0: která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
1: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v Průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál. Sport.
2: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debut. V předehrávce Tipsport Extraligy pomohl východočeskému klubu 23 zákroky k výhře 5-2 nad Libercem. Do brankoviště se dostal i proto, že týmové jedničce Stanislavu Škorvánkovi se narodila dcera.
3: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
2: Čtvrté kolo Tipsport Extraligy pokračuje dnes zbylými 6 zápasy. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Noční omezení na silnici 56 na Frýdecko-Místecku a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové několik opravovaných úseků. U Poděbrad mezi kilometry 25 až 35 a u Chlumce nad Cidlinou mezi kilometry 53 až 63. Jede se v obou směrech zúženými pruhy a noční uzavírka je na D11 za sjezdem na Český Brod na kilometru 20,5 směr Hradec Králové. Kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh. Kolona se tam netvoří. Na silnici 56 trase Frýdek Místek Ostravice Staré Hamry v noci popojíždí údržba. Sekají trávu a v místě, kde jsou, blokují jízdní pruh. A v Praze je v noci obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno a zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: 6 minut po 2. hodině pokračuje noční Radiožurnál a to soutěží o audioknihu Příbuzní na Radiokartě. Autorkou je Pavlína Křivánková a čeká vás příběh, který se točí kolem dvou žen. Jedna se snaží dopátrat své minulosti a najít biologické rodiče. Druhá naopak před svou minulostí utíká. Jak se spojí jejich osudy? Tak to zjistíte v díle Příbuzní, o které dnes a po zbytek týdne soutěžíme. Takže jestli se rádi přejete při podzimním večeru poslech dobré audioknihy, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: James Blunt s písní Wise Man zazněl v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru jsme si připomněli a teď už nezbývá nic jiného, než zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, Adame, zdravím, tady Lukáš.
0: Lukáši, já vás také zdravím. Zeptám se, už jste s námi v tomto týdnu zkoušel soutěžit, nebo to dnes vyšlo na poprvé?
3: Zkouším to roky a vyšlo to úplně poprvé.
0: Úplně poprvé, no tak to.
3: Úplně poprvé, ano.
0: Tak to je velká premiéra. Já se ptám tenhle týden každého soutěžícího, tak nevynechám ani vás. Znáte něco z tvorby Pavlíny Křivánkové?
3: Abych řekl pravdu, opravdu nic.
0: Ono se není čemu divit, ona, její prvotina román Chalupa vyšla teprve před 3 lety, je to vlastně, dá se pořád říci, možná začínající autorka. Kdyby dnešní výhra doputovala k vám, poslechl byste si knihu, nebo to má být dárek pro někoho?
3: Určitě bych si ji poslechl, když už bych ji vyhrál.
0: No tak v tom případě vám popřeji příjemný poslech, protože dnes není otázka, vyhráváte. Gratuluji.
3: No prosím, děkuju vám mockrát, děkuju vám.
0: Tak já myslím, že ta premiéra se povedla, co říkáte?
3: Úplně paráda, super, jsem fakt nadšený.
0: Tak to mám radost, jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, vydržím, děkuju mockrát.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po 2. hodině po zprávách.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se chystají na premiérový zápas pod novým realizačním týmem. V sobotu večer vstoupí v pražském Edenu proti Chorvatům do elitní skupiny Ligy národů. Oproti nedávné minulosti v českém výběru řada hráčů chybí, mezi nimi obránce Tomáš Holeš, který po letním mistrovství světa v reprezentaci skončil.
1: Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón.
2: Rozlučku s národním týmem si asi představoval jinak. Na světovém šampionátu Holeš nastoupil do dvou zápasů, v tom posledním Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3 a obránce Slávie se přimotal ke druhému inkasovanému gólu. Výběr kouče Koupka tak na turnaji vypadl už ve skupině. Na Holešovo rozhodnutí skončit v reprezentaci to ale žádný vliv nemělo.
3: No to tak nějak přišlo samo po kvalifikaci mistrovství světa. Když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
2: Přiznal Tomáš Holeš, který byl hostem desítky Pavla Horváta na radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství světa si rodák z Nového Města na Moravě s národním týmem zahrál i na dvou evropských šampionátech. V reprezentačním dresu nastoupil do 43 zápasů a dal 2 góly.
4: Je tam někdo z Čechů, kázalečku, ještě Holeška, gól! Tomáš Holeš!
2: Národní tým pod novým koučem Deniou prochází určitou přestavbou. Kromě Tomáše Holeše v něm po mistrovství světa skončili i Zelený s Daridou a v pouhých 30 letech taky klíčový útočník posledních let Patrik Šik.
3: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě to pro velká ztráta.
5: Hodně se také řeší to, že Santi Denia ještě bude řešit pozici kapitána. Myslíte si, že je změna kapitána případně na místě, nebo Ladislav Krejčí by měl pokračovat s páskou?
3: Já si myslím, že by Ladislav Krejčí měl pokračovat s páskou. Já takhle, jak jsem ho mohl poznat, tak je to prostě přirozený lídr a tu svoji funkci dělá výborně. Bohužel to mistrovství se zase nepovedlo, ale myslím si, že to je pro reprezentaci správný kapitán.
2: Řekl pro radiožurnál Sport dnes už bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Obránce Slávie si v desítce Pavla Horváta můžete pustit třeba na webu radiožurnalsport.cz nebo v podcastových aplikacích. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Stručné zprávy doplní Martin Matějka.
3: Vodu z vodojemu odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích. Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Setlci, Klíčanech a opatření se týká i Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušice a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené lokality nezvládnou zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny ale už přistavili ke školám, školkám a nemocnicím a vodu lidé můžou používat k osobní hygieně. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Hlavními tématy mělo být třeba prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence a její hrozby. Trump ještě před začátkem jednání řekl, že Čína a Spojené státy budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Naopak Xi Jinping nabídl možnost výměnných studijních pobytů pro až 100 000 mladých Američanů a Spojeným státům taky propůjčí dvě pandy. A na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy.
1: Sport.
3: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Irveji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavená auta na dálnici D1 na Přerovsku a v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Lipník nad Bečvou stojí porouchané vozidlo. Exit 296 na přejezdu na dálnici D35 do Olomouce blokuje pravý pruh. Místo je dobře označené. V Brně Starém Lískovci další odstavené vozidlo stojí na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Podle policie zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Golčova Jeníkova vás i v noci zdrží omezení mezi Brodem a Skuhrovem se jede na semafor Kyvadlově. Omezení kvůli opravám začalo v srpnu a potrvá do půlky října. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku je polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Chytré semafory právě teď testují v Plzni. Světelná signalizace umí komunikovat s hasiči a také posílat přímo do vaší navigace

0: informaci, že se k vám právě třeba hasičský vůz nebo cisterna blíží. Jestli vás o této unikátní technologii zajímá víc, tak na iRozhlas.cz v rubrice Domov najdete všechno potřebné přímo v článku na tohle téma. A dál už ode mě Depeche Mode.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni pozorně za sjezdem na Strakonice. Na 11. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Následky blokují dva jízdní pruhy. Je tam velký nepořádek průjezdný, jen levý. Pražský okruh směr Ruzyně, 11. kilometr, nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme, je tu další téma nočního radiožurnálu. Závislost na alkoholu ve vlastní rodině se stala hnací silou pro film s názvem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Česká filmová a televizní akademie snímek vyslala i na Oscary. Jaký je to za chvíli zhodnotí filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Český kandidát na Oscarovou nominaci se nazývá Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Debutující režisérka Pepa Lubojacky v něm vypráví o svém bratrovi, který žil na ulici a byl závislý na alkoholu, a také o dalších rodinných traumatech. Velmi osobní, formálně výrazný film, který využívá i umělou inteligenci, od včerejška promítají česká kina.
1: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
2: Teďka umřel.
1: Víš, ale potřebuju si něco dát.
2: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
1: Jsi se alkoholik.
2: Co přijde dál?
3: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
4: Opakují.
3: Opakují.
5: Opakují.
0: Snímek viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký. Moderátorka Hanka Schánělová se ho mimo jiné ptala, na co se režisérka ve snímku soustředí.
6: Nejenom na svého bratra, ale i na celou svou rodinu zaměřuje pozornost Pepa Lubojacky, protože kromě konkrétních osudů svých příbuzných se také snaží přiblížit tomu, jaké rodinné vzorce, jaké děděné vzorce můžou vést k alkoholismu, k rozpadu života, a kameru obrací do značné míry taky na sebe samotnou, protože mluví o svém studu, mluví o tom, jak se sama popasovává s tím, že její bratr je na ulici závislý na alkoholu a že není samozřejmě pro ní příjemné o tom veřejně promluvit.
7: No a proč Pepa Lubojacky využila AI?
6: Já si myslím, že právě z toho důvodu, aby trochu rozbila to osobní téma, ne ve smyslu, že by ho nějak degradovala, ale v tom smyslu, že díky AI a díky specifickým AI animacím, které zahrnují jak rozpohybovávání archivních fotografií, tak taky holubí animace, kde holuby mluví a dívají se na nás lidskýma očima a pohybují lidskou pusou, se trochu bránila nějakému patosu nebo sebedojetí, které by potenciálně mohlo z takového tématu vzniknout, čili je v tom použití umělé inteligence, i když sama režisérka říká, že už by se dneska k tomuhle postupu znovu nevrátila, určitý odstup vůči tomu, co žánr na takové téma může nabídnout.
7: Jak tedy film, který Česko navrhlo na Oscara, hodnotíš ty?
6: Já myslím, že Kdyby se holuby proměnily ve zlato je nejenom jeden z nejlepších letošních českých dokumentárních filmů, ale je to jeden z nejlepších českých filmů vůbec. Je to film, který je nejenom osobní, nejenom ve své trochu kolážovité formě a ve své intenzitě a v délce natáčení, protože se natáčelo asi 5 let, mimořádný, a je to film, který si zaslouží pozornost, která je mu věnovaná už od začátku letošního roku, když jsme se dozvěděli, že právě tenhle film bude uvedený na Berlinále, na Ačkovém festivalu, a tam odstartuje svoji cestu k publiku.
7: A co Oscarové šance, jaké jsou?
6: Oscarové šance dnes v posledních letech modelují hlavně kampaně a způsoby, jakým lze oslovit ty voliče Oscarové akademiky. Takže to je samozřejmě otázka daleko nad rámec kvalit toho filmu, ale oceňuji už to, že Česká filmová a televizní akademie dvakrát krátce po sobě vybrala za Česko dokumentární snímek, navíc s výraznou osobní hodnotou, a vnímám to jako volbu, která přitakává originálním snímkům spíš než nějakému vyslovenému oscarovému kalkulu.
7: Tak jsme představili českého kandidáta na Oscara. Tohle byl filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, děkuji. Hezký den přeji.
6: Díky, hezký den všem.
8: Předpremiéra Pavla Sladkého. Recenze filmového kritika Radiožurnálu.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. Socher.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka dodá zpravodajský souhrn.
3: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie podle prezidenta Macrona může čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Liberce prohráli extraligový zápas na ledě Hradce Králové 2-5. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
4: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
5: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
4: Říká pan Andrej.
5: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
6: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
7: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
6: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saudské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Německo srpnový pokus o dronový útok připisuje Rusku. Francie zatím nic podobného ho neoznámila. Macron dodal, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80níkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun, stoletým o 1000.
8: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
9: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
8: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
10: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
8: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové ve 4. kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
11: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
3: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Sinikalová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na Pražském okruhu a překážka v Brně. Na Pražském okruhu směr Ruzině, stále pozorně za sjezdem na Strakonice a z Zbraslav. Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě záchranáři je to úsek se třemi pruhy, jede se jedním, teď plynule.
13: Průjezdný pouze levý pruh, který hasiči už mezi tím stihli jakž takž uklidit, ale je tam dost velký pohyb osob. Chce to projíždět hodně opatrně a relativně radši pomalejš.
12: V Brně je starém Lískovci překážka, stojící vozidlo, čekejte ho na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Policie hlásila, že zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze má být ještě 2 hodiny do 5 ráno obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka, probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno, je zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a dnes je pátek 25. září. Do divadla Jary Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Jary Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. A právě o této bublině bude další díl našeho seriálu Cimrmaniaci.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Zasmát se humoru, který milují, a ještě přispět na dobrou věc. To spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezónu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na představení Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lístky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodní předpředstavení.
3: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Tak, Ráďa. Už si tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Thor, Iron Man, Hulk, Natasha jako Černá vdova, Kapitán Amerika nebo Hawkeye. Zkrátka Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verzi s podtitulem Encore promítají od včerejška také česká kina.
1: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
2: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Encore je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici totiž ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé by si měli najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pít ani vařit z vody by neměli lidi celkem ve 12 obcích. A kromě Husince a Odoleny vody taky v Hošticích, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích a Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Teheránem podporovaných jemenských Husiů, které světovou plavbu narušují. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. A při letošním letním sčítání motýlů v Česku lidé zaznamenali méně kusů než v předchozích 2 letech. Počet druhů ale zůstal přibližně stejný. Vyplývá to z výsledků projektu Motýlí půlhodinka, které zveřejnila mezinárodní ochranářská skupina JARO. Při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně, například baboček admirálů. Za 3 roky naopak přibylo pozorování například babočky bodlákové nebo žluťáska řešetlákového.
2: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. A v dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Českou reprezentace čeká úvodní zápas v sobotu. Ve 20:45 nastoupí doma proti Chorvatsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení po nehodě na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr Ruzyně se za sjezdem na Strakonice a z Zbraslav objíždí. Následky nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Opatrně na místě záchranáři, průjezdný je ze 3 pruhů jen levý. Zatím plynule. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova a Vídně u sjezdu na Hrušovany stojí osobní auto s defektem. 16. kilometr mimo kamery provoz nespomaluje. Na Prostějovsku je nově neprůjezdná trasa Klenovice na Hané Ivaň. Uzavírka kvůli opravám silnice potrvá více než měsíc. Objížďka vede kolem Bedihoště a přes Hrubčice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
6: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
7: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
8: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
9: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
4: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné

0: Shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Cinglerové. Dnes je pátek, 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
1: Ahoj, zdravím z Ameriky.
0: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce. To byl jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
2: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
0: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
3: So you're prepared to meet President Putin in a trilateral?
2: So I'm ready.
3: You're ready.
2: I'm ready. I said it. I'm ready.
0: Už na to reagoval?
1: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy. Tak ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
0: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
1: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit, třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
0: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší. Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině mimo jiné.
4: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine.
0: Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo 1. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů.
5: We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians.
0: Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou.
5: We stand in solidarity with Ukraine as it continues.
0: Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
1: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhle tu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. diktátora a má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
0: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
1: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání a takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraniční řekne, že to nebude jednoduché, tak jim vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
0: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže na chodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
1: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal. On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané nebo ještě se s tím nechtěli úplně smířovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Uhum. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney.
0: Kanadský premiér.
1: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
0: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
1: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30-50% lidí v sále. To je úplně normální. Ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrý. Navalný s tím stávajícím vedením, tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív, a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu, a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala, a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace, a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
0: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
1: Přesně tak.
0: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické, a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní, a v jakém byl rozpoložení?
1: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy, a zmínil investice, na kterých se dohodli, o propuštění politických vězňů, včetně novináře, a také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
0: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe, čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo, byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě. Si se ale valného shromáždění neúčastní?
1: Ne, neúčastnil se, a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví. Nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum. On je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný. To bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti z toho silného zvuku těch bombardérů a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá odhalovat, co cítím.
0: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále? Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
1: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu. Já nemám fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla. Dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla velmi otevřeně.
6: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
1: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
6: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
0: Pavel dorazil na Valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
7: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
0: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
7: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
1: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli Obhinka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
0: Český velvyslanec při OSN.
1: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude někdy za 5 let bude ta volba, ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá, takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý. A ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
0: No tak ty si říkala, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře a navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla si jim v patách oběma nebo jenom někomu?
1: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková 2 setkání, 1 ráno, novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem mu požádal o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi. A tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
0: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet zástupci ze všech členských zemí OSN? Co si odnesou z letošního valného shromáždění?
1: Odnesou si 2 taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
0: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na Valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o Valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Lidé v okolí odolené vody by neměli pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Hormuzským průlivem podle agentury Reuters proplulo nejvíc nákladních lodí za den od začátku července. Hokejisté Liberce prohráli v Hradci Králové a nenavázali na předchozí triumf v Pardubicích. Dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášel, který kandiduje ve volbách.
3: Otevře se vlastně všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, protože nemají vlastně tu vodu, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat, ale informovali jsme rodiče, aby dětem dali samozřejmě větší svačinu a vzali si vodu sebou.
1: Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. A před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun 52 haléřů a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
4: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
5: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
4: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
6: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
4: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: A dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvání jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Nymainová. A součástí festivalu je i knižní trh. Sport. Hokejisté Liberce prohráli třetí ze 4 zápasů nového ročníku Tipsport Extraligy. Ve čtvrtém kole podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočeši tak zatím v sezóně získali jen 4 ze 12 možných bodů. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
7: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápit na naší stranu. Kdybychom jí dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali 2 z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas vyvíjet jinak. Takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
1: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Pražském okruhu a noční uzavírka na dálnici, kde je 11 úsjezdů na Český Brod. Na Pražském okruhu směr Ruzyně, zpomalíte za sjezdem na Strakonice a z Braslav. Na 11. kilometru na Radotínském mostě blokuje dva pruhy srážka osobního auta s nákladním, následky té nehody. Průjezdný jen levý pruh plynule. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Český Brod noční uzavírka. Na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. A v Praze je od včerejška obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba, skončit by měla za hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy, nejvyšší odpolední teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Zarda.
0: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po 4. hodině a přeji dobré časné ráno a také probuzení do pátku 25. září. Je tu konec pracovního týdne, tak věřím, že se hned vstává o něco lépe. Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Trump. Přináší ale množící se problémy, jako třeba několikadenní vlny 40-stupňových veder v Česku. My se zatím, jak léto osobně prožíval, ohledneme za okamžik s jedním z předních českých klimatologů.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: 40 stupňů Celsia v Česku, to samo o sobě není letošní novinka, už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem v právě skončeném létě bylo, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška byla tohle v našich končinách poměrně nevídané a zaskočilo to i experty. Co si z léta rekordů odnáší přední český klimatolog Radim Tolaš, to v Ostravě zjišťoval náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Teploměr je tady, říká se tomu meteorologický šíl nebo stínítko.
1: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
2: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím.
1: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
2: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Překvapila mě ta intenzita a délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů. Na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia.
1: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů?
2: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
1: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
2: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, extrémama a s dalšíma věcma.
3: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Průmyslový palác v Praze je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moct znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. První návštěvníci si mohou prohlédnout nebo si ho mohou prohlédnout při komentovaných prohlídkách.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer a vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30. To už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná. Původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vitráží, různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

za ní, o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký,

0: zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci a Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu můžou lidé používat k osobní hygieně. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle ministerstva práce jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. A Bílý dům znovu zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. Puštěni nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN, a to i přesto, že americký federální soud včera rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. Příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Sport. Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl nejdřív v Baku, první před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních odpoledních jízdách přečil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na dálnici D48 na Novojičínsku a na Pražském okruhu. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za Jičínem na 28. kilometru. Opatrně podle policie blokuje levý pruh, kolona se netvoří, podle kamer poblíž je tam minimální provoz. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzini se za sjezdem na Strakonice objíždí následky noční nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Následky postupně odklízí, průjezdný je ze tří pruhů stále jen levý a plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit i slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. A teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu s vámi zůstává Adam Sarda.
3: Historický palmový skleník se vrací na své původní místo do areálu zámecké zahrady ve Valči na Karlovarsku. Do konce září ho restaurátoři sestaví. Zasklení by se měl dočkat na jaře příštího roku. Jestli se do něj vrátí i původní druhy rostlin, tak nejen to se za moment dozvíte v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Kapela Queen v nočním radiožurnálu. A do zahrady zámku Valeč na Karlovarsku se po více než 3 letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci, včetně kupole, opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14 a půlkou vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý.
3: Jiří Tmošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje a v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent, Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče. A zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni, v paláci, a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tedy ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

i to, co ani nečeká.

0: Právě máme 10 minut před pátou, noční vysílání Radiožurnálu se brzy promění na ranní Radiožurnál s Petrem Králem a tak zakončíme noc sportem. Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápasy elitní skupiny Ligy národů. Výběr nového španělského kouše Denii čeká zítra večer v pražském Edenu utkání s Chorvaty. Český tým si mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez. Here is Schick.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Nejvíc zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z české ligy. Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím 3krát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
6: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
5: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahoví, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
2: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Břicho mám dobrý, jsem klas tak klas. Vlastně mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší. Vytahuji šípy a natahuji kuši. Amorovi střely letí tam a sem. Konverzaci zahajuji tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní, mé zálibě v koních a lirické.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 5 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
4: Ve vodě z vodojemu Odolená voda je zvýšené množství olova, lidé ji nesmějí pít ani používat k vaření. Skupina 80 zemí žádá obnovení plavby v Perském zálivu. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vodu z vodojemu Odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. A vodu můžou lidé používat i k osobní hygieně. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci a Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
6: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
7: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
6: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
8: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
6: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdellatif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Husijové tento měsíc ovládli rozsáhlé jemenské území a snaží se získat i kontrol nad průlivem Bab al-Mandab. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. Plzně dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne více než 100 snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Tivočina. Proč právě on, vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.
9: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
4: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Baziková, Anna a Ester Geislerovi nebo Klára Isová. Sport. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí zítra večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Korony Kielce.
10: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byl byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem směl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
4: 3 dny po utkání s Chorvaty přivítají čeští fotbalisté v Edenu Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na dálnici D1 u Brna, další na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem na Slavkov, kousek za Rohlenkou na kilometru 204. Mimo kamery policie hlásí, že auta blokují odstavný pruh. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále pozorně za sjezdem na Strakonice a z Braslav na 11. kilometru. Na Radotínském mostě blokuje 2 pruhy, odklízení následků noční nehody střetu osobního auta s nákladním. Průjezdní je levý, pomalej, ale plynule. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda překáží za Jičínem na 28. kilometru, blokuje levý jízdní pruh. Dejte pozor, kolona se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
12: Dobré ráno, poslední zářijový víkend před námi. Než přijde slibované babí léto, tak se pojďme v ranním radiožurnálu podívat ještě na to, co se teď děje doma a také ve světě.

0: Ranní radiožurnál dnes začínáme na železnici, ne na lede, jaké na té vysokorychlostní české a budoucí. Správa železnic totiž pokračuje v přípravě stavby první vysokorychlostní tratě v Česku, konkrétně úseku Moravská brána. Ten bude dlouhý bezmála 100 kilometrů a propojí Olomouc s Ostravou. Geologové teď provádějí průzkum u Slavíče, místní části hranic na Přerovsku.
1: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
1: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
2: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
3: Moravská brána, to je to velmi specifické území. Máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř skalními jednotkami. A mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
2: Z 1200 potřebných pozemků má správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
4: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
2: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál, když vodní slalomáři vybírají oblíbené areály, často zmíní taky italskou Ivreu. A právě ta teď hostí mistrovství Evropy. A to je právě místo, kam se vydáme v ranním Radiožurnálu ještě před půl šestou. Dobré ráno, 5 hodin, 15 minut. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států amerických. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené, počítejte s tím, prodeje na den české státnosti totiž zakazuje zákon. Výjimku mají tradičně jenom prodejny na letištích, nádražích anebo na čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu opatření kritizuje s tím, že si lidé na různou otevírací dobu o svátcích ještě nezvykli.
1: Dnes pocítíme kontrast v počasí napříč naším územím, to hlavně po ránu, k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Den tedy začíná v jihozápadní polovině Čech s polojasným až jasným nebem, místy se ale vyskytují mlhy. Na ostatním území je oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě se objevuje ojediněle slabý déšť. Později se pak budou v Čechách mraky protrhávat. Teploty dnes mezi 13 a 18 stupni, to se jedná o ty odpolední, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý západní až severozápadní vítr. Večer bude proměnlivý. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Take my-

0: S vámi Radiožurnál v 5.19 pátek. Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy boxu v Sofii nepostoupila. Po prohře s Finkou Pilovou Kajovojavovou získala po stříbru z roku 2022 bronzovou medaili. Tak velká gratulace. Pátečně z olympijských her v Paříži podlehla v semifinále váhové kategorie do 54 kg na body, a to ve všech třech kolech. A ještě jiné sporty. Dvě týmová stříbra už teď na svém kontě mají, ale dnes se pokusí čeští vodní slalomáři přidat na tom letošním mistrovství Evropy taky individuální medaile. My u toho budeme, a to na místě, kde to z mnoha důvodů mají jako reprezentanti velmi rádi, v italském městečku Ivrea.
1: Zní to jak fandění fotbalového kotle, ale takovouhle bouřlivou kulisu opravdu vytváří nadšenci do vodního slalomu. Pochvaluje si to i Lukáš Rohan.
2: Italové jsou skvělí a fandějí všem. Samozřejmě, když jdou Italové, tak ten randál je největší, ale je to za odměnu a je skvělý závod v takové atmosféře a myslím si, že to hlavní teprve přijde.
3: Já to tady miluju. Je to můj kanál číslo jedna.
1: Říká Václav Chaloupka, a zdaleka nejen kvůli atmosféře.
3: Víc se to podobá přírodní řece, na kterých už se skoro nejezdí, a tady těch kanálů, který si podobají řekám, je prostě míň a míň. Ta voda má sílu, musí být člověk tím pádem jak fyzicky připravený, tak i technicky, takže to je jeden důvod. A druhé, je to tady krásně zasazený prostě v horách, krásný prostředí, moc příjemní lidi. Mám to tady fakt rád.
1: A třeba to bude mít Václav Chaloupka v areálu s krásným výhledem na hory i centrum města ještě radši, pokud v něm získá další medaili z mistrovství Evropy. Zabojovat se o ní pokusí celkem 13 českých vodních slalomářů. A u nás o nich určitě uslyšíte. Z Ivrei Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Říp je jednou z nejznámějších českých hor. Výška 461 metr nad mořem. Co všechno se na jeho vrcholu za 9 století odehrálo? Letos uplyne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří. Proč právě Říp získal tak silné místo v české paměti? Co znamená pro věřící dnes? A jak se v něm potkává křesťanská tradice s příběhem praotce Čecha? A proč se někdy píše o tom, že Říp je na prodej? Hostem bude farář Martin Brousil.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, před sebou máme víkend, poslední zářijový snad i s babým létem. No a za sebou máme další předvolební debatu před komunálními volbami. Nejenom my tady na Radiožurnálu, ale také obyvatelé České Vsi na Jesenicku. Jaké to bylo? Dozvíte se po půl.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
2: Havel, tady Havel.
1: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že no?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Je půl šesté. Jana Utendorfská, zprávy.
5: Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkoušet.

0: Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. A s podzimem přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami. Sport. Hokejisté Hradce Králové porazili v Tipsport Extralize Liberec 5-2. Vítěznou branku dal Aleš Jergl. Východočeský klub je v tabulce pátý, Bílí tygři jsou devátí. A trenér brankářů fotbalové Plzně Matouš Kozáček dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu šance ligy na hřišti Slávie zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na Pražském okruhu, taky na dálnici u Příbora. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Plzeň dejte pozor u tunelu. Mezi tunely na mostě na 11. kilometru uklízejí po nehodě kamionu a dodávky. Blokované aktuálně 2 ze 3 pruhu a je tam zatím kratší kolona směrem na letiště. Dojíždí se kousek za Cholupickým tunelem, tak opatrně. Na D1 překážela nehoda na výjezdu z Brna směr Vyškov na 204. kilometru. Už jsou pryč, před chvilkou odjeli všichni, včetně šipky. Na D1 se začíná tvořit kolona v Brně před omezením na 196. kilometru směr Ostrava. Tam už popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu zhruba od 190. kilometru. A pozor dejte na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína na Frýdek Místek. Před sjezdem na Příbor na 28. kilometru najelo auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, na místě jsou policisté, je to označené a kolona se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale v jihozápadní polovině Čech a částečně i na Vysočině máme jasno nebo polojasno. Místy ale pozor na mlhy. Teploty se pohybují mezi 6 a 10 stupni, ale právě na západě a jihu Čech klesla teplota ke 4 stupňům. A vůbec nejchladněji bylo dnes po ránu na Březníku na Šumavě. Tam bylo kolem minus 2 stupňů. Přes den bude počasí rozdělené, v jihozápadní polovině Čech slunečno, jinde hodně oblačnosti a na severu a severu východě, hlavně na horách, se mohou vyskytovat dešťové přehánky nebo slabý déšť. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty ale dnes ještě poměrně nízké, většinou mezi 13 a 18 stupni. Na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu ale nebude snižovat vítr, povane totiž jen slabě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Po 18 letech po ničivém požáru dokončili dělníci opravu Pražského průmyslového paláce. Místo, kam vás zavedeme už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté navštívíme teď průmyslový palác v Praze. Ten je po 18 letech po ničivém požáru totiž opraven. Pražské výstaviště tam bude znovu moct pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer a vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná. Původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží, různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, my dál pokračujeme v sérii debat před říjnovými komunálními volbami do obecních zastupitelstev a části Senátu. Ta třetí debata se konala včera, sice v České Vsi na Jesenicku. Hlavním tématem tady byla povodňová obnova. Debatovalo se také o dopadu povodní na psychiku a o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu.
1: To téma těch povodní je asi nosné pro další volební období.
2: Řekl v úvodu debaty současný místostarosta a lídr uskupení Českovesáci Karel Kubala.
1: Proto nás to si myslím spíš spojuje všechny tři kandidující subjekty.
2: Jedním z témat byla pomalá obnova po povodních. Podle lídrů opravy zdržuje mimo jiné i koordinace s dalšími subjekty. Pokračuje lídr KDU-ČSL Josef Riberda.
3: Jsme v takové té zátopové oblasti a nejvíc by nám mohlo pomoci povodí Odry, kdyby prostě více spolupracovalo a navrhovalo nějaké řešení.
2: Při obnově by se podle současného starosty a zároveň lídra uskupení Naše obec Petra Mudry mělo myslet také na posílení odolnosti obce.
4: Protože ta řeka sama o sobě to nezachrání, ale musí se dělat opatření mimo tu řeku, to znamená v těch přilehlých lesích a v té krajině. A tady vidím největší potenciál.
2: Moderátor Jan Pokorný z lídry probral také dopady povodní na psychiku.
1: Při každém větším dešti, když ten déšť bubnuje na střechu a ten splav hučí, tak skutečně ty obavy tady jsou u mnoha lidí.
2: Uvedl Karel Kubala. Podle Josefa Liberdy v regionu psychologická pomoc chybí.
3: Otázka je, že těch psychologů je málo. Školy žádají hlavně ty školní psychologie a jejich nedostatek.
2: Řeč byla také o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu. Podle Karla Kubaly má Česká Ves co nabídnout.
1: Tady je obrovský potenciál. Vemte si klimatické lázně Jeseník, jo. Vemte si okolí tu přírodu. Zvu všechny prostě, ať se přijedou podívat na Jesenicko, do České Vsi. Máme co nabídnout.
2: Z České Vsi Sabina Millerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Iránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem valného shromáždění Netanyahu také hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vstoupil v OSN také s projevem palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu totiž neudělila víza. Dnešní večer bude patřit vědě. Akce nazvaná Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea a také další instituce. Čekají na vás besedy a také ukázky práce vědců.
5: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Plzeň čekejte kolony v okolí tunelu. Mezi tunely na mostě na 11. kilometru likvidují následky vážnější nehody dodávky do kamionu. Blokované 2 ze 3 pruhů a kvůli kolonám začínají regulovat vjezdy do tunelu směrem z dálnice D1. Zdržíte se zatím asi 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna popojíždějí kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Je to nesouvislá fronta od 183. kilometru až k omezení na 196. a prodlužuje se. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku zpomalte před Příborem na 28. kilometru v levém pruhu auto po nehodě a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě, například na Březníku klesla teplota k -2 stupňům. A chladno po ránu bude i v dalších dnech. Přes den ale teploty porostou. Dnes tedy bude ještě přes den docela chladno, teploty jen do 18 stupňů. Zítra už se ale můžeme těšit až na 23 stupňů Celsia a v příštím týdnu se místy dokonce dostanou až k 25. Dnes se nám počasí otočí z chladného a sichravého do babího léta, tedy slunečného počasí s minimem srážek. Teď po ránu je na většině území oblačno až zataženo, méně oblačnosti je jen v jihozápadní polovině Čech. Později ale bude od západu mraků ubývat. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Katarína Květová a ranní radiožurnál 9 minut před 6. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahajovali svou historii, tentokrát orchestrem radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
1: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
2: Úžasný,
3: úplně nadšený. Dirigent byl skvělej.
2: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty houslisty úplně bez prostředí. To byl zážitek krásný.
3: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
1: Jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
3: Ano.
2: No, úžasný večer.
3: A ještě to byl dárek na narozeninám, takže od...
2: Narozeninám ty lísky.
1: Takže
2: no jasně.
1: Se vám to líbilo?
4: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo.
1: Co jsou vaše křestní jméno?
4: Zuzana.
1: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

vysíláme Radiožurnál, jste na cestách, počítejte s tím, že nastal čas řídí, a tak střety se zvěří jsou teď pravděpodobnější než kdykoliv jindy. Zelená vlna, také naši dopravní zpravodajové s námi ve spojení, už krátce po 6. hodině se podíváme, co se děje na silnicích. Je pátek, před námi víkend, dokonce prodloužený, zakončený pondělkem se zavřenými obchody, tak s tím počítejte.

0: Ranní radiožurnál v pátek před námi. Zprávy o problémech na Pražském okruhu, mimo jiné o problémech s pitnou vodou v Odolené vodě a také čtvrté kolo naší nejvyšší hokejové soutěže. Tak i na to se podíváme právě teď. Přichází Jana Utendorfská zprávy. Šest hodin. Začínají další zprávy.
1: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. V Paříži platí přísná bezpečnostní opatření, do Francie míří papež Lev XIV. Hokejisté Liberce prohráli v extralize na ledě Hradce Králové. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu mezi tunely směrem na letiště. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Jak dlouho stav potrvá, zatím není jasné.
3: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
4: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
3: Říká pan Andrej.
4: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
5: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
6: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
5: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Čínský prezident Xi Jinping zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezidenty ještě setkání u čaje za doprovodu manželek. Čínský prezident včera uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Obě země se zároveň dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu. Papež Lev 14. dopoledne přicestuje do Francie. Během čtyřdenní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí.
7: Letadlo s papežem Levem 14. přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 000 lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 000 vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
8: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže tu jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové. Je tady restaurace, jsou tady salonky, jsou tady prostory na cvičení. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
9: Sport. Hokejisti Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tip Sport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili třetí ze 4 dosavadních zápasů této sezóny. Před jejím startem přitom Bílí tygři měli ty nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
10: To je podle mě úplně akceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to pro nás bylo prostě málo. Ne? Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaní. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počíná. Ne mnou a končí posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
9: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na Pražském okruhu, taky u Pardubic. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště brzdí provoz nehoda mezi tunely. Na 11. kilometru narazila zezadu dodávka do kamionu. Je to větší nehoda, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. Dodávka už je naložená na odtahovce a připravený je vysavač. Kolona aktuálně od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy dlouhá kolona kamionů před omezením na 196. kilometru. Pravý pruh je plný od sjezdu na Ostrovačice a stále se to prodlužuje. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. No a v Pardubicích pozor na příjezdu po silnici 36 z Lázní Bohdaneč. Za Semtínem se srazila dvě auta a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech. Ještě ráno a dopoledne i polujasno až jasno. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin a 6 minut, pátek 25. září a dnes ráno jsme tu s Martinem Charvátem, tak vítej.
13: Dobré, naše premiérové společné ráno s Pavlem Tilšarem.
12: Moc se na něj těším, samozřejmě bude to znovu pestré, to naše vysílání, ale začněme tím, že máme před sebou prodloužený víkend, tak jak ho stráví Martin Charvát?
13: Prodloužený víkend. Já jsem nad tím vlastně aktuálně moc nepřemýšlel, ale má být hezky poměrně dost. Má být tak hezky, že třeba, ne, že by to byl můj plán, ale vím, že v Rakousku se poprvé spouští vleky na Pitstalském ledovci, takže pro někoho, kdo by ten prodloužený víkend hezký chtěl strávit ještě se sněhem pod svými lyžemi, pod svýma lyžema, tak že by to teoreticky mohla být jedna z těch možných variant.
12: To je určitě zajímavý tip pro naše posluchače na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě my se budeme věnovat hodně práci, hodně taky fotbalu, protože česká reprezentace bude hrát s Chorvatskem, co bude highlight víkendu podle Martina Charváta.
13: No, nejspíš samozřejmě zápas Česko-Chorvatsko, co se týče těchto reprezentačních zápasů nebo tohoto celého dlouhého reprezentačního okna. Na mě třeba až příliš dlouhého, nevím, jak to vnímáš ty.
12: No, hodně dlouhého, je to rekord na podzim, vlastně spojené dvě reprezentační přestávky, září, říjen, takže liga bude zpátky až 10. října. My jsme tu ale každý den na Radiožurnálu Sport a budeme se bavit nejen o fotbale, o cyklistice a samozřejmě taky o tenisu nebo vodním slalomu. Tak dobré ráno.
13: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
14: Pavel Tilšar a Martin Charvát. A

0: Takhle zní George Ezra na radiožurnálu Sport, je 6 hodin 11 minut, pátek 25. září. Máme pro vás dnes taky bohatý pořad s mikrofonem za sportem v podvečer, protože se bude hrát 6 zápasů v hokejové Tipsport Extralize. Začne to všechno v 17 hodin utkáním Třincem s Vítkovicemi. Moderovat bude Martin Charvát mimochodem. Tak o jakých dalších zápasech budeš mluvit?
1: No především o tomhletom, což je duel prvního s posledním. Třinec získal ze 3 zápasů všech 9 bodů jako jediný v dosavadní tabulce v té současné sezóně. A Vítkovice ty hrály jenom 2x, ale v obou případech o gól prohráli. Takže tím pádem opravdu první s posledním od 17 hodin. No a potom v 17 hodin a 30 minut se představí pražská Sparta, která začala velmi nejistě úvod sezóny pod trenérem Patrikem Augustou v Litvínově. A v 17 hodin a 30 minut nastoupí Pardubice, které za sebou také nemají zrovna naprosto jistý start sezóny. Hvězdný tým ve 4 zápasech, 2 porážky po základní hrací době, tak Pardubice se představí v Mladé Boleslavi.
0: Karlovy Vary, ty zatím taky střídají výhry a porážky, respektive mají jenom jedno vítězství a 2 porážky z těch úvodních 3 kol a nastoupí proti českým Budějovicím, které naopak poslední 2 zápasy vyhrály. No a hodně se daří taky Kladnu pod novým koučem Radimem Rulíkem. Kladno bude hrát taky od 18 hodin proti Plzni a ještě tam máme jeden zápas.
1: Olomouc, Kometa Brno, to je utkání, které také začne v 18 hodin, takže dnes to bude poměrně hezky bohaté, co do hokeje, od 17 do přibližně nějakých 20 hodin a 30 minut, závisí případně na prodloužení.
0: No a ten první zápas 4. kola už se hrál včera večer a byl asi dost speciální pro jednoho hráče, kterému se narodil potomek v den zápasu, navíc poprvé nastoupil za Hradec Králové po přestupu z Pardovic a to vše vlastně na pozadí toho hokejového utkání mezi Hradcem a Bílými Tigry z Liberce.
1: Mix emocí, který se tak běžně nevidí, a tým z východních Čech celý tento zápas zvládl, protože ve 4. extraligovém kole vyhrál 5-2. No a jak je to s tím potomkem?
2: Konkrétně se jedná o holčičku Tiu, která se dopoledne narodila brankářské jedničce hradeckých hokejistů Stanislavu Škorvánkovi a jeho partnerce.
3: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
2: Pokládá narození nového člověka mnohem výš nad hokejový zápas druhý golman hradeckého týmu Tomáš Vomáčka, tedy brankář, který zamířil v létě do Hradce z klubu největšího rivala Spardubic. Nikdo se tak nemohl divit, že byl před svým prvním startem po přestupu nervózní. Po prvním bezchybném zákroku ale bylo jasno. Fanoušci Vomajdu, jak se mu přezdívá, přijali.
3: Já jsem hlavně rád, že tím, odkud jsem přišel, že je to v pohodě, prostě, že ty lidi to vzali a doufám, že jsem udělal radost, samozřejmě super své jméno slyšet. Hezký pocit.
2: Výkon 27letého Vomáčky, který v utkání lapil i trestné střílení, ocenil také asistent trenéra hradeckých hokejistů Petr Kouk. I když v závěru přidal i drobnou kritiku.
4: Jsme rádi, že mu to vyšlo, pomohl nám k těm bodům. Kvůli tomu jsem kašel, že když nebude Stano, tak aby prostě to tady vylapal, se mu to povedlo a líp chytá na jezdy, než umí vítězný pokřik.
2: Co myslí bývalý hokejista Koukal nepovedeným pokřikem, ten vychází z kabiny vždy po vítězném utkání a v podání Tomáše Vomáčky vypadal takto.
5: Dá, plný vak.
2: Chytat umí Vomáčka velmi dobře a pokřik po výhře si určitě brzy osvojí. Osvojovat si ale bude muset za pár dnů i další věci. Jestliže Stanislav Škorvánek má dceru pár hodin, Tomáš Vomáčka se stane poprvé tatínkem zhruba za 2 týdny. Fanouškům se tak zanedlouho naskytne pohled na to, jak spolu oba hradečtí gólmani vozí kočárek.
3: Čeká nás to asi za chvíli a budeme bydlet kousek od sebe, takže myslím, že párkrát na nějaký kavčo třeba zajdem a on bude mít náskok přede mnou, takže mě bude určitě dávat nějaký tipy, co je.
2: Pokud Stanislav Škorvánek dal Tomáši Vomáčkovi nějaké tipy na to, jak vychytat liberecké hokejisty, nebyly vůbec špatné. A důležité určitě budou i ty do života. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Wind of Change na Radiožurnálu Sport, 6 hodin 20 minut. Na severu Itálie, kousek od Turína, kde nedávno hráli taky čeští volejbalisté na mistrovství Evropy, se koná jiný evropský šampionát. Je to šampionát vodních slalomářů a Češi už v úvodní den získali 2 stříbrné medaile. Bylo to v týmových závodech, takzvaných hlídkách, tak Martine, kdo byl úspěšný?
1: Byli úspěšní kajakáři a kanoisti, kteří mají tady stříbrné medaile, co je ale podstatné, kdybyste chtěli vědět vlastně, jak vypadá česká reprezentace vodních slalomáří, úplně každé jméno, tak se jenom snaží podívat na to, kdo všechno včera postoupil, protože postoupili úplně všichni a nikdo nevypadl.
0: Ano, na programu byly taky kvalifikace kajakářů, kajakářek, kanoistů a kanoistek, jenom abychom to doplnili jmenovitě, tak mezi kajakáři získali stříbro v hlídkách Krejčí, Prskavec a Novák a mezi kanoisty to byl Chaloupka, nebo byli Chaloupka, Kratochvíl a taky Rohan. Ale co nastínil Martin Charvát, že dnes bude mistrovství Evropy ve vodním slalomu tedy pokračovat a vlastně se budou rozdávat i první individuální medaile.
1: Ano, na to se právě budou snažit navázat i čeští reprezentanti a navíc na místě, které si naznačil, které mají z mnoha důvodů velmi rádi, tedy v italském městečku Ivrea.
2: Zní to jak fandění fotbalového kotle, ale takovouhle bouřlivou kulisu opravdu vytváří nadšenci do vodního slalomu. Pochvaluje si to i Lukáš Rohan.
3: Italové jsou skvělí a fandějí všem. Samozřejmě, když jdou Italové, tak ten randál je největší, ale je to za odměnu a je skvělý závod v takové atmosféře a myslím si, že to hlavní teprve přijde.
4: Já to tady miluju, je to můj kanál číslo 1.
2: Říká Václav Chaloupka a zdaleka nejen kvůli atmosféře.
4: Víc se to podobá přírodní řece, na kterých už se skoro nejezdí a tady těch kanálů, který se podobají řekám, je prostě míň a míň. Ta voda má sílu, musí být člověk tím pádem jak fyzicky připravený, tak i technicky, takže to je jeden důvod. A druhé, je to tady krásně zasazený prostě v horách, krásný prostředí, moc příjemní lidi. Mám to tady fakt rád.
2: A třeba to bude mít Václav Chaloupka v areálu s krásným výhledem na hory i centrum města ještě radši, pokud v něm získá další medaily z mistrovství Evropy. Zabojovat se o ní pokusí celkem 13 českých vodních slalomářů. A u nás o nich určitě uslyšíte. Z Ivrei Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 6.27, posloucháte Radiožurnál Sport, vyhlížíme sobotní utkání českých fotbalistů v Lize národů, první pod novým koučem Španělem Santim Deniou, ale tahle soutěž evropská stále ještě, chce se říct, docela nová. Je to pátý ročník, začala vlastně už včera 4 zápasy.
1: Srbsko prohrálo s Řeckem 1-2, Norsko i díky přispěním Erlinga Haalanda zvítězilo nad Dánskem 3-2, ale chceme se zastavit především u utkání Nizozemska s Německem, které skončilo 1-1 a pokračováním nizozemské reprezentační rodinné tradice.
0: No rozhodně, protože ten gól na 1-1 dával Cody Gakpo, ale o tom nebudeme mluvit. Budeme mluvit o Rubenu van Bommelovi, který debutoval za Nizozemsko a právě v 92. minutě asistoval na vyrovnávací branku Gakpovi. Jeho otec, Mark van Bommel, ten odehrál poslední zápas na Euro 2012 právě proti Německu. Při porážce 1-2 navíc měl kapitánské C-čko na svojí ruce. Jinak za Nizozemsko 12 let 79 zápasů. Taková je bilance Marka van Bommela. No a ta rodinná tradice je ještě vlastně delší, protože v porážce ve finále mistrovství světa 2010 byl dědeček Rubena van Bommela, tedy Bert van Marwijk. Takže teď tedy otec, syn, dět.
1: A to navíc za posledních vlastně 16 let, jestli jsem si dobře poznamenal tvoje letopočty.
0: Ano, 2010 to byla ta finálová porážka se Španělskem ve finále mistrovství světa.
1: Jihoafrická republika vlastně.
0: Přesně tak.
1: Co se týče toho zápasu, tak tam byl v prvním poločase neuznaný gol Virgila van Dijka po faulu na brankáře, což ale kdo viděl tu celou situaci, tak si možná řekne, tohle, že je faul na brankáře, že už nesmí vlastně ani hráč stát v tom předbrankovém prostoru?
0: No, Brian Broby, což je hodně silový útočník, takový podsaditý, se opravdu jenom tak trochu opřel do německého brankáře Ter Stegena a rozhodčí po tu situaci slédl u videa a nakonec tedy Nizozemci nemohli slavit toho času vedoucí gol na 1-0. Jinak to byl debut dvou nových trenérů, za Nizozemsko stál na lavičce Xavi, bývalý španělský záložník, právě mistr světa z roku 2010 mimochodem, když se ještě vrátíme k tomuhle na straně Německa, Jürgen Klopp, který povolal tedy 44 hráčů na tento reprezentační sraz.
1: Hrálo se ještě další utkání, Portugalsko zvítězilo nad Walesem 1-0, ale tomu se budeme věnovat více po půl. Připomínáme, že zítra nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku ve 20 hodin a 45 minut a snad bude pokračovat tradice ze včerejška, kdy včera poprvé nepřišla žádná nějaká změna v české reprezentaci, v české nominaci.
0: Budeme doufat, máme pro vás dnes taky speciál v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Hosty vám ještě prozradíme. Dobré ráno.
2: Je 6:30. Jana Utendorská a zprávy.
3: Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod.

0: zvolené a střecha je z části prosklená. Sport. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. A česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři a kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na Pražském okruhu, taky v Pardubicích. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště komplikuje dopravu nehoda mezi tunely. Na 11. kilometru v noci narazil kamion do stojící dodávky. Obě auta teď už odtahují, stále jsou ale blokované dva jízdní pruhy ze tří. To znamená, kolona od sjezdu na Vestec jede pomalu anebo stojí. Musí i regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se přes půl hodiny. Osobním autem lepší to obět po jižní spojce. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 178. kilometru k omezení na 196. a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. V Pardubicích pozor na příjezdu po silnici 36 z Lázní Bohdaneč. Za Semtínem se srazila dvě auta. Silnice průjezdná Kyvadlově a jsou tam kolony v obou směrech. Ještě do Mladé Boleslavy silnice 38 na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila dvě auta. Opatrně projíždějte, je tam kolona kousek za sjezdem z dálnice D10 na Kosmonosy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Na Sněžce v Krkonoších už nasněžilo, včera chladný vzduch od severu a východu přinesl na naše území první sněhové vločky v této sezóně. Kolem poledne se dokonce na naší nejvyšší hoře vytvořil slabý poprašek sněhu. Při přehánce totiž klesla teplota k nule. A nejsme jediní, sníh už před pár dny se objevil i ve Slovenských Tatrách. Tam dokonce nasněžilo 15 cm. V dalších dnech nám ale sněžení nehrozí. Čekáme totiž slunečné počasí s vysokými teplotami. Dnes se totiž počasí promění z chladného a sichravého se otočí do babího léta. Tedy stabilního, slunečného, teplého počasí, které by se mělo obejít úplně beze srážek. No a teploty porostou až k letním hodnotám. Dnes ještě jen do 18 stupňů, zítra už ale až 22, v neděli 23 a nejteplejším dnem v tomto období bude pravděpodobně úterý, kdy se může místy teplota za slunečného počasí přehoupnout i nad 25 stupňů. Rána ale budou chladná a také se musíme připravit na mlhy. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 6.38, posloucháte Radiožurnál Sport, abyste nás nenařkli z toho, že jsme snad vám zatajili nějaké výsledky. Já jsem zmínil ještě před zprávami v půl sedmé, že fotbalová Liga národů začala 4 zápasy, ale ono se hrálo i v těch méně prestižních ligách B a D. Kosovo porazilo Irsko 1-0, Rakousko-Izrael 3-1, to je ta Liga B, a v Lize D, v té nejméně prestižní, Andora podlehla Maltě 1-2 a Lichtensteinsko Litvě 0-2. Každopádně my chceme mluvit teď, Martine, asi o té nejprestižnější.
1: Byly to velké zápasy, ale rozumím, kam míříš. Asi málo koho překvapí, že weby typu BBC Sport, Sky Sports a další se dnes primárně zaobírají startem té áčkové fotbalové Ligy národů, a podrobnosti přidá Tomáš Petr. Vítáme tě.
2: Hezké ráno.
0: João Felix zachránil Cristiana Ronalda před ostudou. Takhle vypadá jeden titulek na serveru Sky Sports. Portugalsko porazilo Wales 1-0, tak můžeš to prosím vysvětlit?
2: Na Sky Sports hned v Perexu píšou, že slavný Portugalec neproměnil žádnou ze svých 7 šancí, včetně jedné, řekněme, 100%. Jediný gól dal právě João Felix. Autor článku sice v úvodu třeba zmiňuje, že Ronaldo vylepšil svůj rekord v počtu zápasů v národním dresu na 234. Pak si tam můžete projít přehled klíčových momentů a hráče s označením CR7, a skoro všechny se věnují věcem, co se nepovedly. Řadí se tam i nepohlídaný offside, celé to pak končí informací, že když Ronaldo v 68. minutě střídal, odcházel ze hřiště s hodnotou XG 1,32, což bylo víc, než měl celý Wales dohromady.
1: Tomáš Petr je příznivec hodnoty XG?
2: Já jsem příznivec veškerých hodnot X něco.
1: Ronaldovi je aktuálně 41 let, v tomto věku končil kariéru excelentní tenista Roger Federer. Ten den před startem dalšího ročníku Laver Cupu, kde mimochodem odehrál svůj poslední zápas, dostal otázku, kdo je teď nejlepším tenistou na světě. Jaká byla jeho odpověď a jaká je odpověď Tomáše Petra?
2: Na webu eurosport.de, tedy na té německé verzi Eurosportu, se nabízí dokonce i krátké video. Federer se krátce zamyslí a nakonec vyřkne jméno Jannika Sinnera. Primárně proto, jakým způsobem letos dominoval na turnajích série Masters, kde postupně ovládl Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid a Řím, to je skoro jak z Cimrmanů vyjmenovat. Podle Federera je Ital aktuálně nejlepším hráčem, pokud je zdravý. To pokud asi můžeme zvýraznit. Eurosport doplňuje, že Sinner je stále v čele žebříčku, i když od triumfu ve Wimbledonu nehrál ani jeden zápas.
1: Připomínáme jenom, že Laver Cup dnes startuje a Jakub Menšík bude hrát 4 po boku Carlose Alcaraze, toho možná druhého uvažovaného, proto se možná Federer zamyslel.
0: Taky to probereme s Jaroslavem Plašilem po 7. hodině, samozřejmě budeme řešit taky semifinále poháru Billie Jean Kingové, Česko versus Španělsko. Ještě když jsem se podíval na BBC, tak se řeší taky to, že McLaren v trénincích velké ceny vozů Formule 1 hodně zaostával za konkurencí. Nejlepší byl George Russell z Mercedesu, tedy britský pilot. A když je řeč o velké ceny Azerbajdžánu, tak dnes budeme mluvit taky s Janem Kameníkem, to je asistent fotbalové 21. Tu čeká zápas evropské kvalifikace proti domácímu Azerbajdžánu. Teď jsme probrali spíše ten dospělý fotbal s Tomášem Petrem. Tak díky.
2: Hezký den.

0: Příjemné páteční ráno s Radiožurnálem Sport. Venku už pomalu svítá, takže přejeme šťastnou cestu do práce nebo kamkoliv jedete, třeba už na prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Na Radiožurnálu Sport mluvíme bohužel docela často taky o dopingu, který samozřejmě do sportu nepatří. Neměl by, ale už jsou v dnešním světě akce, kde je vlastně povolený a někdo si to možná chce, Martine, vyzkoušet.
1: Americký plavec Hunter Armstrong se v podstatě teď soustředí na kariéru dopujícího sportovce. Minimálně to tak napsal na svých sociálních sítích. Hunter Armstrong je člověk, který stejně jako Miroslav Knedla plave znakařské krátké závody na 50 znak, na které Knedla je mistrem Evropy, tak on byl ještě relativně nedávno světovým rekordmanem. Má zlato z Paříže v štafetovém závodě, stejně taky stříbro ze štafety v Paříži, ale teď řekl, že se rozhodne soustředit na takzvané ty hry pro vylepšené, ty enhanced games, jak se říká závodům, které vznikly relativně nedávno a které jsou právě pro ty, kteří jsou prostě rozhodnou podpořit něčím svůj výkon. On už tam jednou závodil, ale závodil tam jako čistý sportovec, no a teď prohlásil, že se prostě soustředí na hry pro vylepšené, což prostě je ohlášení kariéry v říši dopingu.
0: Nevím, jestli tě teď nezaskočím tou otázkou, ale když byl Armstrong na těch hrách pro vylepšené čistý, tak jak si tam vedl?
1: On byl na druhém a prvním místě a získal tam v přepočtu něco přes, teď to přepočítávám, je to zhruba $400,000, což při kurzu dolaru vychází na 8 milionů korun. Myslím si, že ano, dolar je tak za 20 odhadem. Takže on si tam na plavecké poměry vlastně vydělal velké částky, ale teď se rozhodl, že prostě zřejmě ostatní se zkusí vylepšit víc, tak on se asi zkusí vylepšit také. No a tím logicky vypadává ze všech soutěží, kde ten doping je kontrolovaný, tudíž nebudu moci závodit znovu na mistrovství světa a podobných soutěžích.
0: A bude se moc vrátit?
1: No, musel by znovu absolvovat dostatečně dlouhé období, kdyby byl sledovaný mezinárodní antidopingovou agenturou, nebo v tomhle případě americkou vadou, aby se prokázalo, že je čistý, a pak se může vrátit. Pak by to šlo vlastně, protože jak když se ti tělo vyčistí, tak pak můžeš zase zpátky. No. Ale on by musel být opravdu dostatečně dlouho sledovaný a teď nevím, jak dlouhá je ta doba, po kterou by musel být sledovaný.
0: Hry pro vylepšené, tak taky o tom jsme mluvili na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě můžeme to uzavřít tím, že nedopovat je lepší.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je pátek 25. září a už zítra čeští fotbalisté vstoupí do nové éry. Poprvé pod zahraničním koučem Santim Deniou je čeká tedy první zápas.
1: Pojďme k příspěvku, který nás čeká o hráči, který prošel od 15 let všemi mládežnickými reprezentacemi. V 21 dělal i kapitána. Za dospělý národní tým, ale tento fotbalista nastoupil pouze jedno. Kdo to je?
0: Je to Václav Sejk, který další starty může přidat právě teď, respektive třeba už zítra. Dodatečně se totiž dostal do nominace nového španělského kouče Santiho Deni na zápasy Ligy národů.
1: I když Václav Sejk věřil trochu v přímou pozvánku, ne tu dodatečnou.
2: Tím, že já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21 byl 4 roky, tak je vlastně furt každý ty nominace, i když v tu dobu třeba jsem to tolik nečekal, tak vždycky mě to trochu zamrzlo, protože člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt.
3: Přiznal Václav Sejk.
2: Každý start za nároďák je nějakou motivací.
3: Ve 24 letech už zažil dost klubových štací. Sparta, Jablonec, Teplice, v Nizozemsku hrál v Rodě Kerkráde a Herenfénu, v Polsku za Zaglembě Lubin, v Portugalsku za Famalicão a teď působí od ledna v olomoucké Sigmě.
2: První půl rok v Olomouci byl zas takový, že jsem se zpátky dostával do toho režimu České ligy a teď z toho můžu těžit, ale myslím si, že mi dost sedí ten nový styl, který tam chceme hrát a i to, že vlastně nechci, že se to staví na mě, ale jsem jeden z těch základních stavebních kamenů a mám velkou důvěru, takže myslím si, že jsem připravený a těším se na to, co bude tady v těch dvou týdnech.
3: Útočník Václav Sejk chce ukázat, že by měl být součástí reprezentace i dál. Teď je u začátku budování nového národního mužstva pod španělským trenérem Deniou a jeho realizačním týmem.
2: Ten cíl jejich je hlavní, aby jsme drželi spolu a trávili ten čas spolu.
3: Fanoušci čekají, jak se bude prezentovat česká fotbalová reprezentace.
2: Asi budeme chytrát hodně odzadu a snažit se hrát kombinační fotbal. Pevně věřím, že se nám to bude dařit a myslím si, že to ukáže i hlavně čas, protože přece jenom je to první sraz a nechci, že se to nedá všechno takhle rychle do nás dostat, ale myslím si, že je potřeba taky tomu dát čas.
3: Říká útočník Václav Sejk. Reprezentaci čekají v Lize národů těžké zkoušky Španělsko, Anglie a na úvod v sobotu v Praze Chorvatsko. Hrát se bude od 8:45 večer v přímém přenosu na této stanici. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 6 hodin 58, přejeme vám příjemné třeba i páteční vstávání. Teď budeme chvilku mluvit o basketbalu, protože Tomáš Satoranský má za sebou euroligovou premiéru v novém působišti.
1: No obecně, on hrál poprvé za Hapoel Tel Aviv a bohužel ne vůbec úspěšně. Nejde jenom o to, že Hapoel prohrál s Bayernem Mnichov 84-86, přičemž ve té poslední čtvrtině prohrával už o 18 bodů, v závěru ale vedl 84-83, jenomže Bayern rozhodl.
0: Ano, výhře rozhodl 34 sekund před koncem docela slavný hráč Bayernu Mnichov, mistr světa i Evropy, Johannes Feuchtmann, a to trojkou.
1: No ale Tomáš Satoranský, o tom si se chtěl bavit, tak ten bohužel si v zápase nepřipsal ani jeden bod, přestože odehrál skoro 16 minut a jeho statistika plus minus, kdybychom to vzdali nebo vzali na obdržené versus skorované body, tak je na minus 15 za celé utkání, což je vlastně nejhorší bilance ze všech hráčů, kteří zasáhli do toho zápasu.
0: Hapoel Tel Aviv tedy i s Tomášem Satoranským v sestavě prohrál v Eurolize s Bayernem Mnichov 84-86. Dál budeme sledovat snažení českého rozehrávače v jeho novém klubu. Mimochodem hrálo se v bulharské Sofii s ohledem na to, co se děje na Blízkém východě. Tedy v Bulharsku má Hapoel Tel Aviv svůj azyl.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady Radim Šimek, poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnálu Sport. Každý zápas od první buly po poslední sirénu samostatně v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem.
2: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: 6 zápasů čtvrtého kola bude dnes na programu. Máme pro vás připravený pořad s mikrofonem za sportem. Dobré ráno.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy a Jan Altenberská.
5: Voda v okolí Odoleny vody není pitná, je v ní olovo. Izraelský premiér Netanyahu v OSN ostře odmítl obvinění z genocidy. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Na Pražském okruhu popojíždí kolony po nehodě směrem na letiště a bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Při požití malého množství, ale zdravotní komplikace podle středočeských vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 tisíc lidí. Situaci sledujeme, podrobnosti nabídneme v ranním Radiožurnálu už po zprávách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
6: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamas proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
7: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
8: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
7: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
9: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
7: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: O tom, jak umělá inteligence mění českou justici, budeme mluvit i v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
10: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
11: Úžasný,
12: jsme úžasný. Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
11: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
10: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport.
13: České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne našeho času je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí ve druhém singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristinu Bukšovou.
14: Tak je taková nepředvídatelná, abych to řekla, umí čopy, umí na síť, umí voleje, takže to je hodně deblu, takže to se taky ukáže někdy v tom singlu, ale uvidíme, no. Třeba se nemusí ani stát, že budeme hrát proti sobě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na pražském okruhu a kolony na D1 u Brna. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště odstraňují následky velmi vážné nehody mezi tunely na 11. kilometru. Co se stalo, ví Jan Riedl z ředitelství silnice dálnic.
16: Po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Na místě byly 2 mrtví a 6 zraněných. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků.
15: Průjezdný zatím pouze jeden ze 3 pruhů a kolona je dlouhá. Brzdí se za sjezdem na Jesenici a je to nadlouho. Osobním lepší zde jedničky na okruh nesíždě, tobě to po jižní spojce. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od sjezdu na Rudnou až k omezení k Rozvadovské spojce a zdržíte se okolo 20 minut. V Pardubicích je ucpaný výjezd z města po silnici 36 směr Lázně Bohdaneč. Před Semtínem se srazila 2 auta. Silnice je tam průjezdná Kivadlově a tvoří se kolony hlavně z Pardubic. A ještě D1, silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se už na 173. kilometru a nesouvislá fronta místy v levém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
17: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
5: V jihozápadní polovině Čech bude ráno a dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Dobré ráno, při poslechu Radiožurnál Sport vám, Radiožurnálu Sport vám přejeme s Martinem Charvátem.
1: Hezký den.
0: Je 7 hodin, 6 minut, pátek 25. září, věříme, že ten pátek bude úspěšný třeba pro českou fotbalovou 21, kterou čeká zápas evropské kvalifikace proti domácímu Azerbajdžánu. My se zhruba za 20 minut spojíme s asistentem trenéra Janem Kameníkem. Mluvit budeme taky o poháru Billie Jean Kingové s Jaroslavem Plašilem, Česko-Španělsko, to je semifinále této týmové soutěže, která je na programu dnes, ale chceme mluvit taky o tom, že dnes je 25. září a jeden dost významný bývalý fotbalista by měl dneska narozeniny.
1: Je to Josef Bican, muž, který se narodil před 113 lety, tento legendární hráč nejen rakouské reprezentace, nejen fotbalové pražské Slávě, tak tedy v uvozovkách všechno je lepší, byť samozřejmě 113. narozeniny jsou nedožité.
0: Obrovská legenda československého, tak jak zmínil správně Martin Charvát, v fotbalu nezahrál si na mistrovství světa kvůli tomu, co se dělo v letech 1939 až 1945. Stále mi doma leží knížka Bican proti Hitlerovi s ohledem na to, v jakém jsem věku, tak jsem se k ní ještě nedostal. myslím třeba rodinný život, že prostě na to není čas.
1: Já jsem si říkal, že jsi měl za uplynulých 30 let poměrně dost času.
0: To jsem měl, ale když jsem byl mladší, tak jsem ještě na takhle vážná témata prostě neměl tak úplně náladu.
1: Když se podíváme na další narozeniny, tak se dostáváme i k rugby. Jeden velmi populární český rugbysta, propagátor rugby se narodil, tedy Ondřej Sekora, ten, který napsal Ferdu Mravence, tak by dnes v uvozovkách slavil 127. narozeniny, ale pochopitelně už také není mezi námi.
0: Je pátek 25. září, tak snad budete mít krásný start do prodlouženého víkendu. Přejeme vám s Martinem Charvátem dobré ráno.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
18: Pavel Tilšar a Martin Charvát.

0: Tady je Radiožurnál Sport v pátek 25. září 7 hodin 11 minut v našem vysílání. Čas taky na to mluvit o tenise v Číně, kde se chystá semifinále poháru Billie Jean Kingové, ale hraje tam taky jeden český tenista.
1: Turnaj ATP Tour v Chengdu začal zápas mezi Vítem Kopřivou a Kanaďanem Denisem Šapovalovem. Šapovalov si v tomto osmifinálovém duelu vyhrál své podání a tak vede 1-0 teď na servisu Vít Kopřiva. Ale my se chceme v Číně dostat především tomu, co se děje v poháru Billie Jean Kingové.
0: Ano, Češky nastoupí k semifinálovému utkání této týmové soutěže někdejšího Fed Cupu proti Španělkám od 11 hodin. A my máme právě na tom finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v Číně v Šenčenu reportéra Jaroslava Plašila. Tak ti přejeme dobrý den.
2: Hezký den z Šenčenu.
0: Byli jsme na to zvyklí vlastně už před tím čtvrtfinále, nebo jsme na to už zvyklí, že kapitánka Barbora Strýcová oznámí nominaci zhruba hodinu před zápasem, tím úvodním, tedy zhruba v 10 hodin našeho času. Každopádně, kdyby si mohl tipnout, tak budou hrát znovu dvouhru Bousková a Nosková?
2: No, myslím si, že Barbora Strýcová to hodně naznačila svým prohlášením, protože mezi tím, co české tenistky včera trénovaly, tak jsme měli možnost s ní mluvit a ona říkala, že samozřejmě o Lindě Noskové, tam pokud se nestane nic výjimečného, a věřme, že se nestalo od té doby, tak ta je jasná, ta hrát zkrátka musí jako týmová jednička, ale zároveň kapitánka říkala, že by ráda tentokrát už postavila to nejsilnější, co má. Takže jinými slovy trošku naznačila, že už věří, že bude moci postavit i Karolínu Muchovou, tak to by, troufám si říct, asi mělo být složení pro dnešní singlové zápasy, pokud se ještě nestalo něco nečekaného. Teď dokončila rozehrávku Sára Bejlek, ta je tady jako pátá hráčka, hodně legrace teď na kurtu při odchodu této tenistky a týmu české hráčky, ale ta je tady jako pátá tenistka a ta s velkou pravděpodobností teď do toho zápasu se Španělkami nezasáhne.
1: Pro kapitánku Barboru Strýcovou je určitě výhodou, že má v sestavě rozdílné typy tenistek, tak čí styl by na španělskou jedničku Bukšovou měl platit? Protože žebříčkově, když se na to podíváme, tak všechny vlastně další české hráčky v týmu jsou kvalitnější než zbytek španělské sestavy.
2: No, já si myslím, že Linda Nosková by s ní v té formě, do které se letos dostala, tak by si s ní měla poradit. Ona je Bukšová trošku nevyspytatelnou hráčkou, těžko vždycky očekávat, co od ní přiletí na druhou stranu, ale viděl jsem teď její dvojzápas dokonce, ten čtvrtfinálový, kdy Španělky se tady prali s Kazachstánem a postoupili až po rozhodující čtyřce, kterou právě musela hrát i Bukšová se Soribesovou a vypadala opravdu hodně unaveně na kurtu. Hodně toho za ní odehrála Soribesová a Bukšová měla celkem náročný program, dorazila jsem až pozdě, takže vůbec bych se nedivil tomu, kdyby ji dnes španělský tým stáhl a jako jedničku by nasadil Bouzasovou Manejrovou, která dokázala porazit Lindu Noskovou mimochodem loni v Ostravě. Samozřejmě byla to jiná situace, jiné období, ale vůbec bych se nedivil, kdyby Španělé vsadili na tento scénář, že by zkrátka posunuli na jedničku Bouzasovou Manejrovou a Bukšovou případně nechali na debla. Samozřejmě jsou to jenom spekulace, ale vzhledem k tomu, jak vypadala španělská jednička v tom uplynulém zápase proti Kazachstánu, tak bych se tomu nedivil. Na druhou stranu, ono zase den odpočinku pak Španělky měly a za to se zase, za ten, byť je to třeba krátký čas, ale je to pořád čas, kdy se taky ta hráčka může dostat do úplně jiné pohody, může přebojovat nějaké potíže s aklimatizací a tak dále.
0: S tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem mluvíme zhruba 3 a 3/4 hodiny před startem semifinále poháru Billie Jean Kingové Česko-Španělsko. Češky porazili Britky ve čtvrtfinále ve dvou zápasech, jak Jarda taky zmínil, tak Španělsko muselo hrát závěrečnou čtyřhru proti Kazachstánu. Tak jak to vidíš dnes v čínském Šenčenu?
2: No já doufám, že se rozhodne už po singlových zápasech. Samozřejmě s tou kvalitou českých hráček, pokud tedy nastoupí obě nejsilnější, se to přímo nabízí. A když to nevíde, já doufám, že to vyjde, ale když to nevíde, tak si taky troufám říct, že ať už bude výsledek jakýkoliv, tak by to měly být kratší singlové zápasy. Hlavně ten první z Británii, z Velkou Británii byl ohromně dlouhý, protože zápasy Marie Bouskové, to je známá věc, jsou zkrátka dlouhé, tak to si myslím, že dnes asi 3hodinový single fanoušci tady troufám si povědět neuvidí, ale nechci pak, aby se zase za něco oblouval a bral svá slova zpátky, protože tady se zkrátka někdy a ten ženský zvlášť, a neberte to nějak zle nevyspytatelný, protože je tam spousta emocí, hrajete za tým, je to něco jiného. Bylo to vidět i včera na zápasech třeba Ukrajiny s Belgií, kdy se hodně trápily ukrajinské tenisky. Jelena Svitolinová prohrála singlový zápas, takže ta soutěž zkrátka přináší občas velmi zajímavé příběhy.
1: V 11 hodin tedy start semifinále poháru Billie Jean Kingové Česko-Španělsko, ale ještě jedna tenisová odbočka. Dnes totiž začíná Laver Cup, exibiční turnaj Evropy proti zbytku světa, a hrát ho bude také Jakub Menšík, kterého čeká nejprve dvouhra proti Američanovi Nakashimovi, ale poté především debl po boku Carlose Alcaraze. Jak vzácné, Jaroslave, a zajímavé zároveň je podle tebe vidět Jakuba Menšíka ve čtyřhře a ještě vedle takové hvězdy současného tenisu?
2: No, je to parádní reklama nejenom pro český tenis, ale je to skvělé pro Jakuba Menšíka, který už je opakovaně na Laver Cupu, a to je taková známka, že on je považovaný za takovou, řekněme, globální tenisovou hvězdu. Hraje teď s Alcarazem debl, předtím ještě s Nakashimou singlový zápas. Samozřejmě je to ten první den, kdy je to za jeden bod. Laver Cup má zvláštní pravidla, vždycky výhry jsou odstupňované. Když je pátek, tak je to za jeden bod, v sobotu už jsou výhry za dva body a v neděli pak třetí den za tři, ale celkově je to, řekl bych, taková společensko-sportovně zábavní akce. Carlos Alcaraz se na ní i, myslím, nabíjí docela po té jeho komplikované sezóně se spoustou zranění a zdravotních problémů obecně, tak si myslím, že i to dává takovou velkou váhu, že tam zkrátka chce takový hráč teď být, startovat, protože občas se to stávalo, že některá jména vynechávají. Teď se to stalo, myslím, tomu zámořskému nebo týmu zbytku světa, že musel hodně měnit, doplňovat sestavu, a teď Evropa má i sportovně, když to vezmeme, velkou šanci zase konečně vyhrát, protože teď se to nedařilo. Mě zarazila ještě jedna věc. Jak je to ohromný rozdíl ve vnímání světa třeba nebo Evropy, když se hraje Laver Cup a když jsou třeba fotbalové akce, protože Bublik z Kazachstánu teď startuje za výběr světa, ale Kazachstán jinak třeba hraje, že jo, fotbalové zápasy v rámci UEFA, v rámci Evropy, tak jenom taková perlička.
0: Jaroslav Plašil živě z čínského Shenzhenu před zápasem semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi českými a španělskými tenistkami. Tak Jardo, děkujeme, zdravíme na dálku a těšíme se na tvé přímé přenosy na Radiožurnálu Sport.
2: Taky děkuji, hezký den.
3: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
5: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
4: Na úvod elitní skupiny ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
6: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
4: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Jaroslav Plašil zmiňoval Kazachstán, teď budeme cestovat relativně nedaleko.
0: Ano, budeme cestovat do Azerbajdžánu, kde české fotbalisty do 21 let čeká 8 z 10 zápasů v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce.
1: Češi nastoupí v Baku proti zmíněnému Azerbajdžánu v 15 hodin a 45 minut českého času.
0: V Baku je teď o 2 hodiny víc a je tam pochopitelně taky asistent hlavního kouče Michala Bílka Jan Kameník, který je s námi ve spojení a kterému přejeme dobré ráno ke Kaspickému moři.
7: Jan Kameník, který je s námi ve spojení, a kterému přejeme dobré ráno ke Kaspickému moři. Dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Včera jsme mluvili s jedním z vašich svěřenců, Albertem Labíkem, a ten říkal, že spíš než vedro, je tam v Azerbajdžánu v Baku velké dusno, vysoká vlhkost vzduchu, tak pociťujete to taky?
7: Tak dalo by se říct, že tomu tak je, nicméně je to něco, s čím se samozřejmě musíme vyrovnat nebo musíme se umět vyrovnat. Dneska navíc začalo trošku foukat, takže ty podmínky budou složité, ale pro oba dva soupeře stejné, takže není to nic, co by nás mělo rozhodit.
0: Dá se na to hráče v tak krátkém časovém úseku nějakým způsobem připravit? Jinými slovy, je to i důvod, proč jste třeba do Baku vycestovali právě už v úterý?
7: Tak není to ten důvod, nicméně hráči už mají nějaké zkušenosti, jsou tady kluci, kteří už odehráli spoustu utkání v nepříznivých podmínkách, takže je to něco, na co oni jsou zvyklí a je potřeba, aby se tomu přizpůsobili a je potřeba, aby se soustředili spíše na výkon, než na podmínky, které nás tady čekají.
1: Jan Kameník, asistent trenéra u české fotbalové 21, je s námi ve spojení. Možná jste zjistili, že než k nám doteče signál z Azerbajdžánu, chvilinku to trvá. Předpokládám, pane Kameníku, že už za sebou máte videopřípravu na soupeře. Na co jste upozorňovali u výběru Azerbajdžánu poté, co jste ho loni v říjnu doma v Karviné porazili vysoko 5-0?
7: Tak výsledek samozřejmě z toho utkání nelze úplně brát v potaz, protože ten tým je opravdu dobře poskládaný, dobře sestavený, má hráče, kteří jsou velmi dobře individuálně vybavení, mají dobrou organizaci hry, takže od té doby víceméně oni se také posunuli, dokázali uhrát dobré výsledky, jak s Bulharskem, kde remizovali 0-0, nebo dokázali se třikrát prosadit proti Skotsku, takže je to tým a soupeř, který nás čeká, jeden z těch samozřejmě obtížnějších v rámci té kvalifikace a tady je potřeba, abychom byli maximálně koncentrovaní a na ten zápas se dobře připravili.
0: Když byste ještě mohl vzpomenout ten loňský zápas v Karviné, loni v říjnu jste porazili Azerbajdžán 5-0, tak tehdy po prvním poločase to bylo pouze o gól, rozhodla vlastně druhá půlka, kdy jste nasázeli soupeři 4 branky, tak co tehdy právě na Azerbajdžán fungovalo?
7: Tak nevím teďka, nevím, jestli jsem slyšel poslední část té otázky, nicméně pravdou je ta, že v tom utkání nám spousta věcí vyšla, hráči se velmi dobře v tom utkání prezentovali, měli jsme tam dobrý pohyb, kvalitu na míči, dokázali jsme ho delší dobu držet, dokázali jsme se po pěkných akcích prosadit v rámci poslední třetiny hřiště a dokázali jsme být efektivní v té finální fázi, takže ten zápas nám vyšel, i když samozřejmě po prvním poločase to úplně tak nevypadalo, tak ve druhé půli jsme se prezentovali velmi dobře a ten zápas nám sednul po všech stránkách, takže budeme doufat, že tomu tak bude i dneska.
0: Ano, Jan Kameník slyšel jenom tu předchozí otázku perfektně, takže děkujeme za odpověď a můžeme dál pokračovat.
1: Třeba loni ještě u té výhry nad Azerbajdžánem byli Lukáš Ambros nebo Ondřej Kryčfaluši, kteří už se taky s ohledem na třeba zranění hráčů z A týmu posunuli do té seniorské reprezentace. A tu nově vede Španěl Santi Denia, který nedávno mluvil taky o provázanosti s 21. Řešili jste hodně detailně, kterého hráče kam poslat, aby skladba obou mužstev nějakým způsobem byla vyrovnaná, co do té síly a možnosti samozřejmě, jací hráči kde mohou být?
7: Je tomu tak, víceméně ta jednání probíhala intenzivně. Samozřejmě vždycky s tím faktem, že A tým má naprostou prioritu a přednost před 21. Protože je to výkladní skříň naše Ačková reprezentace. Nicméně ty debaty byly velmi konstruktivní a na všem jsme se velmi dobře domluvili. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že na jedné straně přicházíme o velmi kvalitní hráče, jako je Lukáš Ambros nebo Ondra Kryčfaluši, ale na druhou stranu jsme víceméně rádi, že z 21 dokáží hráči udělat ten další krok a obou dvou klukům držíme palce, aby se tam dobře adaptovali.
0: My budeme na Radiožurnálu Sport držet palce taky české fotbalové reprezentaci do 21 let, která se dnes v evropské kvalifikaci představí v Azerbajdžánu, tedy v Baku, bude hrát česká 21 od 15:45 našeho času na dálku. Ten zápas budeme sledovat. A teď jsme byli ve spojení s asistentem hlavního kouče Michala Bílka Janem Kameníkem. Tak vám moc děkujeme za váš čas a přejeme úspěšné odpoledne.
8: Tak děkujeme za váš čas a přejeme úspěšné odpoledne.
7: Děkuju a držte nám palce. Na stranou.

0: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Papežle v 14. dopoledne zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje lev 14. navštívit taky poutní místo v Lourdech. Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Írán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700 metrů dlouhého tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. A více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu už organizátoři přidali další projekce některých filmů. Diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy i hodnotit. Sport.

0: regulovat vjezdy do tunelů. Kolony na okruhu i ve směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech od plzeňské dálnice. I na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kvůli tomu kolona aktuálně pojedete pomaleji od 4. kilometru. Na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za sjezdem na Třinec. Zhruba na kilometru 66 hlásíte díru v levém pruhu.
1: V rychlém pruhu mají díru, které se nedá vyhnout. Dali tam borci značku.
0: Auta vybočují opatrně. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Kamiony zastavují poprvé u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Pro osobní auta nesouvislá fronta od 178. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale v jihozápadní polovině Čech a částečně i na Vysočině máme polojasno až jasno. Místy pozor na mlhy. Teploty se pohybují většinou mezi 6 a 10 stupni, ale právě na západě a jihu Čech klesla teplota ke 4 stupňům. Tolik je například v Chebu. A vůbec nejchladněji bylo po ránu na Březníku, na Šumavě, tam bylo kolem minus 2 stupňů. Naopak nejtepleji je aktuálně v Ostravě, je tam po dešti a kolem 11 stupňů Celsia. Dnes přes den bude počasí rozdělené. V jihozápadní polovině Čech slunečno, jinde hodně oblačnosti a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se mohou vyskytovat dešťové přehánky anebo slabý déšť. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty ale dnes ještě poměrně nízké, většinou mezi 13 a 18 stupni. Na horách naměříte kolem 9 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu nebude snižovat vítr, povane totiž jen slabě. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport. Tenista Vítko Přiva prohrál první set osmifinále turnaje v čínském Chengdu s Kanaďanem Denisem Šapovalovem 2-6. Druhý set začíná Šapovalov na svém podání. A tenisem začne také Tomáš Petr, sportovní přehled. Vítej.
1: Hezké ráno. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí od 11 hodin našeho času k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová prozradila, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
2: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
1: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňáková.
3: Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V ní budou hrát s mistry světa i Evropy Španěli, Angličany a Chorvaty. Od pondělí hráči poznávají nového reprezentačního trenéra Španěla Santiho Deniu. O možném herním stylu národního týmu mluví útočník Václav Sejk.
4: Se budeme chtít hrát hodně odzadu a snažit se hrát kombinační fotbal. Pevně věřím, že se nám to bude dařit a myslím si, že to ukáže hlavně čas, protože přece jenom je to první sraz a nechci, že se to nedá všechno takhle rychle do nás dostat, ale myslím si, že je potřeba taky tomu dát čas.
0: Nový trenér reprezentace, Španěl Santi Denia, chtěl do národního týmu Vladimíra Daridu. Ten ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Vladimír Darida, tedy hráč Hradce Králové, to potvrdil exkluzivně pro Radiožurnál Sport.
5: S trenérem jsme se sešli po jednom ze zápasů, kdy vlastně navštívil hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
0: Česká reprezentace vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu domácím zápasem s Chorvatskem. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos tohoto utkání.
1: Nový ročník fotbalové Ligy národů odstartoval už včera. Obhájci triumfu z Portugalska porazili Velsi 1-0. Nizozemsko remizoval s Německem 1-1, Srbsko prohrálo s Řeckem 1-2 a Norsko ve skandinávském derby zdolalo Dánsko 3-2.
3: Čeští fotbalisté do 21 let v Azerbajdžánu zahájí závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině B druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut.
1: Hokejisté Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tipsport Extraligy v nevýrazných výkonech. V předehrávce čtvrtého kola prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili třetí ze 4 dosavadních zápasů sezóny. Před jejím startem přitom Bílí Tygři vyhlásili nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
6: To je podle mě úplně neakceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to od nás bylo prostě málo. Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaný. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a konče posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
1: Čtvrté kolo hokejové Tipsport Extraligy bude pokračovat odpoledne dalšími 6 zápasy. O všech uslyšíte od 17 hodin na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodu hlídek. Shodně je porazili jen trojice z Francie. Dnes se na trati v italské Ivrée bude bojovat o individuální medaile na kajaku i kánoji. Celé to odstartuje v 9 hodin a 7 minut svou semifinálovou jízdou Amálie Helgertová.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský při euroligové premiéře v dresu Hapoelu Tel Aviv byl u těsné prohry 84-86 s Bayernem Mnichov. V azylu v bulharské Sofii si český rozehrávač za bezmála 16 minut hry připsal jen jednu nepřesnou střelu, 2 doskoky a 1 asistenci.
3: Tak takový byl první sportovní přehled Radiožurnálu Sport v pátek 25. září. Připravil ho Tomáš Petr, díky moc.
1: Pěkné ráno.

0: 7.45, posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme se teď bavit s Martinem Charvátem o hokeji, ale ne o 6 zápasech extraligy, které nás dnes čekají po 17. hodině, ale o NHL, protože se vlastně blíží start této soutěže. A v přípravě se dařilo jednomu Čechovi.
1: Ještě 2 týdny vlastně zbývají do začátku těch ostrých zápasů, ale útočník Jiří Kulich je rád, že zasáhl do zápasu Buffalo po téměř 11-měsíční pauze zaviněné zraněními, tak se dokázal jednak dostat do sestavy a také dal první gól právě po návratu do té sestavy. V přípravě na nový ročník se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Buffalo prohrálo 2-3 v prodloužení.
0: Jedna zajímavost k výkonu Jiřího Kulicha, který se tedy vrací po dlouhé zdravotní pauze, tak krátce po té vstřelené brance Kulich zamířil do kabiny a do utkání už se nevrátil z preventivních důvodů, alespoň takto tedy vysvětloval trenér Sabres Lindy Ruff.
1: Co se týče možných kanadských bodů, tak v tom zápase si asistenci připsal i obránce Radim Mrtka.
0: No, 2 přihrávky zaznamenal taky Matyáš Milovský, jeho New Jersey s New Yorkem Rangers se prohrálo 3-4 po nájezdech. Český útočník asistoval ve druhé třetině u branky na 2-0 a 2 minuty před koncem u vyrovnávacího zásahu na 3-3. No a bodoval taky obránce Tomáš Cibulka.
1: Ano, ten Edmontonu pomohl jednou přihrávkou k vítězství 2-1 na ledě Vancouveru. No a asistenci si připsal i další český bek Mikuláš Hovorka. Jeho Florida uspěla 5-3 nad Tampou Bay. Jenom se trochu opravím, protože jeden z pozorných posluchačů mi připomíná, že NHL začíná výrazně dřív než za 2 týdny a to už na konci září.
0: No takže zase brzy budeme mluvit už o soutěžních zápasech hokejové NHL na Radiožurnálu Sport a za chvilku, Martine, budeme mluvit s kým a o čem?
1: Budeme mluvit s Jiřím Ješkem, mužem, který ráno pravidelně běhá, ale tentokrát tu bude o cyklistice.

0: Dnes je pátek, 25. září, konkrétně 7 hodin 50 minut a po desáté uslyšíte v našem vysílání tradiční pořad Kilometr Jiřího Ježka. Dnes to bude o čem, Martine?
1: Dnes to bude o tom, jak vychovat z ženy nebo dcery obecně, možná i syna, pokud si to na to vztáhnete, velmi kvalitního cyklistu, ale také i velmi kvalitního člověka, co se týče jeho lidských kvalit. Bude to s Lukášem Bukovským, tatínkem Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek, aktuální královny české cyklistiky za rok 2025 a ženy, která už oznámila, že když se přesouvá do vyšší kategorie, co do svého věku, takže bude jezdit za známou stáji Fénix Premier Tech.
0: No, zmínil si talent, tak ten určitě nechybí slovenské cyklistce Viktorii Chlaďoňové, která se stala v Montrealu mistryní světa v silničním závodě žen do 23 let. Česko v tomhle klání právě na šampionátu v Kanadě taky mohlo mít zajímavé ambice, ale Julia Kopecký do závodu vlastně vůbec nenastoupila.
1: O víkendu se pojedou hromadné závody v kategorii elite, které také probereme s cyklistickou legendou, šestinásobným paralympijským vítězem a šestinásobným mistrem světa Jiřím Ježkem. Přejeme ti dobré ráno.
2: Krásné páteční ráno.
0: Ty se v posledních letech často dostáváš z různých pracovních důvodů i do Bratislavy, kde asi taky vídáš řadu žen cyklistek. Jak moc je podle tebe pro slovenskou ženskou cyklistiku podstatné, že v této kategorii do 23 let má Slovensko mistryni světa?
2: No tak hlavně je to potvrzením toho, že na Slovensku umí pracovat s těmi talenty. Viktoria Chlaďoňová vlastně už od juniorských let patří k nejlepším vlastně v té své věkové kategorii na celém světě. Stejně tak jako třeba u nás Bára Bukovská právě v cyklokrosu a na horských kolech, tak Viktorii Chlaďoňové se to daří hlavně na té silnici, kde pak samozřejmě i ta cyklistika díky, já nevím, úspěchům Petera Sagana, díky úspěchům předtím bratrů Velicových, tak na Slovensku samozřejmě to táhne a přesně jak jste říkali, tak je to vidět i na té ženské cyklistice, protože třeba známý takový amatérský tým Bratislavské Bohyně jsou často nejenom jako skvělými závodnicemi, ale i ozdobou třeba i tady českých amatérských závodů, jako je Letap Czech Republic nebo Road Classics, takže věřím, že Viktorka Chlaďoňová je skvělou motivací třeba pro další dívky a ženy, stejně jako Bára Bukovská na to jezdit na kole.
1: Když se ale podíváme na nejsledovanější závod toho mistrovství světa, tak tím bude jednoznačně ten mužský hromadný nebo silniční závod. Slovinec Tadej Pogačar nejde kvůli zranění z Vuelty. Tak jak velká je podle tebe osobně skupina lidí, mezi kterými bychom měli hledat favority toho závodu?
2: No, obrovská. Já si myslím, že opravdu říkám to už po několikáté, že to budou hvězdné války v neděli, protože je tam spousta lidí, kteří mají podobnou úroveň a mají velkou šanci ten letošní titul mistra světa vyhrát. Ten okruh v Montrealu je obrovsky zajímavý, divácky atraktivní. Bylo to vidět už třeba včera při závodě juniorů, který jsem si opravdu shlédl od startu do cíle. A fakt jsem si pochutnal cyklisticky, protože to byl nádherný závod. A bylo vidět, že tak, jak k tomu přistoupili nejmladší vlastně závodníci junioři, tak pokud takhle aktivně budou jezdit ty největší hvězdy profesionální cyklistiky v čele s Remco Evenpoolem, Woutem van Aertem a s těmi mladými hvězdami, jako je Paul Sexas, Isaac Del Toro, tak to bude obrovská podívaná, do které samozřejmě bude chtít nějakým způsobem zasáhnout i Matthew Van Der Poel nebo Mats Pedersen. A doufáme, že i česká velká naděje Matyáš Vacek, který si bude chtít určitě spravit chuť po nepovedené časovce.
0: Říká Jiří Ježek, v našem vysílání mluvíme o mistrovství světa silničních cyklistů v kanadském Montrealu. Právě na Matyáše Vacka měla směřovat naše další otázka. Myslíš opravdu, že má reálnou naději v tom závodě zajet nějaké umístění, se kterým by byl spokojený?
2: Tak samozřejmě je to trošku otázka po té časovce, jestli to bylo nějakou momentální krizí, nebo prostě, že se mu ten závod jenom nepovedl, nebo jestli už je tam únava z té náročné sezony, kterou samozřejmě Matyáš Vacek za sebou má a ta sezona byla byla opravdu neskutečná, tak jestli to třeba i s tím cestováním do Spojených států nebo do Kanady, jestli to nějakým způsobem třeba poznamená už ten závěr sezóny. Ale rozhodně jakoby tím svým působením v té letošní sezóně rozhodně do toho mixu bude patřit a třeba mu to sedne a samozřejmě asi na něj nikdo nebude klást nějaký velký tlak, ale ten tým český mu bude chtít pomoct, pojede s ním Pavel Novák, velká naděje, vlastně velice mladý závodník, který hodně působí v Itálii a je zvyklý závodit už na té nejvyšší úrovni a stejně jako Jakub Otruba, který se letos velice výrazně zapsal i do několika etap na Tour de France, tak oba dva, jak Pavel Novák, tak Jakub Otruba, budou chtít Matyasi Vackovi pomoci, ale bude to strašně náročný závod. Je to takový ten klasický závod mistrovství světa, kdy se pojede prvních 100 kilometrů po rovině, tak jenom, aby závodníci zahřáli motory, ale pak 12 náročných okruhů na tom opravdu atraktivním okruhu v Montrealu bude obrovská podívaná. A já se nejvíc asi těším na to, jak se mezi sebou porovnají v belgickém týmu Wout van Aert a Remco Evenepoel, protože oba mají obrovskou šanci ten závod vyhrát a oba mají i neskutečný důvod, proč vyhrát zrovna letos, když tam není Tadej Pogačar, protože Remco Evenepoel by se stal prvním vlastně, kdo by byl schopný v elitní kategorii vyhrát mistrovství světa, jak v časovce, tak na silnici. A Wout van Aert je v neskutečné formě, stejně jako Remco Evenepoel, a ten by zase poprvé mohl ten svůj vysněný trikot mistra světa vyhrát právě letošní sezóně.
1: U mistrovství světa zůstaneme s Jiřím Ješkem, ale teď z trochu jiného pohledu, protože od středy víme, že šampionát v cyklistice v roce 2032 se pojede v Indii. Nevím, kolik dáš teď z hlavy indických cyklistů, ale to po tobě radši ani nechceme. Spíš nás zajímá, jak moc je to pro tebe překvapivé, že zrovna tam bude světový šampionát.
2: No, tak samozřejmě ta Indie je zajímavá ekonomika. Není to úplně asi destinace pro závodní cyklistiku. Nicméně měli jsme šampionát v Rwandě, kde ta cyklistika má trošku větší tradici, ale prostě cyklistika se globalizuje. Určitě to bude skvěle uspořádáno už právě díky tomu, jaká ekonomika Indie je, ale nevím, jestli to nějak pomůže třeba indické cyklistice. Nicméně viděli jsme třeba boom v hodu oštěpem právě v téhleté zemi, tak třeba to nějakým způsobem pomůže i indickým cyklistům.
1: Říká Jiří Ježek, jenom doplním, že tím nejlepším ve světovém pořadí z Indů je Naven John, muž, který je na 1419. místě, což naznačuje přesně to, co Jiří Ježek říkal.
0: Radiožurnál Sport posloucháte v 7 hodin 57 minut. Právě s Jiřím Ježkem jsme teď probrali mistrovství světa v silniční cyklistice, které vyvrcholí o víkendu a v kanadském Montrealu. Tak Jirko, díky moc a užij si prodloužený víkend.
2: Díky, bude to krásná podívaná.
0: Ještě nám zbývá pár minut do zpráv v 8 hodin, tak se můžeme podívat na to, co nás čeká v odpoledním vysílání naší stanice. Samozřejmě hodně se budeme věnovat tenisovému semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Španělskem. Už za 3 hodiny se začne hrát v čínském Shenzhenu, ale později odpoledne pak taky zápasy hokejové Tipsport Extraligy.
1: Začne to celé v 17 hodin moravskoslezským duelem Třinec Vítkovice v 17 hodin a 30 minut proti sobě nastoupí Litvínov se Spartou a také Mladá Boleslav s Pardubicemi. No a v 18 hodin začne utkání, hned trojice utkání tedy, mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi. Potom se střetnou Kladno s Plzní a také Olomouc s Kometou Brno. A ovšem právě na této stanici, tedy Radiožurnálu Sport, uslyšíte od té 17. hodiny.
0: A moderovat bude Martin Charvát, který už se ještě těší na pořad s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. Pokud ale třeba fandíte některému z těch 12 klubů, které se dnes představí na ledových plochách na českých stadionech, tak si můžete naladit přímé přenosy každého zápasu třeba na webu irozhlas.cz, kde se prokliknete na ten přímý přenos. Případně pokud máte rádi třeba mobilní aplikace, tak taky jednu máme, jmenuje se Můj rozhlas.
3: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
4: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
5: Tady je Radiožurnál v 8 hodin. A s dalšími zprávami teď Jana Tendorská.
6: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie může podle prezidenta Macrona čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v extraligové předehrávce nad Libercem. Kolony popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Voda v nádrži v obci Odolena, voda u Prahy je kontaminovaná. Odběry ukázaly, že je v ní nadlimitní množství olova. Problémy má kvůli tomu i základní škola ve Zdibech. Tam je reportér Josef Beneda.
8: Žáci přicházeli do základní školy ve Zdibech dnes stejně jako každý den. Sebou si ale nesou větší zásobu pití. Na situaci upozorňuje i obecní rozhlas, jak asi můžete slyšet za mnou. U školy je přistavená cisterna, takže nedostatek vody dnes podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Problém s pitnou vodou se týká celé v oblasti v okolí Odoleny vody, ve které žije asi 20 000 lidí. Středočeské vodárny přistavily cisterny především ke školám, školkám a zdravotnickým zařízením. Beneda, Radiožurnál.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj mohla stejně jako letiště v německém Lipsku čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní přístav Yanbu, který je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na Pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli 2 lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic je na okruhu kolona.
9: Na Pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
6: Provoz by se měl podle Rýdla pomalu obnovovat. Víc v zelené vlně Radiožurnálu už po zprávách. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek.
10: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
6: Noc vědy dnes otevře více než 140 míst po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce.
11: Třeba na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si návštěvníci můžou zamíchat mléko do kávy. Vědec Alexandr Pitňa na pokusu ukazuje, co mají společného káva a vesmír.
12: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
11: Jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
13: Třeba Fakulta informačních technologií nabídne AI fotokoutek, VR brýle, klonování přístupové karty i počítačové hry vytvořené studenty.
11: Kompletní program akce je na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Sport. Hokejisté Liberce prohráli třetí ze 4 zápasů nového ročníku Tipsport Extraligy. V předehrávce 4. kola podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočiši tak zatím v sezóně získali jen 4 body. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
14: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápit na naší stranu. Kdybychom jí dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali 2 z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas vyvíjet jinak. Takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
5: Čtvrté kolo hokejové Tipsport Extraligy bude pokračovat dalšími 6 zápasy. O všech uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 17 hodin v pořadu s mikrofonem za hokejem.
7: Z
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na plzeňské dálnici před Prahou a ucpaný je Pražský okruh. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Aktuálně od benzinky Rudná na 4,5 kilometru a je to až ke zúžení na Rozvadovské spojce. A ta kolona pak pokračuje i na Pražském okruhu ve směru na D1 a to až ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se okolo 25 minut. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště brzdí se už za sjezdem z dálnice D1 a nesouvislá fronta se sune až k nájezdu z Barandova. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci provozu. V Praze se teď ucpává je taky jižní spojka v okolí sjezdu na Vršovice do Spořilovské ulice. Po obou směrech teď údržba pracuje v levých pruzích. Ještě D1, příjezd do Brna z Prahy. Čekejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů. První část té fronty v pravém pruhu se tvoří už na 166. kilometru. Pro osobní auta začíná nesouvislá kolona až na 182. kilometru u Kývalky. A celé se to rozjede až v Brně v omezení u bratislavské dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
17: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
15: Počasí.
6: V jeho západní polovině Čech bude ráno a dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 8 hodin a 6 minut. Přejeme příjemné páteční vstávání. Možná už jste na nohou delší dobu, stejně jako my s Martinem Charvátem. Dobré ráno.
1: Hezký den vám všem.
0: O českém fotbale se samozřejmě snažíme mluvit v našem vysílání často, pozitivně, ne vždy to jde, protože letos český fotbal ovlivnila rozsáhlá korupční kauza a teď padl rekordní trest za ovlivňování zápasu.
1: Golman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasu dostal od etické komise fotbalové asociace zmíněný rekordní trest zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Zjistil to náš kolega Lukáš Kaleta, který o tom včera ve vysílání Radiožurnálu Sport rozsáhle a velmi podrobně mluvil. Pokud vás zajímá, jak třeba tohle celé probíhá, tak on se v tom vyzná velmi dobře. Mluvil o tom včera přibližně v 11 hodin a 20 minut, takže to také v našem archivu najdete.
0: Pokud preferujete třeba čtení, protože samozřejmě jde o, řekněme, nějaký větší problém, tak ten text je i k zhlédnutí, jak přečtení na webu irozhlas.cz. Zaujalo mě, proč vlastně dostal bývalý brankář Zlínska Kalina tak velký trest. Přitížit mu mohl zejména fakt, že se podle fotbalové asociace České republiky podílel na takzvaném matchfixingu dlouhodobě. On v tom nebyl sám, protože mu vlastně v úvozovkách pomáhal Pavel Býma, což je bývalý rozhodčí a někdejší funkcionář z Línska. Takže takové jsou takové základní informace. Martine, ještě něco?
1: Já jsem si rozkliknul dokument etické komise fotbalové asociace, kde rozhodnutí o disciplinárních příčinech je u právě zmíněného golmana Marka Kaliny především ze zápasů, které jsou od roku 2023 do roku 2025. V roce 2023 například utkání mezi SFK Vrchovina proti SK Kvítkovice, nebo duel mezi FC Zlínsko nebo MFK Vyškov. V dalších letech také především tam figuruje FC Zlínsko, za které chytal, případně také Start Brno, kde chytal v roce 2025 například utkání z 28. listopadu mezi MFK Chrudim a to je Start Brno právě toho roku 2025, takže je tam toho opravdu hodně. A když se podíváme k tomu, co Radiožurnálu Sport říkal předseda etické komise Martin Holub, tak on říkal, že vlastně Marek Kalina hrál fotbal proto, aby páchal právě tuhle tu činnost.
0: Což je velmi smutné konstatování, tak věříme, že vy, co posloucháte Radiožurnál Sport, děláte jakýkoliv sport, zejména pro zábavu. Tak dobré ráno v 8 hodin a 9 minut.
15: Radiožurnál Sport.
18: Pavel Tilšar a Martin Charvát.

0: Green Day na Radiožurnálu Sport, 8 hodin 12 minut, od 11 hodiny bude naše vysílání patřit zejména tenisu.
1: Ano, a to proto, že české tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu, se totiž střetnou se Španělkami.
2: Sestavu nahlásí Barbora Strýcová jako obvykle hodinu před začátkem úvodního duelu, ale už dopředu věděla, že pokud se nepřihodí nic výjimečného, pozici jedničky má vyřešenou.
3: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu.
2: Linda Nosková drží v poháru Billie Jean Kingové sérii 5 singlových výher v řadě. V loňské baráži v chorvatském Varaždinu se kromě toho podílela i na jednom bodu v rozhodujícím deblu a spolehlivý výkon předvedla také tady ve čtvrtfinále s Britkami.
4: Super, jsem ráda, že můžu vždycky týmu pomoct, proto jsem tady.
2: Linda Nosková prohrála v poháru Billie Jean Kingové naposledy loni v dubnu při kvalifikačním utkání v Ostravě se Španělkami, kterými tak má v zápasech za Česko určitě co vracet. Ještě rok předtím v duelu o bronzové medaile v ženském deblu na olympijských hrách v Paříži podlehla ve dvojici s Karolínou Muchovou Bukšové a Soribesové Tormové.
4: Jo, pamatuju si to. No, já mám ráda odvety, nebo jakoby někomu platit trošku tu prohru, takže se budeme snažit to udělat.
2: Věří teď Linda Nosková, že je zase o něco lepší hráčka než v minulých letech a v sezóně, ve které vyhrála slavný Wimbledon, touží i po týmovém úspěchu.
4: To by byla krásná třešnička na dortu.
2: Semifinále Česko-Španělsko začne po 11. hodině. Linda Nosková, jako předpokládaná česká jednička, nastoupí na kurt jako druhá v pořadí po duelu týmových dvojek. V případě nerozhodného stavu by o postupu do finále rozhodovala čtyřhra. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Oni
6: prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Dnes kilometry Jiřího Ješka s Lukášem Bukovským, tatínkem české reprezentantky na horských kolech a v cyklokrosu Barbory Bukovské. Teď ale míříme k házené.
9: Je 25. září a 4. prosince vstoupí Češky v Brně do mistrovství Evropy. Základní skupinu odehrají v domácím prostředí a čekají je zápasy proti Nizozemsku, Chorvatsku a Rakousku. Ráda by u toho byla i golmanka Michaela Malá, která s reprezentací tráví tento týden na západě Čech.
8: Tam probíhá od středy tradiční turnaj Oštít města Chebu a Michaelu Malou právě teď zdravíme do Chebu, respektive do hotelu mezi Chebem a Františkovými lázněmi. Tak jak si užíváte týden se spoluhráčkami z národního týmu?
10: Tak já vás taky zdravím samozřejmě a týden si užíváme zatím velmi pozitivně, bych řekla. Zatím máme odehraný jeden zápas, který tady nevyšel, ale určitě nám to nenarušilo atmosféru, která tady je, takže určitě si to užíváme pozitivním způsobem.
9: Ano, prohra s Norskem, připomeňme posluchačům Radiožurnálu Sport. Michaela Malá v Chebu poměrně nedávno prožila velký večer kariéry. 23. května jste tam zničila svými zákroky střelkyně házené Kinžvarta. Se Sláví slavila mistrovský titul. Vrátili se vám 4 měsíce staré vzpomínky v chebské D-Produkt aréně?
10: Tak samozřejmě, když to byl poslední zážitek tady v Chebu, tak se mi ty vzpomínky vrátily, protože přece jenom je to něco pozitivního do mý kariéry, obzvlášť v posledních časech nebo za poslední dobu. A určitě jsem si vzpomněla na to, jak to tam vypadalo během finále, takže pro mě to byl jenom pozitivní návrat opět.
8: No ale od nové sezóny oblékáte v československé Interlize dres toho dlouhodobě nejsilnějšího českého týmu posledních let, tedy Mostu. Tak co se pro vás změnilo přestupem ze Slávie?
10: Tak určitě se pro mě změnil nový přístup k házené nebo nové možnosti, které Most nabízí. Já jsem tam šel 100% s tím, že se chci posunout a tak věřím se tomu i dělám, ať už po osobní nebo po házenkářské stránce a věřím, že ta sezona bude jenom stejně podobná a se stejným zakončením pro mě jako ta minulá, takže věřím tomu, že budeme útočit na ty nejvyšší příčky a že se popereme o finále i tento rok.
9: Povídáme si na Radiožurnálu Sport s házenkářskou golmankou Mostu a taky české reprezentace Michaelou Malou. Vy se na západě Čech spolu s českou reprezentací chystáte na druhé utkání turnaje Oštít města Chebu. V 18 hodin nastoupíte proti Polsku. Ten úvodní duel s B týmem Norska vám, jak už jste sama i zmínila, nevyšel. Prohráli jste o 8 branek, tak na čem budete muset nejvíc pracovat do startu domácího evropského šampionátu?
10: Tak určitě, kdybych to směřovala k tomu zápasu s tím Polskem momentálně, tak určitě vyvarovat se těch chyb, které jsme udělali v zápasu s Norskem, ale určitě prostě jako každý zápas být důrazný v obraně, soustředit se na návrat do obrany, samozřejmě být agresivní v útoku a vyvarovat se těch chyb, které nás provází a soustředit se prostě na náš výkon a určitě dodržovat prostě taktiku, kterou si stanovíme na videu.
8: Pro posluchače jenom připomínáme, ten šampionát, který je vždy prosincový, tak je tentokrát z českého pohledu domácí. Bude se hrát v Brně od 4. prosince, kdy právě Češky do turnaje vstoupí. Michaela Malá teď s námi ve spojení. Tak jak prožíváte boj o nominaci na domácí šampionát?
10: Tak samozřejmě je to něco, co chce každá hráčka tady zažít, obzvlášť když to je právě na domácí palubovce, ale věřím tomu, že ať už ta dominace dopadne jakkoliv a ať tam pojede kdokoliv, takže prostě tam pojede nejsilnější varianta toho týmu, která tam může být a že se spolu porveme o ty nejvyšší příčky, které můžou být samozřejmě.
9: Česko má řadu výborných golmanek v ženské házené v čele s vítězkou letošní ligy mistrů Sabinou Novotnou. Tak jak vidíte aktuálně tu svoji pozici v národním týmu?
10: Tak Sába je určitě na pozici jedničky, o tom se asi ani nemusíme bavit a je úplně super jako za ní chytat. A pak jsme tady s Páťou Vyzurovou a to je prostě, jako nedokážu říct, jak jsme na tom tady pozičně teďka mezi sebou. Samozřejmě na těch zápasech se střídáme, obzvlášť teďka tady ten turnaj má asi trenerovi určitě posloužit k tomu, aby sám viděl, kdo líp bude doplňovat Sábu a takhle, takže samozřejmě já nemůžu určit, kdo je z nás dvou lepší nebo není, takže uvidíme prostě na mistrovství, kdo pojede a kdo bude podporovat samozřejmě. Myslím si, že každá potom přijme svoji roli, jak by to správně mělo být.
9: To říká házenkářská golmanka české reprezentace Michaela Malá, která se dnes s národním týmem představí proti Polsku na tradičním turnaji o štít města Chebu. Samozřejmě budeme vám držet palce, Michaelo, máte ráda Coldplay?
10: Možná, asi určitě.
9: Tak snad vás pobavíme touhle písničkou z Radiožurnálu Sport. Děkujeme moc za rozhovor, mějte se hezky.
10: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.

0: tohle byly Coldplay na Radiožurnálu Sport. 8 hodin 28 minut je pátek, to znamená, že pro vás máme dnes hned 2 soutěže před 9 hodinou a myslím si, že obě ceny jsou velmi zajímavé.
1: Druhá soutěž je o sluchátka, to je tradiční pro ty, kteří vyhráli v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a dnes v pátek, kdo vyhraje v 8 hodin a 50 minut. No a ten, co vyhraje v 8 hodin a 50 minut, tak získá 2 vstupenky na utkání hokejové Tip Sport Extraligy na neděli mezi Brnem a Pardubicemi, takže pravděpodobně pro někoho, kdo je z jihu Moravy, je to ideální, anebo pro někoho, kdo to chce z východu Čech dojet.
0: Což taky není úplně tak daleko, takže si myslím, že pokud máte rádi hokej, tak rozhodně nastražte uši. Před 9 hodinou máme pro vás tady 2 vstupenky na zápas Brno-Pardubice nedělní utkání hokejové Tip Sport Extraligy. A pro vás, kteří jste zvítězili v pondělí, úterý, ve středu a ve čtvrtek, tak je bezdrátová sluchátka.
1: Jenom naznačíme, že ta cena je sice hokejová, ale otázka hokejová úplně nebude, přestože muž, který bude mluvit v soutěži, tak byl všestranným sportovcem.
2: Radiožurnál 9:30. Jana Utendorská a další zprávy.
3: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát. Nejdřív by AI mohla podle místopředsedy Pražského vrchního soudu Romana Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Důrazně odmítl, že by jeho stát páchal genocidu v Gaze. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza. Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. A otevírá se opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto chystá na další termíny. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Sport. Tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v čínském Shengtu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál s turnajovou sedmičkou Kanaďanem Šapovalovem 2-6 a 3-6.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečí na D8 u Ústí nad Labem a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany dejte pozor za sjezdem na Ústí nad Labem. Máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud tedy jedete po D8 směr Německo,

0: na půl hodiny. Pozor, okruh je ucpaný i ve směru z D1 na letiště. Zastavíte už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a nesouvislá kolona je pak až k tunelům. V Praze ucpaný taky výjezd směr letiště, aktuálně od Evropské ulice Fronta až ke sjezdu na letiště a je to asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Na Sněžce v Krkonoších už nasněžilo. Včera chladný vzduch od severu a východu přinesl na naše území první sněhové vločky v této sezóně. Kolem poledne se dokonce na naší nejvyšší hoře vytvořil slabý poprašek sněhu. Při přehánce totiž klesla teplota k nule. A nejsme jediný. Sníh už se před pár dny objevil ve Slovenských Tatrách. Tam dokonce nasněžilo 15 cm. V dalších dnech nám ale sněžení nehrozí. Čekáme totiž slunečné počasí s vysokými teplotami. Dnes se totiž počasí promění. Z chladného a sychravého se otočí do babího léta, tedy stabilního slunečného teplého počasí, které by se mělo úplně obejít beze srážek. No a teploty porostou až k letním hodnotám. Dnes ještě jen do 18 stupňů, zítra už ale až 22, v neděli 23 a nejteplejším dnem v tomto období bude pravděpodobně úterý, kdy se může místy teplota za slunečného počasí přehoupnout i nad 25 stupňů. Rána ale budou chladná a také se musíme připravit na mlhy. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Itálie, protože se tam konají dva evropské šampionáty. Po 9:00 budeme mluvit hlavně o tom, který se jede ve vodním kanále, takže mistrovství Evropy ve vodním slalomu a několik českých reprezentantů v akci v semifinále.
1: My se ale teď budeme bavit o semifinále mistrovství Evropy volejbalistů, protože v 17:00 nastoupí Slovinci proti Polákům a v 21:00 Finové proti Francouzům. Ve studiu je člověk, který v naší redakci volejbalu rozumí, tedy Petr Kadeřábek. Hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Tak ať to zjednodušíme, kdo bude hrát v finále.
2: Já si myslím, že Poláci, protože Šatkovka, tedy Pěvka Šatková, jak se v Polsku volejbalu říká, je tam národním sportem, hned po žuželu, tedy po ploché dráze, a skočky na nartkách jsou tam ještě populární. Ale je pravda, že Poláci jsou ve výtečné formě, vlastně tam prohráli jeden jediný zápas, to bylo 2-3, prohráli ještě ve skupině, ale nakonec vlastně všechny ostatní zápasy vyhráli 3-0, nestrácí žádné sety a posunuli se vlastně tím ziskem jednotlivých bodů až do čela světového žebříčku. Takže Poláci ze Slovinci si myslím, že budou prvními finalisty. A u toho druhého tam
1: no,
2: jako
1: ale
2: podle...
1: když se zastavím u toho prvního, tak no. Pozor, kdyby to bylo ve skočkách na nartkách, tak Slovinci by možná byli v současné době preucových favority. No, pozor na to.
2: Ale ne v žuželu.
0: No, druhé semifinále, Finsko-Francie. Finsko překvapilo světové šampiony, domácí tým, tedy Itálii, ve čtvrtfinále porazilo Finsko-Itálii 3-2 na sety po velké bitvě. Tak co Finsko versus Francie?
2: Finové ukázali proti Itálii, že jsou opravdu neuvěřitelně bojovný tým. Oni hrají velmi agresivně. Jonas Jokela, co by univerzál, to je ranař opravdu výtečný, ale od univerzále se to tak trošku čeká. Ale Matý Martila, to je neuvěřitelný smečař. Výtečný servis umí... On vlastně neulívá, on prostě jde za ranou po každé, i když je proti němu trojblok, tak prostě se snaží takzvaně na Bulhara zavřít oči a propálit ten blok stojící proti němu a získává opravdu hodně bodů. On je třetí nejúspěšnější co do počtu bodů na celé mistrovství Evropy. Tam je nejúspěšnější Regers, což je Belgičan, ty vyřadili Slovinci a Regers univerzál hrál na smeči. Trošku mi to připomnělo mistrovství Evropy 2011 z českého pohledu, kdy měl kdy vlastně trenérský štáb k dispozici dva výtečné univerzály a to byl Štokr s Konečným a vlastně posílal na hřiště ve stejnou dobu. Horší je to s Přímem, ale ten útok je opravdu velmi silný. Přesto to Belgičanům nestačilo, protože Slovenci prostě ukázali, že patří už tak poslední 3-4 roky k tomu nejlepšímu v Evropě. Ale ještě dodám, semifinále mistrovství Evropy a chybí tam 3 evropští semifinalisté z loňského mistrovství světa. Česko, dobře, to bylo velké překvapení, ale chybí Bulhaři a chybí Italové, to je úplně největší překvapení. A to jasně vypovídá o tom, jak moc ta Evropa je oproti ostatnímu světu silná. A dostaňte se na olympiádu, když se vám pořád střídají na velkých akcích vlastně země v těch posledních fázích. To znamená, v semifinále najednou máme 3 semifinalisty úplně jiné, než byly na mistrovství světa a to byly evropské celky.
0: Čeští volejbalisté mluvili i ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že po tom loňském, řekněme senzačním 4. místu na mistrovství světa čeští fanoušci volejbalu nemůžou očekávat to, že najednou začne národní tým prostě končit v semifinále, třeba i ve finále a zvídat zkrátka velké úspěchy. Ale Češi tedy skončili v 8. finále po tom, co byli loni 4. na mistrovství světa, letos na evropském šampionátu. Tak ty jsi komentoval i ve vysílání Radiožurnálu Sport vlastně loni to semifinále a tuším, že i zápas o bronz. Tak v čem byl největší rozdíl u národního týmu?
2: Já si myslím, že tehdy to byla taková euforie. Oni tam porazili ve čtvrtfinále Srbsko, což byl jeden z jasných favoritů také na postup do semifinále, ale letos se právě nepodařilo Čechům zvládnout souboj s tím týmem postaveným v žebříčku výš. Prohráli se Slovinskem, prohráli s Itálií, pak nakonec podlehli i Belgii. A právě s tou Belgií si myslím, že tohle byl souboj dvou celků, které jsou blízko sebe. A tam si mohli Češi věřit, ale evidentně sami sebe vlastně podrážili těmi špatnými rozhodnutími, ať už na útoku, nebo nebyl ideální příjem, ani Bartuňkovi to nešlo na té náře. Bodeď by také jo, když neměl takovou obsluhu, jako mají třeba, já nevím, Italové, ale Gianelli i přes vynikající příjem, tak prostě nedokázal roztrhat finskou obranu a přehrát ty Finy a nakonec tedy se těšíme na to, co Finové předvedou. Já bych si hrozně přál, aby Finové šli až do finále, aby ho vyhráli a viděl jsem je na olympijských hrách.
1: O Odbočím od semifinále a vrátím se k samotnému začátku šampionátu, a sice tomu, že tam hráli domácí Italové zahajovací zápas pod otevřeným nebem. Myslíš si, že při nepředvídatelnosti počasí je tohleto jedna z možných cest, jak dostat třeba volejbal z haly ven, a nebo toho nejsi úplně příznivcem i vzhledem k tomu, že nejen déšť ovlivňuje samozřejmě volejbalový míč, vítr.
2: Já když jsem také. To takhle, volejbal se hrál vždycky venku. Já jsem to na Antuce odehrál docela dost a vím, že prostě k tomu volejbalu ten vítr, déšť prostě patří. Ale na té úplně excelentní úrovni, no, ono se tomu dá předcházet, ale rozhodně jsem příznivcem tohoto dát minimálně jeden zápas, ať už ten zahajující nebo ten finálový, právě na fotbalové stadiony. Když jsem to viděl v Polsku, kam přišlo skoro 50 tisíc diváků se podívat na volejbal, to bylo něco neskutečného. Tady v Itálii to bylo trošku jiné, tam bylo 6,5 tisíce diváků na tom zahajovacím souboji Itálie-Švédsko, ale bylo to také dáno tím, že to bylo ve městě, kde se nehraje italská série A. A vlastně i v Modeně nebyl takový divácký zájem, protože tam prostě není ten klubový základ. Kdyby to bylo v Trentu, nebo někde, nevím, u Civitanovi, myslím si, že by byla ta hala a nebo ten fotbalový stadion potažmo vyprodaný. Ale Italové chtěli to mistrovství Evropy použít i jako propagaci volejbalu, a že je tedy na co koukat, to tedy rozhodně je.
0: No, takový volejbalový zápas na San Siro, kam se vyjde asi 80 tisíc, to bych si taky možná pustil v televizi.
2: No, Itálie, Polsko si myslím, že by to vyprodali. Podle mě by přijelo 120 tisíc Poláků a ti by se rozhodně ani na stadion nevešli. To
1: no,
2: je
1: snad to stihnou u San Sira.
0: Je pravda, že se má v nejbližší době San Siro bourat, i když ono se o tom mluvilo pár let zpátky, pak se to zase přehodnotilo. No, v Itálii zkrátka přemýšlí trochu jinak možná. V každopádně koná se tam mistrovství Evropy volejbalistů a dnes se budou hrát semifinále Slovinsko, Polsko, Finsko a Francie. S tím, kdo je favoritem, nás seznámil kolega Petr Kadeřábek. Díky moc.
2: Naslyšenou. Na Instagramu je obrázky.

0: 8 hodin 48 minut, vzhledem k tomu, že dnes se soutěžíme o dvě věci. S vámi posluchači Radiožurnálu Sport, tak začínáme tu první soutěž o chvíli dříve, než jste zvyklí. Každopádně, Martine, můžeme znovu zopakovat, co jsou ty ceny v té první soutěži.
1: Dva lístky na hokejovou Tipsport Extraligu na konkrétní zápas, nedělní střetnutí mezi Kometou Brno a Pardubicemi, což je duel, který v neděli začne mimo jiné v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v hodin, a teď jsem to ztratil, ne, promiň, nestratil, je to utkání, které začne v 17 hodin.
0: Je vidět, že číslo do studia Radiožurnálu Sport už znáte, ale ještě nevíte vlastně, co budete muset splnit, tak prosím, ještě nevolejte.
1: To je jak porušený postup při vhazování tohle.
0: Přesně tak, takže hokejová terminologie i v naší soutěži, každopádně číslo do studia 221 552 222 a co je úkolem posluchačů?
1: Úkolem je říct nám, který muž mluví v následující ukázce, jenom připomínám, není to hokejista, byť soutěžíme o hokejové vstupenky.
2: Tak já, když už jsem začal hrát, jo, pochopně za Rapid, tak jsem měl smlouvu, no a to jsem dostal tenkrát první smlouvu 150 šilinků. No to byly velký peníze, že takový dělník, dobrý dělník, měl týdně 20 šilinků. No a hlavně se mi líbila ta technická hra Slávie, víte, ono byl takový ten rozdíl. Rapid Vídeň hrál takovou tu hru, asi jako hraje u nás, jako hrála, pardon, u nás Sparta, jo. No a ta Slávie, ta hra hrála něco jako ta Austria Vídeň, víte? No a mně se to tam co hrál právě Šindelář, a mně se ta hra strašně líbila. A vždycky jsem si tak přáli, i když jsme hráli zrovna proti, hrát s Vlastou Kopeckým, což se mi to nakonec podařilo.
0: Ještě jednou opakuju číslo do studia Radiožurnálu Sport 221 552 222. Můžeme vzít do vysílání Radiožurnálu Sport prvního z posluchačů. Dobrý den.
3: Jenda, dobrý den.
0: Tak Honzo, kdo promluvil v našem vysílání?
3: Tuším, že Pepi Bican.
0: Výborně, Pepi Bican. Poznal jste ho podle hlasu nebo podle toho, co říkal?
3: No, spíš podle toho kontextu, o čem mluvil. Taky ta nahrávka nebyla úplně nejnovější podle zvuku, tak jedno s druhým jsem se dal dohromady.
1: Ona samozřejmě vzhledem k tomu, že Josef Bican je dávno po smrti, tak nejnovější logicky být ani nemůže. Ale co se týče vás, tak voláte proto, že jste poznal Josefa Bicana, anebo proto, že chcete na hokejový zápas Brno-Pardubice v neděli?
3: No, volám proto, že jsem chtěl vyhrát hlavně.
0: A
3: to, že jsou lístky na Kometu zrovna, tak je to příhodné, protože jsem z Brna.
0: No tak paráda, tak to máte. No máte to blízko na stadion?
3: Mám to poměrně blízko, no. 20 minut MHDčkem.
1: Na ten starý, anebo se těšíte do nové haly?
3: Do té se těším, tam to mám blíže.
1: Protože tam je dneska, tuším, že možnost si halu prohlédnout. Nevím, jestli jste o tom věděl, nebo případně se tam plánujete jít podívat už?
3: Tak to jsem ani nevěděl a asi to ani neplánuji.
0: Každopádně ještě v té starší hale se bude hrát v neděli hokejový zápas Kometa Pardubice. A vy máte dvě vstupenky od nás z Radiožurnálu Sport, tak moc gratulujeme, zůstaňte nám prosím na lince, abychom si od vás vzali údaje. A ještě za chvilku připomínám pro vítěze soutěží z tohoto týdne, že budeme rozdávat sluchátka.
3: Velice děkuji.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je pátek krátce před 9:00, to znamená, že naše soutěž pokračuje, máme pro vás bezdrátová vstupenka.
1: Sluchátka, přesně tak. Je zjevné, že v Česku jedním z těch největších a nejčastějších jmen je Honza neboli Jan, protože vyhrál hned 3 Janové v tomto týdnu, dále také Roman a Miroslav, kteří se teď mohou zapojit do soutěže právě o ta sluchátka do finále, jak tomu říkáme, pro našich 5 vítězů v týdnu. A ta soutěžní otázka se váže k předchozímu zvuku, ve kterém mluvil Josef Bican. Otázka zní, v jakém městě se narodil Josef Bican, jenom připomínáme, že to je přesně 113 let dnes od narození Josefa Bicana 25. září roku 1913.
0: Ještě než začnete volat, tak já jenom vysvětlím, proč jsem se takhle hloupě přeřekl, protože předtím v 8, zhruba 48 jsme soutěžili o vstupenky, proto ta bezdrátová vstupenka, ta vlastně, dá se říct každá.
1: To jsou už teďko vlastně všechny. No.
0: No, žádná vstupenka nemá dráty, ale na drátě jste vy, naši posluchači, tak vám přejeme dobrý den, kdo se dovolal.
2: No, opět Jenda, dobrý den.
0: Takže vy, kdo jste vyhrál vstupenky, ano?
1: Vy jste Jenda zpátku, přesně tak.
2: Pátečník.
1: Ano,
0: tak,
1: dobře.
0: Kde se narodil Josef Bican?
2: Ve Vídni.
0: Výborně, takže nejen 2 vstupenky na hokejový zápas Kometa Pardubice, ale i bezdrátová sluchátka jsou vaše. Tak vám moc gratulujeme, užijte si a posíláme cenu. Díky.
2: Děkuji, pánové, ať se vám daří.
0: I was 6 years old, I broke my leg.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, za chvíli 9 hodin a zprávy a po nich se vydáme do italské Ivrej, kde se chystá semifinále kajakářek na mistrovství Evropy vodních slalomářů. Tak zatím hezký poslech a příjemné páteční ráno.
1: 9 hodin. Jan Altendorfská zprávy.
2: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo, lidé by neměli pít ani z ní vařit. Papež je na cestě do Francie, v zemi stráví 4 dny. České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Kolona po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamounové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
4: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
2: Cisterny jsou jen na některých místech, jejich mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Papež Lev XIV. Má už za hodinu přiletět do Francie. Během 4 dní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí.
5: Letadlo s papežem Levem XIV. Přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 000 lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 000 vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Čínský prezident Xi Jinping zakončí 3denní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu manželek. Čínský prezident včera uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Obě země se zároveň dohodly na 2měsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu. Irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
6: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
7: Svěřil se v jednou z rozhovorů zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Sport. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí od 11 hodin našeho času k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová prozradila, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
9: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chce nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
8: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňáková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna a omezení na 38 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Jede hodně kamionů. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují poprvé už za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobní až u Kývalky na kilometru 181. Pro osobní to zpoždění okolo 20 minut před Brnem. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy hlásíte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku a jede se Kyvadlově. Zdržíte se 10 až 15 minut obou směrně. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru Stroje na Smíchov na začátku tunelu se srazila dvě auta. Řidiči se domluvili, teď odjíždějí z tunelu ven, ale stále regulují vjezdy ve směru na Barandovský most. Ucpaný stále taky Pražský okruh, a to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se okolo 15-20 minut, jak ve směru z D1, tak i z plzeňské dálnice. A postojíte i na výjezdu z Prahy směr letiště. Od Evropské ulice se jede pomalu až ke sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Počasí.
2: V jihozápadní polovině Čech bude dopoledne ještě polojasno až jasno, jinak čekejte oblačno až zataženo. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport posloucháte v 9 hodin a 6 minut, zhruba za 4 hodinky budeme mluvit na hokejové téma s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou.
6: Vrátíme se ke včerejší výhře Hradce Králové nad Libercem a také se podíváme na 6 zápasů hokejové Tip Sport Extraligy, které začnou dnes utkání mezi Třincem a Vítkovicemi v 17 hodin.
0: Probereme zejména souboj Litvínova se Spartou teď, ale nikam jinam.
3: Radiožurnál Sport.
12: Pavel Tilšar a Martin Charvát.
0: Konkrétně do Itálie na mistrovství Evropy vodních slalomářů chystá se semifinále, nebo semifinálové jízdy dnes budou na programu vlastně po celý den, ale teď to budou kajakářky, v našem vysílání konkrétně Amálie Hilgertová a taky reportér Jan Suchan.
13: Dobré dopoledne, Amálie Hilgertová právě teď projela brankou číslo 1, hned za ní musí zatáčet doprava do dvojky, která je protivodná. Teď kormidluje svůj kaják u bran 3 a 4, které byly trochu cik-cak a bylo potřeba nabrat ten správný směr na první mezičase. Hilgertová oproti Španělce Soribesové ztrácí 36 setin sekundy, ale Soribesová u branky číslo 14 nezachytila správně válec a ta voda jí pláchla, takže z toho byly nakonec dvě 50-sekundové penalizace, protože vůbec neprojela dvě branky, takže to se úplně nedá porovnávat. Teď Hilgertová přímo pode mnou zatáčí do protivodné branky číslo 11 a zjistí, že teď už vede o více než sekundu. To bylo v pasáži, kde ještě neměla Soribesová problémy a hlavně teď Hilgertová nemá na tom místě, které vyškolilo španělskou soupeřku. Hilgertová jede takovou klidnou jízdu bez nějakého významného rizika, ale zároveň také bez chyb, což je podstatné. Hilgertová teď najíždí do druhé, hodně obtížné a klíčové pasáže. Couvá u branky číslo 18, aby správně najela pak do protivodné 19. Hilgertová zatím stále pokračuje. Je to oproti včerejší kvalifikaci bez významných omylů. Ona si už myslela, že ani nepostoupí do semifinále, ale pomohla jí zaváhání ještě lepších kajakářek, nejlepších dvou podle světového žebříčku, Vůcové a Prižontové, které vůbec nepostoupily do semifinále. Hilgertová ano, a teď se řadí na první místo, protože z kvalifikace prošla jako druhá nejhorší z těch, co uspěli. Teď si tak pokývala, že je spokojená, její čas je 100 sekund a 34 setin, ale opravdu nám toho příliš neřekne, protože Španělka Soribesová o více než 100 sekund za Hilgertovou zaostává postupem času. Začneme s zjišťovat, jak kvalitní to byl od Hilgertové výkon a jestli bude stačit na postup do finálové dvanáctky, do které se vešla třeba na letošním mistrovství světa. O finále budou bojovat ještě Bára Galušková v 9 hodin a 42 minuty a 11 minut po ní Kateřina Beková. Následovat budou také semifinálové jízdy kajakářů, kanoistek a kanoistů a už dnes se bude bojovat také o medaile, tak pokud máte rádi vodní slalom, tak to neprošvihněte, protože už od 11:30 právě kajakářky budou bojovat o titul mistryně Evropy. Z Ivry Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Posloucháte radiožurnál Sport v pátek, je 9 hodin a 12 minut. Přejeme vám s Martinem Charvátem příjemné páteční dopoledne. Zítra večer budou hrát čeští fotbalisté první zápas pod novým koučem ze Španělska, Santim Deniou. Bude to v elitní skupině Ligy národů proti Chorvatsku. A mluvíme o tom celý týden na radiožurnálu Sport. Už jsme pro vás přichystali rozhovor s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem nebo třeba s bývalým koučem národního týmu Ivanem Haškem, ale ještě spoustu rozhovorů pro vás máme do toho výkopu.
1: Chystáme pro vás také speciál s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a nebo také bronzovým medailistou z mistrovství Evropy z roku 2004, tedy Vladimírem Šmicrem. Nemůžeme vám slíbit úplně přesně, kdy ten speciál uslyšíte, a to proto, že dnes je těžko předvídatelné, jak dlouho bude trvat semifinále poháru Billie Jean Kingové, tedy tenisové zápasy mezi českými a španělskými tenistkami. Pokud by se například hrály všechny tři a ještě k tomu byly velmi dlouhé, pak je teoreticky možné, že dnes by se ten speciál do vysílání radiožurnálu Sport nevešel. Takže speciál připravujeme, máme ho domluvený, ale nemůžeme v tuhle chvíli říct přesně, kdy bude.
0: Každopádně určitě bude parádní, protože Pavel Horvát, Tomáš Vaclík a vicemistr Evropy z roku 96 Vladimír Šmicr. To je, myslím, skvělá sestava, tak abychom důstojně zahájili tu éru českého fotbalu pod španělským koučem Santim Deniou. Za chvilku budeme na radiožurnálu Sport mluvit o hokeji s Martinem Procházkou. Dobrý den.

0: I Brian Adams nám zaspíval na radiožurnálu Sport. Je 9 hodin 17 minut, pátek 25. září. Čtvrté kolo hokejové Tipsport Extraligy začalo už včera, a to vítězstvím Hradce Králové nad Libercem 5-2. Východočeši se díky té druhé výhře v sezóně posunuli na páté místo tabulky se 6 body. Liberec prohrál po třetí ze 4 zápasů, aktuálně je 9.
1: Hokejové Tipsport Extralize se bude dnes hrát 6 zápasů čtvrtého kola a my o jednom vybraném chceme mluvit s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem z Nagana, Martinem Procházkou. Dobré ráno, Martine.
2: Hezké ráno.
0: Litvínov přivítá Spartu, která dvakrát za sebou prohrála, naposledy s Mladou Boleslaví, a její trenér Patrik Augusta hodnotil výkon proti Středočechům, tedy výkon svého týmu, jako neakceptovatelný. Tak co zatím Pražanům drhne v úvodu ročníku?
2: Přístup do utkání, nasazení, dodržování možná nějakých taktických pokynů, bylo to takový laxní. Patrik Augusta hlavně kritizoval první polovinu nebo první třetinu minimálně, nebo polovinu utkání právě v tom zápase s Mladou Boleslaví, že tam nebylo 100% nasazení, že takhle se nemůže Sparta prezentovat. To znamená, že on bude chtít od všech hráčů prostě 100% nasazení, potom pak vlastně přišlo k tomu, že přeházel sestavu. Trochu to pomohlo, Spartané potom vlastně, dá se říct, to utkání dorovnali, ale v závěru té třetí vlastně o to utkání přišli, nakonec zostali branku i do prázdné branky bez brankáře při hře. Ale celkově ten výkon Sparty prostě v tom prvním utkání doma, bylo to první utkání v sezóně, tak bylo bez jakoby nějakého velkého elánu, a to zřejmě asi bylo myšleno tím, co Patrik Augusta zmiňoval, ten název, přesně to neakceptovatelný výkon.
1: 3 zápasy má Sparta za sebou, dvakrát prohrála. Už si zmiňoval, že přišli v průběhu zápasů změny v sestavě Sparty. Očekáváš, že některé z nich budou platit i na začátku utkání s Litvínovem? Zkrátka, že u některých změn už Sparta zůstane a začne trochu míchat se sestavou ve čtvrtém kole?
2: Ano, předpokládám to. Myslím si, že právě to byl i ten důvod, co trenér Patrik Augusta udělal právě během toho zápasu, že musel na to reagovat, musel reagovat na ten vývoj, proto vlastně přišlo to přeházení některých sestav, možná i stažení útoků, což samozřejmě si nemyslím, že by se ta hra od začátku na 3 útoky, ale on je takový trenér, že klidně k tomu sáhne. Myslím si, že je velmi razantní a ty útoky určitě přeháže, protože, jak už jsem říkal, potom to trochu začalo fungovat, ale hlavně bude dbát nebo bude chtít po těch hráčích od začátku utkání 100% nasazení právě ze strany Sparty, protože je vidět, že když vám teče, já nevím, první třetina, půlka zápasu, tak pak už těžko se to dohání, i když Spartě se to povedlo, tak těžko se to dohání, protože potom ten soupeř je rozjetý a najednou si na vás začne věřit, a to přesně potvrdila Mladá Boleslav.
0: Kdybychom ještě byli konkrétní u spartianské sestavy, třeba k těm změnám s Litvínovem, myslíš, Martine Procházko, že by kouč Patrik Augusta mohl sáhnout i do té elitní formace? Jak se ti zatím pozdává trojice Bliml, Šor, Chlapík, zejména třeba výkony Matěje Blimla, který se vrátil do české extraligy jako nejlepší střelec základní části minulého ročníku AHL.
2: No, přiznám se, že moc ne, i když Matěj by měl dával branku už jednu, ale celkově ten výkon tohohle útoku není to úplně ideální, je vidět, že si to moc nesedlo, že právě proto možná i v tomhletom útoku právě Patrik Augusta bude dělat tu změnu. Já byl na utkání Kladno Sparta, kde právě přišlo, že ten útok se hodně hledal. Matěj Blimel byl hodně nevýrazný, nedostal se vlastně do žádné dobré střelecké pozice. Takovou tu mezihru, takový ten mezičlánek v té hře prostě neměl úplně ideální. Nebylo vidět, že by prostě to byl jakoby rozdílový hráč, takže on po něm samozřejmě Patrik Augusta bude chtít, aby byl rozdílový hráč, takže ho bude muset zařadit do nějakého útoku, kde to prostě najednou bude klapat, kde to najednou bude fungovat, kde třeba si vytvoří víc šancí, nebo i spoluhráči mu vytvoří víc šancí, takže uvidíme, jak se to rozjede.
1: Pojďme k Litvínovu, který po té, co se udržel na jaře v baráži mezi elitou, tak vypadá na startu nové sezony poměrně v pohodě. Jak moc tomu podle tebe pomáhá návrat mistra světa z Prahy Davida Kempfa, zvláště do toho elitního útoku ke Kašovým?
2: No tak určitě moc. Ne, samozřejmě, ano, na ledě je to elitní útok. Teďka David Kaše byl zraněný, Uvidíme, jak se rychle vrátí do té sestavy. Každopádně David Kempf je prostě hráč, který má obrovské zkušenosti, takže on je zase obrovským přínosem jak do tréninku, tak do kabiny. Něco v případě jako předtím, když přišel Ondra Kaše, když se vrátil do Litvinova. Takovýhle hráč prostě s tím týmem dokáže udělat divy. Je to o tom jeho přístupu. Celkově Litvinov letos vypadá velmi dobře, už on to jak dobře vstoupil do té sezóny, zvládnul doma utkání s Kometou. Potom měli těžkou soupeře, samozřejmě Pardubice, které prohráli 1-3. No ale zase zvládli utkání ve Vítkovicích, takže celkově se cítí určitě týmu dobře. Je to celkově takový ten dobrý dojem z toho, že se tam uklidnila situace ekonomická a ty hráči prostě teďka už mají klidnou hlavu a můžou hrát, což v té loňské sezóně potom vlastně v průběhu té sezóny potvrdili, že jim to nedělalo dobře, že měli v hlavách prostě tu ekonomickou situaci klubu. To jim nepomáhalo v těch výkonech.
0: Zápas Litvínova se Spartou je jedním ze šesti, které jsou dnes na programu ve čtvrtém kole hokejové Tipsport Extraligy. Hrát bude ještě Třinec s Vítkovicemi, Mladá Boleslav nastoupí proti Pardubicím, Karlovy Vary proti Českým Budějovicím, Kladno proti Plzni a Olomouc proti Brněnské Kometě. Tak který další souboj bude náš hokejový expert Martin Procházka sledovat?
2: Budu sledovat utkání Kladno-Plzeň, pokud se na ně podívat, protože už se, jak říkám, byl jsem na Kladno-Sparta a jsem zvědavý na toto utkání, protože většinou je to velmi vyrovnané utkání Kladno-Plzní. Plzeň má odehrané vlastně také tři zápasy, dvakrát utkání dotáhli do remízy, jednou vyhráli po nájezdech, jednou prohráli po prodloužení, pak prohráli těsně v Třinci 3-2, takže je vidět, že mají vždycky ty utkání hodně bojovné, je to jenom jeden gól. A myslím si, že to bude i něco podobného, takže čekám velkou bitvu na kladenském zimním stadionu. Myslím si, že bude zase skvělá atmosféra, minule bylo vyprodáno. Uvidíme, jestli toto utkání bude taky vyprodané. Každopádně Kladnu se daří, na druhém místě má 8 bodů, takže očekávám velmi dobrý zápas.
1: Užij si hokej, to byl Martin Procházka, náš hokejový expert a olympijský vítěz. Moc krát děkujeme, že se spojil do vysílání.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: A vy ostatní můžete poslouchat Radiožurnál Sport, pořad s mikrofonem za sportem.

0: Linkin Park na Radiožurnálu Sport, je 9 hodin a skoro 28 minut, posloucháte nás v pátek 25. září a už za malý moment vlastně bude naše vysílání hodně živé.
1: Přesně tak, dnes to bude hodně o tenise, protože po 11. hodině budeme hodně času trávit v čínském Shenzhenu, kde budou české tenistky hrát v semifinále poháru Billie Jean Kingové, ale do Číny můžeme zavítat už teď, protože tam hrál osmifinále turnaje v čínském Chengdu tenista Vít Kopřiva. V osmifinále bohužel podlehl 7. nasazenému muži tohoto turnaje, tedy Kanaděnovi Denisu Šapovalovovi po setech 2-6 a 3-6, takže Vít Kopřiva se nejdále dostal právě Chengdu do čtvrtfinále. No a také to dnes bude o tenisové exhibici, tedy Laver Cupu, ve kterém bude hned dvakrát hrát Jakub Menšík.
0: Jednou by měl nastoupit po boku Carlose Alcaraze a ten jeho první zápas v singlu bude proti americkému soupeři Nakashimovi, a to kolem 15:30 odpoledne.
1: Přibližně tak, ale samozřejmě bude dost zajímavé, jak se Jakub Menšík ukáže s Carlosem Alcarazem po svém boku, protože to je něco, co úplně nemůžeme očekávat, že by bylo běžné. A co se týče Jakuba Menšíka, tak ten obecně 4 hry zas tak moc nehraje a s Carlosem Alcarazem to opravdu může být nesmírně zajímavé. Jejich soupeři budou Američan Taylor Fritz a svět reprezentující Kazachstánec Alexander Bublik.
0: Tolik tedy tenis v našem vysílání. Pozvali jsme vás taky na semifinále poháru Billie Jean Kingové, Česko versus Španělsko. Zhruba za půl hodiny bychom měli znát tedy nasazení obou týmů, minimálně do dvou her, ale myslím, že Barbora Strýcová, kapitánka týmu, oznámí i možnou dvojici pro závěrečnou čtyřhru. Třeba si ji vyhneme v našem vysílání, pokud by se Češkám zadařilo stejně jako proti Britkám, ale budeme i v Itálii, nejen v čínském Shenzhenu, protože se tam koná evropský šampionát vodních slalomářů.
1: V 9 hodin a 7 minut už jela Amálie Helgertová poměrně dobře, ale dá se až za chvíli srovnat s dalšími, protože až v 9 hodin a 42 minut pojede Bára Galušková a v 9 hodin a 53 minut Kateřina Beková, také u toho na Radiožurnálu Sport budeme.
0: Bude 9:30.
2: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali podpisy všech svých 92 poslanců pod návrh na svolání schůze sněmovny k odvolání vlády. Jednat chtějí o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Tématem mimořádné schůze má být i údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a údajné útoky vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Aby sněmovna vládě nedůvěru vyslovila, musí pro ně hlasovat minimálně 101 poslanců. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila proíránské milice. Dvě oběti a 6 zraněných si vyžádala noční nehoda na pražském okruhu u Zbraslavy. Na 11. kilometru narazil kamion do mikrobusu. Příčinu nehody vyšetřují policisté. A v Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst. Sport. Hokejisté Hradce Králové si připsali první domácí vítězství v novém ročníku Tipsport Extraligy. V předehrávce 4. kola porazil Liberec 5-2. Dalších 6 zápasů se bude hrát odpoledne. O všech uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 17 hodin. Pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u hranic a taky před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zpomalte u sjezdu na hranice. Na 310. kilometru zasahují hasiči u kamionu. Průjezdný je pouze levý ze 3 pruhů a dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na hranice. Na D1 kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy je silný provoz. Kamiony od 173. kilometru osobním pojedete o něco co dál a rychleji v levém pruhu. Je to nesouvislá fronta až do Brna k omezení. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Popojíždějí hlavně kamiony od Rudné 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. A na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku, jede se Kybadlově a zdržíte se 10 až 15 minut, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte.

0: 9.37, Radiožurnál Sport, naše pozornost se odpoledne bude ubírat taky směrem na Blízký východ, konkrétně do azerbajdžánského Baku, kde na dálku budeme sledovat dvě docela významné sportovní události.
1: Budeme sledovat kvalifikaci fotbalistů do 21 let na mistrovství Evropy. Češi už za sebou mají 7 zápasů, čeká je ten 8, zatím jsou na druhém místě kvalifikační skupiny B, což by znamenalo, že by se snažili přes tabulku druhých týmů dostat velmi pravděpodobně do baráže, protože přímý postup bude mít pouze jeden, a to ten nejlepší tým, a Češi nemají úplně ideální výchozí pozici. Každopádně v Azerbajdžánu Češi budou hrát ten 8. zápas, a to od 15 hodin a 45 minut proti domácímu výběru.
0: Teoreticky dvě výhry by svěřence kouče Michala Bílka měly posunout do baráže o mistrovství Evropy v příštím roce, které bude hostit Albánie a Srbsko. V Baku se dnes pojede taky kvalifikace na velkou cenu vozů Formule 1, startuje ve 14 hodin. Netradičně zítra je pak na programu hlavní závod. Přejeme vám krásný pátek.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 9 hodin 41 minut a máme před sebou další semifinále české kajakářky na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Konkrétně bude řeč o Báře Galuškové a její závod bude popisovat reportér Jan Suchan.
1: Bára Galušková se pokusí postoupit do finálové dvanáctky, to by byl obrovský úspěch této stále teprve 19-leté vodačky, která letos získala bronz na mistrovství světa do 23 let. Teď už pádluje dlouhou pasáž do první branky, tady to mají opravdu kajakářky a samozřejmě i ostatní kategorie hodně daleko, teď už se vytáčí také z protivodné branky číslo 2 na pravé straně, teď musí udělat několik záklonů v kombinaci branek 3-4, aby se žádné z nich nedotkla. Na prvním mezičase Galušková ztrácí lehce přes sekundu na vedoucí Italku Pistoniovou, která jela opravdu báječně. Bohužel dotek protivodné branky číslo 6, to může být pochopitelně komplikace pro Galuškovou, která teď musela hodně zabrat u branky číslo 9, aby se do ní dostala, ale povedlo se, teď může trochu zvolnit, protože připravuje nás do protivodné branky číslo 11 na pravé straně. Nikde tady nejsou v té semifinále trati dvě protivodné branky za sebou, jak to mají stavěči trati docela rádi. Teď Galušková výborně přijela mezi brankami 13 a 14, což dělalo některým soupeřkám problémy. Dnes se opravdu chybuje až přes příliš, se mi zatím zdá. Bohužel druhý mezičas v podání Galuškové, tam ta ztráta hodně narostla a na třetím už je skoro 7-sekundová, což by bylo na nějaké zhruba 6. místo průběžně, ale Galušková ještě není v cíli a to znamená zároveň to, že ještě může nakoupit nějaké další chyby. Teď se to zatím neděje v protivodné brance číslo 19, do 20 i 21 je to docela daleko, tady mají kajakářky prostor se srovnat a namířit si správně do těch branek. Poslední protivodná 22 na levé straně byla trochu podjetá od Galuškové, ztratila tam nějaký čas a tohle bude velká ztráta na vedoucí Italku, která jela opravdu báječně. Galušková se nám řadí na 13. místo a vzhledem k tomu, že do finále postupuje nejlepších 12, tak už je vám jasné, že Galušková nebude ve finále, ale pozor, teď jí tam jedna ta penalizace zmizela, takže rázem je 10. a beru zpátky, co jsem před pár sekundami vyřknul, to znamená, Galušková má stále naději, protože je na 10. pozici, ale s obří ztrátou přes 11 sekund na už jistou první finalistku Italku Pistoniovou, která využila znalosti domácí trati a opravdu tady předvedla skvělý výkon, protože považte, druhá Švýcarka Marxová zaostává o 4,5 sekundy, to je obrovský rozdíl a Máli Hilgertová také nejela tak dravě jako Pistoniová, ale zvládla to bez chyb a to nemusí být málo, protože těch omylů soupeřky kupí opravdu hodně a Máli Hilgertová proto je se ztrátou 4,66 sekundy aktuálně na třetím místě a už potřebuje, aby se jenom dvě soupeřky dostaly za její záda a zopakuje si finálovou účast, která se jí povedla také v červenci na mistrovství světa v Oklahoma City. Hilgertová tedy aktuálně třetí, Galušková 10. z 19 kajakářek, které už mají semifinále za sebou. Před sebou ho ještě má Kateřina Beková, pustí se do něj v 9 hodin 53 minut znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: V tomto týdnu vám v seriálu Radiožurnálu Sport připomínáme bitvy české fotbalové reprezentace s velkými soupeři v posledních letech.
1: A dnes se zaměříme na Chorvaty. Pro český tým jde o známé tváře. Z vicemistry světa z roku 2018 se národní tým střetnul v minulém roce se s ním střetnul dvakrát v kvalifikaci světového šampionátu.
0: My si více přiblížíme duel na půdě Chorvatů, který skončil historicky druhým nejvyšším debaklem národního týmu.
2: A skvělá průniková přidávka. Chorvati vedou 5-1. Andrej Kramarič dává svůj druhý gol v zápase.
3: Chtěli jsme se porovnávat s těma nejlepšíma. Máme pořád jeden cíl, a to je mistrovství světa. Tam budou jenom takovýhle týmy a takovýhle hráči. Musíme věřit, že třeba i Chorvati ztratí proti někomu dalšímu, ale my se musíme soustředit hlavně na nás, na další zápasy, a pak uvidíme, jak to bude, ale ten cíl máme jasný.
4: Vyprávěl po vyrovnání druhého nejvyššího debaklu od rozdělení federace záložník a tehdy kapitán reprezentace Tomáš Souček. Češi padli v Osijeku s Chorvatskem 1-5, což byla pořádná facka. Do té doby byl národní tým totiž ve světové kvalifikaci 100%. Měl za sebou 3 vítězné zápasy.
5: Po dlouhé době jsme se s takovou kvalitou setkali. Myslím si, že i na Euru, když jsme hráli třeba proti Portugalsku, tak Portugalci hráli víc účelně a Chorvati prostě ta kvalita jako předváděli. Pro diváka chorvatského to muselo být hezký pocit pro nás a pro naše fanoušky, o to horší.
4: Přidal své hodnocení záložník Michal Sadílek. Češi zažili v Chorvatsku čtvrt hodinu, kterou by do svých scénářů bez problémů mohli skopírovat autoři slavných hororových snímků. Po vyrovnání Součka na 1-1 na startu druhé půle totiž přišlo 15 minut, během kterých Chorvaté slavili 4x.
3: Mrzí mě, že jak jsme dostali na 2-1, tak nás to úplně sesekalo.
6: Kvalita byla na straně soupeře. Chorvati chodili do rychlosti, práce s prostorem a práce s míčem soupeře byla o 3 lepší. Ten soupeř prostě má takovou kvalitu, že vás potrestá při jakýkoliv chybě.
4: Navázal na Tomáše Součka tehdejší trenér reprezentace Ivan Hašek. Češi si takto vysokou prohrou velmi zkomplikovali možný postup na mundial z prvního místa v kvalifikační skupině. Jak ale jistě dobře víte, na světovém šampionátu nakonec hráli díky postupu z baráže. Právě Chorvaté jsou českým úvodním soupeřem v elitní divizi Ligy národů. Hrát se bude v sobotu v Edenu. Vstup do této soutěže už vyhlíží také aktuální asistent reprezentačního trenéra Santiho Denny Radek Babel.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
4: A říká Radek Babel, a stejně jako na české lavičce došlo po mistrovství světa ke změně trenéra, tak také Chorvati mají nového kouče. Po Zlatku Daličovi převzal národní tým Slaven Bilic. Duel reprezentací s novými trenéry mezi Českem a Chorvatskem začne v sobotu ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu na této stanici. Karel Schamberger, Radiožurnál.
8: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
9: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
8: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
9: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
0: Pokud jste si třeba otevřeli dnes nebo včera později večer náš Instagram, tak jste tam mohli vidět taky to, že kanoisté a kajakáři získali stříbrné medaile v závodě hlídek na mistrovství Evropy vodních slalomářů. To pokračuje v italské Ivrei i dnes aktuálně semifinálovými jízdami kajakářek. Na místě je reportér Jan Suchan.
10: Docela dobrá zpráva pro Amálii Hilgertovou je to, že už potřebuje, aby se za její záda dostala jenom jedna soupeřka, aby se česká reprezentantka mistryně Evropy z roku 2019 dostala do finále, protože teď Slovenka Terčeljová zaparkovala až na 9. příčce. Bára Galušková, ta už je opravdu mimo, aktuálně 14. Doufejme, že uvnitř, nikoliv mimo, bude Kateřina Beková, která právě teď skočila do peřejí se svým kajakem, vybírá si trasu, ze které si zamíří z jedničky do protivodné dvojky, zatím bez potíží teď kormidluje svou loď mezi branami 3 a 4, to je první obtížnější kombinace, kterou stavitelé trati nachystali. Na prvním mezičase Beková zaostává za stále vedoucí Italkou Pistoniovou skoro o 2 sekundy, tak teď by to chtělo trochu přidat, anebo alespoň nepřidávat nějaké nějaké chyby, protože tenhle čas, pokud by zůstal ten odstup, tak by byl stále dobrý. Další důležité místo u branky číslo 9, zvládnuté bez trablů u Bekové, výborně teď zajela a obtočila se v protivodné brance číslo 11. Za 13 je potřeba rychle přepádlovat těžký vodní terén do 14, která je opět protivodná, tentokrát na levé straně, to se Bekové povedlo. Ztráta narostla jenom mírně přes 2 sekundy, teď je téměř 3 sekundová, ale to je stále postupový čas. Teď si musela Beková dát hodně pozor u branky číslo 17, aby se jí nedotkla prsy, nestalo se. Protivodná branka číslo 19, tam už takové štěstí, anebo umění, jak chcete, Beková neměla, tu jednoznačně odstrčila svým pádlem, možná zároveň i tělem, a teď už to zase manko naroste pro českou reprezentantku, 6. ženu celkového hodnocení letošního světového poháru, která teď už bude sprintovat do cíle, ale bude až za Hilgertovou, to znamená, že Amálie Hilgertová se ve finále představí, Kateřina Beková to bude mít hodně obtížné, protože momentálně ji najdeme na 11. místě průběžných výsledků a aby i ona se dostala do boje o medaile, tak by muselo 5 soupeřek skončit za jejími zády. 5 ze 7, které ještě zbývají v tom semifinálovém klání. Jak to celé dopadne, to se pochopitelně u nás dozvíte a platí to nejenom pro semifinále kajakářek, ale také kajakářů, které začne už kolem 10:45 a představí se v něm Jiří Prskavec, Jan Bárta, Matyáš Novák a Jakub Krejčí, co by aktuální mistr světa. Kolem 11:30 začne už finálový program kajaku a odpoledne po 14:30 se rozeběhnou semifinálové boje na kánojích. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Vodárny vyčistí kontaminovanou vodu. Lidi z obcí severně od Prahy by ji neměli pít. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Na silnici 3 z Prahy do Benešova brzdí provoz nehoda v Mirušovicích. A bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
7: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí, nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
6: Podle opozice taky premiér Andrej Babiš hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Poslanci by mohli o nedůvěře hlasovat příští týden. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu pít ani z ní vařit. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. V terénu je náš reportér. Přihlásí se v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu. Navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
8: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
9: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech. Je to opravdu velice hřejivý pocit.
8: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Příchodem podzimu přibývá dopravních nehod se zvěří. Při srážce je nutné vždy volat policii.
10: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
11: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
10: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
12: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
10: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Sport.
13: České tenistky už za hodinu rozehrají semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí proti Španělkám v nejsilnější sestavě. Pokračuje kapitánka Barbora Strýcová.
3: Bude hrát první zápas Karolína Muchová, druhý Linda Nosková. Jsou všichni připravení a jsem strašně ráda, že můžu jít s tímhle týmem dneska začít. Debla bude hrát Kateřina Siniaková s Marií Bouskovou, ale to se ještě může změnit.
13: Kajakářky mají na mistrovství Evropy ve vodním slalomu za sebou semifinále. Jak se dařilo českým reprezentantkám, řekne Jan Suchan.
14: Amálie Hilgertová má jisté finále, aktuálně osmá, může ještě klesnout na desátou pozici. Naopak v semifinále končí jak Kateřina Beková, tak Bára Galušková. Za chvíli začne semifinále kajakářů i se čtyřmi Čechy. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Mirošovicích na silnici 3. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobní zastaví v levém pruhu zhruba na 174. kilometru. A ta kolona se pak záhy alespoň osobní auta opět rozjede. Kamiony ale pokračují až k omezení v Brně. A taky na dálnici D5 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. I tam popojíždějí hlavně kamiony od 5. kilometru až na Pražský okruh. Na silnici 3 z Prahy do Benešova čekejte kolony v Mirošovicích. V kopci na konci stoupání před Cenohraby je zúžení a byla tam i nehoda a projíždí se pomalu, zdržíte se do 10 minut. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy hlásíte kolony u Nepřevázky. Mezi Černavkou a Bezděčínem opravují vozovku, jede se Kivadlově a je to na 10 až 15 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy.
16: Kilometry Jiřího Ješka.
17: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
18: Krásný den.
17: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V kilometrech Jiřího Ješka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
18: Hezký den, dobrý den.
17: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
18: Tak ani ve snu. Mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jako přirozenou cestou.
19: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
18: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
17: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
18: Ano, Ondřej.
17: A ten je mladší než Barbora.
18: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
19: No ale ten sport, o kterém se bavíme, no. Tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
18: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
19: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu?
18: Ano.
19: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
18: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně od malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začali chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně. Takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek. To znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam. Takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemysťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic jenom řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální taková souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo jedna, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, taky to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
17: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
18: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, místo si teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to tak asi to tak
17: jsou
18: všechno.
17: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor. To, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
18: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl svým dětem, běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, že aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhá, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to k těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají jako všichni rádi, aby to bylo standard.
19: No já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
18: Ano.
19: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
18: Hory máme rádi, turistiku do toho, v zimě běžky, lyžování. No postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola, přeci jenom člověk je většinou v přírodě. Takže i takhle to.
19: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
18: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo to jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost a to bylo jako nás hlavní jako moto.
17: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům. Mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
18: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka. Byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec nestratila a tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní a dokázala s nima závodit, tak jsem řekl, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
19: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci i ti junioři a juniorky už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče, že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika?
18: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
19: Takže je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom, jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
18: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali do toho závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně, jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod o závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď musíme, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na sraz vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
17: Byly to velké změny?
18: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako uvnitř, naše pocity.
17: Které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek nebo mít to jako zálibu a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
18: No, já opravdu jsem musel říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklokrosu i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
19: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
18: Tak u Barči tohoto vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ, naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že je ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejen plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak najednou zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně jako to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali. Ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak. Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že si to moc nebere a moc to ani neskoumá. A prostě si jede to svoje, co má nastavený a za to myslím, že je dobře.
17: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
18: A opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
17: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
18: Jo, skoro. Ale v tomhletom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, jedu prostě v provin. Tak tohleto nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
19: Tak ono asi to, že ta bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
18: Nechodí.
19: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiné možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
17: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
18: Já si myslím, že zase bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě vůči, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat a ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém doža nebo do tělocvičný autem a tam si výstup a tam si hodinu a půl trénuje. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
19: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům. Tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo, ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
18: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý tě jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když se mi jako začíná ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
17: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ježka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat. Už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
18: Jo, takže za první to byly znalosti. Si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc. A další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál, a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
19: Jako rodič, ale zároveň i jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte, cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
18: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky, spíš konzervativně, a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože dotrénovat to můžou vždycky. Ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
17: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
18: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
17: A jinak už nic tedy?
18: Jinak už nic asi už. No.
19: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
18: Společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přesně jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok naspátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši se zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
17: No, tak ať tahá ona, ne?
18: Jo, však tahala už pak ona. Jo.
19: No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
18: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let naspátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku byl takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl, fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu. To spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
17: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské?

0: Pánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. I nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nepadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
1: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má a že to na ní není zbytečný tlak a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
0: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, on se říká jako skromnost, ale to myslím ve slova, špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň. Jo. Takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
1: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku, může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
0: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika, to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do té Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát jako, řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou a hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
2: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý, když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
0: Já si myslím, že by to mělo trošku asi začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak se říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaké doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, získá emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý, nechci zase tady jako říkat, kdo ví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný. A posloucháme a prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten

0: charakter se možná o kousek zlepší.
1: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svýmu kolu, ke svýmu oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník a to dítě si to neváží a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak kukaš, já ti to teda jako umyju a v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
0: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo, než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dětí, jak to je. Je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší. Tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou. U nás taky jako šlo postupně, rozhodně ti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celoodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celoodpružných kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která velmi horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláště jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
2: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
0: Jo, tak Barče je taková, že je úplně na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí pro syna, prostě hardtail, to znamená pevný kolo a od juniorů, že už teda pořídíme to celoodpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak, když přestoupal těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod, a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celý juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonuje ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to tak asi jako není to takové důležitý, bych řekl.
1: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
0: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když se trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou, takže ano, horský kolo, takže když si pořídím horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený a dají se třeba pořídit i starší kola, to musí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
2: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
0: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A říkám, letos určitě to je úplně jinak, takže...
2: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
0: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál a natož World Tourovými jezdci, závodníky a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho. Prostě je to tak, byla zvolenou královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže asi
1: na druhou stranu, tak... jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty. Nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste 100% přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty s mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
0: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie z U23, z juniorek na U23, takže cyklokrosová sezona. Samozřejmě to už nebude jako to bývalo, to je jasný, protože ta výkonnost tam je už hodně let vlastně skok, výkon a i výkonnostní tím pádem, ale co jsem rád, že sama Barča má jasnou představu a že i o tom výsledku teďka vlastně na těch horských kolech, celá ta sezona, takže už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco vejš. Něco víš.
2: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bůkovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí, je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
1: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane, a nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize, nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudeme u televize. Pokud to půjde, tak určitě ty závody budeme podporovat, ale spíš už to bude pozdálí. Možná, když si někdy přijde nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže
2: stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jen ty taxi.
1: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, těch lidí hledat čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně například, tak samozřejmě to jsou nějaké hodiny, kdy člověk musí vidět, že to může, musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná by to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jezdili na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidím na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že tomu věnovat. Ale to pro mě je jedno, jestli cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
1: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
1: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dává to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
1: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříkat to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se naschanou.
1: Já díky za tuhletu, vlastně za tenhle ten vhled do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Pavel Prouza. Pitná voda v několika obcích severně od Prahy obsahuje olovo. Správa státních hmotných rezerv nabízí obcím cisterny. Francouzský prezident Macron varoval před možnými ruskými útoky ve Francii. Kajakářka Amálie Hilgertová postoupila do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda u Mirošovic. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: V pitné vodě pro 12 obcí v okolí města Odolena voda je vysoké množství olova. Lidé by ji neměli pít, vařit z ní ani používat na mytí nádobí. Středočeské vodárny na některá místa přistavily cisterny. Není jich ale dost. Někteří starostové se proto obrátili na správu státních hmotných rezerv. Pokračuje její předseda Pavel Švagr.
3: Máme několik dotazů místních starostů na naše možnosti ohledně pronájmu cisteren na vodu. Jsme připraveni okamžitě reagovat. Dodání cisteren na konkrétní místo, to je pak již záležitostí několika hodin.
4: Co se týká balené vody, tak tu ve státních hmotných rezervách nemáme.
1: Správa státních hmotných rezerv má k dispozici stovky cisteren. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před možnými ruskými útoky na francouzském území. V televizi TF1 řekl, že země by podle něj mohla čelit podobnému incidentu jako německé Lipsko, kde pracovníci letiště před časem našli ruský dron s výbušninou.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se v posledních týdnech bezpečnostní situace v Evropě zhoršila a další ruské útoky na země, které pomáhají Ukrajině proti ruské invazi, jsou pravděpodobné. Macron ale odmítl, že by obdržel varování amerických zpravodajských služeb o možném ruském dronovém útoku na jižní Francii. O zprávě CIA informoval španělský deník El Mundo. Podle něj by mohlo Rusko zaútočit drony z lodí ve Středozemním moři. Varování podle španělského deníku dostali vlády Francie, Itálie a Španělska. Kromě Macrona zprávu popřelo i italské ministerstvo obrany. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody.
6: Jedním z vystavujících je Josef Sedlák. Do haly 17 v Holešovické tržnici přivezl několik trojnohých dřevěných soch. Zahraniční umělce zastupuje třeba maďarský ilustrátor a grafik Attila Stark. Na svých kresbách zobrazuje způsoby využívání a zneužívání lesa.
7: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to vloni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezi tím také nechal les vykácet.
6: O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. V pátek a v sobotu bude na festivalu živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Radiožurnál.
8: Sport. Amálie Hilgertová jako jediná česká kajakářka postoupila do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivrée se v semifinále dostala na 9. místo. O finále aktuálně bojují kajakáři a je u toho reportér Jan Suchan.
9: Finálovou dvanáctku už má jistou i aktuálně třetí prskavec. Naděje ještě zbývá i 10. Bártovi a 11. Novákovi, ale do cíle ještě pojede 6 kajakářů, včetně Jakuba Krejčího z Ivrée. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Tenistka Karolína Muchová už za pár okamžiků rozehraje semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Světová osmička se v čínském Shenzhenu utká s Bouzasovou Manejrovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A nehoda na D1 u Mirošovice uspaná Hradecká dálnice u Chrumce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velké Popovice. Před Šmejkalkou už je silný páteční provoz, navíc v koloně na 20. kilometru v levém pruhu i nehoda.
11: Na téměř 20. kilometru se stala bouračka dvou osobních aut v levém pruhu. a právě tam přijela policie. Tvoří se kolona, prudce se do ní brzdí.
10: Aktuálně od 14. kilometru od sjezdu na Velké Popovice a držíte se asi 20 minut. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se v obou pruzích za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Pak se kolona rozjede, opět zastaví u sjezdu na Ostrovačice a tak to pokračuje až do Brna k omezení. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové vázne provoz v omezení před Chlumcem nad Cidlinou. Na 57. kilometru v omezení by mělo stát nepojízdné auto. A ta kolona směrem z Prahy zabere asi 25 minut. Na dálnici D5 připomínáme kolony kamionů na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 6. kilometru až na okruh k Ořechu pojedete kamionem 45 minut. Osobním je to rychlejší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport už za chvíli na pohár Billie Jean Kingové, česko-španělský souboj. Také se podíváme na mistrovství Evropy ve vodním slalomu do Itálie. Ale nejprve fotbal. Čeští fotbalisté totiž už zítra vstoupí do elitní divize Ligy národů. Na úvod soutěže přivítají v Edenu Chorvatsko. Už u toho definitivně nebude záložník Vladimír Darida, který po obnovení reprezentační kariéry pro baráž a následné mistrovství světa definitivně uzavřel svoji éru v národním dresu. A to i navzdory tomu, že následně oslovil nový trenér českých fotbalistů Santi Denia. Vladimír Darida to prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, který vám nabízíme právě teď, a ptá se kolega Karel Schamberger.
13: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s bývalým reprezentantem Vladimírem Daridou a aktuálně záložníkem prvoligového Hradce Králové. Přeji vám dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Nový trenér národního týmu Španěl Santi Denia vás prý chtěl do reprezentace. Proč to tedy nevyšlo?
14: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to.
13: Proč to rozhodnutí bylo v podstatě jen takto dočasné?
14: Jo, tak já jsem vlastně, když už jsem ukončoval poprvé kariéru, tak tu reprezentační, tak vlastně bylo to hlavně z toho důvodu, abych svýmu tělu dopřál trochu odpočinku, když jsou reprezentační pauze, aby jsem si mohl třeba protáhnout i tu svoji kariéru. Což se vlastně povedlo, že potom, když jsou ty reprezentační přestávky, jsem si dokázal odpočinout, načerpat sílu, být taky trochu víc s rodinou. To byl jeden z těch větších důvodů, které tehdy byly. A vlastně na tu baráž a mistrovství světa mě přemluvil trenér Koubek s Pavlem Nedvědem a velkou i roli v tom hrálo to, že vlastně to byl jeden z mých dětských snů zahrát se na mistrovství světa. Takže jsem to své rozhodnutí na tuhle tu část pozměnil. Chtěl jsem vlastně se zúčastnit toho mistrovství světa, být tam, ale i tehdy jsme si říkali, že vlastně to bude opravdu jenom na tu baráž a případně na mistrovství světa.
13: Vladimír Darida s námi na Radiožurnálu Sport. Trochu se omlouvám, že vás budu teď srovnávat, ale Luku Modričovi je 41 let a stále jezdí reprezentovat chorvatský národní tým. Vám v uvozovkách jen 36, není to opravdu brzy?
14: Tohle je likotivý srovnání, ale myslím si, že on je trochu někde jinde. Chápu to, že jemu je víc jezdí, ale já to tak v sobě mám to nastavený, to, že ten čas chci trávit s rodinou a že cítím, že moje tělo asi by takovouhle porci zápasů už potom třeba nezvládalo, takže jsem rád za každou možnost si odpočinout v průběhu té sezóny, aby jsem byl schopen a vydržel hrát co ještě nejdéle.
13: Chápu ze slov Vladimíra Daridy, že slova o konci v reprezentaci jsou definitivní. Já se tedy zeptám na to setkání se španělským trenérem národního týmu Santim Deniou. Jaký na vás udělal dojem?
14: Velmi dobrý. Po lidské stránce to bylo velmi příjemné setkání. Opravdu to bylo fajn a my jsme se vlastně k té sportovní části potom k tomu vlastně, jak by třeba trenér chtěl hrát, ani nedostali, protože jsme si vlastně vysvětlili ty věci, ta situace, jak u mě je. Takže jsme skončili vlastně, řekněme, velmi brzy, ale i tak to setkání bylo velmi příjemné a myslím si, že ta spolupráce s ním bude pro kluky příjemná, fajn a doufám, že to bude fungovat i na hřišti.
13: A bylo to pro Santiho Deniu překvapení, že odmítá reprezentaci?
14: Bylo, samozřejmě se sebou o tom bavili, on se snažili pochopit, že vlastně nejenom já, ale bylo víc hráčů, kteří po mistrovství řekli, že už reprezentovat nebudou. tak chtěl pochopit, proč tomu tak je, takže jsme si to vysvětlovali a myslím si, že ty mé důvody pochopil.
13: Proč se ptám, vy už jste to zmínil, Santi Denia v rozhovoru pro španělskou marku řekl, cituji, z našeho pohledu je to někdy těžké pochopit, protože u nás z reprezentace vás musí vyřadit. Hráči chtějí pokračovat i v 38 nebo 40 letech a podle mě je to správně. Konec citátu Santiho Denii. Patrik Šik ve 30, Václav Černý v 28 letech ukončili reprezentační kariéry. Chápu ty vaše důvody, že si chcete ještě protáhnout kariéru, ale obecně, proč si myslíte, že u nás ta touha hrát za reprezentaci prostě dokud můžu, není tak velká?
14: Těžko říct, složitá otázka. Každý to má v hlavě nějak srovnané, nějaké ty své důvody má. I chápu trenéra, že to pro něj není lehký to pochopit, ale já do hlavy asi těm klukům nevidím. Já jsem vlastně řekl ty své důvody. Těžko říct, že toho teďka najednou bylo těch konců tolik, ale asi myslím, že spíš to byla náhoda, protože v minulých letech tomu tolik nebylo.
13: Vladimír Darida stále s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě jednu otázku položím na téma, které společně probíráme. Myslíte si, že to není tak prestižní událost reprezentovat český fotbalový národní tým?
14: Že to rozhodně ne, já si myslím, že to je asi to nejvíc, co může jako hráč jako dosáhnout toho, že hraje za Českou republiku, že ji reprezentuje na hřišti, nosí toho lva na srdci a pro mě to byla vždycky čest, já jsem na národák jezdil moc rád. Myslím, že takhle to měla i většina kluků, že to není tak, že by někdo řekl, že to pro ně není prestižní a proto tam jako radši jezdit nebude.
13: Tak Patrik Šik řekl, že mu v podstatě reprezentační srazy trochu snižovaly jeho cenovku, takže tam v podstatě ty důvody trochu takové byly.
14: Ano, samozřejmě četl jsem nebo viděl jsem jeho rozhovor, to, jak on to vnímal. Asi tohle je věc každého hráče. Myslím si, že u Páti to spíš byla výjimka, že jinak pro většinu hráčů to je čest reprezentovat národní tým. A potom asi, když dojdou do nějakého stavu, kdy už vidí nebo mají nějaký věk a cítí, že už třeba by tomu týmu tolik toho nedali. Nemyslím si, že by to bylo tak, že by v České republice byli hráči, kteří by nechtěli reprezentovat český tým.
12: Vladimír Darida na Radiožurnálu Sport. Zase za chvíli, teď míříme na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii. Je Jan Suchan.
9: A také Jakub Krejčí, který je zhruba uprostřed své semifinálové jízdy. Za chvíli zjistíme druhý mezičas. Na tom prvním byl úplně stejně jako olympijský vítěz Ital De Genero. Na tom druhém ztrácí 23 setin sekundy. To by byl postupový výkon. Jakub Krejčí, vypadá to, že nejde úplnou hranu, že si tam stále ještě nechává nějaký ten prostor, nechce příliš riskovat. Teď je v obtížné kombinaci branek 16 až 18. Točí se pozadu jako většina jeho soupeřů v brance číslo 18, teď musí ze spodu do 19, ta je totiž protivodná, na poslední mezičase má náskok sekundy a 13 setin na De Genera, tak teď už jenom nepokazit ten samotný závěr, poslední protivodná branka číslo 22 na levé straně a teď je dlouhý sprint po skoku směrem k cílové rovince. Jakub Krejčí už ani nepádluje, on to chladí, protože ví, že finále se ho bude týkat, ještě vypláznul na fanoušky jazyk na oslavu nějakého takového drobného úspěchu, ale pro něj jako letošního mistra světa by pochopitelně úspěchem bylo až to, pokud by získal medaily i tady v Ivre, kde už tedy máme dva české finalisty mezi kajakáři, protože Jakub Krejčí je tedy druhý za De Genarem, 48 setin sekundy na něj ztratil, na čtvrtou pozici tedy odsunul svého staršího, stále ještě úspěšnějšího parťáka Jiřího Prskavce, jeho mankočiní je sekundu a 24 setin a je stále možné, že těch českých kajakářů bude ve finále víc, protože prvním čekatelem je Jan Bárta, aktuálně 11. a hned za ním 12. Matyáš Novák. Bude záležet na posledních dvou semifinalistech, Španělovi Llorentem a také Italovi Ferracimu, kteří tedy rozhodnou, kolik těch českých finalistů bude. Připomínám také úspěch Amálie Hilgertové, která se dostala do finále mezi ženami a v něm se představí v našem přímém přenosu v 11 hodin 43 minut a 30 sekund. Přesně dívám se na Španěla Llorenteho, jak si vede, zatím to je lepší čas než podání Jana Bárty, ale teprve se blíží do závěru, kde ještě stavitelé připravili několik obtížných kombinací, hlavně tedy kolem branky číslo 18. Na posledním měřeném mezičase Llorente ztrácí jenom lehce přes sekundu sekundu, to znamená, že by se dostal před Jana Bártu a že Matyáš Novák by definitivně měl smůlu. Teď předposlední protivodná branka, poté ještě několik povodných a na závěr jedna protivodná pro Španěla Llorenteho, který je tedy může poslat do finále Jana Bártu, ale to by, no, může to být takové vyrovnané a vypadá to, že Jan Bárta už se bude moc chystat na finále. Ano, je to tak, Llorente nezvládl úplně možná ani silami. Ten závěr je 16. a Jan Bárta je třetím jistým finalistou ve finále kajakářů v českých barvách, už má u svého jména Evko. A teď celkový vítěz letošního světového poháru, domácí Xabier Ferraci, kterému už tady rozjíždějí fanoušci atmosféru, určí, jestli náhodou ti finalisti v českých barvách nebudou čtyři, protože Matyáš Novák teď určitě někde velmi nervózně sleduje velkoplošnou obrazovku, jestli náhodou i on nebude bojovat o medaile na svém prvním seniorském mistrovství Evropy, ve kterém může závodit i ve vodním slalomu. On si dříve vyjížděl nominace zatím jenom v kajakrosu, ale tady může startovat, protože Vít Přiniš už ukončil předčasně sezonu. Ale Ital Ferraci na prvním mezičase má náskok více než půl sekundy, což by pochopitelně znamenalo, že Matyáš Novák by ve finále nebyl, ale Ferraci mu už tam naskočila dvousekundová penalizace u branky číslo 9, ale stále jede velmi rychle, on to tady velice dobře zná a bylo by překvapením, pokud by celkový vítěz letošního světového poháru chyběl ve finále. Teď za brankou číslo 15 má ztrátu jenom kolem půl sekundy, ale ještě stále jsou tady místa na trati v Ivrej, kde je možné ztratit nějaké ty sekundy a tedy umožnit Matyáši Novákovi startovat ve finále. Závěr pro Itala Ferraciho, poslední povodná branka, pak ještě jedna protivodná a zdá se, že Xabier Ferraci to má zmáknuté dobře a že ti finalisti v české reprezentaci budou nakonec jenom tři. Ferraci se řadí na čtvrté místo, takže z druhého postupuje do finále Jakub Krejčí, z pátého Jiří Prskavec a z posledního 12. Jan Bárta. Smůlu má nakonec 13. Matyáš Novák z Ivry, Jan Suchan, Radiožurnál.
12: Děkujeme Janu Suchanovi, s ním se znovu uslyšíme, jak už to sám říkal, v 11 hodin 43 minut a 30 vteřin. To totiž finále kajakářek pojede v Itálii Amálie Hilgertová. My u toho budeme v přímém přenosu. No a teď na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým reprezentantem, aktuálně fotbalistou Hradce Králové, Vladimírem Daridou. O reprezentaci si s ním povídal Karel Schamberger.
15: Radiožurnál Sport.
13: Vladimír Darida, aktuálně fotbalový záložník prvoligového Hradce Králové, s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Začíná tedy nejspíš úplně nová reprezentační éra bez Vladimíra Daridy, nejspíš bez Patrika Šika, nejspíš bez Václava Černého. Bude to hodně poměrně proměněný reprezentační kádr, který vstoupí teď do Ligy národů. Začíná podle vás ta zmíněná nová reprezentační éra?
14: Já myslím, že ano, že nějaká ta generační obměna vždycky musí po nějakém čase přijít a teď vlastně s novým trenérem je tam spousty nových hráčů a já si myslím, že český fotbal má kde brát hráče a že teďka mají čas na to sehrát, ukázat nějakou tvář, nějaký směr, kterým by chtěli jít.
13: Český tým čekají v elitní divizi Ligy národů Chorvaté, Angličané a mistři světa Španělé. Jak si myslíte, že reprezentace k těmto zápasům přistoupí? Slyšeli jsme hlasy, že je to v podstatě formování týmu pro kvalifikaci na Euro 2028. Tak vy s tím souzníte?
14: Já si myslím, že to tak je, že asi upřímně, když na to podíváme, tak nemůžeme čekat, že bychom tu Ligu národů vyhráli, ale pro mě asi jako pro fanouška, který bude sledovat každý zápas, tak bude důležitý to, jakým stylem se budeme prezentovat, jakou hru budeme předvádět. Úplně bych nekoukal na výsledky, ale spíše na to, jak ten tým spolu bude spolupracovat a jak se bude připravovat o tom na kvalifikaci, která za mě bude mnohem důležitější než teď je ta Liga národů a asi bych to pojal tímhle stylem, spíše připravovat na tu kvalifikaci.
13: Vladimír Darida s námi na Radiožurnálu Sport řekl, že se bude teď už jako fanoušek českého fotbalového národního týmu hodně zaměřovat na to, jak národní tým funguje. Kolik je toho potřeba tedy změnit, protože vy jste ještě byl u toho posledního zápasu reprezentace na mistrovství světa, tak jak moc velký skok čeká právě reprezentaci?
14: práce je dost, ale věřím, že se to trenérům povede. Samozřejmě bych si přál, aby ten náš fotbal byl líbivý na pohled, aby český fanoušek mohl být hrdý, když kouká na národní tým a ruku v ruce s tím, aby šly výsledky. Samozřejmě to je těžký, nebude to jednoduchý, protože v dnešní době opravdu ty týmy všechny jsou velmi silné, ale věřím, že se trenérům podaří poskládat mančaft, který bude konkurenceschopný.
12: V závěrečné části rozhovoru s fotbalistou Vladimírem Daridou ještě uslyšíte, na co podle něho má reprezentace, která je složená převážně z hráčů v tuzemské nejvyšší soutěži. Ten rozhovor vám pustíme už za chvíli, ale teď se přesouváme do čínského Shenzhenu. Tam se totiž rozehrálo semifinále poháru Billie Jean Kingové, Česko proti Španělsku, a přímo na místě je Jaroslav Plašil.
16: Ano, začalo úvodní utkání a také první vzájemné utkání Karolíny Muchové a Chesiky Buzesové Manýrové, která teď bude napříjmu, česká tenistka na podání. Dnes tedy poprvé tady v Číně v Shenzhenu nasadila Barbora Strýcová obě nejlepší singlistky, Lindu Noskovou i Karolínu Muchovou, kterou nahradila v tom prvním zápase ve čtvrtfinále s Velkou Británií na pozici dvojky Marie Bousková, která, jak známo, po skoro třech hodinách nakonec vydřela výhru nad Kartelovou, pak Linda Nosková přidala druhý bod po vítězství nad Bultrovou. Teď tedy začíná semifinále Česko-Španělsko. Muchová teď začíná podávat za stavu 0-1 v prvním setu.
12: Za Jaroslavem Plašilem se samozřejmě vrátíme a budeme od něj žádat daleko více informací už za chvíli, až se zápas rozjede, ale teď vám ještě nabízíme poslední část rozhovoru s fotbalistou Vladimírem Daridou.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
12: Vladimír Darida už definitivně ukončil obnovenou reprezentační kariéru po mistrovství světa. Dál se ho ptal reportér Karel Schamberger.
13: Vy jste do roku 2013 hrál v české nejvyšší soutěži za Plzeň, se kterou jste získal dva ligové tituly, pak jste více než dekádu spojil kariéru se zahraničními angažmá, hrál jste v Bundeslize za Freiburg a Hertu Berlín a následně jste se podíval také do Řecka, kde jste nastupoval v dresu Arisu Solun. A teď druhou sezónu jste zpět v Česku, a to v Hradci Králové. Můžete tak srovnávat, proto jsem ten výčet říkal, na jaké úrovni je oproti takovému Řecku například česká liga?
14: Já myslím, že za ten čas, co jsem vlastně strávil v cizině, se ta česká liga hodně posunula směrem dopředu tou kvalitou. I vlastně celkově takovým tím vnímáním toho okolí chodí více fanoušků, je spousty bohatých majitelů nyní vlastně v klubech, kupou se kvalitní hráči a ta česká liga opravdu stoupá, je lepší a lepší. A kdybych to měl třeba porovnat s tou řeckou, tak myslím, že by to mohlo být jako vyrovnaný v některých věcech. Si ten největší rozdíl je třeba v tom fyzičnu, že myslím si, že česká liga je mnohem víc fyzická a je mnohem náročnější v tomhle ohledu než řecká. Na druhou stranu řecká zase je taková víc techničtější, ale asi když by se to porovnalo nebo skloubilo potom dohromady jako nějaký výsledek suma sumárum všeho, tak si myslím, že ty ligy mohou být vyrovnaný. I vlastně konec konců to je vidět na tom koeficientu, že vlastně s Řeckem bojujeme vždycky o to 10. místo.
13: A ptám se z jednoduchého důvodu, česká reprezentace je převážně složená z hráčů právě z tuzemské nejvyšší soutěže. Myslíte si, že to je problém, že právě v reprezentačním dresu se objevují hráči nejvíce z fotbalové šance ligy?
14: Nemyslím si, že by tohle byl vyloženě problém, protože vždycky se vytáhnou ty nejlepší hráči z těch klubů a myslím si, že u nás ty kluby jako je Sparta, Slávě, Plzeň, ty, co hrajou nahoře, tak mají kvalitu a dá se velmi dobře poskládat mančaft z těch hráčů.
13: To je sice pravda, na druhou stranu nezdobí nejvíce šance ligu ve velké části cizinci, kteří tady určují ten trend toho v uvozovkách něčeho navíc, jestli víte, o čem mluvím.
14: Vím, rozumím tomu, že vlastně většinou v těch týmech na těch ofenzivních postech hrajou cizinci a vlastně čeští hráči jsou většinou ty defenzivní hráči. Od toho tam potom budou ty hráči, jako je třeba Adam Lože, který je velmi dobrý ofenzivní hráč a hraje v zahraničí. Takže když se to potom dobře poskládá, dobře se vezmou tito hráči, tak si myslím, že to může dobře fungovat.
13: Vladimír Darida, aktuálně záložník prvoligového Hradce Králové, ještě stále s námi na Radiožurnálu Sport. Náš rozhovor se chýlí ke konci. konci. Já se zeptám ještě na jedno téma. V době, kdy natáčíme tento rozhovor, tak právě do této chvíle musela reprezentace udělat už 7 změn v nominaci. Jak moc to podle vás naruší začátek reprezentačního srazu, protože už je to víc než čtvrtina úplně nových hráčů?
14: Je to pravda, máme to většinou ty podzimní srazy, tak to bývalo, že přece jenom těch zápasů po té letní pauze začíná být hodně a většinou se to tak stávalo, že bylo hodně omluvenek v září, v říjnu, ale i tak myslím, že to je aspoň zase možnost pro jiné hráče, kteří tu šanci dostanou, bude jenom na nich, jak se ukáží, jak jim to půjde a aspoň o to víc bude moc trenér vidět i třeba další hráče, který by třeba neviděl, kdyby byli ostatní zdraví, ale věřím, že i ti se budou chtít ukázat a budou chtít předvést se v co nejlepším světle a doufám, že to bude fungovat.
13: Vladimír Darida byl s námi na Radiožurnálu Sport, bývalý reprezentační záložník, ale aktuální fotbalista Hradce Králové v minulosti, třeba hráč Freiburgu nebo Hertha Berlín a také Aresu Soluně. Moc díky za váš čas a mějte se fajn.
14: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
12: Všechny výsledky budeme mít v dnešním dopoledni i odpoledni hezky na talíři a dokonce živě. Teď se přesouváme zpátky na semifinále poháru Billie Jean Kingové. Česko proti Španělsku, Busazová, Manejrová proti Muchové a Jaroslav Plašil.
16: Bousasová, Manejrová na podání, zatím 1-1, obě hráčky si uhrály svůj první servisový game celkem bez problému. Bousasová, Manejrová se o to pokouší znovu teď za stavu 30-15 nad Karolínou Muchovou, která tady má v hale hodně fanoušků. Někteří na ní čekali už od brzkého rána nebo poledne, dalo by se říct dávno předtím, než se tady otevřely haly, než sem najížděly tenistky na rozehrávku. Karolína Muchová teď zatlačila z liternu soupeřku postavou trošku menší, zatím fanoušci viděli i několik pěkných výměn, typicky pestrou hru Karolíny Muchové, o kterou se tady snaží a také proto je i v Číně hodně populární. Karolína Muchová teď je stav 30 obě, za stavu 1-1 na podání Manejrová teď z pravé strany dvorce krásně na téčko, Muchová jenom vyblokovala backendem se spodní rotací, Muchová se snaží o forehandový provoz, ale z těžké pozice, mezitím Bousasová, Manejrová vyrazila k síti a vytvořila tlak na Karolínu Muchovou, která nedosáhla na forehandový úder optimálně a balonek končí v síti. Tak tedy další gamble pro Bousasovou, Manejrovou, která má zase šanci díky svému servisu odskočit. Tato Španělka, dvojka španělské sestavy, to je rozdíl oproti loňskému utkání v Ostravě, kdy plnila roli jedničky. Karolína Muchová, té se teď povedl return, takže mohla tlačit na soupeřku, ale nepovedl se jí teď backhand se spodní rotací a Bousasová, Manejrová se ujímá vedení díky svému dalšímu servisovému gemu 2-1. Plácá si teď s kapitánkou Karlou Suárezovou Navarovou. Také Česko má na lavičce velkou hráčku minulosti Barboru Strýcovou, která se teď také baví se svou svěřenkyní Karolínou Muchovou, která prohrává 1-2 zatím v prvním setu a za chvíli půjde podávat.
12: A my budeme na Radiožurnálu Sport znovu u toho, půjdeme znovu za Jaroslavem Plašilem.

0: Stále posloucháte dopolední radiožurnál Sport plný živého sportu. Ve finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu budou tři čeští kajakáři. Mistr světa Jakub Krejčí byl v semifinále na druhém místě, obhájce Jiří Prskavec pátý a nakonec se ještě na poslední postupové 12. místo dostal i Jan Bárta. Amálie Hilgertová tam mezi kajakářkami má také svoji účast ve finále jistou. Ta začne už za 13 minut a na radiožurnálu Sport budeme u toho, ale vezmeme to oklikou přes čínský Shenzhen, kde se hraje semifinále poháru Billie Jean Kingové. Česko proti Španělsku. Slovo má znovu Jaroslav Plašil.
1: České tenistky si tady mohou připadat jako doma díky fanouškům, kteří teď už zase utichli. 30 obět teď při podání Karolíny Muchové, která prohrává 1-2, teď je na podání, prohrávala 0-30, neslevila ale ze svého útoku, ze své snahy hrát pestře a díky tomu, jak elegantně a zároveň dobře dokáže hrát, tak také teď otáčí na 40-30, tak skvěle Karolína Muchová zareagovala na velmi podařené údery a výměny za začátku zápasu, které se překlopily, nebo za začátku tohoto servisového gemu, přesněji řečeno, které se překlopily na stranu soupeřky. Byť Karolína Muchová zahrála několik pěkných úderů, ukázala i velkou dávku postřehu u sítě, tak na Bouzesovou Manejrovou to nejprve nestačilo, teď už je zase ve vedení Karolína Muchová, má teď gembol 40-30 a už je to přímý bod z podání. Bouzesová Manejrová nevzala těžký servis na střed a tak je to 2-2. Obě hráčky zatím na svém, Karolína Muchová zdá se chytá tempo zápasu už také. Bouzesová Manejrová v tomto směru na tom byla možná trošku lépe, ale Karolína Muchová má větší zbraně a snad se to potvrdí v tomto zápase se španělskou dvojkou. Řekneme to také posluchačům radiožurnálu. Bouzesová Manejrová jde v prvním utkání dnešního dne na podání za stavu 2-2, vyrovnaný začátek. Karolína Muchová na příjmu. Utkání můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, radiožurnál. Na radiožurnálu Sport můžeme dohrát tento gem, kdy je na podání Bouzesová Manejrová, které teď překážela síťka a tak teď bude servírovat znovu na Karolínu Muchovou technický servis. Muchová si dala záležet na returnu, aby balonek spadl do kurtu z forehandové strany, ale bohužel druhý křížný forehand v řadě už českou hráčku nepodržel tolik a tak je to 15-0 pro španělskou tenistku, která jako první má možnost hrát v tomto utkání. Španělé mají na své straně, na své lavičce. Ještě stále to tak i platí, protože Bukšová se půjde připravit na svůj zápas přeci jenom až později, až se trošičku odehraje z utkání Bouzesové Manejrové s Karolínou Muchovou. Teď se příliš nehraje, jsou to krátké výměny a nebo přímé body z podání, jako v tomto případě, kdy Bouzesová Manejrová se ujímá vedení 30-0. 30-0 pro Španělku za stavu 2-2 v první sadě. Teď opět snaha poslat balonek na střed do backendu Karolíně Muchové, ale teď překážela síťka španělské hráčce, takže druhé podání pro Bouzesovou Manejrovou, která, když se Česko se Španělskem utkali loni v Ostravě, připomínám, tak hrála roli týmové jedničky, teď se jí daří na podání, další přímý bod, teď Karolíně Muchové se nedaří na returnu, překážela jí teď síť a páska, pracovala se soupeřkou, protože se od pásky odrazil balonek do autu, takže 40-0 gemboli pro Bouzesovou Manejrovou. Loni v Ostravě byla španělskou jedničkou, porazila i Lindu Noskovou, Španělkám vyšel zápas s Českem. Teď je šance na odvetu v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Muchové se povedlo vzít servis a tak se teď hraje, ale teď je to Bouzesová Manejrová, která může rozhodovat o tom, kam pošle balonky spíš. Tentokrát ale chybovala a tak je to 40-15. Šance ještě pro Karolínu Muchovou, byť to skoro je zatím lepší, mnohem lepší pro soupeřku, která je na podání. Bouzesová Manejrová vede 40-15 při svém servisovém gemu za stavu 2-2 teď v čínském Shenzhenu podává znovu. Bouzesové Manejrové nevyšel servis, zahlášený out poté, co se balonek zvednul o pásku, takže teď Karolína Muchová bude mít třeba ještě šanci při tomto servisovém gemu alespoň minimálně prodloužit tento servisový gem, což by se jí mohlo povedat i díky výbornému prvnímu forehandu a další krát.

0: tento servisový game. Musí si teď hodně odstoupit, aby zahrála z forehandu, protože balonek padal dlouho a měl vysoký odskok. Teď je to backhand Manejrové na základní čáru, krásně trefené údery. Teď Manejrové opakovaně, Buchová se zatím brání, ale teď by mohla přejít doutoukou, jenže neposlechlý forehandový úder. Míček z levé strany je doprava, Karolína Muchová ale neuspěla a tak po autu se raduje soupeřka. Přeci jenom si uhrála opět servisový game 3-2. Je to pro Španělku Bouzesovou Manejrovou. Za chvíli, zase za minutu a půl, půjde servírovat Karolína Muchová.
1: Máme krásných 90 vteřin na to, abychom zkontrolovali, jak se vyvíjí program na mistrovství Evropy ve vodním slalomu do italské Ivreje. Jdeme za Janem Suchanem.
2: Tady za 20 sekund přesně začne finálový program, docela nezvykle už takhle dopoledne, ale organizátoři nahustili celý vodní slalom, pokud jde o semifinále a finále, do jediného dne, tak to zkrátka musí ocípat domácí Štefany Hornová. Už je nachystána a za chvíli se pustí do souboje s 22 brankami a samozřejmě také s divokou vodou. My budeme nejvíc zvědavi na Amálii Helgertovou, kterou čeká její finálové kolo v 11 hodin 43 minuty a 30 sekund, kdy samozřejmě u toho budeme s radiožurnálem Sport a moc nás těší, že hned trojnásobné bude zastoupení Čechů ve finále mezi muži. Jsou tam 3 Češi a 3 Italové a k tomu pár dalších zemí, ale 2 tedy dominují v českých barvách. Jan Bárta, Jiří Prskavec a Jakub Krejčí, první z nich Bárta ve 12 hodin a 14 minut. Tak i na to se můžeme těšit na radiožurnálu Sport.
1: My se těšíme zatím, Jane Suchan, zatím naslyšenou. My se uslyšíme znovu za chvilku, teď vyrážíme zpátky do Šenčenu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A to na semifinálové utkání poháru Billie Jean Kingové mezi Španělskem a Českem za Jaroslavem Plašilem.
0: Karolína Muchová teď na podání ze stavu 2-3, zatím si hráčky uhrávají svůj servis a teď se o to pokouší i Karolína Muchová. V čase, kdy mají hráčky za sebou 20 minut zápasu, hraje se celkem rychle, to i proto, že žádný z gemů zatím nešel do schody, vždycky se rozhodlo ještě předtím. Teď by určitě za tento scénář byla ráda Karolína Muchová, která teď má trošku potíže s nadhozením v hale za klidných podmínek, ale i to se samozřejmě občas stává. Teď je to dobrý backhand soupeřky z returnu a tak se teď hraje výměna. Forehand už nemusí být poslaný na druhou stranu od Bouzesové Manejrové, protože Karolína Muchová nechtěně zahrála do autu a tak je pod tlakem. Samozřejmě není to nějaký obrovský náskok soupeřky, který teď bude muset smazat, ale je to vždycky příjemnější vstoupit do gemu ziskem prvního 15, což se teď nepovedlo Karolíně Muchové kvůli autu. Teď Karolína Muchová servíruje z levé strany své polovičky dvorce, Bouzesová Manejrová připravená napřímo. Hezký return, krásně k čáře. Returny k čáře. To zatím jde báječně, naštěstí pro Karolínu Muchovou. Další úder Bouzesové Manejrové už tak dobrý nebyl, backhand končí v síti a tak si teď česká hráčka může připsat první 15 při tomto aktuálním servisovém gemu, srovnáno na 15 obě. Karolína Muchová teď podává z pravé strany své polovičky dvorce a ještě si promýšlí variantu, protože se také dívá na soupeřku, na Bouzesovou Manejrovou, která je asi tak 2 metry za čarou a krásně vrací úder české hráčky, tak returny, to je opravdu zatím velmi pěkné sledovat od Bouzesové Manejrové, která se teď brání tlaku Karolíny Muchové. Bohužel česká hráčka se teď snažila umístit finální forehand po čáře, ale bohužel trefuje pásku a od ní se vrací míček ke Karolíně Muchové. Škoda, hezky si otevřela Karolína Muchová dvorec, snažila se pak zaútočit po lajně z forehandové strany při postupu k síti, ale nepovedlo se jí dát balonku takovou rotaci, aby přeletěl síťku. Tak škoda, ale stále ještě zase dost šancí snad přijde pro Karolínu Muchovou při tomto servisovém gemu české hráčky, ale bohužel jí nedrží teď první servis, zahlášený out za stavu 15-30. 15-30 v neprospěch české tenisky, připomínám stav 2-3 zatím z pohledu české hráčky. Bouzesová Manejrová 2 metry za čarou stále zůstává daleko za základní čarou. Teď je to forehandový úder Karolíny Muchové do sítě a breakbally. Tak je jasné, že když se Karolíně Muchové podaří zachránit tento servisový gem, tak že už tento gem půjde přes schodu, protože teď Španělka vede 40-15. Bouzesová Manejrová je zatím úderově jistější v začátku tohoto zápasu a teď bude přijímat podání.

0: Karolíny Muchové, která se bude snažit dostat z breakových šancí soupeřky 15-40, nepříjemné skore, takto na úvod 2-3. Je to v neprospěch českého týmu teď v prvním utkání, tedy v prvním setu. Krásný servis, přímý od spodání. Karolína Muchová zvolila úder s podání k vzdálenější lajně, do vzdálenějšího růžku, a pak už soupeřka, která je přeci jenom postavou menší, tak už to měla těžké, aby na blonek na forehandové straně dosáhla. Míček měl velkou rotaci, odskočil ven z kurtu do šířky, do pravé strany z pohledu přijímající hráčky. Teď tedy další servis Karolíny Muchové, stále je to ještě jeden breakball pro soupeřku Manierovou Bouzasovou, která teď bude přijímat druhý servis Karolíny Muchové. Nezdá se, že by Bouzasová Manierová chodila nějak blíž k čáře při druhých pokusech. Nehraje určitě na riziko, ale její returny mají pokaždé vynikající délku, takže Karolíně Muchové se okamžitě nedaří útočit. Teď je to výměna do forehandu Bouzasové Manejrové, křížný forehand Muchové, forehand teď nastřed od Bouzasové Manejrové, která přechází k forehandu křížem, forehand po čáře od Muchové přesný, a teď Muchová postupuje do kurtu, ale teď je krásný úhel Bouzasové Manejrové z forehandové strany a Španělka má break. Tak to je škoda. To je škoda, protože už se zdálo, že Karolína Muchová převzala iniciativu ve výměně, tlačila na soupeřku, snažila se jít do kurtu, ale Bouzasová Manejrová si pomohla krásným úhlem. Nádherná forehandová rána křížem a Karolína Muchová bohužel ztrácí jako první servis v tomto duelu, a tak na podání teď jde Bouzasová Manejrová za vedení 4-2. Fanoušci českých tenistek samozřejmě se snaží povzbudit teď konkrétně Karolínu Muchovou v tomto zápase, tenistku, která zatím prohrává 2-4. Teď už bude servírovat Bouzasová Manejrová do sítě teď, takže druhý servis pro Bouzasovou Manejrovou. Na příjmu teď Karolína Muchová. Teď měl jeden ze sběračů co dělat, protože se mu sešly dva míčky a navzájem se srazili, takže odkutáleli každý na jinou stranu, ale teď už je všechno připraveno k tomu, aby Bouzasová Manejrová servírovala velmi dobrý servis teď Bouzasové Manejrové, ale Karolína Muchová to teď spustila a teď zkracuje hru. Bouzasová Manejrová běží k síti, ještě zvedá balonek nad hlavu Karolíny Muchové, ale ta tentokrát nehraje žádný akrobatický úder nad hlavou, ale míček zkušeně nechala projít do deblové uličky, byla si jistá, že letí do autu, a skvěle reaguje teď Karolína Muchová na ztrátu podání, vede 15-0 při servisu soupeřky, která si za tohoto stavu a za těchto okolností dá určitě teď trošku na čas s přípravou na podání.
1: Doufejme, že se to takhle bude Karolíně Muchové dařit jen tak dál v semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu, ve kterém zatím Muchová prohrává s Bouzasovou Manejrovou 2-4 v prvním setu semifinále. My teď ale budeme držet palce také jiné české zástupkyni, a to na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Je to Amálie Hilgertová, která se chystá na svoji finálovou jízdu, a sleduje to Jan Suchan.
2: Hilgertová se pokusí být první, která ve finále nepředvede žádnou velkou chybu, protože té se nedokázaly vyhnout Ukrajinka Usová, Slovenka Stanovská ani domácí Italka Hornová. Jsou to výkony, které by v semifinále rozhodně nepatřili mezi ty nejkvalitnější. Amálie Hilgertová ta v semifinále neudělala žádnou obří chybu. Nebylo to až tak rychle, takéž by teď přidala i právě tu rychlost. Právě teď se blíží první brance, za ní bude zatáčet doprava hned do první protivodné branky. Kolem ní se obtáčí bez jakýchkoliv potíží. Teď už musela trošku zakontrovat, aby nasměrovala kajak do branky číslo 3, za kterou byla hned kousek čtyřka. Následuje klidnější pasáž před brankou číslo 6. Hilgertová vede o skoro sekundu a půl za šestkou. Tam začíná takový už náročnější rozbouřený vodní terén a obtížné kombinace. Do devítky se musela předklonit Hilgertová, aby se do ní vešla a snad se jí nedotkla. Zády vypadá to, že ne. Protivodná jedenáctka na pravé straně a druhé srovnání času by mělo být ve prospěch Hilgertové. Ano, 44 setin oproti Ukrajince Usové, která chybovala spíše až v závěru. Do protivodné 14 na levé straně to zvládla Hilgertová také bez potíží a za 15 zjistíme poslední srovnání před cílem. To hraje ve prospěch Hilgertové skoro přesně o sekundu a půl. Teď musí couvat, ne, nakonec to nebylo couvání u 17, ale rozhodně ztráta času. Teď už se couvá u branky číslo 18, 19 protivodná branka na pravé straně kanálu. Tam si musela Hilgertová trochu počkat, dost možná už jí také docházejí síly na této náročně vytyčené trati. Branka číslo 21 a už jenom poslední protivodná 22 na levé straně. To se povedlo, tenhle ten přes vratný válec a teď už rychle do cíle Hilgertová půjde do čela a to okolik o více než 3 sekundy, o 3 sekundy a 28 setin, ale není s tím spokojená, kroutí hlavou, chtěla zajet ještě lépe. Každopádně teď je tedy první, ale 8 kajakářek ve finále nás ještě čeká. Z Ivry Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Když je fotbalová reprezentační přestávka, tak zítra bude v Ostravě vyprodáno, bude se točit totiž loučit definitivně s kariérou jedna velká legenda. Přímo na tiskovou konferenci Milana Baroše se teď vydáváme za Davidem Procházkou.
5: Ano, Milan Baroš u mikrofonu živě Radiožurnálu Sport před svým posledním zápasem kariéry, který se odehraje zítra ve Vítkovicích od 15 hodin. Střetne se česká reprezentace proti týmu Světa a týmu Baníku Ostrava dohromady. Tak jak se na to těšíte, Milane?
6: Zdravím všechny posluchače. Já osobně se těším moc, protože jsem už v to nevěřil, že bude nějaká rozlučka a ještě před plným stadionem. Takže já se těším a určitě patří poděkování všem lidem, kteří zítra na stadion přijdou a budu se s nimi moc rozloučit a oni vlastně se mnou a s klukama, s kterými já jsem vlastně prošel tu kariéru.
5: Vyprodáno bylo za 30 hodin, vy jste končil kariéru tu profesionální na jaře roku 2020 v covidu, kdy vlastně asi ty myšlenky na loučení se s kariérou byly ty tam.
6: Jasně, já jsem měl vlastně ty myšlenky na ten poslední zápas ještě před covidem, že až skončím kariéru, že udělám poslední zápas, bohužel mě to covid neumožnil a pak to nějak vyšumělo, že jsem říkal, že už to nemá cenu vlastně dělat 3 roky po kariéře nějaký poslední zápas a najednou je to, já nevím kolik, 6 let myslím, že 6 let a je tady poslední zápas, tak jsem rád, že jsme to zorganizovali, i když jsem tomu moc nevěřil a nevěřil jsem tomu ani, že se to vyprodá, protože je to 6 roků od toho, co jsem skončil, ale říkám, patří poděkování těm lidem, že na ten zápas chcou jít, já bych chtěl jenom poprosit, ať nečekají tempo takové, jak bylo na Euro 24 a ať s náma mají trošku trpělivost a je to spíš o tom se jakoby rozloučit, zatleskat si, poděkovat a užít si ten poslední zápas. No.
5: Víte, že já jsem se vás ptal pokaždé, když jsme se viděli na tu rozlučku, kdo vás nakonec teda přesvědčil, kdo vás popostrčil?
6: A bylo tam víc lidí, mě se na to spoustu lidí, jako i fanoušků, mojich známých nebo kamarádů ptalo, synové se ptali taky samozřejmě, rodina, jestli to nechci udělat, že by to bylo fajn se rozloučit. Já říkám, hele, už je to 6 roků, co jsem skončil a myslím si, že už je to pryč. Nakonec jsme to dali dokupy a jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším.
5: Ano, kromě Milana Baroše, který je živě u mikrofonu Radiožurnálu Sport, to bude také Simon Baroš a Mateo a Patrik, nejstarší syn nebo starší syn. Jaký bude scénář? Už jsme se bavili, že budete hrát asi poločas tam, poločas tam.
6: Jo, budu nastupovat vlastně začátek za Baník Ostrava, druhý poločas bych měl nastoupit za reprezentaci a ke konci se půjdu převléct jakoby zpátky do baníkovského dresu a to moje poslední střídání, kdy vlastně ta kariéra, ten poslední zápas, to poslední střídání chci, aby bylo v baníkovském dresu, takže takhle by to mělo být ukončeno a bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jsem se nezbláznil, že už mají nějaký rok, že nemají natrénován, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi, aby jsme to všichni užili. Takže, aby se všichni dostali na hřiště a říkám, těším se na to. No.
5: Celkem asi 40 jmen těch největších, co jste prožil v reprezentaci, v Baníku, v zahraničí. Přijede třeba Emmanuel Eboué nebo Salif Diao, tak další hvězdy bohužel nedorazí z Liverpoolu hlavně.
6: No, bude i Jerzy Dudek z Liverpoolu, že jo, bude tady vlastně 5 vítězů Ligy mistrů, nebo dokonce i 6, Salif Diao je tam taky, takže 6 kluků, co vyhrálo Ligu mistrů. Bylo v jednání, byli na plakátě spousta kluků, ale i tím, že vlastně teďka Liverpool staré gardy hrál proti Evertonu přesně 26.9., tak kluci tím, že jsou vázáni na Liverpool, že tam mají nějaké předsmlouvy nebo smlouvy, že by se toho měli zúčastnit těch zápasů, tak museli dát přednost tam. Ještě 14 dní zpátky byli v jednání další jména, ale bohužel kluci, spousta kluků třeba začalo trénovat v nároďáku nějaké funkce asistentů nebo v klubech a bohužel jim to ten program, který mají, nedovolí přijet, ale i tak si myslím, že jsme dokázali dostat vlastně z toho nároďáku to nejlepší, co tady běhalo za posledních x let. Bohužel Pavel Nedvěd nemůže, který je manažer reprezentace a v ten den zrovna hraje nároďák, že to tak blbě vyšlo taky. A říkám, je tam spousta kluků, spousta velkých men, s kterými já jsem prožil kariéru, jak už v zahraničí, tak tady v nároďáku.
5: Stále Milan Baroš u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Musíme říct také dvě novinky. K příležitosti vašich 45. narozenin, které oslavíte za měsíc, vydala Česká pošta nebo vydá 5 vašich známek. Co tomu říkáte?
6: Tak samozřejmě je to pro mě obrovská podsta, jako poděkování asi za tu moji kariéru. A já říkám, já úplně nejsem takový ten fanoušek sám sebe, že bych si myslel, že to je že bych to musel mít, ale říkám, jsem na to hrdý, že tohle to bude a jsem za to strašně rád. No.
5: Je to průřez vaší kariérou, Vigantice, Baník, Liverpool, Galatasaray a reprezentace, tak snad vás ty razítka nebudou bolet, až vás budou štemplovat. Milane, ještě v lednu vás čeká premiéra filmu Srdcař, který bude samozřejmě u vás, tak na co se tam můžeme těšit?
6: Tak to je další věc, já jsem vlastně do toho filmu se taky nechával dlouho tlačit, já si to nechtěl dělat, protože po kariéře jsem si myslel, že v prvé řadě jsem si chtěl uspořádat ty myšlenky a naučit se jakoby nový život, ten po fotbalovi, a nějak se mi úplně do toho nechtělo, nakonec jsem se nechal vykládat, jsem za to strašně rád, teda, že jsme to udělali, protože jsem si prošel znovu ty štace, kde jsem hrával, potkal jsem znovu ty kluky, s kterýma jsem hrával po dlouhých letech a zazpomínali jsme a jsem vlastně i v Turecku přímo na ploše stadionu, kde celý stadion 55 tisíc lidí mě tleskalo, takže je tam spoustu emotivních zážitků a je to vlastně průřez té mojí kariéry od dětství až po ten poslední zápas, který bude zítra, tím to bude končit a dělali jsme na tom vlastně skoro 3 roky a strašně se na to těším, i když nevím, jestli se na to dokážu dívat několikrát jako sám na sebe, to si myslím, že až zase takový srdcař nejsem, abych se na sebe díval několikrát po sobě.
5: Jeden z nejlepších českých útočníků historie, Milan Baroš, fotbalových samozřejmě, se bude zítra loučit na městském stadionu ve Vítkovicích. Když jste se loučil před 6 lety, majitel Václav Bravec, majitel Baníku, vás vyprovázel do důchodu, tak jste se rozbrečel, vy jste emotivní člověk, tak jste připravený na ten zítřek?
6: To člověk nikdy neví, co ho potká, samozřejmě ty emoce jsou, protože vlastně těch 6 let zpátky to končí jedna etapa života, že jo, to je vlastně celý můj život, co byl, tak byl fotbal a najednou ze dne na den zjistíte, že zítra už na trénink nejedete, že už kopačky nepotřebujete a že vám tleská jakoby ten stadion, i teď mám husí kůži, jak o tom vyprávím, takže těším se zítra určitě, už ty emoce asi třeba nebudou úplně, jak tehdy, když jsem se loučil před těma 6 lety, ale zase bude plný stadion zítra a říkám, nechám se překvapit, jestli slza ukápne a každopádně já bych chtěl poděkovat lidem, že přijdou a prostě, že si to spolu užijeme a že ten poslední zápas můžu mít tady v Ostravě.
5: Milane, vy jste za to uměl vzít i po fotbale, tak co ukážete spoluhráčům v Ostravě?
6: tak je to i o tom pivu, samozřejmě zítra kluci přijedou, máme potom nějakou společnou večeři a dáme si to pivo, Jarek Nohavica nám přijde zahrát, slíbil, takže si aj zaspíváme a strašně se na to těším, protože některé kluky jsem fakt dlouho neviděl, speciálně ty ze zahraničí, vlastně ty kluky z nároďáku nebo i z Baníku, že se občas vídáme, sice to není tak často, ale občas se potkáme a některé kluky jsem třeba toho Salifa neviděl strašně dlouho, takže těším se na ně a bude to mít samozřejmě i kulturní vložku.
5: Tak to říká Milan Baroš před svojí zítřejší rozlučkou. Moc krát děkuju za rozhovor.
6: Děkuju, nashledanou.
5: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Víkend plný třeba kulturních vložek vám přejeme s Radiožurnálem Sport, ale co nejrychleji se teď vydáváme zpátky na tenisové semifinále poháru Billie Jean Kingové, když jsme naposledy viděli v akci, slyšeli v akci Karolínu Muchovou, tak měla za sebou neúspěšné podání, které jí vzala její španělská soupeřka. Jak je na tom teď, vidí Jaroslav Plašil.
0: Snaží se o srovnání, protože za stavu 2-4 dokázala okamžitě sebrat podání soupeřky, takže snížila na 3-4 ze svého pohledu. Takový stav je stále na ukazateli skóre, protože se hraje hodně dlouhý, zatím nejdelší gem zápasu a Karolína Muchová se v něm propracovává znovu k výhodě. Už to byly 4 schody, už tam byly také 3 breakboly pro soupeřku, takže velmi dramatický a dost možná i klíčový gem první sady. Hodně štěstí měla Karolína Muchová za stavu 30-40, protože tam jí poprvé v zápase pomohla páska, takže pracovala páska s ní a nikoli, že by pomohla soupeřce, tak i díky tomu se teď hraje tento hodně dlouhý gem, kdy je na servisu Karolína Muchová, která teď podává, ale bohužel do sítě, tak teď si nepomůže prvním podáním, má ale výhodu teď a šanci srovnat na 4-4, což by bylo skvělé vzhledem k tomu průběhu, protože Manejrová byla lepší hráčkou v úvodu první sady, teď Karolína Muchová může vyhrát hodně důležitý dlouhý gem, ale nemá ještě samozřejmě vyhráno, protože Bouzesová Manejrová stále je ve hře krátký míč Karolíny Muchové, ale soupeřka přečetla, má rychlé nohy a křížem prohazuje Karolínu Muchovou, takže je tady další pátá schoda při tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. Bouzesová Manejrová se zatím výtečně pohybuje, to je o ní známé, má skvělý return a také parádní předvídavost, jak teď ukázala, když dobře vyrazila k síti na křížný krátký míč Karolíny Muchové, byť samozřejmě jí se nepovedlo úplně dokonale zahrát tak, jak chtěla, tak aby balonek už nemohla atakovat soupeřka. Teď navíc další parádní return Bouzasové Manejrové. Naštěstí další úder už tak dobrý nebyl. Tak to byla klika teď pro Karolínu Muchovou, protože opravdu returny, které musí sbírat okamžitě po podání, když se Bouzasová a Manejrová trefí a neudělá chybu, tak jsou skvělé. A Karolíně Muchové se z toho pak nedaří vytvářet tlak, který by potřebovala. Teď má ale česká tenistka opět výhodu, 3-4 výhoda a šance na srovnání zase opět tady je. Karolína Muchová servíruje velmi dobře teď do forehandu. Teď jenom Bouzesová Manejrová podsekla míček, ale ten opět letí až k čáře, takže těžké to bylo pro Karolínu Muchovou vytvořit si tlak. Dalším úderem se ale dostala do dobré možnosti. Bouzesová Manejrová vrátila kousíček za síť a Karolína Muchová forehandem krásně dohrála do volného růžku. Tak paráda. Trpělivost teď přinesla vyrovnání Karolíně Muchové, protože opravdu zatím Bouzesová Manejrová se brání skvěle a dovede také velmi dobře útočit. Teď nedosáhla na finální ránu Karolíny Muchové, která teď bude přijímat už za vyrovnaného stavu, což je samozřejmě povzbudivá zpráva, nejenom pro Karolínu.
1: Na další gem se samozřejmě vydáme do Šenčenu, co nevidět, ale zkontrolujeme, jak se daří jediné české kajakářce ve finále mistrovství Evropy Amálii Hilgertové přímo na místě. To sleduje Jan Suchan.
2: Už je jisté, že medaily mít nebude, protože postupně ji odsunuli Hočevarová, Marksová i Aplová, která je novou vedoucí závodnící skoro o 2,5 sekundy před Švýcarkou. Marksovou Hilgertová je tedy aktuálně čtvrtá, 4 dámy to ještě můžou změnit, takže umístění Hilgertové bude někde mezi 4. a 8. místem. Následovat bude finále kajakářů i s Bártou Prskavcem a Krejčím.
1: Moc krát děkujeme, zase se vydáme do italské Ivry.
4: Radiožurnál Sport.
1: Jenomže teď míříme zpátky do Číny na semifinále poháru Billie Jean Kingové za Jaroslavem Plašilem.
0: První zápas týmové dvojky na straně Česka Karolína Muchová, na straně Španělska Jessica Bouzesová Manejrová, která je teď na podání stav 4-4 a česká tenistka vede už 30-0 teď po chybě Španělky, tak kéž by to tak opravdu bylo, ten předchozí hodně dlouhý, zatím nejdelší gem zápasu číslo 8, který nakonec vyhrála přes 5 schod Karolína Muchová, odvrátila přitom 3 breakové šance soupeřky, tak snad to bylo klíč k tomu, že by by mohla přeci jenom uspět v prvním setu v duelu s houževnatou španělskou soupeřkou. Ta teď servíruje velmi dobře na čáru pro podání, takže Muchová musela hrát jenom takový udržovací úder z returnu a ten další už českou hráčku nepodržel. Je tady snížení na 15-30 z pohledu Bouzasové Manejrové po autu od Karolíny Muchové. Ta teď bude přijímat podání z levé strany své polovičky dvorce, takže je na své backendové straně. Bouzasová Manejrová servíruje opět krásně na čáru pro podání. Vynikající umístění, bohužel return končí v autu, ale opravdu velmi přesně podává Bouzasová Manejrová. Její servis nemá úplně ty nejrychlejší parametry, 168 km za hodinu, ale pokaždé je tam velká rotace a velmi přesně umístila Španělka svůj servis. Tentokrát trefila síť, tak teď by to mohla být šance na returnu pro Karolínu Muchovou, která teď může atakovat druhý servis Bouzasové Manejrové, ale opět si bude muset poradit s velkou rotací, což se jí povedlo. Bouzasová Manejrová teď hraje forehandem do forehandu Muchové a té se teď nepovedlo trefit balonek ideálně. Nečistě zahraný úder končí v síti a tak je to 40-30 pro Bouzasovou Manejrovou, která se celkem snadno dostala ze stavu 0-30. Pomohly k tomu i nechtěné chyby Karolíny Muchové, která teď je na příjmu už za nepříznivého stavu. 4-4 v prvním setu. Bouzasová Manejrová má už balonek nad hlavou. Krásný servis přímo na téčko. Muchová se musí bránit úderem se spodní rotací. Teď je opakovaně a teď má Bouzasová Manejrová Muchovou rozpohybovanou a okamžitě atakuje teď forehandovou stranu Muchové, což už se české hráčce nepovedlo vybalancovat. Úder trefuje jen do sítě a tak Bouzasová Manejrová vede 5-4, jde na lavičku. Španělsko zatím má rozehrané trošku lépe svůj první zápas, ale už to bylo i horší pro Karolínu Muchovou, protože připomínám, ztrácela už jednou podání, prohrávala 2-4 a pak dokonce odvracela i 3 breakboly za stavu 3-4, takže z tohoto pohledu je to ještě velmi dobré z pohledu toho vývoje první sady. Zatím tedy 4-5, za chvíli půjde zase na podání Karolína Muchová.
1: No a za chvíli se také znovu vydáme zpátky do čínského Shenzhenu, ale teď se vydáváme do italské Ivreje a to proto, abychom zkontrolovali, a teď už na to máme trochu víc času, jak se daří Amálii Hilgertové ve finále kajakářek na mistrovství Evropy.
2: Amálie Hilgertová už jenom z cíle sleduje, co na její výkon a výsledek řeknou svým výkonem soupeřky. Jedna z těch následujících ji nepokořila, francouzská Vitnová hodně chybovala, naopak Andořanka Doriová odsunula Amálii Hilgertovou na aktuální 5. příčku a ještě s ním můžou zahýbat Polka Zvolinská a Italka Pistoniová, která předvedla opravdu skvělou semifinálovou jízdu a teď se na to pokusí navázat i ve finále před domácími fanoušky v čele Němka Aplová před zmiňovanou Andořankou Doriovou a Švýcarkou Marksovou. Po finále kajakářek nás bude eminentně zajímat to mužské, protože ve 12.14 ho otevře Jan Bárta, ve 12 hodin 32 minuty a 30 sekund bude následovat Jiří Prskavec a ve 12 hodin a 40 minut půjde jako předposlední na řadu Jakub Krejčí, po něm už se pokusí zajet další skvělý závod úřadující olympijský vítěz a domácí favorit Giovanni De Gennaro. Tak se samozřejmě neslyšíme s Ivreje naposledy.
4: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Jsou 3 minuty po 12. hodině, sledujeme pro vás semifinále tenisového turnaje poháru Billie Jean. Kingové Karolína Muchová na servisu a Jaroslav Plašil připraven.
0: 4-5 z pohledu Karolíny Muchové, která teď vede 30-15 při svém servisovém gemu na příjmu Bouzesová Manejrová, která opravdu hraje skvělý zápas za Španělsko v tomto semifinálovém duelu číslo 1. Karolína Muchová si teď pomáhá prvním servisem, což jí teď umožňuje, aby se dostala do lepší pozice, ale jenom na chviličku, protože údery Bouzesové Manejrové mají opravdu parádní délku a také dokáže hezky si pohlídat rotaci tak, aby míček zapadl přesně tam, kam potřebuje španělská tenistka, která teď srovnává na 30 obě při podání Karolíny Muchové, která je teď dva balonky od toho, aby ztratila sadu, což je samozřejmě nepříjemné za tohoto tlaku podávat. Za stavu 4-5, 30 obě Muchová netrefuje první servis, balonek od pásky putuje do autu, takže teď je druhé podání pro Karolínu Muchovou. Zase o něco složitější situace v době, kdy mají tenistky za sebou 47 minut zápasu, tak Karolína Muchová se snaží přes druhé podání najít cestu k bodu, což se povedlo, dokonce přímý bod z podání z toho druhého. Hezky zahrané od Karolíny Muchové podání s odskokem do strany. Bouzesová Manejrová musela hrát z výšky a tentokrát si neporadila s forehandovým úderem, takže skvěle. Karolína Muchová má gembol, šanci srovnat na 5-5, zatím prohrává 4-5 v prvním setu. Muchová teď bude podávat ze své levé strany své polovičky dvorce. Muchová už je připravena na podání, Bouzesová Manejrová dosáhla na těžký servis, ale Muchová má otevřený dvorec a nemýlí se z forehandové strany do rušku. Paráda. Karolína Muchová si nádherně otevřela kurt podáním, vytáhla soupeřku do výšky i do šířky do backendové strany. Z velké výšky zahrála Bouzesová Manejrová backend obou ruč, ale už měla Karolína Muchová nádherně otevřený dvorec a forehandem mířila přesně na druhou stranu kurtu. Tam už Bouzesová Manejrová, která se jinak skvěle hýbe, tak nemohla v žádném případě přiběhnout tak, aby ještě mohla hrát míček a dostat jej přes síť. Tak tedy zase srovnáno 5-5, tentokrát to bylo bez větších komplikací pro Karolínu Muchovou nakonec a tak je zase na tahu Bouzesová Manejrová, krásný první servis na čáru umístěný, obdivuhodně podává tato Španělka, byť není postavou tak vysoká jako Karolína Muchová, která se teď brání a neubrání backendové ráně po čáře. Fantasticky si teď načasovala svůj finální úder Bouzesová Manejrová. I backend po čáře jí tedy může zajistit body, což teď ukázala Karolíně Muchové, krásně zahráno. A tak je to 15-0 pro španělskou tenistku. Karolína Muchová teď na returnu na podání Bouzesová Manejrová. Hezký servis na čáru, na tělo Karolíně Muchové, která dokázala dát raketu na správnou stranu, tak aby se míček odrazil a byl stále ve hře, což platí i teď po forehandovém úderu Karolíny Muchové. Teď je to pomalejší míček od Bouzesové Manejrové, krásný, krátký míč od Karolíny Muchové, navíc nízký křížem za síť, paráda. Srovnáno na 15 obě, vynikající úder Karolíny Muchové, který přichází za vyrovnaného skóre 5-5 v prvním setu. Na podání zase opět Bouzesová Manejrová, tentokrát jde zase na svou pravou stranu své polovičky kurtu. Bouzesová Manejrová má na druhé straně wimbledonskou finalistku. Na lavičce českého týmu je wimbledonská vítězka. To je velká singlová síla, kterou dnes mohla využít Barbora Strýcová, ale týmové soutěže ukazují, že někdy zkrátka žebříčkové postavení nehraje až tak velkou roli v tomto zápase. Hraje velmi dobře Bouzesová Manejrová, byť teď se musí bránit těžkému returnu Karolíny Muchové a neubrání, protože následný backend už byl zahraný z nouze a pod tlakem a do autu. Takže Karolína Muchová vede 30-15 při podání Bouzesové Manejrové. Česká tenistka tedy má lépe rozehraný tento game, řekneme to. Bouzesová Manejrová teď podává za stavu 5-5, 15-30. Karolína Muchová by teď tedy mohla mít šanci zatlačit na soupeřku, byť je teď na příjmu. Česká tenistka už ztrácela 2-4, ale povedlo se jí srovnat na aktuálních 5-5. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat. Karolína Muchová v tlaku skvěle jde teď k síti, to by mohla dohrát, ale už jenom jistit situaci, protože hrát nemusí, úder končil v síti a tak jsou tady breakboly. Poprvé v utkání se může stát, že Karolína Muchová půjde do vedení, což by bylo milé v tuto chvíli velmi, protože je to koncovka první sady, stav 5-5. Takže teď pro Karolínu Muchovou dvě dobré příležitosti, ale třeba by mohla stačit jen ta jedna. Za stavu 15:40 servíruje do autu Bouzasová Manejrová a teď je znát, že nervy pracují. Okamžitě se plácla do levého stehna, svou levou rukou nebyla teď spokojená s tím, jak zahrála Muchová. Teď atakuje druhý servis krásně Karolína Muchová, ale Bouzasová Manejrová se ubránila, takže se stále ještě hraje a teď naopak parádní backhand křížem od Bouzasové Manejrové. No tak teď tedy si počínala neuvěřitelně španělská tenistka, protože Karolína Muchová atakovala okamžitě druhé podání, které nemělo takovou sílu, ale Bouzasová Manejrová, jako už několikrát v zápase, eliminovala převahu soupeřky krásnou délkou úderu, z obrané pozice se okamžitě dostala do útoku a věděla si rady. Tak to je škoda. Tam určitě teď příležitost byla pro Karolínu Muchovou, ale třeba ještě další teď využije lépe za stavu 40-30 pro českou hráčku. Je to 5-5, připomínáme, v prvním setu a teď tedy koncovka první sady. Bouzasová Manejrová a její druhé podání. Karolína Muchová si obešla balonek tak, aby hrála forehandem. Byť to bylo složité, tak ten manévr zvládla. Bouzasová Manejrová chybuje a je tady break a vedení Karolíny Muchové 6-5. Za minutu a půl půjde česká tenistka servírovat na výhru v první sadě.
1: Radiožurnál Sport bude u toho. Kajakářka Amálie Hilgertová mezi tím zvládla na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii svoji finálovou jízdu. Jak se nakonec umístila, to už přímo z místa řekne Jan Suchan.
2: Je to 7. místo pro Amálii Hilgertovou, která zaostala o 6,55 sekundy za vítěznou Polkou Klaudii Zvolinskou, která po olympijských medailích a po loňském titulu mistryně světa přidává další úspěch do své sbírky, když o 99 setin sekundy porazila domácí Lucii Pistoniovou, která v 21 letech slaví největší úspěch kariéry a když to zjistila, tak hned cíli pro pukla v pláč a nastupních vítězů tyto zmiňované kajakářky doplní Němka Emily Aplová. To jsou tedy ty nejlepší tři kajakářky s finále mistrovství Evropy a my doufáme, že lepší výsledky než Amálie Hilgertová dokáží zařídit české výpravě tři finalisti mezi muži ve 12 hodin 14 minut. Otevře celý finálový program kajakářů Jana Bárta. Po půl jedné přijdou na řadu jaký Jiří Prskavec, tak letošní mistr světa Jakub Krejčí a my u toho budeme s Radiožurnálem Sport.
1: Děkujeme, vydáme se do Ivreje zase za chvíli, ale teď nás samozřejmě bude zajímat servis Karolíny Muchové, ta totiž podává na vítězství v prvním setu v semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Bouzasové Manejrové, je u toho Jaroslav Plašil.
0: Ano, a první podání už má za sebou, ale bohužel po dobrém returnu soupeřky Karolína Muchová teď kazí forehandový úder a tak prohrává 0-15 v tomto servisovém gemu, který může být poslední v tomto prvním setu. Ale do 12. hry lépe vkročila soupeřka. Díky zase bych se opakoval, protože opravdu celý první set to platí, tak díky skvělému returnu. Karolína Muchová teď na podání z levé strany své polovičky dorce, tentokrát servis spíš na střed, tak aby soupeřka to měla těžší, ale té se povedlo dostat se k backendové ráně a následné další backendové a vítězné ráně, tak tedy Karolína Muchová při snaze teď doservírovat set, tak najednou má proti sobě stav 0-30 a zase tu soupeřku, kterou viděla dlouhou část první sady s výjimkou těch několika nepovedených momentů, které stály Bouzasovou Manejrovou předchozí gem, tak stále hraje velmi dobře Španělka Bouzasová Manejrová a teď to ukazuje Karolíně Muchové i v tomto gemu, ale škoda, Karolíně Muchové se teď nedaří trefit se do prvního servisu, už si hledala cestu k síti ve snaze pak zahrát volej, který by byl vítězný, jenomže musí podání opakovat, musí je zahrát jinak a zase připomenu ten nepříznivý stav, teď 0-30 z pohledu české hráčky Bouzasová Manejrová hraje teď opatrnější return a krásně do protipohybu Karolína Muchová uklízí balonek do růžku z forehandové strany křížem. Bouzasová Manejrová přebíhala ze své forehandové strany na backhandovou přes celou šířku kurtu, ale marně, protože Karolína Muchová zahrála do protipohybu, snižuje na 15-30 za stavu 6-5 v prvním setu pro českou tenistku, která si teď trošičku dává na čas při přípravě na podání, které je teď ohromně důležité samozřejmě, protože to mohou být taky klidně breakboly pro Španělku. Krásně trefeno na střed, Muchová jde k síti, postupuje hezky do kurtu a tlačí teď na soupeřku, která zvedá balonek do výšky a možná se ještě trefí do kurtu a musí se hrát, míček navíc přistál u čáry, takže Karolína Muchová vůbec nemohla útočit. Útočí až teď z forehandu krásným způsobem. Karolína Muchová teď další forehand s parádní délkou a další do třetice zase pod velkým úhlem zahraný. Každý forehand jiný, každý forehand krásný, ten třetí přenádherný a znamená srovnání 30 obě fantazie. Teď tedy Karolína Muchová ukazuje, proč je hráčkou světové extra třídy, protože teď předvedla tři velmi útočné balonky, pokaždé pod velkou kontrolou zahrála forehandový úder a pokaždé jinak obdivuhodné, co teď ukázala Karolína Muchová při svém útoku. Stav 30 obě 6-5, 30 obě teď z pohledu české hráčky, která je na podání a už je zase o něco blíž, aby získala první sadu. Krásný servis, Bouzasová Manejrová vrací za čáru a tak je to setball, paráda, 40-30, skvěle, Karolína Muchová teď se trefila do servisu, Bouzasová Manejrová na returnu neuspěla, tentokrát její úder neměl dobrou délku a tak je to v době, kdy ještě nehrají tenistky celou hodinu, 57 minut, tak je to první setball pro Karolínu Muchovou za stavu 6-5 v prvním setu, byť se to nevyvíjelo úplně nejlépe, ze stavu 2-4 se ale Muchová dostala a tak teď podává za stavu 6-5 do backendu Mouzasové Manejrové a ten backend je nepřesný, takže Karolína Muchová díky přímému bodu z podání získává první set 7-5, bylo to složité, ale nakonec to Karolína Muchová zvládla koncovku, ve které se zpravidla projevuje kvalita, ukazuje kvalita.
1: Na druhou sadu utkání mezi Muchovou a Bouzasovou Manejrovou se samozřejmě vydáme do čínského Shenzhenu, ale teď ještě možná stihneme finálovou jízdu Jana Bárty na finále kajakářů na mistrovství Evropy. Jdeme za Janem Suchanem.
2: Alespoň poslední branky, předposlední, ta je povodná, následuje už jenom protivodná na levé straně trati. Bárta se kolem ní obtáčí ladně a teď sprintuje do cíle, nebude mít samozřejmě porovnání, můžeme to porovnávat maximálně s tím, co se dělo v semifinále. Je to čas 89,58 setin sekundy, což by bylo takové, že by byl za to Jan Bárta rád, kdyby s tím postoupil ze semifinále. Finále do finále. Dá se očekávat, že ti nejlepší pojedou ještě rychleji, když jsem sledoval Jana Bártu. Nedá se říct, že by tam byla nějaká zjevná chyba. Byla to jízda, do které dával evidentně hodně síly, ale jakoby ne úplně spolupracoval s vodou, jakoby se jí snažil přeprat, ale jak říkají kajakáři, prostě mu to neklouzalo, tak jak si možná sám představoval. Na druhou stranu už samotný postup do finále byl pro Jana Bártu úspěchem. On tady může startovat jenom díky tomu, že jednak Vít Přindiš ukončil sezónu předčasně a že Češi mají díky loňskému zlatu Jiřího Prskavce 4 místa na tomto šampionátu na rozdíl od ostatních reprezentací. Takže Jan Bárta bude, myslím, spokojený i s tím, že v místě, kde se stal před 8 lety juniorským mistrem světa, se dostal do té finálové dvanáctky a my se můžeme těšit, že to lepší bude od zbývajících dvou českých finalistů, Jiřího Prskavce ve 12 hodin 32 minuty a 30 sekund a ve 12.40 od letošního mistra světa Jakuba Krejčího. Ještě připomenu, že Amálie Hilgertová mezi kajakářkami skončila na 7. pozici, když zvítězila Polka Zvolinská před Italkou Pistoniovou a Němkou Aplovou. A ještě můžu pozvat na vyloženě odpolední program, protože po půl třetí se rozeběhnou také semifinálová kola kanoistek a kanoistů v obou případech s trojnásobnou českou účastí a následně po 5. hodině se bude v těchto kategoriích také bojovat o medaile.
1: Děkujeme za tuhle pozvánku. Já můžu ještě pozvat na vysílání Radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství Evropy ve vodním slalomu sledujeme semifinále poháru Billie Jean Kingové v tenise. Tedy zatím české tenistky vedou v prvním zápase po prvním setu 1-0. Budeme se těšit, až začne sada druhá, to bude za chvíli. No a od 17 hodin vás dnes také na Radiožurnálu Sport čeká hokejová extraliga.
4: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
3: HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladno. To je jeden z duelů 6. kola hokejové Tipsport Extraligy. Souboj dvou celků, kterým vyšel výborně vstup do sezóny, začne ve Werk Aréně v 17 hodin, kdy se poprvé přihlásí z utkání i náš reportér a postupně se k němu připojí i dalších 5 ze zbývajících zápasů.
4: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
7: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
1: Mladoboleslavský fotbalista Martin Schubert prožívá momentálně skvělé období. Po druhé v sezóně totiž ovládl anketu o hráče měsíce nejvyšší soutěže. Mezi trenéry zase uspěl Jindřich Trpišovský ze Slavie. Schuberta vynesla ta jeho forma až do nominace jako náhradníka české fotbalové reprezentace. To uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport už zítra v úvodním utkání této sezóny Ligy národů, té elitní divize, kde Češi v Edenu budou hrát proti velmi silnému Chorvatsku. Moderovat to pro vás bude i náš fotbalový expert Pavel Horvát, tedy já říkám moderovat, ale myslím tím komentovat. Moderuji já a předávám teď slovo zpátky do Číny, do Šenčenu. Jdeme na druhý set českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové. U toho je Jaroslav Plašil.
0: Ano, druhý set teď právě začal na podání Bouzesová-Manejrová, která, připomínám, ztratila první sedu 5-7, byť vedla 4-2, byla dlouho lepší hráčkou, ale Karolína Muchová byla lepší tenistkou v té důležitější části setu a to jí přineslo vedení 1-0 na sady. Teď vede česká tenistka 30-0, chtělo by se říct, a je to lákavé, ale nechci to zakřiknout, tak to raději nebudu říkat, že s tím negativním stavem by snad mohl trošičku spadnout ten bojovný výkon soupeřky, která už teď přeci jenom udělala několik chybiček na začátku druhé sady, kdy podává teď za stavu 0-40 dokonce. Byla tam jedna chyba nohou zahlášena, teď krásný úder přesně na čáru od Karolíny Muchové a tak je to 0-40. Muchová má teď šanci. Krátký, pomalejší míček, okamžitě Bouzesová-Manejrová atakuje vítězný forehand, protože Karolína Muchová sice dosáhla ještě na úder, ale už jej neměla pod kontrolou, takže tohle bylo na úrovni vítězného míče pro Bouzesovou-Manejrovou snížení 15-40, ale stále jsou tady breakové šance hned na začátku druhé sady pro Karolínu Muchovou. Muchová 7-5 první set, připomínám ještě jednou, to se neomrzí, protože to bylo velmi dramatické a dlouho lepší pro soupeřku navíc. Teď je Bouzesová-Manejrová trefuje síť a druhé podání do backendu Muchové, která teď hraje hezký return a teď je pod tlakem Španělka, která dělá chybu od základní čáry a skvěle. Ne, že bychom se radovali z cizí chyby, ale radujeme se z vedení Karolíny Muchové, protože teď proráží hned na začátku prvního gemu, tedy na začátku druhé sady podání soupeřky a tak se ujímá vedení 1-0, půjde za chvíli podávat za příznivého stavu v součtu s prvním setem 7-5. Hodně důležitý byl gem na 4-4 pro Karolínu Muchovou, protože tam jí zase hrozila ztráta už po druhé v setu podání a přes několik breakových šancí soupeřky byly celkem 3, přes několik schod, těch bylo dokonce 5, tak ten gem urvala na svou stranu Karolína Muchová v té době srovnala na 4-4 a opravdu tam to vypadalo jako klíč k tomu, že mohla získat první set Karolína Muchová. I proto teď bude servírovat snad i v mnohem lepší pohodě za stavu 1-0 na sety, teď s breakem v zádech za stavu 1-0 ve druhé sadě. Krásný servis vytáhl soupeřku do strany a Karolína Muchová jde k síti, jenomže bohužel dělá chybu z voleje, což je její velmi silná stránka jinak, ale teď to měla těžké, protože musela dát raketu přes sebe. Bouzesová-Manejrová se nesnažila o proho s křížem ani po lajně, ale zkrátka zahrála úder na tělo Karolíně Muchové od základní čáry a česká hráčka dala jen raketu před sebe, ale už si s úderem neporadila. Tak tedy 0-15, podání mělo mít velký odskok, to se Karolíně Muchové povedlo, ale bohužel přitom škrtl balonek o pásku, takže Karolína Muchová teď bude servírovat znovu, má stále dvě rány z tohoto místa ze své levé strany polovičky dvorce. Zahlášeno první podání. Teď tedy stav 1-0-0-15. Karolína Muchová servíruje do forehandu Bouzesové-Manejrové. Forehand Muchové teď a chyba z forehandu. V záklonu teď hrála Bouzesová-Manejrová, byla za základní čarou asi tak metr a ještě couvala a v tom na ní přiletěla rána od Karolíny Muchové. Neřešitelná situace pro Španělku a 15-0 teď na ukazateli skóre. Muchová se zase pomaličku přesouvá na svou druhou stranu, na tu pravou, protože odtud teď bude podávat na Buzasovou a Manejrovou. Česká hráčka je teď blízko středu a posílá bohužel nechtěně míček do autu z prvního podání. Připomenu stav 7-5, 1-0 a teď 15 obě při druhém podání Karolíny Muchové v tuto chvíli po zahlášeném autu. Muchová si teď dala hodně záležet na druhém servisu, ale na returnu je skvělá Bouzesová Manejrová. Kratší míč, nízký míč, Karolína Muchová si s ním poradila. Teď forehand křížem pod velkým úhlem, ale bohužel do autu zahraný od Muchové a znamená to, že soupeřka je znovu teď na tom lépe při servisovém gemu Karolíny Muchové. Stává Barbora Strýcová, kapitánka českého celku z lavičky. V jednu chvíli tam měla velmi úsměvný hovor s Karolínou Muchovou, což jsme tady viděli díky velké obrazovce, velké kostce, ne, že bychom viděli na tu dálku, co se odehrává na české lavičce. Tam je teď i jistá dávka napětí, protože Barbora Strýcová teď nespouští oči ze servisu Karolíny Muchové, který je přesný, ale return Bouzasové Manejrové také, takže to má zase složitější Karolína Muchová s tím, aby se dostala k tlaku. Teď přeci jenom jí pomáhá backendový úder, teď backend se spodní rotací, Bouzasová Manejrová vyráží k síti, Muchová se ji snaží přehodit, ale to bude málo. To bude málo. Bouzasová Manejrová položila teď ruce na svou backendovou stranu a krásným úderem po čáře dohrála výměnu, ale měla to nalité v uvozovkách od Karolíny Muchové, která byla v defenzivě a z defenzivy by opravdu musel být zázrak, aby se jí povedl lepší úder, protože předtím už byla zatlačená do opravdu nouzové situace, snažila se dostat balonek hlavně zpátky a vybrala si bohužel pro ní místo, kde číhala soupeřka. Ta teď má dvě breakové šance, vede 40-15 teď a může si vzít podání zpátky, jenomže teď to neustála, švihla raketou z forendové strany do půlky sítě, teď jí tedy return nepodržel. Zdá se trošičku, že v těch kritických chvílích občas neudrží Bouzasová Manejrová nervy na úzdě, tak snad to byl ten případ a snad to není nějaká výjimka potvrzující pravidlo v tomto aktuálním gemu, kdy Karolína Muchová by ještě nějakou pomoc možná potřebovala od soupeřky, ale samozřejmě záleží také na jejím servisu a ten byl teď skvělý. Muchová může útočit dek síti, ale Bouzasová Manejrová se ji snaží prohodit. Jednou se jí to nepovedlo, po druhé také ne, jenomže Karolína Muchová bohužel z voleje z forehandu strhává míček do sítě. Stop volej nevychází české hráčce teď opakovaně, což je škoda, protože na rozdíl od té předchozí situace tato už byla mnohem nadějnější pro Karolínu Muchovou a tak je to 1-1, tak je to srovnané a houževnatost soupeřky se zase začíná projevovat. Bouzasová Manejrová, když je na pozitivní vlně, když má v zádech pozitivnější stav, tak hraje mnohem lépe než naopak, ale to samozřejmě není nic úplně neobvyklého na profesionální.
1: Zatímco se v čínském Shenzhenu odehrává druhý set tohoto česko-španělského souboje v semifinále poháru Billie Jean Kingové, také probíhají finálové jízdy kajakářů na mistrovství Evropy. V Itálii tam se jede vodní slalom a je u toho Jan Suchan, alespoň se stručnými informacemi.
2: Jan Bárta aktuálně druhý, předstihl ho až před pár sekundami Brit Joseph Clark. Větší chyby než Bárta totiž udělali Ital Panico, Ruskozlov i Polák Polačik, tak z toho bude při nejhorším devátá příčka pro Jana Bártu. Pokusí se ho posunout níž té aktuální druhé Jiří Prskavec s Jakubem Krejčím, na které se můžeme těšit v přímých přenosech Radiožurnálu Sport po půl jedné.
1: Budeme u toho, díky moc a teď se vracíme zpátky do Shenzhenu za Jaroslavem Plašilem.
0: Ano, uteklo jenom pár míčků, je to 15 obě teď. Byli jsme u stavu 1-1, to platí stále, 1-1 podává Bouzasová Manejrová a připomenu to, že tato Španělka ztratila první set 5-7, byť vedla 4-2 a byť měla rozehraný set lépe, byť byla dlouho lepší hráčkou, ale jak už jsme říkali, Karolína Muchová to spustila ve chvíli, kdy šlo do tuhého a tak i teď je na tom lépe, vede 30-15 po chybičce soupeřky v tomto případě. Jessica Bouzasové Manejrové, která jde podávat na svou levou stranu na své polovičce dvorce, pochopitelně. Teď Bouzasová Manejrová servíruje technickým způsobem na střed, ale zároveň to byla taky rána, ne že ne. Teď Bouzasová Manejrová díky tomu postupuje do kurtu a Muchová se brání a už se neubrání podseknutím balonku z forehandové strany. Míček končí v síti, tak Bouzasová Manejrová teď kromě razance dala do svého prvního úderu taky velkou sílu. a vyprodukovala velmi těžký úder, z který sice dokázala ještě Muchová vrátit, ale byl to return, po kterém mohla Bouzesová Manýrová dál útočit. Povedlo se jí podání i znovu, takže vede 40-15 a obrací nepříznivý vývoj při svém servisovém gemu. Španělka vede teď 40-30, připomenu 5-7, 1-1 a 40-30 zatím skóre zápasu číslo 1 tohoto semifinálového dne. Česko hraje se Španělskem o postup do finále poháru Billie Jean Kingové a Bouzasová Manejrová teď trefuje neuvěřitelně lineu, takže vyhrála gem, který byl pro ní dost složitý, ale vede teď 2-1 a zase je lepší nálada teď na španělské lavičce, protože připomínám, Španělka teď jako první ztratila servis ve druhém setu, jenomže v zápětí přišla o ten svůj i Karolína Muchová, tak teď česká hráčka nechtěně opakuje to, co se jí dělo v prvním setu, kdy musela dotahovat vedení soupeřky. Zatím 1-2, za chvíli utkání bude pokračovat.
7: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Dnešek bude na Radiožurnálu Sport patřit především tenisu, ale to jen tak zhruba do 4., 5. odpolední, pak už převezme žezlo. Hokejová typ Sport Extraliga od 17 hodin Třinec Vítkovice, od 17:30 Litvínov Sparta Mladá Boleslav Pardubice a od 18 potom 3 duely Karlovy Vary České Budějovice, Kladno Plzeň a Olomouc Kometa Brno. Vše uslyšíte v pořadu s mikrofonem za hokejem. Teď ještě naskok znovu do italské Ivreje, kde se jede mistrovství Evropy ve vodním slalomu a kde je Jan Suchan.
2: Šance Jana Bárty na medaili se zase snížila, protože po Josephu Clarkovi ho předstihl i další britský kajakář Sam Lever. Jan Bárta je tedy aktuálně na 3. místě se ztrátou necelých 3 sekund na Clarka. Zbývá posledních 6 finalistů, tím nejbližším bude Rakušan Leitner a hned po něm už tedy Jiří Prskavec a jako předposlední se představí druhý nejlepší ze semifinále Jakub Krejčí, který v této sezóně vyhrál mistrovství světa, k tomu i 2 závody světového poháru, tak kéž by na to navázal při poslední mezinárodní akci této sezóny.
1: Znamená to, že doslova za pár minutek se do Itálie vrátíme, ale teď se znovu vydáváme do Číny za Jaroslavem Plašilem.
0: Hala se pomaličku plní, už je tady tak možná 3000 diváků jsou tady, ale teď nevidí zase úplně pozitivní stav na straně Karolíny Muchové, jako ještě před chviličkou, kdy to bylo 1-0 pro českou hráčku s breakem ve druhém setu. Teď naopak Karolína Muchová prohrává 1-2, ale má podání a může srovnat. 15-0 teď pro Karolínu Muchovou, která si prožila dramatický první set, stejně tak jako její soupeřka. Muchová, připomínáme, prohrávala 2-4, pak snížila na 3-4, když dokázala prolomit podání soupeřky po té, co přišla o to své, ale pak jí zase hrozila ztráta, když odvracela 3 breakové šance. To byl klíč k tomu, aby mohla vyhrát první set 7-5. Teď hraje za stavu 1-2, 15-0, útočí do lůžku, běží k síti Karolína Muchová, už nebude potřeba žádného úderu navíc, 30-0. Perfektní úder s forehandu křížem do vzdálenějšího rohu a tak Karolína Muchová půjde servírovat zprava za vedení 30-0. Bouzasová Manýrová jde teď trošku dál od základní čáry, snaží se chytat dál servisy Karolíny Muchové, protože ty mají také pořádnou sílu a také Karolína Muchová občas zvolí servis s velkým odskokem. Bouzasová Manýrová pak nemůže útočit z výšky. Teď to řekneme i posluchačům Radiožurnálu. Jsou tady zprávy v půl. Karolína Muchová, připomínám, v prvním utkání dne vyhrála první sadu 7-5, v té druhé teď ztratila servis, ale bylo to ve chvíli, kdy naopak měla náskok breaku. Teď se snaží servírovat za stavu 1-2 40-0, tak aby se jí povedlo srovnat na 2-2 7-5. 1-2 40-0, utkání můžete poslouchat i dál na Radiožurnálu Sport. S Šenčenou Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Karolína Muchová se natáhla do velké výšky, vytáhla spíš by bylo lepší říct, a povedlo se jí stuknout balonek na druhou stranu ve chvíli, kdy soupeřka už byla hodně daleko v růžku za základní čarou, takže srovnáno 2-2. Paráda. Karolína Muchová si zřejmě jde pro novou raketu, bude to určitě dělat i její soupeřka, když tak sledují teď reakce hráček, protože se nám tady mění míče na kurtu.
1: Mění se míče a na Radiožurnálu Sport také měníme destinaci z Číny. Se znovu přesouváme do italské Ivreje, jdeme na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Slovo má znovu Jan Suchan.
2: Už sedminásobný mistr Evropy Jiří Prskavec má poslední naději zachránit sezonu, která nebyla podařená. Teď už má za sebou úvodní branky a zjišťujeme, že na první mezičase ztrácí jenom 17 na vedoucího Brita Clarka. Teď je důležitá pasáž u branek 8, 9, 10. Jak to zvládne olympijský vítěz z Tokia? Točí se u branky číslo 9. Tohle byl solidní průjezd, protivodná branka číslo 11 na pravé straně. Výborně obtočil své tělo. Až tady výskli někteří fanoušci. Mezičas úplně totožný s Britem Clarkem. Dobře, za 13. si pohlídal válec a před protivodnou 14. Co řekne poslední mezičas před cílem, že Jiří Prskavec vede o více než 2 sekundy. Takéž by tohle byla ta jízda, kterou on umí. Otočka pozadu, ale dotek branky 18. To je velká škoda. Tohle ho bude mrzet. Protivodná 19. A teď už samotný závěr, kéž by měl dost sil. Poslední branka číslo 22, kolem ní s takovou velkou námahou se točí Prskavec a teď už sprintuje do cíle. Na co to bude stačit? Stačí to na první místo o 7/10 před Brita Clarka a je velká škoda, že si nepohlídal tu branku, které se dotknul Jiří Prskavec. Bylo by to ještě veselější bez toho, jak říkají slalomáři, šťouchu na brance číslo 18. Takhle je to čas 86,11, což je i tak nejlepší výkon dne. V semifinále i vítězný Ital De Gennaro byl pomalejší navzdory tomu, že on jel čistě a Jiří Prskavec teď s dotekem a tedy 2-sekundovou penalizací. Jaké by to mohlo Jiří být, nebýt těch 2 sekund trestných? No, to už jsou jenom taková kdyby, na která se ve sportu nehraje, ale i třeba tohle může být medailový výsledek pro Jiřího Prskavce, který 13 let za sebou vždycky získal nějakou mezinárodní medaili.

0: Moravce, ale stále velká část kanálu v Ivry před mladíkem Ferasim, který teď ale skvěle se vytočil u branky číslo 9 a teď u 11 také způsobuje obdiv domácích příznivců. Náskok narůstá na sekundu a 28 setin. Feraci si zatím počíná opravdu skvěle. Tohle je taková jízda, u které si fanoušci říkají, jak je to vůbec možné něco takového dělat. Nicméně, teď to bylo hodně těsné, jestli se tam vešla celá hlava na 16, ale rozhodčí nesignalizují 50-sekundovou penalizaci a na rozdíl od Prskavce Feraci stále jede čistě, což bude hrát do jeho karet, ale bude se kontrolovat i průjezd trojkou, jak tady vidím na velkoplošné obrazovce. Feraci jistě atakuje. Čas Jiřího Prskavce teď vytočil dobře i poslední branku číslo 22 a pravděpodobně bude v cíli rychleji než Jiří Prskavec. Ano, je tam o sekundu a 73 setin sekundy a už tam nevidím ani žádnou hvězdičku, takže se zdá, že tam nic nemůže přibýt domácímu favoritovi, který odsouvá Jiřího Prskavce na druhé místo a už nám zbývá poslední trojice finalistů. Slovinec Tomins, Čech Jakub Krejčí a Ital Giovanni De Gennaro. Takže můžeme si říct, že medaile je poměrně blízko, pokud alespoň jeden z těch zahraničních soupeřů zůstane za zády Jiřího Prskavce, tak z toho bude česká medaile buď právě pro zmiňovaného českého matadora, který už letos oslavil 33. narozeniny, a nebo pro Jakuba Krejčího, který je o 9 let mladší, ale stejně jako Jiří Prskavec už je světovým šampionem. Teď tedy na prvním místě Xabier Ferraci, před druhým Jiřím Prskavcem, před třetím Josephem Clarkem a zmiňme také Jana Bártu, tomu aktuálně patří 6.
1: Je to velké drama v Itálii na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. My se ale ještě půjdeme podívat a zkontrolovat, jak se vyvíjí semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. To sleduje Jaroslav Plašil.
2: Dramatické momenty teď zvládla lépe Karolína Muchová. Opět má výhodu breaku a servíruje za stavu 3-2, když k tomu připočteme to, že vede 1-0 na sety, tak Karolína Muchová, nechci říct, že je nějak blízko od toho, aby dovedla český tým k prvnímu bodu, ale rozhodně to je velmi nadějná pozice teď pro Karolínu Muchovou. Teď sice česká hráčka kazí backendový úder, ale platí, že má teď navrch v utkání, ve kterém tedy, když to sečtu, 7-5 a 3-2 vede, teď bude podávat za stavu 15 obě teď ze své pravé strany dvorce. Karolína Muchová se teď připravuje na podání. Teď
1: znovu se vrátíme na tenhle dramatický tenisový zápas, ale jdeme teď do italské Ivreje na finále kajakářů na mistrovství Evropy za Janem Suchanem.
0: Slovinec Tomins už nabral manko přes 4 sekundy do posledního mezičasu a to je tedy s medailovými naději české výpravy dobré. Pokud tedy teď v závěru ještě razantně nezrychlí, aby se dostal před Jiřího Prskavce. Pokud se nedostane, tak Česko bude mít jistě z kajakářského finále, tedy z té nejprestižnější disciplíny ve vodním slalomu, cený kov. Tomins už se teď žene do cíle, ale nedožene Jiřího Prskavce. Jiří Prskavec zůstává druhý a stále nemusí mít on medaily, ale pokud jí nebude mít on, tak to znamená, že jí musí mít Jakub Krejčí, protože jiná kombinatorika prostě není možná. Jiří Prskavec stále druhý a nebýt toho doteku branky číslo 18, tak by to bylo na prvním místě a už by bylo jisté, že právě Jiří Prskavec bude stát na stupních vítězů. Teď Jiří Prskavec gratuluje Ferracimu, jak tady vidím na velkoplošné obrazovce. To jsou dva nejlepší muži, které teď zkusí poslat níž v průběžných výsledcích Jakub Krejčí. Letošní mistr světa, vítěz dvou závodů světového poháru, který právě tady v Ivreji na juniorském mistrovství světa 2018 získal své první mezinárodní medaile kariéry. Tak kéž by do sbírky nějaká další přibyla. Už včera získal v týmech stříbro s Prskavcem a Novákem. Jakub Krejčí či už sjíždí z takového úvodního skoku směrem k brance číslo 1. Je to docela daleko, může si najít ten správný průjezd. Hned za jedničkou musí zatáčet do protivodné dvojky. Žádné extra riziko, teď drobné záklony u branek 3 a 4, které jsou kousek od sebe. Do pětky už je to zase o něco dál a první mezičas vyznívá pro Jakuba Krejčího o 6 desetin před Ferracim. Jakub Krejčí dál tlačí svou loď, co možná nejrychleji dolů. Teď

0: Možná kritický okamžik u branky číslo 9, ale žádný problém. Drobný záklon, aby se nedotkl hrudí. Zpomalení před protivodnou jedenáctkou a rychle z ní ven. Hop, hop, hop, tady možná slyšíte. A jsou z toho dvě desetiny ztráty pro Jakuba Krejčího, který se teď vytočil z protivodné branky číslo 14. Bylo to o něco pomalejší určitě než u Ferraciho, ale někde jinde zase Krejčí získal, protože má sekundu k dobru. Teď u 18 se točí pozadu jako většina jeho soupeřů. Protivodná 19 na pravé straně, hodně rozbouřený terén, skok dolů do branky číslo 20, po ní doprava do 21 a poslední protivodná branka nalevo. Tam se dostává Jakub Krejčí bez nějakého zjevného rizika a teď rychle do cíle. Chtěl by se dostat před Ferracio a to by měl stihnout. Ano! Ano, je to tak. Jakub Krejčí bude mít v téhle snové sezóně další medaily a pořádně to slaví. Zatnul pravou pěst a několikrát s ní zapumpoval. Teď si otírá nos od vody a stále ho neopouští úsměv. Ani posluchači radiožurnálu Sport nemusí opouštět, protože je jistá česká medaile z finále kajakářů na mistrovství Evropy ve vodním slalomu a můžou to být dvě medaile, protože první je Jakub Krejčí a třetí Jiří Prskavec. Tím škůdcem, který nám tady zbývá ve startovní listině, je domácí fenomenální kajakář Giovanni de Gennaro, který je olympijským vítězem z Paříže 2024 a těch úspěchů má na svém kontě ještě mnohem víc, ale tenhle byl nejvýraznější. Letos byl třetí na mistrovství světa, kde ho předčil právě i Jakub Krejčí. Tak vrátí to teď Giovanni de Gennaro českému konkurentovi. Kéž by nevrátil a kéž bychom měli dva kajakáře na stupních vítězů. Giovanni de Gennaro už se blíží brance číslo 1, za ní i on musí doprava k protivodné dvojce. Je to hodně energické v úvodu, jako by chtěl přeprat ty peřeje. Je v tom hodně síly, je v tom i rychlost. Zatím to vypadá, že ano, protože vede na prvním mezičase o 35 sekund před Krejčím. Teď si hlídá nájezd do branky číslo 8 u devítky. Musel trochu přibrzdit, rozhodčí budou přeskoumávat u videa průjezdy dvojkou, trojkou i čtyřkou. Možná se jim to nezdálo úplně jednoznačné od Giovanniho de Gennara, který teď už ztrácí, ale jenom 18 sekundy musel teď zabrat mocněji před brankou číslo 14, aby tam poslal svůj kajak, který jakoby teď úplně tak dvakrát nespolupracoval a je z toho ztráta skoro 2 sekund oproti Jakubu Krejčímu. De Gennaro ale stále jede průběžně medailovou jízdu, protože Prskavec zaostal za Krejčím skoro o 4 sekundy. Teď musel si zatancovat na zádi své lodi v protivodné brance číslo 19. De Gennaro, ještě dvě branky se pořád budou přeskoumávat. Teď poslední je protivodná branka De Gennara, který to nestihne na Jakuba Krejčího, stihne to na Prskavce nebo ne, kéž by to nestihl, ale on to stihl. Giovanni de Gennaro je na třetím místě, ale ještě se tam bude něco přezkoumávat. Má hvězdičku svého jména, ale určitě víme, že Jakub Krejčí se stává mistrem Evropy ve vodním slalomu. Zase měl svůj den, zase nedal šanci soupeřům a zase bere zlatou medaili. Takže je letos nejenom světovým šampionem, ale i tím evropským. O necelé 2 sekundy pokořil Itala Xabiera Ferraciho, pokořil také Giovanniho de Gennara o necelé 3 sekundy, ale jeden ten průjezd, když jsem ho teď viděl na velkoplošné obrazovce, byl hodně těsný, takže ještě zůstává naděje na medaili pro Jiřího Prskavce, který je teď průběžně čtvrtý, ale může se vrátit na třetí místo, pokud de Gennaro inkasuje nějakou penalizaci od rozhodčích. Jak to celé dopadne, to samozřejmě budeme sledovat ve vysílání radiožurnálu Sport, kde po půl třetí nás bude zajímat také semifinále kanoistek a následně kanoistů.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: To, co budeme aktuálně sledovat na radiožurnálu Sport ve 12:45, bude zase tenis, konkrétně semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Španělskem a musíme říct, že Karolína Muchová je na tom v utkání proti Bouzasové Manejrové o trochu lépe a naposledy, když jsme mluvili s Jaroslavem Plašilem, tak na tom byla i ve druhé sadě. Jak to vypadá teď, to řekne přímo náš reportér z místa.
3: Je na tom stále velmi dobře, protože připomínáme, vyhrála první setu 7-5 a v té druhé si udržuje náskok breaku, byť to vypadalo za stavu, teď připomenu 4-3 ve vedení Muchová, bude podávat za stavu 15-0, tak to před chviličkou při servisovém gemu soupeřky vypadalo na začátku, že by už ta vlna mohla být až do konce vítězná, pozitivní, ale Bouzesová Marinová kladla odpor, takže snížila na 3-4 ze svého pohledu a teď je zase na Karolíně Muchové, aby odskočila a aby vytvořila tlak na soupeřku, která by pak podávala na udržení se v zápase. Ale nepředbíhejme, zatím platí 4-3 pro Karolínu Muchovou, která teď podává z pravé strany dvorce za vedení 30-0. Bouzesová Manejrová teď nemá šanci na returnu, protože Karolína Muchová sahá k esu, nejsilnější možná odpověď na současnou situaci, kdy se Bouzesová Manejrová možná nějakým způsobem rozhodovala, co teď udělat, jak se situací naložit, tak Karolína Muchová jí vůbec nedala šanci. A tak je to 40-0, paráda. Karolína Muchová teď je naprosto soustředěná na podání do backendu soupeřky, ale krásný return Bouzesové Manejrové, která jde teď do kurtu, ale vyhazuje míček. Už to není ta 100% neomylná Manejrová jako z první sady. Přeci jenom hlavně tedy z úvodu první sady, kdy tato španělská hráčka vedla dokonce 4-2, ale teď už přeci jenom ty chyby přicházejí častěji a Karolína Muchová se navíc zvedá, její výkon je lepší a lepší, hlavně v těch důležitých okamžicích, tak věřme, že to bude platit i teď, kdy má možnost ukončit zápas napřímo. Samozřejmě bude taky záležet teď na tom, pod jakým tlakem bude podávat Bouzesová Manejrová.
2: No, my se na chvilku zase vydáváme do Itálie, jdeme zpátky na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, je u toho Jan Suchan.
0: Jakub Krejčí je mistrem Evropy, pro titul mistra světa je zpravodajská povinnost, hvězdička u De Genera zmizela, to znamená, že Jiří Prskavec nakonec čtvrtý, ale nás teď zajímají pocity nového mistra Evropy Jakuba Krejčího.
4: Tak jaký ty pocity můžou být, co nejlepší, a vlastně po těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba a ty pocity jsou prostě skvělý.
0: Cítíte to, že je to aktuálně ve vaší formě tak, že můžete porazit jen sám sebe, když se vám to prostě nepovede?
4: Já si myslím, že takhle by to mělo být nastavený každý profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom, nebo individuální profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom proti sobě, proti tomu času a ne vůbec proti těm ostatním závodníkům. Já vím, kam jste tou otázkou mířil, ale myslím si, že to tak není, že tady je spoustu kvalitních závodníků, kteří můžou být rychlejší než já, ale já primárně závodím proti sobě.
0: Titul mistra světa, mistra Evropy, k tomu dva vyhrané světové poháry v této sezóně, ještě jedno třetí místo, taková asi nemohla být ani vaše přání před startem tohoto ročníku, nebo ano?
4: Taková přání určitě nebyly, já jsem se hodně soustřelil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo, jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
0: Jak se teď odměníte po té úspěšné sezóně?
4: To ještě jsem nestihl takhle přemýšlet, teď jsem mistr Evropy chvilku a předtím jsem byl pořád hlavou v tom závodu, takže uvidím, na co budu mít zrovna chuť, asi něco dobrýho k jídlu.
0: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
4: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času, po tom, co jsem XY závodu prohrál a musel jsem, ač nerad, zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, nějaká trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
0: To říká mistr Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí, který k letošnímu zlatu ze světového šampionátu přidal i to evropské. Jiří Prskavec obsadil čtvrté místo. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Moc krát děkujeme, my se vracíme zpátky do Šenčenu za Jaroslavem Plašilem.
3: Ano, Karolína Muchová totiž vede 5-3 ve druhé sadě. Připomínám, tu první vyhrála 7-5, ale nevypracuje si zatím matchball, protože Bouzesová Manejrová otáčí na 40-30. Má teď gamble Španělka, která vydřela nádhernou zatím asi nejhezčí výměnu zápasu, kdy to mohlo být už 40-15 tu chvíli pro Karolínu Muchovou, ale díky koncovce pro Španělku, tak to bylo nakonec 30-2 a tak si na matchball ještě Karolína Muchová musí počkat. Teď tedy 40-30 ve vedení Manejrová, která tlačí na backhand Muchové, ta se brání úderem se spodní rotací, opakovaně teď zvedá balonek do výšky, Bouzasová Manejrová dohrává, Karolína Muchová ještě seká do balonku, ale míček končí mimo. Krásný moment další Španělky, která prodlužuje minimálně tento zápas, dokázala teď snížit na 4-5 ze svého pohledu ve druhé sadě zápasu.
2: Moc krát děkujeme za tenhle servis, je sníženo, teď je krátká přestávka na Radiožurnálu Sport, respektive teď je krátká přestávka právě v čínském Šenčenu a tak můžeme ještě jednou shrnout všechno, co se zatím stalo. Jakub Krejčí, kajakář z české provenience, se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Před malou chvílí jsme dokonce slyšeli jeho první emoce po té, co dojel svoji finálovou jízdu. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce. Ten v té dnešní finálové jízdě skončil až na 4. místě, no a také se do finále probojoval i 3. účastník Jan Bárta, ten byl nakonec 8. Musíme připojit k tomu ještě, že Amálie Hilgertová, ta závodila mezi ženami a ta obsadila nakonec 7. příčku na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Co se týče mistrovství Evropy právě v téhle sportovní disciplíně, to bude pokračovat odpoledne, po 14:30 začínají také závody kanoistů a Radiožurnál Sport bude u toho. A teď už se zase vracíme na semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové za Jaroslavem Plašilem.
3: Ano, mohl by to být poslední servisový gem Karolíny Muchové v tomto zápase, ale nepředbíhejme, protože Bouzesová Manejrová ukazuje opakovaně, že tady zkrátka pořád je, že se s ní musí počítat, že bojuje, ať se děje cokoliv. 7-5, 5-4 v tuto chvíli začíná servírovat Karolína Muchová, teď do forehandu Bouzesové Manejrové, která vrací a Muchová bohužel přehazuje kurt svou forehandovou ranou, otevřela si pěkně česká tenistka dvorec, to rozhodně ano, první rána jí sedla náramně, Bouzesová Manejrová hrála na dlouhou ruku forehand, který přistál celkem dobře pro Karolínu Muchovou, ale ta bohužel se mýlila z forehandové strany nechtěně a tak je to balonek pro Bouzesovou Manejrovou, která vede v tuto chvíli 15-0. Je teď Španělka napřímo. Muchové se nepovedlo zaservírovat, od pásky se míček odrazil do autu, takže teď další starost navíc pro Karolínu Muchovou, která už to vypadalo, byla blizoučko ve chvíli, kdy jste poslouchali vítězný rozhovor s slalomářem Krejčím. Gratulujeme ještě jednou, je o tu Šenčenu. Tak Karolína Muchová vedla 5-3, 30-0, vypadalo to skvěle, ale soupeřka se neskutečně zvedla a dokázala gem urvat, snížila tedy na současných 4-5 ze svého pohledu 5-4 pro Karolínu Muchovou, která teď dokázala srovnat. Pomohla si teď servisem a tak teď bude podávat za stavu 15-2, 5-4, 15-2 na podání Karolína Muchová, která teď, připomínám, první set vyhrála 7-5, vede teď 5-4 a servíruje škrtnutím opásku, takže stále první servis zahlášený, stále dva pokusy ze stejného místa. Karolína Muchová teď sbírá balonek, který jí trošičku zaskočil, až za záda české tenistky spadl a odtud zase musela Karolína Muchová znovu chytat míček a teď ale musela chytat naštěstí nepřesnou ránu. Tak už to vypadalo, že rána Bouzesové Manejrové z Liternu poletí přesně klajně, ale nakonec chytla jinou trajektorii a Muchová má další bod, 30-15, skvěle. Karolína Muchová je dva balonky od toho, aby se český tým dostal do vedení. To by bylo skvělé v tomto semifinálovém zápase, který rozhodně není jednoduchý, což ukazuje dosavadní vývoj zápasu. Hlavně první set tam hrála fantasticky Bouzesová Manejrová, ale před chvíličkou také samozřejmě. Teď Bouzesová Manejrová hraje backendem křížem do backendu Muchové. Ta hraje backend na střed. Muchová je teď v obrané pozici, pocikává balonek, hraje backend se spodní rotací, ale vůbec si s tím míčkem Manejrová neporadila. Bouzesová Manejrová chybuje a tak Karolína Muchová má matchboly. 40-15, skvěle, skvěle. 7-5, 5-4 a 40-15 pro Karolínu Muchovou. Ozývají se fanoušci. Karolína Muchová může teď poslat český tým do vedení 1-0 v semifinále proti Španělsku. Pak by se šlo samozřejmě mnohem lépe na kurt i Lindě Noskové jako české jedničce. Muchová servíruje velmi dobře do backendu soupeřky, ta vrací Muchová forehandem křížem do autu. Škoda. První meč byl nevyužitý. Karolína Muchová teď útočila na základní čáru křížem z forehandu, tak aby využila nejdelší možné délky, ale ani to jí nestačilo. A tak teď bude servírovat ještě jednou minimálně v tomto utkání Karolína Muchová za stavu 7-5, 5-4 a 40-30. I hodně malí, nejmladší fanoušci tady v ledišti, možná teď slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Karolína Muchová už ale servíruje a je to přímý bod z podání a je to výhra Karolíny Muchové. Paráda. Tak tedy nakonec česká tenistka dvojka pro tento den udolala houževnatou Chesiku Bouzasovou Manejrovou 7-5, 6-4. Obě hráčky se teď ještě zdraví u sítě. Karolína Muchová je vítězkou, Česko vede 1-0 a
2: za skvělé zprávy ze semifinále poháru Billie Jean Kingové 1-0 v tomhle česko-španělském souboji. Druhý souboj vás čeká zhruba za půl hodiny a rozehrají ho Španělka Bukšová a Linda Nosková. Vy o něm rozhodně uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport. My ještě jednou půjdeme do Itálie, do Ivry. Musíme to připomenout, Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu, tedy na kajaku, a na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce a ten dnes skončil čtvrtý. Jan Suchan má slovo.
5: Jiří Prskavec má za sebou nejlepší závod sezóny. Čtvrté místo, ale přesto to vypadá, že převládá zklamání vzhledem k tomu, že stupně vítězů byly na dosah.
6: Jo, tak mně se dnešní trať moc líbila, šlo mi to a prostě malinko jsem se tam otřel hlavou a to mě stálo druhý místo, takže samozřejmě to jako dost bolí. Nicméně jako s tou jízdou jsem moc spokojený, myslím si, že to bylo blízko mýho maxima aktuálního a prostě dvojka na Evropě by byla skvělá, bohužel je z toho čtyřka a tak jsem zklamaný no trošku.
5: Myslíte, že s odstupem času dokážete to docenit, protože přece jenom v té sezóně jste se, snad mi odpustíte ten výraz, místy trápil a teď jste byl takhle blízko těm nejlepším?
6: No, tak ona ta sezóna by taky vypadala jinak, prostě tak nějak jsem měl pocit, že jsem vždycky byl na té špatné straně a tím to i zakonču, no, prostě na světě jsem byl dvě místa od postupu, na závodě v Seu jsem byl jeden šťouh od postupu, v Troji jsem dostal spornou 50, tady jsem čtvrtý, no, tak prostě člověk na to hold to letos úplně nepřálo, věřím, že do příštího roku dokážu se nějak posunout, trošku zlepšit a třeba to ještě půjde. No.
5: Co budete chtít změnit?
6: Tak já jsem se na tu letošní sezónu trošku víc zaměřil na sílu, protože jsem cítil, že ty tratě se stavějí víc silovější. Je to takový víc brutální, než to bývalo dřív. Ono je to vždycky dané trošku těma stavitelema, který aktuálně stavějí a ten pohled prostě na ten sport mají trošku jiný, než byl dřív. V tomhle ohledu jsem se tomu snažil přizpůsobit a evidentně mi to úplně nesvědčilo. Upřímně necítím, že bych byl silnější a o to víc to bolí jako při té jízdě, když tahám pár kilo navíc, no, takže asi se budu snažit vrátit zpátky do toho, do té váhy, na který jsem závodil dřív a snad to ještě pár let bude fungovat.
5: Jiřího Prskavce na evropském trůnu vystřídal Jakub Krejčí, klidně jenom pár slovy, co byste řekl k tomu, co předvádí v této sezóně mistrem světa i Evropy?
6: Tak já si myslím, že Kuba je na úrovni Joea Clarka kolem těch sezon 2018-2019, to znamená, že má extrémní silovou převahu nad všema a tím pádem on si může dovolit jako i drobné chybky a stejně mu to prostě stačí na ty nejrychlejší časy, takže v tomhle tom je v tuhle chvíli určitě ten nejlepší a myslím si, že navíc teď dokázal i docela historický kousek. Já nevím, kdo byl poslední, komu se povedl tenhle double. To znamená Evropa, svět v jeden rok. Já myslím, že já a Daniele máme Evropu s olympiádou. I když já nemám Evropu s olympiádou, tak Daniele má Evropu s olympiádou, ale nepamatuju si, kdo má svět a Evropu. To si myslím, že je opravdu historický kousek po hodně, hodně letech.
5: To říká Jiří Prska ve čtvrtý kajakář mistrovství Evropy z Ivry, Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Nafta je na Slovensku podle statistiků nejdražší od začátku záznamů v roce 2009. I tak je ale pod unijním průměrem. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Kolona vzniká po nehodě na dálnici D5 z Plzně na Prahu před Rudnou. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
8: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
7: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
9: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
7: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
10: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marži čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smička zůstává příběh stále aktuální.
11: Nám přišla tato fantasy pohádka ideální právě pro dnešní časy, které jsou o nějakém zlu, které se blíží okolo nás. A hlavně to příběh o cestě malého člověka skrze různá nebezpečí ukazuje, že i ten malý člověk může v tom velkém světě nějakým způsobem uspět.
1: Sport.
12: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Za chvíli nastoupí Linda Nosková proti Bukšové. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivrée byl ještě čtvrtý Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila sedmá. Vyhrála Polka Zvolinská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem a nehody na D5C u Rudné a za Mýtem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou nejdřív skoro od nájezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. je to na půl hodiny a potom před Brnem směrem z Prahy za exitem do Mašov se sunou kamiony pravým pruhem z kilometru 174, osobní auta v levém pak od sjezdu 178 Rosice různě pomalu do Brna kde je dvojice osobním autem, je to na 40 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí pozor, opatrně dojíždějte do stojící kolony kolem 8. kilometru, postupně se to natahuje, na 6.5. se střetla dodávka s osobním autem, zabraný levý i střední pruh a teď vozidla odklízely stranou a provoz na chvíli úplně zastavili. Fronta pak roztrhaně pokračuje i za místem nehody dál na Pražský okruh k Ořechu. A na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice čekejte kolonu ze 49. kilometru. K nehodě za exitem Mýto na kilometru 51,5, tam se projíždí jenom jedním pruhem, havarovala dvě auta, skončila mimo dálnici, zdržení čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. No a pro všechny sportovní fanoušky je to rozhodně krásné odpoledne. To nejdůležitější už jste slyšeli ve zpravodajské relaci, ale ještě připomeneme to, k čemu se za chvíli zase vrátíme. České tenistky totiž vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na betonu v Šenčenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová. Slyšeli jste to v přímém přenosu. Porazila Chesiku Vuzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Teď po dalším zápase už mohou mít Češky jistotu postupu do finále. Může to stvrdit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Ta bude v souboji týmových jedniček bojovat proti Kristýně Bukšové. Na Radiožurnálu Sport o to rozhodně nepřijdete, ale máme zhruba 25, 20, možná i 30 minut, než se tohle utkání začne hrát. A tak se na chvíli můžeme věnovat také dnešnímu hokejovému programu. Už za chvíli.
1: Radiožurnál Sport
14: a Vojtěch Šafář. Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.

0: Zatím na Radiožurnálu Sport posloucháte v přímých přenosech mistrovství Evropy ve vodním slalomu a také tenisový pohár Billie Jean Kingové. V 17 hodin se ale přidá také hokejová extraliga. Hned první zápas v 17 hodin, ten bude hodně zajímavý. Je to sice souboj prvního a posledního, ale jisté je, že bude vyprodaný a že tam bude skvělá atmosféra, protože jde o ostravské derby Třinec proti Vítkovicím. V 17.30 potom začínají utkání Litvínov Sparta a Mladá Boleslav Pardubice a od 18 hodin se pak přidají další tři duely Karlovy Vary, České Budějovice, druhé Kladno proti Plzni a nakonec ještě Olomouc a Kometa. To je poslední střetnutí dnešního programu. My teď celou hokejovou Tip Sport Extraligu a to, co nám nabízí, probereme i s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak poměrně složitě jsem vyjmenovával všechna dnešní utkání. Který zápas z toho dnešního programu zrovna konkrétně tebe láká nejvíc a proč?
1: No, já řeknu, na které utkání se půjdu podívat. Láká mě utkání Kladno-Plzeň. Kladno, které výborně odstartovalo do sezóny, je na druhém místě, jak už si zmiňoval. Mají 8 bodů, velká pohoda v týmu. Zvládli jedno utkání doma, které hráli, nehráli dvě utkání venku. Když se řeknu, hráli ve Vítkovicích a v Liberci. Ale přijede Plzeň, tým, který 33 utkání, dvakrát dotáhl utkání do vlastně vyrovnaného stavu, potom se prodlužovalo. Byly nájezdy a myslím, že to bude velmi zajímavé utkání, bude tam možnost porovnání prostě obrovské bojovnosti, disciplíny obou dvou týmů, takže na tohleto utkání se těším a osobně se na něho půjdu podívat.
0: No, ona Plzeň má vlastně, jak říkáš, docela smůlu, bojovná sice může být plzeňská Škodovka, ale zatím má jenom 3 bodíky za 1 bod z prodloužení a za 1 výhru právě také až v tom nastavení, ale zatím by se mohlo jevit, že by to pro kladenské rytíře mohl být nejtěžší soupeř, kterého zatím potkali. Souhlasil bys?
1: Souhlasím, přesně říkáš, přesně. Ano, přijala favorizovaná Sparta, Kladno se na ně chtělo vytáhnout, což nakonec se jim povedlo, i když dotahovali, vedli teda, pak dostali gól vlastně při hře 6-5, kdy Sparta využila, nakonec dala tu branku na 2-2. Ale já myslím, že to utkání dneska bude celkově, bude velmi vyrovnané, bojovné. A no, uvidíme, neřekl bych ani, že Kladno by bylo nějakým favoritem, uvidíme, no. Já se sám na to utkání těším a sám jsem zvědavý, jak si Plzeň, jakým způsobem přijede, protože si myslím, že to bude opravdu velmi rovnané bojovné utkání.
0: No, ještě se musíme zastavit u jednoho utkání. V Třinci na sebe narazí domácí celek a Vítkovice, jak jsem říkal, první proti poslednímu, ale přesto říká se, že derby, včetně tohoto ocelářského, favorita nemá, tak řekl by si to i o tomhle duelu, který bude mít už teď jisté výbornou atmosféru.
1: No, výbornou atmosféru to mít určitě bude, ale tady si možná troufnu říct, že favorita má to utkání, když je to derby, tak Třinec od začátku sezóny ukazuje vynikající formu, zvládli všechny 3 utkání, je tam vidět ta velká pohoda, naopak na straně Vítkovic, velké trable, velké problémy, vůbec se mi daří, nedařilo se už jenom v přípravě, se mi nedařilo, kde vyhráli 1 utkání s 8, myslím, že 7krát prohráli. A teď vlastně ztratili 2 utkání, jedno ztratili doma s Kladnem, kde vedli po třetí na 2-1, nakonec to ztratili a nakonec prohráli i s Litvínovem, kde také to utkání prostě nebylo podle jejich představ. Celkově Vítkovice teďka asi tam není dobrá atmosféra a i když je to teda derby, bude to hodně jako samozřejmě pod skvělou atmosférou, tak si troufám říct, že Třinec je za mě favorit toho utkání.
0: To říká náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, moc krát děkujeme a budeme se těšit. Ty tedy budeš referovat přímo z kladenského stadionu, kam se dnes půjdeš podívat, tak si hezky užij ten zápas proti Plzni.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a já jenom připomenu, že všechna dnešní utkání můžete poslouchat v pořadu s mikrofonem za hokejem od 17 hodin, kdy startuje ten první zápas mezi Třincem a Vítkovicemi, ale pokud by se vám líbilo a chtěli byste poslouchat kterýkoliv z duelů nepřerušovaně, tak jak jste zvyklí už několikátou sezónu, je to možné na našich webových stránkách na stránce irozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Je s vámi magazín hokejové Tip Sport Extraligy. V ní dřív hrál za Plzeň také Petr Kodítek. Na dálku českou soutěž dál sleduje. Teď je ale po posledních 3 sezónách ve Finsku poprvé na klubové úrovni ve Švýcarsku. No a natáčel s ním František Kuna.
2: Posloucháte hokejový magazín, který máme pro vás připravený vždy v pátek odpoledne a není vždy jen o tip sport extralize, ale v této sezóně se budeme vydávat i do zahraničí. A právě teď míříme do Švýcarska, protože tam přestoupil před touto sezonou třeba bývalý plzeňský útočník Petr Kolítek a je s námi ve spojení. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde jsme vás zastihli?
3: Zastihli jste mě zrovna momentálně doma. Mám po tréninku akorát, takže jsem se vrátil.
2: Vzhledem k časovým možnostem českého hokejisty předtáčíme tento rozhovor ve středu, takže na pozdější aktuální věci nebudeme moci reagovat. Vy jste říkal, zastihli jsme vás doma. Jaké je vaše doma ve Švýcarsku?
3: Krásný, musím říct, že krásný. Dostali jsme obrovský byt se zahrádkou, takže tím, že máme pejska, tak se to úplně hodí a to prostředí je tady opravdu příjemný a to okolí, ta příroda, co tady je, tak je opravdu, opravdu hezká.
2: Je to tým s názvem Ambri Piota. Můžete nějakým stylem posluchačům, kteří třeba neznají úplně švýcarskou geografii, vysvětlit, co je to za město?
3: Tak ono to úplně město jako takový není. Oni jsou to vlastně dvě vesnice, které jsou spojený nebo prostě navazují na sebe uprostřed prostě jako ničeho, ale tím, že to je prostě opravdu jako tradiční švýcarský klub, tak ten zimák máme tam, ale nebydlíme tam, takže je to každodenní dojíždění a je to další věc, která není úplně ideální, ale samozřejmě je to věc, na kterou se dá zvyknout a uvidíme, jak to půjde dál.
2: Říká český hokejista, který působí ve Švýcarsku v týmu Ambri Piota, Petr Kolítek. Vy jste říkal, zařídili nám hezké bydlení. Mluvil jste o psovi, vy jste tam jen ze psem, nebo jak to máte?
3: Ne, mám dlouholetý vztah, mám přítelkyni, takže ta je tady se mnou a právě ten pejsek nám to tady tak jako zpříjemňuje.
2: Vy jste působil 3 roky předtím ve Finsku, v IFK Helsinki, také v Ilvesu Tampere. To byly dohromady 3 roky v severské zemi. Teď přesun do srdce Evropy, je to velká změna?
3: Je to velká změna, to prostředí je samozřejmě trošku jiný, tím, že jsme byli v Tampere a v Helsinkách, což jsou města, které jsou trošku větší a samozřejmě Helsinky hlavní město, tak tam ty možnosti jsou samozřejmě daleko větší, než máme tady. My bydlíme vlastně v Belinzoně, to je nějaký 60-tisícový město, jo, takže ne úplně obrovský, ale ta změna je opravdu velká, hlavně i počasí. Teďko už vím, že ve Finsku bychom nadávali na vlastně déšť a trošku takový ochlazení, zatímco tady máme furt 25-20 stupňů, takže to je daleko příjemnější a hlavně i to sluníčko vidíme daleko častěji, než jsme viděli ve Finsku, takže tohodle hlediska je to samozřejmě krásná změna.
2: Říká hokejista švýcarského celku Ambri Piota Petr Kolítek. Ve Švýcarsku se mluví 4 řečmi. Kolik z nich umíte?
3: Asi žádný.
2: Takže angličtina.
3: Jo, angličtina. Všechno angličtina. No.
0: Rozhovor, ale v češtině, na dálku ze Švýcarska s hokejistou Petrem Kolítkem, bude v magazínu hokejové extraligy pokračovat i za chvíli.

0: Děje se toho hodně. 25. září na Radiožurnálu Sport sledujeme pro vás mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Víme, že kajakář Jakub Krejčí se stal právě mistrem Evropy. Slyšeli jste to v přímém přenosu. Také sledujeme to, jak se vyvíjí semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové. Česko vede nad Španělskem 1-0 poté, co Karolína Muchová porazila Chesiku Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Utkání českých jedniček, to přijde za malou chvíli, respektive za několik minut, Nosková proti Bukšové. I u toho budeme, ale stále ještě máme čas vás i pozvat na odpolední program, tedy na pořad s mikrofonem za hokejem, který startuje 17 hodin. Stále se věnujeme pátečnímu hokejovému magazínu, ve kterém se budeme ale nově vydávat i do zahraničí. Teď pokračujeme v rozhovoru s hokejistou švýcarského týmu Ambry Piota Petrem Kodítkem. Na dálku s ním natáčel František Kuna.
1: Vás čeká v lize zápas, který je při pohledu na tabulku poměrně atraktivní, když je toho odehráno málo. Vy jste na druhém místě v tabulce, 4 zápasy, 8 bodů a budete hrát s vedoucím Curychem. Jak se těšíte, jaký to bude zápas, jaký je Curych?
2: Tak samozřejmě se těším moc. Curych je jeden z nejlepších týmů v té lize a myslím si, že je to vždycky velká prestiž hrát proti takovýmhle týmům. Takže já se osobně těším opravdu hodně a ještě to bude před domácíma fanouškama, takže o to bude speciálnější a opravdu musím říct, že ty naši fanoušci jsou opravdu blázni, takže vůbec to Curychu nezávidím, že sem jede, ale o to líp pro nás a samozřejmě prostě Curych, Šimon Hrubec, jeden z nejlepších golmanů v Evropě, potom mají prostě skvělý švýcarský hráče a celkově ten Curych, ta organizace určitě míří na ty nejvyšší příčky.
1: Říkal jste, že máte bláznivé fanoušky, ale vy sám jste dlouhá léta působil v Plzni, kde to prostředí dokáže být takové pořádně bouřlivé při hokejové typ sport extralize, tak čím jsou blázniví vaši fanoušci ve Švýcarsku?
2: Abych to porovnal s našima fanouškama tady teďko, tak myslím si, že velký rozdíl je ten, že oni opravdu jako fanděj a křičej a zpívají a potom, když se prostě vyhraje, tak všichni stojí, všichni prostě tleskají, všichni zpívají. Opravdu jsem měl po prvním zápase, co jsme vyhráli, jsem měl prostě takovej ten pocit na těle. Jo, rozumíte mi.
1: Teď jste lousknul prsty?
2: Ano, přesně tak. Měl jsem úplně mráz, úplně mi mrazilo na těle a byl to krásný pocit, protože ty lidi to opravdu prožívají a prostě tím, že jsme tady v italské části, tak samozřejmě ty lidi jsou taky víc takový emocionálnější a opravdu to mají rádi.
1: Říká hokejista Petr Kodítek, hrající za Ambry Piota. Objevily se také informace, že klub Ambry Piota je v dluzích, zrušil ženský tým. Dopadá to nějak na vás, na hráče? Jak to vnímáte, jak to řešíte?
2: Tak samozřejmě tyhle ty věci extra, jako nějak extra neovlivníte jako hráč, protože prostě ty problémy se řeší úplně někde jinde, než prostě v naší kabině. Co máme informace my, tak přišel manažer, přišel prezident vlastně klubu a trošku nás samozřejmě trošku jako uklidnili. Samozřejmě ten dluh jako máme, že to lhát prostě nebudou, že to mají pod kontrolou a snaží se pracovat na tom, aby ta sezona byla úspěšná z toho finančního hlediska. A samozřejmě, že nemusíme mít takovej strach o ty platy. Samozřejmě nevíte, kde ta pravda úplně je, ale tím, že prostě přišli a byli takhle jako upřímní, tak si myslím, že nemusíme mít jako strach o to, že ty peníze jako chodit nebudou, nebo nedej bože, že ten klub jako vlastně zbankrotuje. No.
1: Takže nečekáte každý měsíc u internetového bankovnictví, jestli to cinkne?
2: No, nebudu lhát, při tý první jsem čekal, ale tam byl problém spíš komunikace mezi mnou a tím vedením. Ale jinak teď už je to nastaven tak, jak by to mělo být a nečekám, teď už jsem v pohodě.
1: Tak ať se vám daří zejména hokejově, třeba už během pátečního zápasu proti vedoucímu Curychu. To byl český hokejista působící ve Švýcarsku v jeho první sezóně v celku Ambry Piota, Petr Kodítek. Díky za váš čas a hodně hokejového štěstí.
2: Děkuju moc, děkuju za pozvání, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Také přejeme příjemný poslech Radiožurnálu Sport. Živě se teď vydáváme do čínského Shenzhenu. Tam se hraje semifinále poháru Billie Jean Kingové. Češky už vedou nad Španělkami 1-0. Teď už je rozehraný druhý zápas. Linda Nosková proti Bukšové a Jaroslav Plašil.
4: Linda Nosková zatím ve vedení 1-0 uhrála si svůj servis bezpečným způsobem, je teď napříjmu, vedla 30-0, ale náskok se rozpadl, teď na podání Bukšová za stavu 30 obě. Česká hráčka teď dvakrát cílila na lajnu, ale o kousíček to nevyšlo, taky proto teď je to 30-30 při podání Bukšové. Servis na téčko dokázala Linda Nosková vybrat backendem s podseknutím míčku se spodní rotací, teď už jsou to údery z horní rotací, teď naopak Bukšová hraje backend se spodní rotací, forehand křížem Lindy Noskové do auto, tak teď česká hráčka v komunikaci s týmem nebyla úplně spokojená s tím, jak se jí to sešlo. V každém případě Bukšová dokázala otočit z 0-30 na 40-30. Ze začátku to vypadalo, že hned v úvodu začíná Linda Nosková svou soupeřku hnát, ale teď už je to všechno jinak. Bukšová se dostala do lepšího skóre a teď může srovnat na 1-1. Krásný technický servis jí v tom pomáhá, takže opravdu srovnává na 1-1 v první sadě zápasu. Linda Nosková je bezesporu favoritkou tohoto duelu, ale Bukšová ukazuje, že pokud je odpočatá, čerstvá, minimálně čerstvější a svěžejší než v prvním čtvrtfinále tady za Španělsko, kdy toho měla opravdu po nedávném přeletu celkem dost, to bylo vidět, hrála singla i debla a síly scházely, hlavně v tom deblovém utkání už se sotva někdy pohybovala na kurtu a hodně jí pomáhala její deblová spoluhráčka Soribesová, tak teď její pohyb vypadá o poznání lépe na dvorci a tak i proto určitě dostala důvěru do tohoto zápasu, že jí ten den navíc pomohl. Teď Linda Nosková kazí backendový úder při postupu k síti, takže zahajuje další servisový gem hned první ztrátou, první chybou 0-15 z pohledu Noskové. Bukšová napřímo, metr za základní čarou. Linda Nosková se teď připravuje na servis ve chvíli, kdy Česko vede 1-0. Připomeňme, že Linda Nosková nastupovala na dvorec po té, co Karolína Muchová dokázala porazit pouze svou Manejrovou ve dvou sedách a teď se snaží vydřít druhý postupový bod Linda Nosková. Je to zatím 1-0, potřebuje jeden nebo druhý tým dvě výhry na to, aby prošel do finále. Linda Nosková teď srovnává přímý bod z podání a je to 15 obě. Česká tenistka jde teď na svou pravou stranu své polovičky dvorce a bude podávat na Kristinu Bukšovou, která je asi tak půl metru ze základní čarou, byť to není úplně přesný údaj, protože Bukšová je hodně daleko naproti komentátorské pozici Radiožurnálu Sport přes celou délku kurtu a samozřejmě přes jedno hlediště. Teď Linda Nosková si zase vytvořila podáním velmi dobrou pozici, kterou může teď zakončit u sítě. Bezvadný způsob Lindy Noskové. Krásně provedena smeč, která už byla hodně ložená, ale i v takových případech se občas lecos může přihodit. Teď to naštěstí nebyl ten případ. Skvělý servis Lindě Noskové otevřel možnost k bodu, celkem snadnému bodu, nakonec 30-15, smeč u sítě s pohodou zahraná, balonek odskočil Lindě Noskové do ideální výšky. A teď přímý bod z podání další, tentokrát už Linda Nosková nemusí hrát, takže 40-15, česká tenistka se posouvá zase ke druhému bodu, ke druhému vyhranému gemu v tomto prvním setu zápasu. Nosková zatím hraje 1-1 a 40-15 je to teď pro českou hráčku, která podává zase z pravé strany své polovičky dvorce. Servis na téčko, krásně zahraný, Bukšová se snažila vyblokovat backendem se spodní rotací, ale balonek skončil síti a tak je to 2-1 pro Lindu Noskovou, která jde na svou lavičku za kapitánkou Barborou Strýcovou. Bukšová zase míří na tu svou, kde je také bývalá slavná hráčka Karla Suárezová Navarová.
5: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fairplay. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fairplay Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fairplay, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota. Pusťte si dnes hokej v rádiu.
6: První s posledním, ale zároveň derby. Takový bude souboj HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Začíná se v 17 hodin a následovat bude dalších 5 zápasů elitních českých klubů. O žádný nepřijdete v pořadu radiožurnálu Sport s mikrofonem za hokejem. Dál nabízíme i jednotlivé přímé přenosy. Stačí rozkliknout naše webové stránky.
3: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
7: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
0: Zatím se českým tenistkám daří v semifinále poháru Billie Jean Kingové. 1-0 vedou po prvním utkání. Karolíny Muchové a Buzasové Manejrové. Teď bojuje ještě Linda Nosková proti Bukšové. Je u toho Jaroslav Plašil.
4: 2-1 zatím vede česká hráčka, která je teď po druhé utkání napřímu. Bukšová servíruje tentokrát do autu, ale před chvíličkou si přímým bodem z podání zajistila vedení 15-0 při tomto servisovém gemu. Tak tedy 1-2, 15-0 z pohledu servírující Španělky. Linda Nosková teď hezky atakovala druhý servis španělské hráčky, ale teď se hraje výměna o základní čáry. Bukšová musela hodně nízko do kolen, ale Linda Nosková kontruje krásným forehandem po čáře. No tak parádní úder Lindy Noskové, teď to budeme mít ověřeno, razítko na úder, velká obrazovka a nápis in, takže Linda Nosková trefila lineu a srovnává na 15 obě při servisovém gemu Bukšové, která teď bude podávat znovu z pravé strany dvorce na Lindu Noskovou, která teď nemusí zasahovat, balonek se od pásky zvedá do autu, takže si zahrají i sběrači, teď v tuto chvíli sběračka, která už je připravena stejně tak jako Bukšová na další servis. Linda Nosková opět backendem atakuje podání Bukšové, to druhé, Bukšová teď podseká z forehandu. Neobvyklý úder Bukšové a další úder z forehandu se spodní rotací, tentokrát už vítězný, ale už Bukšová postupovala k síti. Krátký nízký míč pozval Lindu Noskovou k síti a Linda Nosková jenom zvedla balonek zpátky, ale už přímo do připravené Bukšové, která je vynikající deblistkou a teď to ukázala, že se jí ty deblové zkušenosti, deblová praxe může náramně hodit. Teď Bukšová servíruje z levé strany na téčko do forehandu Lindy Noskové, která teď také podsekává z forehandu se spodní rotací. Chtěla se pokusit o něco podobného jako předtím její soupeřka, ale Linda Nosková nebyla úspěšná. Balonek se zastavil opásku, od ní se vrátil k Lindě Noskové a tak je to teď zase lepší o jeden balonek pro Bukšovou, která vede 40-15, náskok ještě rozšířený při servisovém gemu o další 15 pro Bukšovou. Gemboli na to jít do stavu 2-2, zatím prohrává Španělka 1-2 a 40-15 je to teď při podání Bukšové. Připomínám, že Karolína Muchová předtím vyhrála první zápas dne nad Bouzasovou Manejrovou ve dvou setech. Česko tedy vede 1-0, Linda Nosková se snaží získat druhý bod a postupový bod českému týmu, ale teď Bukšová díky parádnímu lobu srovnává na 2-2 v prvním setu. Tak tedy 2-2, vyrovnaný začátek, byť se zdálo po tom prvním suverénním servisovém gemu Lindy Noskové, že by to mohlo jít hladším způsobem, protože Lindy Noskové se pak dařilo i napřímu, ale Bukšová dokázala gem otočit a tak je to teď 2-2 a podávat jde v tuto chvíli zase Linda Nosková. Nosková jako česká jednička dnes si zahrála poprvé tady jako dvojka i Karolína Muchová. Byl to pro ní návrat do týmové soutěže, zápasový návrat po 4 letech. I to tady bylo připomenuto na kurtu. Číňani si dávají záležet na tom, aby měli perfektní informace o českých hráčkách. Neplatí to jen o moderátorech, ale i o fanoušcích. To je známá věc, o tom už jste také mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď bohužel také o chybičce Lindy Noskové, která teď přestřelila dvorec při náběhu na forehandový úder. I to

0: Linda Nosková pod tlakem teď soupeřky, která to úplně ještě nespustila od returnu. První úder byl pro ní asi nejsložitější, protože dostala podání na tělo, ale dokázala si odstoupit, zahrát forehandem a pak, když přečkala první ránu druhou, tak přebírala iniciativu ve výměně. A samozřejmě to je věc, která je obecně platná, čím déle úderů, tak tím hůř pro Lindu Noskovou. V tomto duelu to tak zkrátka být může. Bukšová vede 30-0 při podání Noskové za stavu 2-2 v prvním setu. Krásný servis, ale okamžitě dokázala vrátit do nebezpečné polohy Bukšová a je to rázem 0-40 pro Lindu Noskovou. První nepříjemný okamžik zápasu 0-40 po returnu Bukšové a chybě Noskové, tak teď tedy Linda Nosková zkusí vytasit servisové rány, kterými si náramně pomáhala v duelu s Velkou Británií a konkrétně s Katie Bultrovou. Teď chyběl kousíček od Esa na střed, ale bohužel je to druhé podání. Těch S nasázela 15 v prvním utkání Linda Nosková. Teď by se moc nějaké hodilo za stavu 0-40. Tvrdý servis i z druhého podání. Paráda. Linda Nosková zaskočila teď svou ranou soupeřku, která se netrefila do kurtu. Těžký return, se kterým nepočítala určitě. Teď Bukšová byla zaskočena tím, jak moc si Linda Nosková věřila 170 km za hodinu a navíc parádně umístěno přesně na čáru pro podání. Velmi riskantní druhý servis Lindě Noskové vyšel a tak teď česká hráčka podává za o něco lepšího, ale pořád celkem nebezpečného stavu 15-40. Stále tam jsou breakové šance pro soupeřku. Noskové servis na téčko, krásné eso. Tak je tady první eso v kritický okamžik, to se počítá samozřejmě za stavu 15-40 je to určitě složitější než za nějakého pozitivního, což zatím platilo o servisových gemech Lindy Noskové. Teď je to poprvé servisový gem, kdy česká hráčka musí dotahovat a ESO první takové v takovém případě určitě může povzbudit Lindu Noskovou. Ale samozřejmě záleží taky na tom, jak dopadne další výměna, další míček, o který se teď bude Linda Nosková pokoušet z levé strany své polovičky dvorce za stavu 30-40. Krásně, krásně provedeno. Není to úplné ESO, ale přímý bod z podání. Prakticky bez šance teď byla Bukšová. První riskantní je druhý servis. Nevzala, pak přišlo ESO čisté a teď zase další přímý bod z podání. Třemi nejrychlejšími způsoby dokázala Linda Nosková srovnat na schodu. Tak paráda. První kritický okamžik je za Lindou Noskovou částečně zatím samozřejmě, protože gem ještě pokračuje. Nosková servíruje do rušku, Bukšová vrací krásně k čáře, takže se teď hraje Bukšové backhand mimo. Tak Linda Nosková teď těží z chyby, která není úplně nevinucená, protože Nosková hodně přitlačila na soupeřku. Má teď ze stavu 0-40 rázem výhodu a rázem je to veselější pro Lindu Noskovou a také české fanoušky, kteří sem dorazili ve velkém počtu do šínského Čenčenu, kde teď ale pro 13 000 lidí nesedí sami, ale rozhodně to není tak plné, jako když hrála včera večer Čína s Itálií. To byla hala pro 13 000 plná. Teď bych odhadoval, že je to podobné jako s Velkou Británií, nějaké 3-4 tisícovky, možná teď spíš ty 3 v tuto chvíli. Teď ale Linda Nosková další přímý bod z podání, to je samozřejmě to nejzásadnější. Linda Nosková ustála tlak soupeřky a jde do vedení 3-2 po odvrácených breakbolech.
1: S Jaroslavem Plašilem se zase vrátíme na Radiožurnálu Sport, ale musíme také informovat o tom, že se...
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Že se hraje i fotbalová Liga národů. Dnes například si odbyde svoji premiéru na lavičce Francie. Zinedine Zidane hrát bude jeho tým v Turecku. A je to ve stejné kategorii, tedy v té elitní Lize A, kde se představí i česká fotbalová reprezentace. Ale až zítra bude to v Edenu proti Chorvatsku v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Netradičně brzy odpoledne národní tým absolvoval také předzápasovou tiskovou konferenci a na ní byl Lukáš Michalík. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne z Edenu.
1: Lukáši, co důležitého zaznělo na tiskové konferenci a já se zeptám ještě trochu vlastně jinak, protože to nejspíš bude hodně souviset i s tím, kdo vlastně na to setkání s novináři přišel.
4: Ano, navážu na tebe. Na předzápasovou tiskovou konferenci kromě pochopitelně trenéra Denny dorazil Ladislav Krejčí, což znamená, že právě obránce druholigového anglického Wolverhamptonu bude i dál kapitánem národního týmu. Nebylo to úplně jasné po té, co tedy převzal národní tým nový.

0: realizační tým, ale teď už to jasné je. Santi Denia mluvil o tom, že to rozhodl sám a ostatní s tím souhlasili, že Ladislav Krejčí je nejlepším příkladem pro další generace, je to vynikající hráč, ale taky skvělý kapitán. Téma bylo také to, jak je na tom aktuálně Ladislav Krejčí zdravotně, protože měl v těch posledních dnech problémy s lýtkem, dokonce vynechal jeden zápas ve druhé anglické lize za Wolverhampton kvůli těm zdravotním problémům. Krejčí ale mluvil o tom, že už se cítí lépe, že zkrátka po mistrovství světa měl pauzu takovou, jakou měl, toho cituji, takže si myslím, že nebyla úplně dostatečná, takže ty zdravotní problémy vyplynuly z nějakého přetížení a měli i na začátku tady toho reprezentačního srazu, ale teď už se prý cítí lépe a snad by tedy měl být připravený do toho zítřejšího utkání s Chorvaty nastoupit. No a Ladislav Krejčí mimo jiné mluvil také o tom, že má pozitivní dojmy zatím z té spolupráce se španělským národní, respektive realizačním týmem, španělsko-českým, ale je tam hodně Španělů se Santim Deniou. Ví Ladislav Krejčí, že reprezentaci čeká dlouhá cesta, že ne všechno se dá změnit od prvního dne, ale že se společně těší na budoucnost, na ten proces, že to není na měsíc nebo na rok, že je to zkrátka dlouhodobý proces a že se těší na tu cestu, kterou se tedy Česká fotbalová asociace vydala. Ještě jednou tedy zopakoval, že to vnímá pozitivně.
1: Tolik tedy Ladislav Krejčí a je to dobře, že se tedy cítí fajn. Taky si zmínil ten španělský realizační tým a já jsem zase zmínil to, že Zinedine Zidane dnes bude mít premiéru na lavice Francie. On včera na té včerejší tiskové konferenci před tím zápasem říkal, že je ještě trochu víc nervózní jako trenér, než kdysi před 30 lety měl mít premiéru jako hráč. Jak na tebe působí Santi Denia, tedy nový španělský trenér na lavice českého týmu před svojí premiéru?
0: On to jistě bude velký sympaťák, ale musím tedy přiznat, že z té tiskové konference před utkáním s Chorvatskem mám mírně řečeno rozporuplné pocity a jsem poměrně rozčarovaný, protože od hlavního trenéra jsme se v podstatě nedozvěděli vůbec nic konkrétního. Já jsem na to poměrně zvyklý, protože reprezentaci už pokrývám dlouhodobě a karty nechtěli v minulosti příliš odkrývat ani pánové Šilhavý, Hašek nebo Koubek, ale toto byl extrém, který je podle mě spojený s tím, že zkrátka ta jazyková bariéra tady je. Tisková konference probíhala v angličtině se simultánním překladem, tedy konference Santiho Deni a zkrátka bylo znát, že se necítí v angličtině úplně komfortně, takže jsme se několikrát dozvěděli, že hráči pracují na 100%, že je v týmu dobrá atmosféra, že zkrátka každý do toho chce dát maximum, že právě ta atmosféra je to nejdůležitější, že všichni jsou připraveni bojovat a věří tomu projektu, ale skutečně to bylo jako kolovrátek a nic konkrétního se člověk nedozvěděl, kromě tedy toho, že novým kapitánem nebo staronovým je Ladislav Krejčí. Takže já si myslím, že daleko přínosnější v budoucnu by bylo to, kdyby Santi Denia odpovídal v rodné španělštině s tím, že by se to novinářům okamžitě překládalo, protože v tomto nevidím úplně velký přínos pro ani jednu ze stran. On dostal několik konkrétních, opravdu konkrétních otázek třeba na levý kraj obrany, což je pozice, se kterou má reprezentace aktuálně problémy, protože vypadly zranění Jurásek s Rinešem, do nominovaní byly Sláma se Zmrzlým. Přišel dotaz na to, jestli tedy Denia a jeho realizační tým budou chtít ty následující 4 zápasy odehrát s touto dvojicí a nebo je ve hře, že se některý z hráčů, jehož primární pozice není na levém kraji obrany, na tento post přesune. Na mysli mám teď třeba Štěpána Chaloupka, který alternoval na této pozici ve Slávi, tak jsme se dozvěděli, že ano, že problémy s levými obránci jsou. Rineš a Jurásek vypadli, musí je trenéři vyměnit a měli s nimi individuální pohovory, což prakticky bylo vše, ještě tedy možná nějaký dodatek, že pracují na 100% stejně jako všichni ostatní. Takže skutečně moc konkrétního jsme se nedozvěděli a myslím si, že to plyne z té jazykové bariéry, jenom taková kuriozita, která se samozřejmě může stát, to bych trenérovi nevyčítal při dotazu dotazu na Pavla Šulce s Ladislavem Krejčím, kteří tedy měli zdravotní problémy. Mluvil Santidenia o tom, že má opravdu k dispozici početný lékařský tým, řadu lékařů, fyzioterapeutů a že s hráči pracuje 44 hodin denně, což byl samozřejmě přeřek, ale to by bylo to nejmenší, ale zkrátka i na konkrétní dotazy. Sice odpovídal v angličtině, ale odpovídal vatou, která fanouškům ani nám novinářům neřekne vůbec nic.
1: No tak více nám konec konců prozradí ten zítřejší úvodní zápas Ligy národů. Česko nastoupí v Edenu proti Chorvatsku ve 20:45 a na Radiožurnálu Sport to uslyšíte v přímém přenosu. Na předzápasové tiskové konferenci byl Lukáš Michalík. Lukáši, díky moc.
0: Díky, naslyšenou.
1: A já teď také můžu říct, že Lukáš Michalík se vrací zpátky na Vinohrady do studia, kde se bude účastnit natáčení velkého speciálu před úvodním zápasem české reprezentace ve fotbalové lize národů. Jak jste zvyklí, u toho bude také náš fotbalový expert a bude u toho také Vladimír Šmicer, velká jména, také Tomáš Vaclík. Zkrátka budeme rozebírat to, jaký je start Santidenii a jak může vypadat zítra sestava. Například tenhle fotbalový speciál vám nabídneme na Radiožurnálu Sport už po tenise. A na něj se za chvilku zase vrátíme.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Ano, na Radiožurnálu Sport 13 minut před 14. hodinou jdeme zpátky do čínského Shenzhenu, kde se hraje semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Španělskem. Je u toho Jaroslav Plašil.
4: Linda Nosková má výhodu breaku, vede 4-2 v první sadě, poté co utekla soupeřce s několika breakballů. Byli jsme u stavu 0-40, ze kterého se Linda Nosková dokázala dostat, otočit gem a ujímout se vedení 3-2 v tu chvíli, tak pak následovala ztráta podání na druhé straně. Linda Nosková získala výhodu breaku, vede 4-2 a za stavu 15 obě teď podává na svou soupeřku Kristinu Bokšovou, která se teď bude snažit vzít Lindě Noskové servis doslova, teď myslím, protože přijmout podání české hráčky pro ní pokaždé není jednoduché, ale teď se jí to povedlo náramně a tak Linda Nosková je pod tlakem, Bokšová zkracuje hru, Nosková běží k síti, vybrala si volný kout, Nosková je teď přehozena, ale do autu. Tak Bukšová tentokrát nelobovala přesně, nebyla v tak dobré pozici, protože Linda Nosková zvolnila sice úder z forehandové strany, ale zároveň velmi zpřesnila, tak aby se trefila do růžku k základní čáře a aby se Bukšové těžko útočilo, to se všechno povedlo, takže se pokusila vysvobodit Bukšová lobem, který ale byl dlouhý, 30-15 pro Noskovou, která má teď na své straně podání a tím si zatím náramně pomáhá v tomto prvním setu zápasu, který může rozhodnout o postupu českých tenistek do finále, ale samozřejmě nepředbíhejme, protože ještě daleko po výhře Karolíny Muchové, připomínám, ale Česko vede 1-0. Linda Nosková se snaží získat druhý a postupový bod. Nosková servíruje do autu dvakrát, zkusila opět jít do rizika při druhém podání, trefila růžek, ovšem kousíček za čáru pro podání mířila na střed Linda Nosková, teď jí risk nevyšel a je to 30 obě, ale je to ve chvíli, kdy si zkrátka Linda Nosková věří na to udělat takovou věc a konec konců, když jí to chodí, když jí to tam padá, když si věří, tak takové věci, takové rozhodují určitě o tom, jaký bude výsledek v jednotlivých gemech, setech a třeba i zápasech. Teď Linda Nosková se snaží servírovat na poprvé dobře ze strany pravé, za stavu 30-30, teď při vedení 4-2. Dobrý, těžký servis teď na tělo Bukšové, která ale dokázala backendem vrátit zpátky. Bukšová si pomohla tím, že hraje backend obou ruč a vybalancovala tvrdý servis. Teď je to backend krásný k čáře od Lindy Noskové. Bukšová se snažila o prohoz křížem, Nosková běžela k síti, ale nesahala do míčku, protože věděla, že balonek bude dlouhý, nesnažila se o nějakou akrobatickou vložku tady na dvorci, bylo by to zbytečné, bylo by to riskantní a navíc Nosková měla výborný odhad v tu chvíli, protože Bukšová byla v těžké pozici a křížný prohoz letěl do deblové uličky. Tak tedy 40-30, šance na to jít do ještě většího náskoku v prvním setu. Stále je to jen v uvozovkách jeden break, ale důležitý gem teď potvrdit break, to by se náramně hodilo Lindě Noskové. Forendová rána teď do backendu Bukšové a ta byla příliš silná, takže Bukšová chybuje z backendové strany, trefuje síť a Linda Nosková vede 5-2 v první sadě v tuto chvíli.
1: Zatím to mají dobře rozehrané české tenistky. Už jsme vás zvali také na fotbalový speciál k zítřejšímu utkání české reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku. Ten uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: Fotbalová Liga národů na Radiožurnálu Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
6: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
5: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
5: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: No a Pavel Horvát bude také součástí zmíněného speciálu k úvodnímu zápasu české reprezentace v Lize národů. Ten speciál uslyšíte, jakmile skončí tenis na Radiožurnálu Sport. Mezi další hosty patří třeba Vladimír Šmecer anebo Tomáš Vaclík, zkrátka odborníci na slovo vzatí, kteří rozeberou působení dosavadní španělského kouče Santi Denii na lavičce a i to, jak by třeba mohla vypadat budoucí základní jedenáctka pro zítřejší zápas. Teď už se zase vracíme do Šenčenu na utkání Lindy Noskové a Bukšové, které rozhodne o tom, kdo získá ten důležitý druhý bodík v semifinále turnaje Billie Jean King Cupu.
4: Kdyby to bylo Česko, byl by to druhý postupový bod, což by bylo parádní, protože by to znamenalo finále a první možnost získat titul v novém formátu. To se ještě českému výběru nepovedlo. Pokaždé zkrátka něco scházelo. Teď je to nejnadějnější i v tom smyslu, že tady je nejsilnější český výběr, který teď tedy vede 1-0 v semifinále nad Španělskem. Linda Nosková navíc teď vede 5-2 nad svou soupeřkou ze stavu 1-0 na zápasy a 15 obě teď při podání Bukšové. Tolik rychlé připomenutí okolností a teď už zase na kurt, kde je Bukšová, kde je také zasítí Linda Nosková. Ta teď bude přijímat podání soupeřky Bukšové z pravé strany dvorce. Teď Bukšová si chviličku dala na čas, na přípravu, na servis, na Lindu Noskovou. Letí technický servis, ale balonek se zvedá od pásky do autu, takže Linda Nosková bude za stavu 5-2, 15 obě přijímat druhé podání Bukšové. Bukšová teď volným servisem dává šanci Lindě Noskové k razantnímu returnu a poté už přichází chyba Bukšové. Paráda, Linda Nosková se toho nelekla. Vystačila si teď s jistotou, ani to nebylo na úplně maximální možný úder co do tvrdosti. Bylo to spíš o tom nedat už soupeřce šanci a moc času, ale zároveň míček také dobře umístit, což se povedlo. Linda Nosková teď hraje backhand k čáře, backhand křížem od Bukšové, backhand křížem bohužel do sítě od Lindy Noskové. Škoda. Linda Nosková teď prohrála výměnu s Bukšovou přes střelku od základní čáry. Teď získala na svou stranu pro sebe Bukšová, která srovnává na 30 obě a teď to bude míček, který bude znamenat buď gambol na 3-5 a nebo třeba setball pro Lindu Noskovou, která vede 5-2 v prvním setu. Těžko říct, co bude platit, protože Bukšová dostala těžký return, ale poradila si forehandovým úderem do růžku a tak je to ten gambol, který může teď zase udělat dílčí radost španělskému týmu, který teď vyletěl z lavičky. To platilo skoro o všech členech španělského realizačního týmu a některých hráčkách. Ta první hráčka výběru je teď na kurtu. Bukšová si pomáhá přímým bodem z podání a snižuje tedy na 3-5. No a servírovat půjde Linda Nosková. Míří teď k reklamnímu boxu, protože hned za ním je přihrádka a v ní má ručník, kterým si teď utírá tvář, čelo a také samozřejmě své dlaně a rukojeť rakety, se kterou teď bude servírovat za povzbuzování fanoušků. Linda ozývá se tady v ledišti, teď konkrétně od českých příznivců, ale občas to jméno tady vysloví, nebo spíš zakřičí také čínští fanoušci, to hlavně po konci zápasu, nebo při nějaké příležitosti, když se snaží oslovit Lindu Noskovou a získat její podpis. Linda Nosková se teď snaží dovést tým do finále, to je její jasný jasný plán a jasný cíl. Nosková teď servíruje na výhru v prvním setu za stavu 5-3. Dělá teď chybu při podání, takže druhý servis teď poletí na Bokšovou, která je trošičku blíž základní čáře na druhý servis Lendy Noskové, ale už několikrát česká tenistka ukázala, že i z druhý servis dokáže být velmi nebezpečný, jako teď. Bokšová nevrací, i když teď úplně Linda Nosková necílila na čáru, teď to nebyl žádný riskantní úder, ale i tak velmi dobře poslaný na druhou stranu, teď hlavně technicky rotace teď hrála roli. Bokšová si neporadila se zakroucením úderu a tak teď zahrála do sítě a je to zase lepší pro Lindu Noskovou. 5-3, 15-0, servis z levé strany polovičky, na které stojí Linda Nosková. Tentokrát ESO, paráda, přesně na téčko. Linda Nosková nedala vůbec Bokšové šanci. ESO pomáhá Lindě Noskové do stavu 30-0 a jsou to dva balonky od vyhrané sady, kterou by zase o něco blíž Linda Nosková dostala český tým k finálové metě. Tak tedy Linda Nosková a teď její servis pravé strany dvorce, další krásná, škoda. Teď se chtělo zvolat krásná rána, bohužel chyba u Lindy Noskové a tak teď to bude druhé podání. Ale za stavu 30-0 a to je stav, kterého se zpravidla Nosková neobává, takže vytáhne i silný druhý servis, bohužel to udělala a bohužel lineu netrefila. Tak ale je to dvojchyba snad v dobrou chvíli, pokud to tak můžu říct. Linda Nosková stále ve vedení 5-3 a 30-15. Teď bude záležet, jaká bude reakce na dvojchybu. To je hodně důležité. Linda Nosková teď zaservírovala prudce, ale Bokšová krásně vrátila. Lindě Noskové nedala příliš času na rozmýšlení u základní čáry, takže Nosková vyhazuje míček z forehandové strany. Parádní return Bokšové, který měl fantastickou délku, přistál Lindě Noskové u čáry a u nohou. Takže česká hráčka už vůbec neměla čas na přípravu na další úder a ten také podle toho bohužel vypadal. Takže 30 obě teď Linda Nosková za stavu 5-3 servíruje za stavu 30 obě. Zase kousíček chyběl, byť teď to vypadalo jasné ESO, ale samozřejmě musíme věřit elektronice tady v hale v Šenčenu a hlášení, které bylo nekompromisní, takže druhé podání. Nosková se toho ale vůbec nebála, zase trefená lajna a teď je otevřený dvorec, ale Bokšová, která spěchala doleva, tak dostala ránu doprava do protipohybu. Linda Nosková to vyřešila znamenitě a je tady setball pro českou hráčku za vedení 5-3 v první sadě. Linda Nosková se jde pro balonky a teď se také povzbuzuje, i když je to spíš vždycky u ní takové vnitřní, nedává tolik najevo emoce. Linda Nosková v tomto případě servíruje na výhru. První sada by mohla za chviličku skončit, záleží teď na ráně Lindy Noskové. Rána Lindy Noskové je bohužel mírně nepřesná, takže to bude druhý servis za stavu 5-3, 40-30. Druhé podání dává určitě příležitost ještě Bokšové zariskovat případně na returnu a vynutit si alespoň schodu minimálně v tomto případě. Zatím setball, zatím 40-30 a bohužel zase riziko snaha poslat co nejpřísnější druhý servis Lindě Noskové teď bohužel nevyšla. Takže je tady schoda a ani se o to nemusela Bokšová teď zasloužit nějakým super úderem. Teď těží z další dvojchyby. Druhá dvojchyba v jednom gemu pro Lindu Noskovou. Teď komplikace, schoda, zavedení 5-3. Noskové další rána, tentokrát do sítě, tak teď se to bohužel neschází na podání Lindě Noskové vůbec v tomto gemu, kdyby to tolik potřebovala. Teď tedy servis druhý ze stejného místa z levé strany. Teď to nešlo, tak třeba to půjde z pravé, ale bohužel ani z pravé se druhý servis nepovedl, takže dvojchyba. Třetí v gemu a dvě po sobě. Nevzpomínáme na zápas teď z poslední doby, kdyby se něco podobného Lindě Noskové dělo, protože samozřejmě je známé, jak moc dokáže udělat s člověkem grandslamový titul, jak třeba sebevědomí může dostat. Teď se ale, nechci říct, že by se projevilo až příliš, ale zkrátka tři dvojchyby, to je moc do jednoho gemu a rázem je to ze setbolu nevýhoda pro Lindu Noskovou. 5-3, nevýhoda české hráčky, která teď trefuje síť, teď jí zkrátka přestalo chodit první podání a to je komplikace v duelu s Bokšovou, která je teď za základní čarou připravena využít své šance a možná zase nebude muset ani hrát, protože teď se to opravdu neschází vůbec šťastně pro Lindu Noskovou, která už byla blízko od zisku sady, tak to je to. ještě celkem daleko. A navíc krásný return k čáře. Teď Bukšová útočí na Lindu Noskovou do forehandové strany. Forehand Noskové, teď backhand, teď křížem Noskové do forehandu Bukšové, která si obchází údery tak, aby mohla hrát forehandovou stranou. A out Lindy Noskové. Bukšová vytěžila maximum teď z tohoto gemu, protože dlouho neměla příliš šancí, jenomže bohužel Linda Nosková opakovaně chybovala na podání a tak je to ztracený gem ve chvíli, kdy mohla ukončit sadu. Je to rázem 4-5 a nový příběh tohoto zápasu číslo 2 v dnešním programu.
8: My se samozřejmě dál budeme věnovat tomuto dramatickému setu mezi Noskovou a Bukšovou na Radiožurnálu Sport.
3: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
2: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
3: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
2: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
9: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
10: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: No a my se vracíme zpátky do Šenčenu a na utkání semifinále poháru Billie Jean Kingové za Jaroslavem Plašilem.
4: No, už to vypadalo hodně nadějně pro Lindu Noskovou, že by mohla vyhrát první set a celkem bez nějakých větších potíží. Samozřejmě byl tam jeden gem, kdy otáčela z 0-40, ale tam si na rozdíl od pozdějších okamžiků vypomohla náramně servisem, který bohužel zradil ve chvíli, kdy mohla doservírovat za stavu 5-3 sadu, tak to ještě musí hrát a teď hodně ukázat, jak mocí to štve, protože forehand z returnu vůbec nedal Bukšové šanci, ta se možná ani nestihla podívat za balonkem, jak rychle letěl na druhou stranu. Po podání Bukšové tedy přichází smršť, alespoň v tuto chvíli snad to nebude jenom jednorázová záležitost. Linda Nosková teď je to samé z backhandu a Bukšová se má co ohánět, jenomže Linda Nosková se snažila další backhand umístit po čáře a přestřelila základní čáru, tak je to 15 obě v tuto chvíli. 15 obě Bukšová na podání 4-5 z pohledu Španělky, která teď může dosáhnout srovnání. Nosková napřímo na podání Bukšová, která teď za stavu 4-5 a 15 obě podává na střed. Noskové se nepovedl backhand, řekneme to také posluchačům Radiožurnálu. Jsou tady další zprávy v celou, totiž v tuto chvíli. Linda Nosková sice ještě vede 5-4 v prvním setu, ale teď ve vedení 30-15 Bukšová, která odvrátila konec sady. Nosková za stavu 5-3 udělala dost dvojchyb při podání a soupeřka je tak stále ve hře v prvním setu. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Můžeme pokračovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Linda Nosková teď se snaží zatlačit soupeřku, ale ta teď sahá k vynikajícím obraným úderům, které mají dobrou délku a Lindu Noskovou nutí hrát další a další úder a forehandový je nepřesný. Teď je to škoda. 40-15 vypadá to, že se Bukšové povede srovnat, protože Lindu Noskovou teď dokázala dostat do úzkých díky úderům, které měly parádní délku. Byť Linda Nosková útočila, měla dlouho lepší pozici, ale nic z toho nevytěžila. A nakonec přišla chyba, kdy už ta pozice naopak pro Lindu Noskovou nebyla úplně nejlepší. Teď podobně pomohla nechtěně Bukšová, která vyhazuje forehandový úder do uličky. Teď je to nervóznější pasáž s obou stran, ale víc smíčků z této pasáže určitě vytěžila na svou stranu Bukšová, která se snaží srovnat a teď je na dobré cestě. Mohlo by se jí to podařit. Vede stále 40-30, teď při svém podání 4-5, 40-30 pro Bukšovou. Technický servis, Linda Nosková vyhazuje backhand a je to 5-5. 5-5, jak slyšíte pod mým hlasem. A tak dramatický první set je tady. Byť to vypadalo už kousíček, tak teď to bude ještě pořádná šichta pro Lindu Noskovou, která se teď dívá na kapitánku Barboru Strýcovou a také na sběrače, protože k ní posílají balonky. Barbora Strýcová ví, že Linda Nosková je jiným typem než třeba Marie Bousková, která se tady představila první den ve čtvrtfinále s Velkou Británií. To je hráčka, kterou se snaží neustále Barbora Strýcová povzbuzovat, hecovat. Ta komunikace probíhá neustále, kdežto třeba Linda Nosková je spíš jiný typ, spíš vyžaduje klidnější přístup. Teď ale i kapitánka Barbora Strýcová vstala, aby povzbudila Lindu Noskovou. Přímý bod z podání, tak skvěle 5-5 a snad zase začíná další pozitivní série pro Lindu Noskovou. Za stavu 5-5, 15-0, přímý bod z podání. Na druhé straně Bukšová, která ale určitě je povzbuzena vývojem, protože dokázala zachránit první set, který se pro ní nevyvíjel vůbec dobře. Teď navíc Noskové stále můžeme říct, nejde tolik servis jako třeba v první části, první sady, kdy to byl velký rozdíl. Nosková teď servíruje opatrněji, už nechtěla udělat dvojchybu z druhého podání a tak proto se také hraje teď Bukšová backendem na střed, teď je to forehand na střed od Noskové, jenom obraným způsobem zvedá do výšky Bukšová a Nosková si forehandem výrady, krásně uklizený křížný forehand k čáře, paráda. Linda Nosková teď diktovala to, co se bude dít na kurtu a vynutila si krásný úder, respektive si připravila pro něj pozici tím, jak dokázala tlačit na soupeřku a když dostala vyšší míč, který se ideálně odrazil, tak zaútočila nekompromisně česká tenistka Linda Nosková za stavu 30-0 teď podává z pravé strany dvorce. Teď konečně zase ESO, tak snad se Linda Nosková zase chytí na podání, protože to by samozřejmě přinášelo nejsnažší body. A teď je to tedy 40-0 pro Lindu Noskovou za stavu 5-5. Minimálně tiebreak by tady mohl být, ale určitě to není vývoj, který by se Lindě Noskové nějak moc líbil. Vždyť byla balonek od konce první sady, od vítězného konce první sady. Teď je bezpečně dohraný volej. Linda Nosková si krásně podáním otevřela kurt a dohrála u sítě, nebo skoro u sítě. Při postupu k sítě jenom stlumila míček, stop volej, krásně zahraný. A tak je to určitě teď lepší zase pro Lindu Noskovou, která ztratila náskok, ale teď se zase dostala do vedení 6-5 a třeba ještě může dostat šanci v následném gemu při servisu Bukšové.
8: My o tom uslyšíme za chvíli. Na Radiožurnálu Sport z tenisu ještě musíme připomenout, že aktuální světová jednička Jannik Sinner, který od triumfu ve Wimbledonu nehraje kvůli zranění kolena, se odhlásil i z toho nadcházejícího turnaje. Ten se bude dát v Pekingu, zkrátka jeho koleno ještě není na hraní způsobilé. No a musíme připomenout, že kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Obhájce titulu Jiří Prskavec skončil v italské Ivreje čtvrtý. Zhruba za 20 minut se vrhnou na své soutěže také kanoisti a kanoistky a my budeme u toho.
3: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští mají už teď vele úspěšnou.
11: Přinděš nebo Marx, vypadá to na Víta Přinděše, který se raduje z titulu mistra světa.
3: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
11: Ty jsi mistr!
12: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
3: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Linda Nosková proti Bukšové může získat první set, ale čelí teď jejímu servisu více z čínského Shenzhenu Jaroslav Plašil.
4: Ano, na servisu je teď Bukšová, napřímo Nosková, ale to neznamená, že by nemohla mít šanci. Už to několikrát Linda Nosková ukázala v tomto utkání a potvrdit by to mohla i teď, kdy jde k síti. Soupeřka se jí snaží přehodit, ale marně. Linda Nosková smečuje přímo do růžku a vede už 30-0 teď při podání Bukšové. Paráda 6-5, 30-0, tak kéž by to byla ta reakce naštvání na nepovedenou koncovku v případě gemu číslo 9, pokud dobře počítám, kdy Linda Nosková vedla 5-3, měla i pozitivní stav 40-30 setbol, ale bohužel ten Gemi vůbec nešlo podání. Ztratila náskok, teď se snaží znovu odskočit a sadu ještě získat, ještě před tiebreakem, ale soupeřka proti, takže 30-15 už jenom pro Noskovou, přímý bod z podání a další servis Bukšové z levé strany dvorce. Bukšová už je připravena stejně tak jako Nosková, která je blízko základní čáře a může atakovat teď servis, což se také děje krásně. Na první servis si teď věřila Nosková, že i na ten může hezky udeřit a Nosková postupuje k síti. Jejda, to je škoda. Teď se Linda Nosková podívala, jako kdyby chtěla prodloužit svůj krk, aby dobře viděla až k základní čáře na vzdálenější straně dvorce, ale bohužel elektronické hlášení nepotěšilo českou tenistku, která šla za vítězným úderem, ale bohužel až příliš, takže teď kousíček do autu za základní čáru, byť teď Nosková měla pozici velmi dobrou, tak je to 30 obě a Bukšová dostává zase další šanci, s kterou teď zatím nakládá tak, že dává chybu, ale je to jen první podání pokažené, stále ještě druhý servis pro Bukšovou a pak případná další reakce. Bukšové servis do backendu Noskové, která okamžitě to spustila, zase atakování základní čáry. Bukšová teď neudržela raketu v ruce, to byla rána Lindy Noskové, která teď postupovala směrem k síti a tak je to teď zase další setbol. Samozřejmě není to tak výhodné jako při svém podání, jenomže ukázalo se, že ani při svém podání to nemusí být zaručující zisk sady, když najednou to podání úplně odejde. Teď Bukšová za stavu 30-40 se snaží odvrátit setbol. Krásný servis vrací Nosková do protipohybu té cíli. Bukšová Nosková ještě vybrala, takže Bukšová musí hrát další úder a obrana Lindy Noskové je velmi teď velmi těžká a nakonec Linda Nosková se neubránila, protože Bukšová vyrazila směrem k síti, dostala balon ideálně do ruky a tak využila teď dobré pozice k tomu, že srovnává na schodu. Linda Nosková se jde ještě rychle otřít, alespoň to nejnutnější teď, když je napříjmu, možná pak ještě bude pokračovat v tom dál, když dostane víc času. Teď Bukšová zaservírovala do backendu Noskové, která okamžitě zase z prvního podání zatlačila soupeřku. To je výhoda Lindy Noskové, že i první servis může celkem důrazně atakovat, ale teď se snaží ustát výměnu. Nosková hraje středem, to samé dělá soupeřka, která teď dává balonku spodní rotaci. Teď je to naopak přeliftovaný míček od Bukšové, teď zase další úder se spodní rotací. Každý balonek teď přiletí jinak na stranu Lindy Noskové, která teď bohužel po dlouhé výměně končí úderem backendu do uličky. To je škoda. To je škoda, po několikrát si teď tenistky vyměnili míček. Nestalo se zas až tak nic dramatického, že by jedna tu druhou nějak honila po kurtu. Byly to spíš údery na střed, spíš ale různé typy úderů ze strany Bukšové. Dost často se snažila o to, aby mixovala údery z horní a spodní rotací, no a pak přišla chybička Noskové a je tady výhoda pro Bukšovou, která může srovnat a dotáhnout teď set do tiebreaku, což se jí podaří. Linda Nosková nechtěně pomáhá další chybou v záklonu z forehandu, bohužel opět do deblové uličky. A tak tiebreak rozhodne o první sadě. Linda Nosková opravdu jde znovu ke svému ručníku, protože předtím to bylo jenom taková rychlovka. Teď mnohem důkladněji se Linda Nosková otírá a také se určitě snaží nějakým způsobem co nejlépe skoncentrovat na balonky, které přijdou teď v koncovce první sady. Tak tedy až tiebreak rozhodne set, který se dlouho vyvíjel fantasticky pro českou hráčku, která ovšem nevyužila svůj náskok. Samozřejmě byl to jeden break, nebylo to nějaké velké vedení, on ten stav 5-2 trošku klame. Za stavu 5-3 pak Nosková měla podání, to nevyužila, o tom už byla řeč a tak teď se musí stále hrát tiebreak první sady, rozhodne o prvním setu. Těžký servis pro Bukšovou, ESO, paráda. Tak kéžby Linda Nosková vytáhla něco podobného jako s Katie Bultrovou, kdy se jí do tiebreaku vešla 4 ESA, teď by něco takového se určitě hodilo. Linda Nosková proto udělala maximum, že hned první podání proměnila v ESO. Teď ovšem bude napříjmu a servírovat bude Kristina Bukšová. Bukšová z levé strany dvorce, teď servis, který atakuje teď krásně backendem obouruč Nosková. Teď okamžitě forehand na druhou stranu, paráda. Linda Nosková se toho vůbec nebojí, spouští to na soupeřku, protože ví, že to je její jasná šance. Pokud se hraje výměna a delší 4-5 víc úderů na každé straně, tak to dost často končí ve prospěch Španělky, která teď podává za stavu 0-2 v tiebreaku. První sady zápasu Česko vede 1-0. Na zápasy připomínám, Muchová porazila Bouzasovou manérou. Přímý bod z podání snížil stav tiebreaku. 1-2 teď z pohledu Španělky, 2-1 z pohledu první Češky v tomto dnešním semifinále. Druhý zápas singlový, věřme, že poslední, protože Češky, připomínáme, vedou díky výhře Karolíny Muchové 1-0. Samozřejmě i ohlasy Karolíny Muchové vám ve vysílání Radiožurnálu Sport nabídneme, ale teď má přednost živé vysílání a v tomto případě koncovka první sady. Linda Nosková servíruje za vedení 2-1 v tiebreaku. Napříjmu Kristina Bukšová, 1,5 metru za základní čarou. Další, bohužel, škoda, opravdu už se chystal říct parádní servis, ale teď tedy ta esová statistika nebo esová bilance nebude tak možná dokonalá jako v tom připomínaném tiebreaku. Druhý servis atakuje Bukšová ranou do forehandu Noskové, teď do protipohybu cílí Bukšová. Bukšová to má nalité a smečuje do volné části dvorce. Krásný úder z returnu Bukšové, dostal Lindu Noskovou pod tlak a tak je to 2-2, minibreak je pryč. Linda Nosková teď bude servírovat znovu, bude se snažit z pravé strany za stavu 2-2 servisem vytvořit si teď zase další míček pro sebe a vedení v tomto případě, které už bylo výraznější na začátku tiebreaku, bohužel teď je skoro nerozhodné. Teď je to krásný return po prvním podání Lindy Noskové od soupeřky. Nosková teď navíc dostala další ránu na čáru, takže musí si teď dávat dobrý pozor a dokázala teď vybalancovat těžký úder backhand Noskové. Teď je to forehand české hráčky vyhozený mimo dvorec, to je škoda. Linda Nosková nedokázala zatlačit soupeřku první ranou. Bukšová se z toho neuvěřitelným způsobem, až dalo by se říct, dostala, protože málo kdy si troufne na to útočit z první rány Lindy Noskové. Teď samozřejmě přispělo k tomu i to, že Linda Nosková nešla na takové riziko. Zdálo se mi, že se snaží dát balonku rotaci trošku dobře umístit, ale i tak zkrátka. Byla to velká odvaha, kterou teď ukázala Bukšová, i proto je teď ve vedení 3-2 v tiebreaku. Tlačí na Lindu Noskovou, která teď dělá chybu a na lavičku jde za nepříznivého stavu 2-4 z pohledu Lindy Noskové, která se teď plácá s kapitánkou Barborou Strýcovou, ale to je zatím nejkomplikovanější gem nebo část zápasu ze strany Lindy Noskové tady v Šenčenu. První utkání, ne že by bylo úplně hladké, ono nebylo až tak jednoduché s Katie Bultrovou, jak by mohlo napovídat skóre 6-2, 7-6, ale tam si Linda Nosková dělala dobrý polštář i tím, jak skvěle servírovala 15S, připomínali jsme to, jenomže dnes jí podání nedrží tak dobře a i proto, že soupeřka je velmi kvalitní, tak je teď najednou Bukšová na tom lépe v tiebreaku. Po změně stran bude podávat ještě jednou za vedení 4-2. A Linda Nosková se teď bude snažit nahodit se nějakým způsobem zpátky na pozitivnější vlnu. Teď se jí tedy nevydařil vůbec první díl tiebreaku. Teď po změně stran Nosková trefuje lineu a to byla klika z backendu. Forehand teď už je přesnější, teď je to nebo jistější. Další jistý forehand od Noskové, která se teď ale musí bránit. Snaží se teď prohodit Bukšovou, což se povedlo naštěstí. Naštěstí Bukšová teď uvolnila dost místa a Linda Nosková měla snaží cestu k prohozu, tak teď to byly nervy, až se mi z toho zamotala jména českých hráček. Marie Bousková ta na kurtu pochopitelně dnes není zatím, co není snad, nechci říct, že může být, protože to by znamenalo, že by se třeba mohla objevit ve čtyře, ale věnujme se hráčkám, které na tom kurtu jsou a mají podobné jméno. Bouzasová Manejrová v prvním duelu podlehla Karolíně Muchové. Česko tak vede 1-0. Teď Linda Nosková se snaží vyzrát na Bukšovou. Zatím se hraje vyrovnaný tiebreak a stále je ve vedení Bukšová, která vede 4-3 v tomto tiebreaku. Nosková teď vyšel servis a jde k síti. Krásný útok z forehandu do vzdálenějšího růžku. Paráda. Linda Nosková teď kontrolovala svůj postup k síti a zároveň také úder z forehandu. Pěkně zakulacený forehand. Balonek spadl ještě před čáru. Skvěle Linda Nosková teď zahrála, ale zase si krásně otevřela kurt prvním podáním, které soupeřka jen tak vracela zpátky a proto mohla jít Linda Nosková do tlaku a do vítězného úderu. 4-4 srovnáno. Bohužel teď se rána Lindě Noskové vůbec za stavu 4-4 nevyvedla z prvního podání. Balonek letěl tak do třetiny druhého obdélníku, takže nepovedený první servis. Ten druhý je ale lepší. Bukšová atakuje teď forehand Noskové, ta dokázala ale dát kvalitní úder na druhou stranu a Bukšová se musela bránit úderem se spodní rotací. Bukšová běží teď po balonku, zvedá míček, snaží se přehodit Noskovou, ale přehazuje i základní čáru a tak Nosková ve vedení. Skvěle ze stavu 2-4. Teď je to zase o dost lepší pro Lindu Noskovou, která má teď ručník přímo u tleskajícího španělského týmu. I takové situace zápasy přinášejí samozřejmě, ale samozřejmě tenistka se soustředí jen na své rituály, ne na to, co zrovna dělá španělský tým, který teď sleduje Bukšovou na podání. Tiebreak první sady 4-5 z pohledu Španělky. Dobrý servis, ale i dobrý return. Teď ale bohužel Linda Nosková hrála úder, ke kterému musela hodně do kolen, hodně nízko, ale nepovedlo se jí zahrát tak, aby přehodila síťku a je to 5-5 v tiebreaku. Tiebreak vrcholí a s tím také první set tohoto druhého zápasu dne. Bukšová opět na podání, teď zase z pravé strany a servíruje na Lindu Noskovou, která stojí v růžku za stavu 5-5. Bukšová volí servis na střed, ale do autu, takže Nosková nemusí hrát a bude to druhý servis, který teď dostane Linda Nosková na svou stranu, takže si možná dovolí hrát na riziko, což také udělala Bukšová, ale dokázala zahrát pěkně k čáře a tak teď trošičku vybalancovala výměnu. Bukšová se teď brání tvrdým úderům Lindy Noskové, která teď hraje backhand klajně, krásně umístěný. Bukšová tam sice byla, ale už ne tak, aby míček přeletěl přes síť a Linda Nosková slaví alespoň zatím dílčím způsobem, protože vede 6-5 a může teď jít do vedení 1-0 na sety. Už takto blízko jednou byla, jeden balonek už jednou takto chyběl. Linda Nosková si bere míčky v tiebreaku prvního setu, jde podávat za vedení 6-5, má tedy další setball. Už měla setball v, řekněme, normální hrací době za stavu 5-3, jenomže v tom gemu se jí úplně rozpadlo podání, dala několik dvojchyb a i proto teď hraje v tiebreaku, který otáčel ze stavu 2-4, se dostala až do současného 6-5. Rána Noskové bohužel do sítě, tak teď jí nejdou ta esa, teď jí nejdou ty přímé body z podání, jako třeba v duelu s Katie Boulterovou z Velké Británie. Linda Nosková proti Bukšové, servis teď druhý, Bukšová atakuje a od pásky se balonek vrací zpátky ke Španělce. Uf, to byly nervy. Linda Nosková získává přeci jen první set a tak se teď může s Barborou Strýcovou radovat z dalšího pořadí třetího českého setu v tomto dni. Připomínám, Karolína Muchová porazila Bouzesovou Manejrovou. Česko je ve vedení 1-0 na zápasy. Linda Nosková může přidat druhý postupový bod. Má to obrovsky těžké, ale přebojovala teď nějaké horší okamžiky, určitě ano. A teď tedy vede 1-0 na sety z Šenčenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Radiožurnál Sport.
8: Samozřejmě, že na druhý set mezi Noskovou a Bukšovou se vrátíme zpátky do Číny, ale musíme připomenout, že dnes od nás také uslyšíte pořad s mikrofonem za hokejem. Začínáme už v 17 hodin ocelářským derby mezi Třincem a Vítkovicemi, ale přijdou také další zajímavé zápasy. Druhé Kladno bude hrát proti Plzni, Olomouc zase proti Kometě.
13: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
14: První s posledním, ale zároveň derby. Takový bude souboj HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Začíná se v 17 hodin a následovat bude dalších 5 zápasů elitních českých klubů. O žádný nepřijdete v pořadu Radiožurnálu Sport s mikrofonem za hokejem. Dál nabízíme i jednotlivé přímé přenosy. Stačí rozkliknout naše webové stránky.
13: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
8: No a mezi tím, než začne druhá sada v čínském Šenčenu druhého utkání česko-španělského semifinále poháru Billie Jean Kingové, můžeme se věnovat také tomu, co se aktuálně děje na sociálních sítích. Například víme, že se chystá natáčení velkofilmu o fotbalistovi Josefu Pepi Bicanovi. Teď už nám více řekne přímo ve studiu Jakub Kanta. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne. Píše o tom na Facebooku fotbalová slávy a právě její barvy. Většinu kariéry Bican hájil. Režie snímku o Pepim se ujme Jakub Červenka, ten natočil třeba Hovory s TGM nebo životopisný film Šampion, mapující život jednoho z nejlepších krasobruslařů historie, Ondreje Nepely. Příběh nově připravovaného snímku by se měl soustředit hlavně na příchod legendy světového fotbalu z Vídně do Prahy, zatímco Evropu zasahují dramatické události 20. století. Měl by přiblížit také atmosféru tehdejší Prahy, velké zápasy i dobu, kdy rivalita patřila k fotbalu, ale neznamenala nepřátelství. Projekt je stále ve fázi vývoje, pokud budou přípravy pokračovat podle současných plánů. První klapka by mohla padnout ve druhé polovině roku 2028. Premiéra filmu je předběžně naplánovaná na rok 2030. Tvůrci zároveň zvažují slavnostní premiéru přímo v Edenu, kde by se film mohl symbolicky vrátit na místo, které je s Bicanovým jménem spojeno dodnes.
8: Za jedno vítězné gesto, které předvádí přitom už dlouhé roky, teď musí zaplatit tučnou pokutu v řádu nižších 100 tisíců korun. To je případ hráče amerického fotbalu ze zámořské NFL Kyla Juščika. Také dost rezonuje tahle kauza na sociálních sítích.
15: Pokutu ve výši v přepočtu asi 320 tisíc korun pro Juščika zveřejnil na X-ku Insider ESPN Adam Schefter s podrobnostmi od vedení soutěže, za co je fullback San Francisco 49ers dostal. A nejen fanoušci žasnou, Juščik se provinil v zápase proti Miami tím, že během utkání slavil gestem připomínajícím vypití piva na ex. Podle představitelů NFL to představuje urážlivé chování a může být oprávněně vykládáno jako nevkusné. Jenže většina fanoušků současných i bývalých hráčů amerického fotbalu trest nemůže pochopit. Proč? Objasnil sám Kyle Juščik na Instagramu, kde vystavil fotky z minulých let ze starých zápasů, kde předvedl stejné gesto. Tedy natažený malíček a palec z bílé prsty v pěst, jako by držel půl litr, pak si ho dá k puse a chvíli trvá, než dá celou ruku zase dolů a dopije. Dosud nikdy za to gesto pokutu nedostal, i proto se teď proti rozsudku odvolal. Na rozdíl ale od Meta Gonsalvese z Indianapolis Colts, který za předstírané pití piva dostal nižší pokutu 190 tisíc korun. Juščik svou obhajobu staví na tom, že pivo vůbec nepije, oslava podle něj představuje úplně něco jiného. A to pití džusu. Právě džus je totiž jeho přezdívka.
8: Tak to byly hity sociálních sítí s Jakubem Kantou. Moc krát děkujeme.
15: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
8: Vysílání Radiožurnálu Sport stále ještě je a bude tenisové. My se totiž vracíme zpátky do čínského Shenzhenu, kde se hraje semifinále poháru Billie Jean Kingové. Česko vede nad Španělskem 1-0 po prvním zápasu Karolíny Muchové a Busazové Manejrové. Teď se ale hraje už druhé utkání. Do něj lépe vstoupila Linda Nosková, ale druhý set utkání proti Bukšové komentuje Jaroslav Plašil.
4: Ano, v tiebreaku nakonec doslova vydřela první sadu Linda Nosková, která už na tom byla výrazně lépe v průběhu prvního setu. Připomínám jenom vývoj, vedla 5-2, pak za stavu 5-3 podávala na výhru, jenomže v tom gemu jí vůbec nešlo podání, dělala několik dvojchyb, soupeřka pak i díky tomu dokázala postupně srovnat na 5-5, pak znovu Linda Nosková odskočila, ale soupeřka už si gem uhrála servisový další a tak rozhodoval tiebreak, ve kterém naopak Bukšová na tom byla lépe, protože vedla už 4-2 při střídání stran, ale o minibreak pak přišla a Linda Nosková nakonec zvládla vypjatou koncovku. Teď se hraje druhý set, Bukšová zatím ve vedení 1-0, uhrála si servis, teď se o to snaží také Linda Nosková, která teď měla kliku, protože nechala propadnout balonek, byla si skoro jistá tím, že lob bude dlouhý, nakonec byl dlouhý jen tak, zas tak velká rezerva tam nebyla. Ale na druhou stranu, ono by se těžko Lindě Noskové už z toho něco vymýšlelo, protože by musela hrát nějaký zázračný úder nad hlavou z růžku kurtu a to by bylo velmi těžké. Linda Nosková má takto na své straně první 15 svého servisového gemu, prvního ve druhém setu, prohrává 0-1 a teď bohužel se balonek dotknul opásku. Škoda, to by byla čistá rána, čisté eso, ale nemůže být čistá, protože byla ovlivněna tím, že se balonek dotknul o pásku. Samozřejmě v tenisovém prostředí jsou známé názory, i Martina Navrátilová jej zastává, že by se mělo povolit tohle právě, aby bylo připuštěno, že by ESO v takovém případě platilo, že by se páska nepočítala tak, jako to je třeba v juniorských soutěžích, ale od toho je zatím ještě asi daleko, aby se něco takového změnilo v obecně velmi konzervativním prostředí. Teď Linda Nosková asi počkala na chybu soupeřky, která byla pod tlakem a Bukšová zacílila nechtěně do uličky pro deblové zápasy z backendové strany, backend křížem. Měl se pokusit prohodit Lindu Noskovou, ale ta už nedala prakticky žádné místo soupeřce tím, jak postupovala k síti a navíc, jak silný úder předtím zahrála. Nosková za stavu 30-0 se snaží o srovnání skore, zatím prohrává 0-1 ve druhé sadě a dává zase po dlouhé době ESO. Skvěle, Linda Nosková si teď pomáhá SM a tak za stavu 30-0 ještě zvýšila na 40-0 při svém podání a jde servírovat znovu na levou stranu. Linda Nosková proti ní, Kristina Bokšová, která je trošku dál při podání české hráčky, to je pochopitelné, ale zas ne nějak výrazně, aby mohla returnovat hned po odskoku. Teď se jí to povedlo tak napůl. Linda Nosková teď ale dělá chybu, takže je to 40-15 po ledu české hráčky. Linda Nosková teď bude podávat znovu na Kristinu Bukšovou za stavu 7-6, 0-1 a 40-15. Tentokrát opět zase servis z pravé strany. Hodně na středu je teď prakticky přilepená na středové značce Linda Nosková, která si otevírá dvorec, zahání teď Bukšovou do strany, ale není to finální úder. Bukšová se neuvěřitelně ubránila, sice nouzovým úderem do velké výšky zahraným, ale Linda Nosková z výšky nedokázala umístit míček do kurtu a tak je to už teď jenom 40-30, zvedení 40-0 a Bukšová má ještě šanci, byť se dost často brání a často je v těžko řešitelné pozici, tak někdy pomůže i chybička z druhé strany, jako se to stalo teď nechtěně Lindě Noskové, která teď bude podávat za stále ještě vedení 40-30, stále tam je ještě gembol pro Lindu Noskovou. Tvrdý servis krásně k čáře a teď zase do protipohybu, paráda. 1-1, řekneme to také posluchačům Radiožurnálu. 1-1 je to teď ve druhé sadě. Linda Nosková srovnává krok se soupeřkou, nad kterou vyhrála hodně divoký první set, nakonec až v tiebreaku česká tenistka, takže vede 1-0 na sety. Česko je set od postupu do finále, ale duel s Bukšovou je velmi těžký pro Lindu Noskovou. Poslouchat jej můžete na Radiožurnálu Sport, Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport, teď podáním Bukšové za stavu 1-1 ve druhé sadě zápasu, Nosková napřímu, Bukšová už servíruje na téčko, krásný servis, Bukšová si teď odstoupila, aby mohla hrát technický úder Kleině a teď má volný kurt a přehazuje i prohazuje zároveň Lindu Noskovou, oblouček do volné části dvorce vyřadil Noskovou ze hry, tak teď Linda Nosková ztratila první 15 při podání soupeřky, to samozřejmě není nic dramatického, Bukšová si to uhrála náramně, ale opravdu je obdivuhodné, jakým způsobem se někdy dokáže dostat z těžké defenzivy a probojovat se k parádním finálním úderům, kdy má všechno na raketě, jako před chviličkou. Teď přímý bod z podání pomáhá do náskoku 30-0, Bukšová za stavu 1-1 tedy odskakuje na 30-0 při svém podání a Linda Nosková jde zase na svou stranu, na svou pravou stranu, až teď skoro do růžku, do toho pravého na forehandovou stranu. Odtud bude teď přijímat podání Kristiny Bukšové, které míří někam na tělo, takže Linda Nosková si musela trošku odstoupit doleva, aby mohla hrát forehandem a Bukšová pomáhá po delší době nevynucenou chybou, takže 30-15 po ledu Španělky. Linda Nosková si teď poradila s úderem na tělo a protože ten servis neletěl tak rychle, 154 km za hodinu, tak si Linda Nosková ještě dokázala ustoupit, aby mohla hrát hezky forehandem a nakonec si vynutit převahu ve výměně. Teď ale pod tlakem česká hráčka musí hrát forehand se spodní rotací, teď je to backhand křížem Noskové, krásný, tam nebylo místo, přesto Linda Nosková se pokoušela o proho s křížem a povedlo se jí to. Bukšová ještě dosáhla na balonek, ale ten už se nedostal přes síťku a je to 30 obě teď Tak skvěle, Linda Nosková teď krásně odpověděla. Po druhé se jí povedlo zaskočit opakovaně soupeřku, teď při servisovém gemu Španělky. A rázem je to složitější pro Bukšovou, která teď servíruje na střed. Nosková se dokázala dostat do backendového returnu, ale už jenom přistál kratší míč na druhou stranu, který měl ideální odskok pro Bukšovou, která nabíhala k síti a forehandem jasně zamázla. Tak škoda, by teď backhand Lindě Noskové vyšel z returnu z podání, které bylo opravdu velmi těžké, ale nic víc z toho Nosková nedokázala vytěžit a ani z další returnové rány, protože míček z forehandu končí na pásce a ta pracuje pro soupeřku, takže Bukšová vede 2-1 ve druhé sadě. Připomínám, první set v tiebreaku vyhrála Linda Nosková.
8: My se zase vrátíme do čínského Shenzhenu, no pomalu můžeme také začít sledovat to, co se bude dít v italské Ivreji. Tam se totiž bude závodit nejenom na kajacích, ale i na kánoích. Co se týče kajaků, tak tam už byla česká výprava velmi úspěšná. Kajakář Jakub Krejčí, ten se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa zvládl tedy i druhou letošní vrcholnou akci, která uzavře sezonu na trůnu. Navíc vystřídal Jiřího Prskavce, ten dojel kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky až na čtvrtém místě a čekal opravdu na jízdu posledního jezdce. Třetí český zástupce ve finále, Jan Bárta, ten obsadil 8. pozici. Jako první se teď v Ivry už chystají pomalu na svůj semifinálový závod kanoistky. Z Češek se jako první představí Tereza Michalová ve 14.40. Obrovskou nadějí pro českou výpravu je Tereza Kneblová, ta vyrazí na tu velmi těžkou trať v severoitalském městě v 15 hodin a dál pro vás budeme sledovat i to, jak se vyvíjí další jízdy, třeba i ta Martiny Sadkové v 15 hodin a 19 minut. Mezitím nás ale daleko více bude zajímat, jak si vede Linda Nosková na tvrdém povrchu haly v čínském Shenzhenu. To znamená, že budeme sledovat dál

0: podání. Zatím prohrává 1-2. Servis dlouhý, takže druhé podání teď poletí na Bukšovou. Nosková stále na své pravé straně své polovičky, skoro na středu, dalo by se říct, kterého se skoro dotýká svou jednou nohou. Bukšová chybuje z druhého podání a tak je to 40-0 pro Lindu Noskovou. Skvěle. Linda Nosková má teď snad dobrý polštář, i když na jednom takovém spala, teď to neberte nějak doslova, v tom předchozím servisovém gemu, kdy ten polštář najednou začal pořádně tlačit Lindu Noskovou ze stavu 40-0, to bylo 40-30 rázem, ale Linda Nosková to zvládla a teď podává skvěle. Teď sice Bukšové se povedlo trefit směr, risknout stranu a backendový úder nějaký vytvořit, jenomže byl dlouhý a tak Linda Nosková díky přímému bodu srovnává na 2-2. Přímému bodu z podání tedy podávat teď půjde Kristina Bukšová. Balonky se u ní začínají zbíhat od sběračů. Linda Nosková se zase pro změnu šla otřít do ručníku, jak dlaně, tak také svou raketu pochopitelně a bude přijímat za stavu 2-2 teď podání Bukšové za vedení 1-0 na sety. To platí zatím stále. Noskové nevyšel pokus zaskočit soupeřku riskantním returnem. Forehand končí v autu a tak je to 15-0 pro Bukšovou, která teď jde servírovat na levou stranu. Asi tak metr od středového puntíku nebo čárky teď stojí Bukšová, která bude servírovat na Lindu Noskovou, která teď ještě nedostane šanci přijímat, protože Bukšová zastavila svou přípravu. Mlouvá se teď soupeřce. Linda Nosková už hraje backhand krásně k čáře poslaný, který by mohl dostat Noskovou do tlaku. Je to tak? Další rána Noskové už byla poslední z české strany, protože Bukšová chybuje a s razancí si neporadila. 15 obě. Nosková proti Bukšové, která teď je na servisu za stavu 6-7, 2-2, 15 obě, opět tak asi 80 cm metr od středové čárky a bude to teď první podání, nenechte se zmýlit hlášením aut, protože to bylo až kvůli odpálení balonku z druhé strany Lindy Noskové, poté co bylo předtím zahlášeno první podání dotek balonku o síť. Teď je hodně nepovedené druhé podání, teď už aut platí a teď to bude opravdu už jenom druhý servis pro Bukšovou na podání tedy španělská jednička. Linda Nosková, česká jednička, teď vyrazila k síti, atakovala základní čáru soupeřky, povedl se jí return a teď sebrala čas na přípravu Bukšové, přestože ta pozice nebyla úplně dokonale připravená, tak česká tenistka vytvořila velký tlak na Bukšovou a ta už si s ním neporadila. Úder končí v síti. 30-15 pro Lindu Noskovou, která se snaží samozřejmě dosáhnout na rychlejší body. To je zřejmé, tato taktika. Čím déle se výměny hrají, tak tím hůř pro českou hráčku. To už si ověřila v setu a kousíčku tohoto duelu. Hlavně ten první set byl na vážkách. Nosková jej nakonec zvládla v tiebreaku. Teď je to přestřelka od středu kurtu a teď pomáhá soupeřce na chviličku páska, dává jí do hry. Nosková teď běží po míčku, ale nechává jej projít a balonek končí za čarou, takže breakové šance Lindy Noskové, která teď přetlačila svou soupeřku. Ale opět se ukázalo, že Bukšová dokáže vybrat neuvěřitelné věci a ještě dost kvalitně, takže Nosková pak má svůj útok mnohem komplikovanější. Teď Bukšová za stavu 15-40 servíruje dobře technicky do rušku, ale krásný backendový return a backend po čáře Lindy Noskové, paráda! Barbora Strýcová se teď, nechci říct, že by chytala za hlavu, ale bylo takové, panebože, to je nádhera, protože opravdu Linda Nosková vykouzlila dva fantastické backendové údery. Nejprve return křížem a pak teď po zápětí úderu soupeřky následoval backend po čáře, vítězný úder, po kterém jde česká tenistka do vedení 3-2 a má výhodu breaku ve druhé sadě zápasu.
1: Budeme se těšit na pokračování tohoto zápasu v podání Jaroslava Plašila. Mezitím ale ještě fotbal. Musíme připomenout, že se hraje Liga národů v rekordně dlouhém reprezentačním okně. Norský fotbalista Erling Haaland se díky dvěma gólům ve včerejším utkání Ligy národů proti Dánsku stal nejlepším skandinávským reprezentačním střelcem. 26-letý útočník má na kontě 64 branek a odpoutal se tak od bývalé hvězdy švédského národního týmu. Asi už tušíte, že na mysli máme Zlatana Ibrahimoviče. Dnes se samozřejmě také bude hrát Liga národů. Co se týče té elitní divize A, kterou hrají čeští fotbalisté, tak tam se dnes odehrají jenom

0: dva zápasy, Itálie, Belgie a Turecko, Francie. Co se týče Francouzů, tak poprvé na lavičce bude stát také bývalý hráč a bývalý kapitán Zinedine Zidane. Tentokrát v roli trenéra přiznal před zápasem, že je hodně nervózní. Co se týče Ligy B, tak tam ještě můžeme dnes večer sledovat zápas mezi Gruzií a Severním Irskem, Maďarsko, Ukrajina, Polsko, Bosna a Hercegovina a Švédsko, Rumunsko. No a ještě bych měl zmínit asi, že se bude hrát i Liga C, Arménie, Lotyšsko a Černá Hora, Kypr. Nás ale bude nejvíc zajímat to, že už zítra ve 20:45, to znamená v sobotu, se v Edenu česká reprezentace střetne v prvním utkání Ligy národů proti Chorvatsku a vy to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Stejně jako tenis, na který se vracíme právě teď do Číny za Jaroslavem Plašilem.
1: A za Lindou Noskovou, která vyhrála první set v duelu s Bukšovou, souboji jedničky Česka, jedničky Španělska v týmovém soupeření jsou na tom zatím lepší české hráčky, které vedou 1-0 na zápasy. Teď Linda Nosková hraje s výhodou breaku, ve druhé sadě vede 3-2, má teď podání a po krátkém míči se raduje 15-0. Teď Linda Nosková před chviličkou se snažila vymyslet smeč z nemožné pozice, což jí tedy o kousek nevyšlo, ale bylo to k naštvání, protože soupeřku měla na lopatě, ale zase Bukšová si pomohla fantastickým obraným úderem, který skončil v růžku a z toho se pak těžko dalo něco tvořit, takže troufám si říct, že v tom bylo i takové gesto frustrace trošku u Lindy Noskové, která se směje i teď, protože soupeřka má štěstí, balonek se od pásky odrazil bohužel na stranu české tenistky. Zkrátka to k tenisovým zápasům patří, i to musí Linda Nosková přebojovávat. 15:30 teď za stavu 3-2. 3-2, 15:30, připomínáme vyhraný první set. V zádech má Linda Nosková a také vedení na zápasy. Karolína Muchová porazila Bouzesovou Manejrovou v prvním duelu ve dvou setech a teď se tedy snaží uspět i Linda Nosková. Noskové krásný servis, riskantní druhý natéčko poslaný, parádně prudce poslaný 168 km za hodinu. To jsou fantastické parametry druhého podání, které bylo navíc velmi přesné. Takže Linda Nosková srovnává na 30-2 v tuto chvíli na podání opět česká hráčka. Skoro ve středu kurtu, na pravé straně, teď je Bukšová napříjmu, ale nemusí zasahovat, protože Linda Nosková dala balonku až příliš moc rotace a míček končí v půlce deblové uličky, takže zahlášený out. Nosková teď bude servírovat znovu ze stejného místa. Dobrý, ne, nakonec dlouhý servis. Zkoušela to znovu stejně Linda Nosková technicky ke vzdálenější lajně, ale je tady breakball soupeřky, protože Linda Nosková dělá dvojchybu. V tomto zápase snad si je už vybere zase na nějakou dlouhou dobu, protože jich je celkem dost na straně české tenistky. Naštěstí to nestálo první set a teď naopak přímý bod z podání, parádní rána, opět na střed, na téčko. Bukšová se snažila dosáhnout na forehandovou stranu, na forehandovou stranu sice dosáhla, raketou se dostala k balonku, ale už ne tak, aby ji poslouchal míček. Ten odletěl mimo kurt a Nosková srovnává na schodu. Důležitý moment, 40 na obou stranách po odvráceném breakballu soupeřky. Linda Nosková za vedení 3-2 jde servírovat zase z pravé strany. Servis Noskové krásně poslaný, tak nevím, jestli se maličko dotkla Bukšová nebo ne, ale tohle můžeme počítat za ESO, protože krásně poslaný balonek na středovou čáru. Soupeřka po něm šla, ale to bylo tak všechno, co mohla udělat, takže je to na zem výhoda pro Noskovou, která vede, připomínám, 1-0 na sety, teď 3-2 ve druhé sadě, má výhodu breaku a teď jej může potvrdit svým podáním, jenom že podání je krátké a končí v síti, takže to bude další, tentokrát druhé podání pro Lindu Noskovou ze stejného místa za stavu, který je pozitivní. Bukšová zkouší riskovat, ale to se jí nevyplácí. Forehand končí v síti. Teď Bukšová si neporadila naopak s rotací Lindy Noskové, která teď nesázela na úplné riziko při druhém podání, ale dala balonku rotace víc trošku jen a Bukšovou tím nachytala. Takže je to 4-2 pro Lindu Noskovou, skvěle. Teď se povedlo české tenisce odskočit a snad už to dorazí česká hráčka, která plní roli lídra týmu už teď několik řekněme, let posledních, to určitě můžeme říct, protože už to spadalo i do období ještě minulého kapitána Petra Pály. Jemu se nikdy nepoštěstilo, aby tým bojoval o titul, aby jej získal titul v novém formátu. To se teď může povést hned na první pokus Barboře Strýcové, ale samozřejmě záležet bude na tom, co předvede Linda Nosková ve zbytku tohoto zápasu a pak případně české hráčky, kdyby dostali šanci bojovat ve finále. Linda Nosková teď zvládla krásně return backhand Pučáře a tak vede 15-0 při podání Bukšové, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Nosková vrací backendem křížem do backendu Bukšové, forehand na střed od Noskové a forehand do rušku od Bukšové. Nosková se brání úderem se spodní rotací, opět pomáhá páska Bukšové, ale teď ne zas tak moc, protože balonek dal zároveň šanci a páska dala zároveň šanci dostat se lépe do hry Lindě Noskové a Linda Nosková si pak věděla rady. Balonek pro ní skočil nakonec ideálně, byť to nejprve vypadalo, že má velkou porci štěstí Bukšová, tak nakonec se to otočilo proti ní a Nosková vede 30-0, 4-2 a 30-0. K tomu teď ještě pro českou hráčku, která teď stojí na své pravé straně v růžku dvorce. Bukšová teď cílila na druhou stranu, na středovou čáru do backendu české tenistky, která je teď hodně napravo, ale síťka zastavila balonek a tak je tady druhé podání pro Bukšovou, druhý servis do sítě a nečekaná dvojchyba, pokud dobře počítám první v tomto zápase pro Bukšovou v nevhodnou chvíli, protože Nosková vede 40-0 na příjmu, k tomu ještě 4-2 a samozřejmě umíme si spočítat, nejenom tenisoví fanoušci, troufám si říct, co by následovalo, pokud by šanci teď Nosková využila. Bukšová zarotovala balonek až příliš a ten končí ve druhém poli, ve druhém obdélníku, takže Nosková přijímá druhé podání Bukšové, backhand po čáře, paráda! Krásně poslaný míč z rakety Lindy Noskové. Barbora Strýcová tleská svěřenkyni a také na ní čeká u lavičky, protože teď tam jde Linda Nosková a věřme, že v tomto zápase už naposledy, protože vede 7-6, 5-2 a za minutku půjde servírovat na výhru v tomto zápase.
2: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
4: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
3: Na úvod elitní skupiny ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
5: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
3: Hrát se bude v sobotu od 15:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Právě k tomuto utkání chystáme na Radiožurnálu Sport velký speciál, který přijde hned po tenise. Právě teď se ale ještě budeme věnovat semifinále poháru Billie Jean Kingové. To se hraje v Číně a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Tak snad se už brzy dočkají fotbaloví fanoušci, protože ti tenisoví by mohli mít za chviličku velkou radost, ale záleží to samozřejmě také hlavně na Lindě Noskové a na její soupeřce Bukšové. Česko-Španělsko, druhý zápas, Linda Nosková, parádní servis, 15-0. Tak zase je to o kousíček blíž, 5-2 a 15-0 pro českou hráčku, která, připomínáme, vyhrála první set. Skandování českých fanoušků Linda je určitě zřetelné i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Obdivuhodné, co tady předvádějí čeští fanoušci, takovou dálku sem vyrazili do Číny a teď jsou blízko od toho, aby viděli český tým postoupit do finále. Ale nepředbíhejme, Linda Nosková totiž ještě má na druhé straně soupeřku, která v tuto chvíli nemá co ztratit a to je někdy velmi ošidné, protože tam začne padat lecos, s čím předtím ani člověk nepočítal. Teď Bukšová vrací těžký servis a je to právě ten důkaz toho, co jsem říkal. Nosková útočí forehandem do rušku, krásně, krásně, Bukšová už nevybírá a Linda Nosková je zase o bod blíž. 30-0, 5-2, 30-0. 7-6 k tomu, to znamená 1-0 na sety, 5-2 a 30-0, dva balonky od postupu do finále prvního v novém formátu. Linda Nosková podává na Kristinu Bukšovou za stavu 7-6, 5-2, 30-0. Rána Lindy Noskové za stavu 30-0 a krásná smeč u sítě 40-0 a jsou tady matchboly pro Lindu Noskovou. a zároveň finálovoli, pokud to tak můžu říct, protože Linda Nosková teď může poslat český tým do finále týmové soutěže v Šenčenu, do finále poháru Billie Jean Kingové. 40-0, 5-2, 40-0. Nosková má balonek nad hlavou, ale není spokojena s tím, jak se jí nadhodila, takže ještě znovu chytá a znovu poklepává o zdejší povrch. Teď už Linda Nosková servíruje. Přímý bod z podání to není. Nosková má ale fantastickou pozici, kterou využívá a posílá český tým do finále. Tak tedy Česko poráží nakonec ve dvou singlech, po dvou zápasech Španělsko. Teď si to můžete poslechnout, to jméno, kdože se o to zasloužil. Samozřejmě předtím také Karolína Muchová a v prvním zápase s Velkou Británií ještě také Marie Bousková, která vybojovala velmi důležitý první bod, byť to bylo velmi složité. Linda Nosková pak s Katie Bulterovou ten druhý. Linda Nosková teď ale ten rozhodující také jako týmová jednička protáhla tým k finálovému zápasu. O titul si Češky zahrají v neděli. Zítra se dozví, jestli to budou Italky anebo hráčky Ukrajiny. O tom samozřejmě od nás uslyšíte. Tak tedy ještě jednou, Česko je vítěz, jak tady svítí na velké tabuli s českou vlajkou a prskavkami. Je tady velká česká radost. Česko postupuje do finále poháru Billie Jean Kingové. S Šenčenou Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: České šampionky. Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
6: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
2: České šampionky.
7: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
2: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
7: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
8: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
2: České šampionky.
7: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
2: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Magazín, na který jste právě slyšeli upoutávku, se sice věnuje kolektivním sportům, ale příhodně jsme ho zahráli právě poté, co české tenistky vyhrály 2-0 na španělském v semifinále poháru Billie Jean Kingové a můžou se chystat na nedělní finále, jak už říkal Jaroslav Plašil přímo z místa. Zítra se rozhodne, jestli to finále budou hrát proti Itálii nebo Ukrajině. Vy o to na Radiožurnálu Sport rozhodně nepřijdete. Nepřijdete ani o fotbalový speciál, protože čeští fotbalisté zítra vstoupí do Ligy národů a do té elitní fáze. My velký speciál i se vzácnými hosty zařazujeme po 15. hodině. No a předtím, než česká reprezentace právě vstoupí do té elity, tak se ještě budeme věnovat jiným zápasům. Večer bude k vidění hned několik premiér trenérů na lavičkách národních týmů, kterých to si řekneme s Jakubem Kantou. Dobrý den.
9: Hezké odpoledne.
0: Včera už to byl Xavi nebo Jürgen Klopp a dnes čeká debut v roli reprezentačního trenéra. Další člověk, kdo to bude?
9: Zinedine Zidane, Mark van Bommel a obnovenou premiéru má před sebou Roberto Mancini. Takže nejen večer bude zajímavé sledovat třeba právě proto zápasy Francie, Belgie nebo Itálie. Francouzi poprvé pod vedením mistra světa Evropy i majitelé zlatého míče Zidana, který po 14 letech nahradil v národním týmu po mistrovství světa svého někdejšího reprezentačního spoluhráče Didiera Deschampse, nastoupí od 25:40 v Izmitu proti domácímu Turecku. Zidanova trenérská premiéra na lavičce Francie přichází 32 let po jeho debutu v roli hráče v dresu národního týmu.
10: Popravdě, teď je to možná ještě silnější než tenkrát, už je to ale dlouho. Cítím obrovské emoce z toho, že trénuju francouzskou reprezentaci.
9: Říkal na předzápasové tiskové konferenci Zidane, který se jako coach dosud předvedl pouze v Realu Madrid. 54-letý někdejší vynikající záložník ho dovedl v letech 2016 až 2021 ke dvěma španělským titulům a třem triumfům v Lize mistrů v řadě. Mimochodem, Zinedine Zidane debutoval jako hráč za Francii v přípravném utkání, a to proti českým fotbalistům v Bordeaux, a dvěma góly se zasloužil o remízu.
0: My jsme zmiňovali ale také Van Bommela a Manciniho, ti se svými výběry utkají s kým?
9: Belgii a Itálii čeká také od 25:40 vzájemný duel na olympijském stadionu v Římě. Italové třikrát za sebou chyběli na světovém šampionátu a tak mužstvo převzal po 3 letech staronový kouč Roberto Mancini, který se s kvadrou Acurou slavil titul na Euro 2021. Jeho protějšek na lavičce Belgičanů Nizozemec Van Bommel naopak převzal zajímavě rozjetý manšaft. Rudí Ďáblové dokráčeli do čtvrtfinále posledního světového šampionátu v Zámoří, kde podlehli pozdějším mistrům světa Španělům 1-2. Byla to pro ně nejen jediná porážka na turnaji, ale taky jediná z posledních 19 zápasů. Belgičané nicméně v poslední době na Itali neumí, podlehli jim 4x z 5 posledních zápasů a jednou uhráli remízu.
0: Teď jsme probrali dnešní duely v elitní divizi Ligy národů, ale oni se hrají i další divize.
9: Už v 18 hodin začínají souboje Gruzie, Severní Irsko a Arménie, Lotyšsko. 45 minut po 20. hodině jsou na programu ještě výkopy utkání Maďarsko, Ukrajina, Polsko, Bosna a Hercegovina, Švédsko, Rumunsko a Černá Hora, Kypr.
0: To byl Jakub Kanta.
9: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: let somebody.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Evropský šampionát v tomto sportu ale dál pokračuje, i když už se představují také kanoisti a kanoistky, a proto předáváme slovo přímo do italské Ivreje Janu Suchanovi.
2: Mistryně světa Tereza Knéblová má za sebou úvodní dvě brány semifinále. Teď musela hodně zabrat na široko u branky číslo 3, tak aby nasměrovala svou kánoji do následující čtyřky. Na mezičase si stojí lépe v porovnání se Slovinkou Hočevarovou. Má náskok skoro sekundy. Tereza Knéblová by moc ráda navázala na Jakuba Krejčího, který letos vyhrál jak mistrovství světa, tak Evropy. Tereza Knéblová se ale nejdřív potřebuje dostat do finále. Teď zvládla těžkou kombinaci branek 9-10 a v tuto chvíli se točí v protivodné 11. na pravé straně kanálu. Skok do 12. následuje pochopitelně 13. a pak přes do levé strany přes válec do 14., která je na levé straně protivodná. Za chviličku další srovnání času, co nám napoví o výkonu Terezy Knéblové. Tereza Knéblová je na tom o zhruba sekundu a půl hůře než Slovinka Hočevarová a teď bude chtít ještě v závěru zabrat. Je to na některých místech takové zamotané odstavitelů trati. Teď otočka pozadu v brance číslo 18, tak aby se kánoe Terezy Knéblové dostala na pravou stranu do protivodné 19. V tuto chvíli už můžou docházet přece jenom i síly. Poslední tři branky pro Knéblovou. Skok ke brance číslo 21 a rychle přepádlovat doleva do protivodné 22. Z ní rychle ven a do cíle. Teď už je to jenom cílová rovinka po takovém skoku, který dostane Knéblovou ve vodním terénu zhruba o nějaký metr níže. No, nejsem si jistý, jestli tohle byl výkon, který Terezu Knéblovou posune do finálové 12, protože zaostala skoro o 4 sekundy za vedoucí Slovinkou Hočevarovou a je na čtvrtém místě ze 13 kanoistek, které mají za sebou semifinále. To znamená, 17 nás jich ještě čeká a do finále se dostane jenom nejlepší 12. Na 10. místě je momentálně Tereza Michalová a ještě nás čeká Martina Sadková. Poté bude následovat semifinále kanoistů. Z Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.
1: No a za chvíli už se pustíme do velkého fotbalového speciálu před českým zápasem v elitní divizi Ligy národů.

0: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Po nepovedeném mistrovství světa je tu historicky první zahraniční kouč u národního týmu. Pod taktovkou Španěla Santiho Deni Češi vstoupí do elitní divize Ligy národů. Prvně v sobotu doma přivítají Chorvatsko, v úterý Anglii a následně poletí do země mistrů světa ze Španělska. Reprezentační sraz pak zakončí na trávníku Anglie ve Wembley. Na radiožurnálu Sport začíná speciál, ve kterém probereme reprezentaci z co nejvíce úhlu. Přejeme vám hezký poslech.
1: Speciál radiožurnálu Sport.
0: Máme hned několik hostů, se kterými reprezentaci probereme. Ve spojení je s námi muž s přezdívkou Štístko. Právě to by v nadcházejících zápasech český tým měl určitě rád. Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, vicemistr Evropy. Přejeme vám hezký den.
2: Hezký den přeju.
0: A na naší lince je také Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy a také stálý expert radiožurnálu Sport. Pavle, i tobě přeji hezký den.
3: Dobrý den všem.
0: A ve studiu radiožurnálu Sport fotbalový reportér Lukáš Michalík, který právě u reprezentace v následujících týdnech bude, navíc přiběhl z předzápasové tiskové konference českého týmu před Chorvatskem, takže má ty nejaktuálnější informace. Hezký den přeji i tobě.
4: Krásný den.
0: Ještě nalákáme ve druhé půlhodině, přivítáme Tomáše Vaclíka, brankáře, který se Sevillou vyhrál Evropskou ligu, takže samozřejmě nejvíce probereme to, kdo bude chytat. Pánové, je to úplně nový začátek reprezentační éry. Po nepovedeném mistrovství světa odešlo hned několik hráčů, skončil trenér, máme čistý stůl, na kterém se můžeme začít podávat hostina, nebo nám chybí základy, na kterých bychom mohli stavět. Pane Šmicere, začněte, prosím.
2: No, to je nejlepší otázka na začátek. No, já si myslím, že určitě začneme s čistým stolem. Já si myslím, že trenér bude poznávat naše hráče, samozřejmě něco si na čest těch zápasů, co jsme dali na mistrovství, má tam nějaký poradce, má tam Radka Vibla. No, nebude to na začátek nic lehkýho, protože ty soupeři jsou samozřejmě těžký, ale sám jsem na to zvědavý, určitě ho nečeká nic lehkýho.
0: Dodal by něco Pavel Horvát?
3: No, tak na mě to zatím působí trošku rozpačitě. Musím říct, že jsem čekal takový jako výraznější kroky. I co se týká třeba to, co říkal Šmíca teďka, že bude poznávat trenér naše hráče. Myslím si, že bylo dostatek času v podstatě skoro všechny ty nominovaný hráče obvolat minimálně, nebo se s nima ještě lépe sejít. A to se asi úplně nedělo a to mě trošku jako mrzí. Myslím si, že je důležitý s těma hráčema mít od začátku dobrý vztah a já jsem zvědavý, jak se tyhle ty vztahy budou budovat a jaký samozřejmě budou. No.
0: Pavle, doptám se tě, ty jsi zmiňoval, že jsi čekal větší změny, buď konkrétní, jaké?
3: No, tak v tomhle tom, že tam budou ty mladí hráči, samozřejmě vím, že 21 má před sebou taky důležitý cyklus, ale já jsem si jako tak trošku přál, aby ty kluci byli vejš v tom áčku, protože prostě ten trenér teďka, pro mě ta přestávka, nebo asi Šmíce taky potvrdí, takhle dlouhý ty srazy prostě nikdy nebyly a teď se tam dalo hodně věcí jako probrat a navnímat a já si myslím, že ty kluci by měli být co nejvejš, byť samozřejmě chápu, že 21 má taky svůj nějaký plán.
0: Říká Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy. Zapojím do debaty také našeho reportéra Lukáše Michalíka. Ono nakonec po těch zdravotních absencích je těch změn poměrně dost, takže to je docela obměněná reprezentace.
4: To určitě, na druhou stranu ty změny byly vynucené. Já se přiznám, že souhlasím v tomto směru s Pavlem. Čekal jsem více svěžího větru do té původní nominace, ve které byly jen tři nováčci a určitě jsou tam některé kroky, které mě osobně úplně nedávají smysl. Myslím si, že třeba v druhé anglické lize velmi dobře vypadá Filip Lisa, který ve Svoncí hraje pravidelně v 21. mohl dostat šanci třeba na úkor Michala Sáčka. Je muž 29 let, úplně jsem ho tady v Polsku nesledoval, ale nedává mi to úplně smysl, proč neskusit mladého hráče na úkor tohoto. A stejně jsem to vnímal třeba v případě Ondřeje Kryčvalušiho. Já jsem čekal, že bude jednoznačně tedy v tom kádru reprezentačního A týmu, protože se zabydlel v Belgii, hraje pravidelně. Viděli to i čeští fanoušci, jakou má aktuálně formu. A i ten byl donominovaný vlastně až dodatečně. Navíc tam jsou někteří hráči, kteří naopak nehrají, takže čekal jsem trochu větší řez, upřímně.
0: Lukáš Michalík ve speciálu radiožurnálu Sport Samozřejmě se dostaneme k tematickému bloku hráčů, kteří aktuálně tvoří reprezentační a tým, které povolal tedy Španěl Santi Denia, ale začněme prosím u těch, které naopak povolat nemohl, a tou hlavní hvězdou je samozřejmě Patrik Šik. Pane Šmicre, mohl by být jeho konec v reprezentaci vůbec ku prospěchu věci, že se od něj národní tým už v uvozovkách prostě odstřihne?
2: Tak prostě Patrik skončil s nároďákem, že jo, ne nároďák s Patrikem, takže jestli se prostě na to necítí a už prostě za nároďák se mu nechce, tak prostě je lepší, že skončil. Myslím, že to je prostě všechno, co bych tomu mohl říct.
0: Pavel Horvát nebyl v reprezentaci tak často jako Vladimír Šmicr, ale možná právě proto pro něj byla čest nosit národní dres o to větší. Bylo to tak, Pavle?
3: No tak nejenom proto, já samozřejmě taky to, co říkal Šmíca, že Patrik Šik skončil sám, že ho nikdo nevyhazoval, samozřejmě asi k tomu měl nějaký své důvody. Pro mě osobně i vzhledem k tomu, že přišel novej trenér, tak jsem třeba čekal, že opravdu ta komunikace tam s ním bude. Já taky určitě bych asi za nikým nechtěl dolejzat nebo někomu podlejzat nebo se podbízet, ale myslím si, že Patrik Šik je tak kvalitní hráč a úplně na jeho úrovni ty útočníky teďka v tuhle chvíli nemáme, a znovu to potvrzoval v Bundeslize teďka, že bychom možná se k tomu prostě měli vrátit, a vzhledem k tomu, co vnímám, že novej trenér nebo i Radek Bejbl nebo ústy Radka Bejbla to zaznělo, jak by ten nároďák chtěl hrát, takže by to tomu Patrikovi prostě mělo vyhovovat, a samozřejmě mrzí, že takovýhle hráč tam není. A k tomu dodám to, že samozřejmě já těch startů opravdu tolik nemám, ale můžu jako upřímně říct, že každá pozvánka nebo každá možnost vůbec v tom reprezentačním dresu na to hřiště vylíst byla taková motivace a taková odměna, že jsem si to velmi vážil, a myslím si, že takhle to cítí prostě většina těch hráčů.
4: My tím otevíráme téma vůbec vztahu současných českých fotbalistů k reprezentaci, a já to přehodím na Vladimíra Šmicra, který byl členem té vele úspěšné generace, a zeptám se, mělo by vlastně vůbec vedení reprezentace přemlouvat hráče i tedy kalibru Patrika Šika k tomu, aby reprezentoval, tím spíš, když si vezmeme, že generální manažer reprezentací je Pavel Nedvěd, muž, který získal zlatý míč, má za sebou ohromné úspěchy. Já vím, že je to klíčový útočník posledních let, ale přece by měla být čest nosit reprezentační dres.
2: Jo, tak já bych nechtěl říct, říkal Pavel, nechci říct, aby jsme někoho přemlouvali, jo. Slovo přemlouvat se mi jako vzhledem k nároďáku nebo ke vztahu k nároďáku nelíbí, ale spíš nastavit ty podmínky tak, aby ty kluci prostě chtěli jezdit, aby je to prostě lákalo, bavilo, aby prostě když jdete za ten nároďák, aby tam někdo nejezdil jako za trest nebo něco, že ho tam, že se znehodnocuje, nebo že se mu tam nelíbí, nebo že tam není jsou kvalitní prostě připravené věci pro ně, protože ty kluci jsou zvyklí na nějakou úroveň, takže prostě nastavit si ten nároďák tak, aby to bylo nejenom čest, ale aby to opravdu splňovalo, že to je nároďák, že to není prostě nějaká druhá liga, jo, nebo že to prostě nedává smysl. Tak to si myslím, že je prostě strašně důležitý, a od toho tam jsou právě Pavel Nedvěd a jsou tam ostatní prostě ty lidi, kteří se okolo toho nároďáku starají, aby vytvořili takovou atmosféru, že prostě ty kluci za ten nároďák to bude jezdit bavit, no.
0: Vladimír Šmicr stále ve speciálu Radiožurnálu Sport zmínil také jméno Pavla Nedvěda. Pojďme si poslechnout generálního manažera reprezentací v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport, ve kterém si Pavel Nedvěd v úvozovkách trochu postěžoval, že někteří hráči nechtějí reprezentovat.
5: Dneska se musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas, a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal.
0: Vladimíre, jak nalákat hráče, aby rádi jezdili reprezentovat? Protože vy jste to tak bez pochyby měl.
2: No tak rozhodně je to o tom poskytnout ten nejlepší možný servis, aby ten balon byl na straně těch hráčů, protože jakmile ty hráči budou mít vytvořené takové podmínky, že si vlastně nebudou mít na nic na co stěžovat, tak potom vlastně ty výkony už jsou jenom o nich. Jo? A myslím si, že prostě mistrovství se tam nevyšlo, protože tam byla řada věcí, které prostě nefungovalo, a nefungovalo i z toho důvodu, že prostě už tak byly vybraný, jo, ať už je to cestování, od ty hotely, tohleto, myslím, že to bylo celkem daný, a bohužel to nebylo pro nás velice dobře jako zvolený, že nám to moc nevyhovalo, že bychom se mohli vybrat sami, že to vybereme jinak. Ale určitě bych souhlasil s tím, že jak říkal média, prostě vytvořit takové podmínky, aby to ty kluky, jak říkám, co nejlepší, aby byli spokojení, aby byli ze vším, aby všechno fungovalo tak, jak má, no.
0: Vladimír Šmicr s námi na Radiožurnálu Sport. Zeptám se teď Pavla Horváta. Je to hlavně o té kabině, aby si tam byli v uvozovkách všichni rovni a aby každý s každým vycházel? Protože to se asi v minulých letech úplně nedělo. Pavle?
3: No to nevím, tak včera jsme měli možnost mít Tomáše Holeše u nás v desíce a musím říct, že vlastně od něj zaznělo taky, že měli s klukama skvělou partu, což si myslím, že taky bylo několikrát jako spochybňovaný, že to tam prostě nefungovalo. Já si vždycky, nebo prostě myslím si, že my Češi vždycky tu šatnu umíme si udělat a málo kdy se stane, že tam je nějaký rušivý element, který by to jako rozházel. Myslím si, že spousta těch problémů opravdu v té Americe bylo tím cestováním a tím, jak prostě to bylo absolutně nevyhovující pro vrcholný sport. A já bych jenom dodal k tomu, co říkal Šmíca, že ta doba už je prostě taková, že teď řeknu slovo, který možná jako posluchači nepřijmou, ale ty reprezentanti by měli prostě být v luxusu. Jo? Ty by měli být tak jako úplně v pohodě, že vůbec nemohou přemýšlet nad tím, jestli někde budou trávit o půl hodiny víc nebo míň, prostě měli by to všechno mít úplně na klíč udělaný, když to řeknu takhle, aby prostě se mohli soustředit jenom na ten fotbal a to tam prostě na tom mistrovství nebylo a to si myslím, že by mělo být velkou změnou teď.
0: Na Radiožurnálu Sport vysíláme speciál k fotbalové reprezentaci. Právě ta vstoupí do elitní divize Ligy národů a to už v sobotu zápasem s Chorvatskem v Edenu, který začne ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nový trenér Santi Denia chtěl do svého týmu také Vladimíra Daridu. Ten ale odmítl s tím, že reprezentační kariéru obnovil pouze pro baráž a následné mistrovství světa. A Darida to potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
6: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
0: Pro Vladimíra Šmicra je překvapení, že Santi Denia chtěl právě Vladimíra Daridu do svého týmu?
2: Překvapení asi úplně ne, protože musím říct, že klobouk dolů Láďa Darida, jak se vrátil do České ligy a do Hradce, tak potvrzuje, jak prostě vždycky byl skvělý fotbalista. A ty jeho výkony byly opravdu dobrý. Překvapení možná trošku z toho důvodu, že jsme říkali o nějaký obměně, dát šanci mladým hráčům a myslím si, že tenhle ten tým by měl mít vrchol, měl by cílit na mistrovství Evropy, který bude za 2 roky a co si budeme povídat, Láďovi už za další 2 roky už bude nějaký věk a prostě proto jsem byl trošku jako asi překvapený, že ještě byl osloven. A na druhou stranu i ty mladí kluci prostě potřebují se učit, potřebují vidět ty starší pardály trošku, protože ty starší kluci to opravdu umí, jo, a Láďa Darida to umí. Takže chápu, že ho mohu vzít, že třeba si nepočítá na celý mistrovství, ale jestliže je prostě Láďa v takové formě, že by ještě teďko v těch těžkých zápasech bych si nějaký zápas, nějakou minutáž mohl urát, tak pro toho třeba oslovil. No.
4: Já vlastně souhlasím s tím, co říká Vladimír Šmicr, samozřejmě o mlazení reprezentačního kádru určitě, ale nějací ti zkušení tam být musí, zvlášť pokud tomu týmu pomůžou. A Vladimír Darida jednoznačně patří k nejlepším hráčům v české lize, i proto já třeba úplně nechápu přílišnou kritiku na Vladimíra Coufala. Pořád to je hráč, který pravidelně i ve svém věku hraje Bundesligu a zkrátka si myslím, že Česko nemá lepšího pravého obránce, takže jsem naprosto v pohodě s tím, že v tom národním týmu figuruje a dost možná v něm bude figurovat třeba klidně ještě za 2 roky. Takže omlazení ano, ale nějaká ta kostra musí být stabilní.
0: Když jsme u těch konců v reprezentaci, tak nejspíš můžeme prozradit, že záložník Tomáš Souček bude pokračovat v reprezentaci po mistrovství světa. Si sice vzal čas na rozmyšlenou, ale zdroj blízký Součkovi nám potvrdil, že v případě, že Souček bude nominován, tak hráč West Hamu vždy rád pojede. Konec konců tuto informaci nám potvrdil v podstatě také bývalý reprezentační kouč Ivan Hašek. Teď ale na Radiožurnálu Sport. Už pojďme k hráčům, kteří jsou aktuálně právě v reprezentačním áčku.
1: Speciál Radiožurnálu Sport.
0: Hned 7 omluvenek musel řešit španělský trenér Santi Denia při svém reprezentačním srazu na lavičce českého týmu. To je velké číslo. Pamatuje něco takového například Pavel Horvát?
7: No tak asi ne, samozřejmě. Já si myslím, teď byla taková, nechci říct, kampaň trošku, že jako Slávec ti to možná malinko přehrávají, na druhou stranu mají těžký zápasy, spousta z nich už bylo na tom mistrovství světa a zase budu čerpat trošku od toho Tomáše Holeše ze včera, že vlastně většina těch kluků, který byli na tom mistrovství světa, tak se prostě ještě teď třeba necejtějí dobře a oni ty hráči už sami cejtějí, že jsou vyčerpaný, že mají nějaký drobnější zranění, který prostě potřebují doléčit a bohužel v tuhle chvíli ta reprezentační pauza přichází a ty hráči samozřejmě se třeba na to ani necejtějí, zase na druhou stranu je dobrý, když ty kluci to přiznají a jako jec na nároďák načatej a nepřipravený a úplně jako třeba nemotivovaný, tak si myslím, že je lepší, že se třeba omluví.
8: Jak zmínil Pavel Horvát, z kádru vypadlo hned 5 ze 7 povolaných slávistů, obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolář Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Doplníme ještě ty další absentéry, zranění nepustí do hry plzeňského záložníka Denise Višinského a naposledy sraz opustil také Matěj Ryneš ze Sparty. Vladimíre Šmicre, spekulace o tom, že by Slávia nechtěla pustit třeba trochu pochroumané fotbalisty na sraz národního týmu, jsou podle vás scestné?
2: Já myslím, že úplně ne. Já myslím, že tam trošku došlo chyby v komunikaci, protože David Zima či Lukáš Provod, myslím, že poslední prostě za měsíc odehráli maximálně nebo málo zápasů. David Zima se zranil s Lencem, Lukáš Provod vlastně s tím zraním laboruje už delší dobu, sice nastoupil v posledním zápase na 20 minut, ale věřím, že kdybychom třeba vedli z Plzní 2-0, tak by na to hřiště vůbec nešel. A ty kluci vzhledem k tomu mistrovství opravdu měli krátkou dovolenou a musím říct, že hodně slávě hraje, třeba David Jurásek vlastně taky nastoupil na poslední 2 zápasy, ale nejsou ještě prostě, nejsou fit a prostě v té komunikaci si myslím, že se mohlo udělat něco víc a vysvětlit si tu situaci a potom by nešlo k tomu, že by se vlastně omluvilo 7 hráčů, ale třeba jenom 3 a nevedlo by to takovýhle stín, jak na ty hráče, tak na Slávy, ale já jsem občas zažíval, ať už jako hráč nebo jako manažer, když jsem dělal u nároďáku takovýhle velký počty omluvenek, hlavně v tom červnovém termínu, kdy vlastně končily soutěže a ty kluci vlastně tím přicházeli třeba o 3 týdny dovolený, jo, žili na ten sraz, takže není to, je to nepříjemný, ale vzhledem k tomu, jaký byl ten program pro ty týmy a pro ty hráče, to pro mě není jako velký překvapení.
4: Já bych u toho tématu komunikace ještě jenom chviličku zůstal. Samozřejmě ty lékařské zprávy nevidíme. Naprosto chápu, že slávisté měli nabitý program. Otázkou je, jestli by ta situace byla podobná, kdyby se hrály kvalifikační zápasy, nedej bože zápasy na nějakém závěrečném turnaji. Já si myslím, že ne, ale to je na jinou debatu. Ale když jsme u té komunikace, přesně tak, David Zima nehrál před tím reprezentačním srazem, nechápu, proč byl v nominaci. Co mě zaujalo, minimálně 4 hráči, namátkou Linger, Macek, byl tam Ambros a myslím si, že Pavel Šulc řekli, a to mě velmi překvapilo, že se o nominaci dozvěděli skrz vlastně nominační tiskovou konferenci na YouTube. A mě zajímá, jestli to bylo standardní i v dobách třeba Vladimíra Šmicra, případně Pavla Horváta. Pavle, můžeš začít, protože mě to teda překvapilo.
7: Ne, tak já když jsem byl v reprezentaci, tak chodili takový ty papíry na klub, kde přišla ta nominace vlastně dřív a pak se to oficiálně oznamovalo. To je to, na co jsem narážel v té první odpovědi úplně na začátku, že nějaký ty rozpaky prostě kolem toho nároďáku pořád jsou a to sdělení té nominace a říkám zase evidentně prostě se všema těma hráčema třeba nikdo nemluvil. Jo? Na začátku bylo jasné, řečený, že prostě bude ta komunikace s těma hráčima, ať už potenciálníma, nebo s těma, který třeba jsou na hraně, prostě bude ta komunikace navázaná, tak to se prostě nestalo a to mě trošku jako zaráží, že si myslím, že na to bylo dostatek času, když to přeženu, tak si myslím, že minimálně za jeden den stihneš obvolat všechny ty hráče, samozřejmě chápu, že asi všechny osobně nenavštívíš, ale bylo by to fajn a myslím si, že u toho reprezentačního trenéra, obzvlášť pokud je nový a pokud je ještě z jiné země, tak by se to hodilo jako velmi, ale to se nestalo a tady ta nominace vlastně i vzhledem k našemu vysílání, že teď já nevím, jestli měla být ve 12 nebo v 1, ale vlastně už jste mi volali o hodinu dřív z rádia, jestli bych se k tomu vyjádřil, že už je to venku, což prostě vůbec nebývá zvykem, no a vzbuzuje to prostě velký rozpaky u mě.
8: Pavel Horvát naznačil to, co si myslím i já, že kluby, ze kterých byli povoláni hráči do národního týmu, o té nominaci věděli, ale samotní hráči nejspíš ne, alespoň tedy někteří. Vladimíre Šmicre, bylo to zvykem? Je to pro vás standardní postup? Myslíte si, že to tak je správně?
2: Tak já bych řekl pravdu, když jsme hráli my, tak taky mi nikdo nevolal. Jo? Tu nominaci jsme se dozvěděli, jak říkal Pavel, přes dopis na klub a klub mi potom řekl, jestli v nominaci a bylo to. Já jsem vždycky komunikoval s trenérama národňáků, nebo volali jsme jen, když jsme byli zraněný a věděli jsme, že můžeme mít nějaký problém a ne. Jinak ono v podstatě u nás ta nominace se moc neměnila. To byl seznam, který se posílal vlastně skoro každý stál stejný. Tam ta velká obměna toho kádru moc nebyla, jo? Ale teď je jiná doba a s tím se to vůbec nedá srovnávat s naší dobou. Teď ty hráči prostě vyžadují úplně jinou komunikaci a už jsem to zažil já jako manažer před 10, vlastně 15 lety, kdy jsem byl trošku někdy zklamaný, že ty hráči spíš komunikovali přes manažery a přes kluby, než aby jako zavolali vyloženě jako mě, že jsem říkal, pojďme komunikovat jenom spolu, ale někdy ty hráči radši komunikují přes manažery, no, což je takový zvláštní, ale to si člověk prostě musí obšlápnout, poznat každého toho hráče. Je to jiná doba, opravdu je to jiná doba, ty hráči jsou na něco zvyklí a tady myslím, že by měli probírat daleko víc tu zdravotní situaci těch současných hráčů. Myslím, na svazu by si s tím měli dát víc záležet a nepodcenit tyhle ty věci. Zbytečné jsou rozpaky a spekulace.
8: Na Radiožurnálu Sport stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci, aktuálně 15:26. Několik omluvenek a tedy také několik nově příchozích fotbalistů do reprezentace premiérově nahlédnou Martin Schubert z Mladé Boleslavy, Matěj Radosta z Teplic, Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno, Jiří Sláma z Jablonce, Ondřej Kryč Faluši z Royalu Union Saint-Gilloise a Roman Macek ze Sparty. Asi jsme nebyli zvyklí, že tak velký prostor dostávali hráči mimo českou top trojku, tedy myšleno Spartu, Slávy a Plzeň. Co to ukazuje podle Pavla Horváta?
7: No, ukazuje to, že ty mladý hráče prostě ještě pořád máme. Já jsem rád, že třeba Radosta se Schubertem tam prostě jsou, protože teďka mají aktuálně skvělou formu, jsou to mladí kluci a vlastně, jak jsem to říkal třeba o tom, že ta 21 má svůj program, tak samozřejmě to je jasný, to je relevantní důvod k tomu, aby ty hráči v té 21 byli, ale tyhle ty kluci, kteří jsou mladí, tak tím, že je tam ten nový trenér a zase to, co jsem čerpal třeba od toho Radka Bejbla z toho rozhovoru, že budou chtít samozřejmě hrát ve čtyřech v obráncích, taky jsme se o tom bavili v nějakém vstupu, jo, že málo který španělský mužstvo hraje prostě na tři v obránce a že pravděpodobně budeš potřebovat jako leváka, jo, takže těch změn tam může být víc a je dobrý, když ty hráči jsou tam od začátku, než když pak bude zase nějaký ten sraz kratší desetidenní a tam těch tréninků tolik nebude, no, takže já si myslím, že tady je dobře, že tam ty kluci jsou a vlastně jsem trošku čekal, když Jürgen Klopp vyhlásil ten 44 členný kádr, že něco podobného se třeba semele u nás, no.
8: Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport a ve speciálu k fotbalové reprezentaci. Právě Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy, bude komentovat oba dva domácí zápasy fotbalové reprezentace, ať už ten v sobotu s Chorvatskem, anebo ten úterní s Anglií. Pavle, díky moc za tvůj čas na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme s Vladimírem Šmicrem a za malou chvíli se připojí také bývalý golman Tomáš Vacík. Pavle, díky moc a měj hezký den.
7: Hezký den.
8: Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme aktuálně s Vladimírem Šmicrem. Mluvili jsme o těch debutantech. Myslíte si, že má šanci některý z nich se usadit v reprezentační kabině?
2: No, já musím říct, že jsou tam zaslouženě všechny ty jména, i když jsou to nováčci. Samozřejmě někteří jsou zkušenější, třeba Macek už přece jenom už mají něco odehráno, ale myslím, že Radosta si to zaslouží, měl vynikající start do sezóny, jako i Teplice, a je jenom dobře, že tu šanci dostává. Šubert to samý v Boleslavi dává góly, takže je to pozbudivý pro ty hráče z České ligy, že mají šanci se dostat i do reprezentace. Samozřejmě trošku mě mrzí, že ve Slávi, ve Spartě a v Plzni třeba ubývá těch českých hráčů, protože samozřejmě na ty vazby jsou důležitý, aby potom čím víc hráčů vždycky bylo z těch top klubů, tím to bylo jednodušší. A ve své době jsme těžili třeba ze souhry Plzně, nebo když já jsem byl v nároďáku, tak jsme tam byli třeba 3-4 slávisti, ale bylo tam třeba 8 Spartanů. Bylo to takový potom samozřejmě jednodušší pro toho trenéra, toho nároďáku, ten tým nějak dát dohromady a dát mu nějakou tvář.
4: Vladimír Šmercr mluvil o hráčích z české ligy, ale co je dlouhodobým problémem u národního týmu, který v podstatě v té pozdější fázi kariéry Vladimír Šmercr neznal, tak je to, že český fotbal má opravdu hodně málo fotbalistů v těch elitních top 5 evropských soutěžích a někteří ani nenastupují, teď tedy třeba Robin Hranáč nebo Martin Vítík. Čím si, Vláďo, myslíte, že to dlouhodobě je? Je to zkrátka tak, že ta opravdová kvalita na té nejvyšší úrovni chybí?
2: Bohužel je to tak, asi neřeknu nic nového, to prostě stačí si otevřít noviny a přečíst si, kde ty naši hráči prostě hrají. A to se nedá prostě nějak okecat, nebo nechci být nějak kritický, prostě musíme to brát jako fakt, že jsme v poslední době prostě neumíme vychovat tolik kvalitních hráčů, kteří by se prostě dostali do těch top světových klubů, a musíme pracovat s tím, co máme.
8: Vladimír Šmicer zůstává ve speciálu Radiožurnálu Sport. K nám se teď připojil na závěrečnou půlhodinu také bývalý golman Sparty, Sevy nebo Basileje Tomáš Vaclík. Přejeme vám hezký den.
9: Hezký den všem, zdravím vás.
8: Samozřejmě s vámi chceme probrat golmanskou trojku a to, kdo bude chytat, ale ještě předtím se zaměříme na španělského kouče Santiho Deniu, který tvořil právě aktuální nominaci, je premiérovým koučem ze zahraničí právě u reprezentace. Bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek v rozhovoru na naší stanici přiznal, že takto drahou hračku v uvozovkách, tedy na lavici českého týmu, nevidí rád.
10: Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Tak Kozel určitě, Jindra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek.
8: V závěru Ivan Hašek jmenoval možné české trenéry. Podle Vladimíra Šmicra je léčba zahraničním koučem tou správnou metodou?
2: No, vzhledem k tomu, že všechny ty jména, které třeba Ivan Hašek teď jmenoval, jsou pod smlouvou v klubech, kde se momentálně cítí silný a pevný a nechtějí ty kluby opustit, tak si myslím, že ta volba toho zahraničního trenéra byla správná.
8: Co si o tom myslí Tomáš Vaclík?
9: Souhlasím. Myslím si, že tak nějak jako vnímalo se, že jo, z toho veřejného prostoru nebo i z toho fotbalového prostředí, že zahraniční trenér asi by byla zajímavá varianta pro nároďák. A samozřejmě hodnotit teď, myslím, že je strašně brzo a počkal bych, až jaké budou výsledky, jak se bude nároďák prezentovat, a dal bych určitě trenérovi Deniovi čas a ať ukáže, co umí, a věřím, že ukáže, že umí hodně.
4: Já to jenom doplním, myslím si, že zkrátka český fotbal dospěl do fáze, kdy ta zahraniční varianta byla prakticky jediná, protože jak už zmínil Vladimír Šmicer, tak ti nejlepší čeští trenéři, kteří by připadali v úvahu, jsou pod smlouvou a nezdálo se, že by chtěli něco měnit a přecházet tedy k reprezentaci, tudíž to dopadlo tak, jak se nejspíš očekávalo.
8: Podle mě je trochu předčasné se teď bavit o tom, jak moc zvládne Santi Denia aplikovat v českém fotbalu nějaký svůj zahraniční styl fotbalu nebo španělský styl fotbalu. Co ale musí řešit od začátku, je komunikace v kabině. A teď se bavím výhradně o tom jazyku. Lukáši, ty jsi přišel z předzápasové tiskové konference před Chorvaty. Já jsem byl na nominační tiskové konferenci. Upřímně, mě angličtina trenéra Santiho Deni úplně neohromila. A to nechci být úplně extrémně kritický. Co na to říkáš ty?
4: Je to zajímavé téma. Já jsem byl dnes mírně řečeno rozčarovaný, protože z té tiskové konference jsme jsme se prakticky nedozvěděli vůbec nic. Jen opravdu všeobjímající fráze, jak kluci jsou připraveni makat na 100%, dobrá atmosféra a podobně. A bylo znát, že i na některé konkrétní dotazy Santidenia zřejmě nezvládá odpovědět právě kvůli té jazykové bariéře, takže mě by dávalo daleko větší smysl, kdyby třeba ty tiskové konference byly ve španělštině a podobně, ale to je jiná debata. Ale zeptám se pánů a našich hostů, třeba Vladimíra Šmicra, jestli to může být nějaký problém, když zkrátka ta angličtina je univerzální jazyk, když ten trenér tolik nevládne, protože jakmile by mluvil španělsky, zase se to musí nějak překládat, třeba přes Radka Bejbla, lec, co se může ztratit v překladu.
2: No tak určitě to není ideální situace. Samozřejmě ty základní pokyny v angličtině určitě ovládat bude umět, ale někdy potřebujete prostě, říkám, s tím hráčem si promluvit trošku detailněji, nebo někdy nenajdete ty správné slovíčka v té cizí řeči, když ty v ní nejste silný a to není potom ideální.
8: Tomáš Vaclík zažil v několika kabinách zahraniční trenéry, kde se nemluvilo česky, jaké to je a jak moc velký problém je, když nerozumíte.
9: Tak já myslím, že nerozumět by asi neměl nikdo, že jo, z české kabiny, takže já věřím, že všichni kluci jsou vybavení jazykově natolik, aby trenérovi Deniovi rozuměli. Souhlasím s tím, že trošku může být problém s tím, že když trenér bude chtít něco vysvětlit, třeba něco důkladněji, tak se bude muset jít třeba přes překladatele nebo přes Radka Bejbla, jak bylo zmiňováno, a něco se tam může ztratit, ale věřím, že to zvládnou, že najdou cestu, jak spolu komunikovat a že i Santidenia, i hráči najdou vlastně kompromis v té komunikaci, aby to všechno fungovalo.
8: A ještě jedno téma zmíním ve spojitosti se španělským trenérem Santidenijou. Myslíte si, pánové, a teď oba dva začnu u Vladimíra Šmicra, že tohle je ten kouč, se kterým český tým vydrží alespoň nějakou dlouhodobější dobu? Myslíte si, že tohle je právě ten muž, na kterém by mohl český tým a český národní tým stavět? Vladimíre.
2: Tak já bych si to přál, ale já to přeju každému českému trenérovi, ať už tam byl kdokoliv, jo, ať už tam byl Koubek, Jarolím, Ivanašek, vždycky jsem těm klukům držel palce a věřil jsem, že se bude dařit. Bohužel ty očekávání

0: Že z tohle důvodu možná ten Santidinea to může mít lehčí v tom, že ji nebude tolik vnímat tu kritiku, ale nečekejme, že začneme porážet Anglii, Španělsko a Chorvatsko. Jo. To si myslím, že by bylo hodně optimistický. Přál bych si to, ale nevěřím tomu.
1: O velkých očekáváních mluví Vladimír Šmicer. Pojďme si poslechnout Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací, který zmínil cíl právě pro elitní divizi Ligy národů.
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat.
1: Pavel Nedvěd zmínil v závěru toho svého cíle, že radši ani nechce říkat to procenta, jak velká tedy je ta šance na udržení. Jak si tyto slova překládá Tomáš Vacík, bývalý elitní fotbalový golman, ať už ze Sparty, Vazilie nebo třeba Sevy? Chápete to tak, že šance na udržení je prostě obrovsky malá?
3: Obrovsky malá?
4: No já to spíš beru tak, že Pavel Nedvěd nebo všichni okolo si uvědomujeme tu sílu těch soupeřů, který národák čekají. Že já jsem měl tu možnost hrát taky, že o tu Ligu národů a měli jsme tam, že shodou okolností Španěli, Portugalci a Švýcary. Udělali jsme 4 body a stejně jsme padali dolů, takže samozřejmě i ten pavouk nebo ten styl, nebo to je trošku jiný, že třeba že z třetích míst jde ještě do nějaké baráže, potom se mezi sebou hraje, ale myslím si, že ať už Pavel Nedvěd nebo všichni ostatní vnímáme tu sílu těch soupeřů, která je veliká. Čekají nás poslední mistři světa, bronzový tým z mistrovství světa a Chorvati, s kterýma máme zkušenost vlastně z té poslední kvalifikace na to samotné mistrovství světa.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Lukáš Michalík společně se mnou natáčel rozhovor s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. On po tom cíli, který jsme mohli slyšet, zmínil ještě jeden cíl. Pamatuješ si ho?
5: Musíš mi ho připomenout.
1: Že chce budovat tým pro kvalifikaci na Euro 2028. A tam směřuje ta má otázka nejen na tebe, ale následně i také na naše hosty. V jaké kostře v podstatě a jestli je to ten správný cíl teď pro tu aktuální situaci, tedy pro elitní divizi Ligy národů?
5: Správný cíl to je podle mě jednoznačně, protože, jak už zmínili pánové přede mnou, nedá se předpokládat, že mezi takovou konkurencí udělá český fotbal díru do světa. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Vladimír Šmicer. Samozřejmě, když přijdou nějaké výbuchy typu zápasu na Férských ostrovech a podobně, ať ta kritika přijde, ale z mého pohledu často fanoušci chtějí po reprezentaci víc, než jim může dát. Pamatují ty slavné časy a z mého pohledu byl už obrovský úspěch a taky velké štěstí, že se Češi vůbec dostali na mistrovství světa. To je jedna věc. A samozřejmě ta kvalifikace bude velice důležitá, protože na evropském šampionátu Češi ještě nikdy nechyběli a musí se tam dostat jednoznačně. Takže tvorba té kostry je na místě. Otázkou je, kdo v ní bude a to asi teď chci řešit.
1: Potrhl by slova Lukáše Michalíka Vladimír Šmicer, tedy že se aktuálně začíná tvořit reprezentační tým pro kvalifikaci na Euro a pak následně případný evropský šampionát právě v roce 2028?
0: Ano, já bych s tím souhlasil, proto i v téhle Lize národů prostě je to pro nás těžká situace, protože jak Španělé, Angličani, ty kostry mají jasně daný, ty prostě měli úspěšné mistrovství za sebou. S Chorvati úplně tolik ne, tam trošku řeší tu přestavbu toho týmu, taky věkovou, ale my vlastně začínáme skoro úplně od nuly, abych řekl, protože tím, že prostě s Patrik si skončil, jo, Venca Černý už jako tam není a ostatní, teď máme hodně zraněných hráčů, prostě vlastně ten tým, co teď bude vlastně absolvovat tyhle 4 zápasy, bude hrozně vlastně i mladý, řekl bych, a neskušený oproti těm soupeřům. A proto bude jako důležitý si tohleto uvědomit a podpořit ty kluky, ale směrovat to určitě na to mistrovství Evropy. Tam si myslím, že jsme schopni se prostě probojovat a předvést si i potom dobré výkony. Já si myslím, že máme řadu jako nadějných hráčů, kteří když tu šanci dostanou, tak by za ty 2 roky mohli být na tom velice dobře, jo? Ať už je tam Karabec, jo? Ambrosie ví dobře. To jsou kluci, kteří nemají ještě takový plno jako reprezentačních startů, ale tyhle ty kluci, kdyby se okopali, ohráli teda, spíš než okopali, spíš ohráli v tom národňáku, tak věřím, že to se jmenovalo jenom 2, ale takových typů tam vidím minimálně řekají 6-7 a to by mohla být naše budoucnost.
1: Říká Vladimír Šmicer, já se zeptám Tomáše Vacíka na to, kdo by měli být naopak ti největší tahouni české reprezentace. Asi zmíníte kapitána Ladislava Krejčí.

0: Krejčího vedle něj Šulc Hložek, je to tak?
1: Ladislava Krejčího vedle něj Šulc Hložek, je to tak?
2: Určitě, myslím si, že ty kluci, kteří toho odehráli spoustu, že tam ještě, že Vláďa Coufal, kterého si pamatuju ještě já, že jsme hráli spolu, takže ty tahouni určitě by měli být ty kluci, kteří mají těch reprezentačních startů nejvíc a na těch reprezentačních akcích už byli vícekrát, takže 100% si myslím, že i od nich trenér Denia bude očekávat tu vůdcovskou roli. A ne teď třeba v lize národů, ale potom v té kvalifikaci, jak si myslím, že jednoznačně by to měl být i jeden z golmanů, který bude chytat.
0: Ke golmanům se určitě dostaneme. Na Radiožurnálu Sport zakončíme tím speciál k fotbalové reprezentaci právě s Tomášem Vaclíkem. Ještě předtím ale v uvozovkách dokopneme, jak by možná řekl Vladimír Šmicr, téma reprezentačních hráčů a to, kdo by měl hrát. A samozřejmě teď se dostáváme také k tomu, s kým bude český tým hrát, tedy k soupeřům, kterými jsou Chorvatsko, Španělsko a Anglie v elitní divizi Ligy národů. Jak k ním přistoupit? Od Pavla Nedvěda zaznělo, že to je budování týmu pro kvalifikaci na Euro 2028. Myslíte si, že zítřejší soupeř národního týmu, tedy Chorvaté, jsou nejhratelnější v uvozovkách, Vladimíre Šmicre?
3: Já myslím, že ano. My jsme s nima hráli vlastně už v minule, jsme hráli v té kvalifikaci na mistrovství světa, kde jsme s nima doma remizovali, tam jsme dostali bůra, ale rozhodně jsme se v těch zápasech byli vědci, že se s nima můžeme měřit, takže jestli někde získat body, tak určitě to budou Chorvaté. Já jsem včera viděl zápas Holandsko-Německo a byla to Liga národů a mi to připadalo, že to bylo finále mistrovství světa. Ty po sobě šli, takže nečekejte, že Liga národů jsou nějaký přáteláčky a že Španělé a Angličané nás podcení, takže já si myslím, že opravdu nás čekají těžké zápasy. Na druhou stranu je pro ty kluky skvělý si zahrát proti těmhletěm hráčům. Jo. Já vím, že to je těžký hrát proti třeba Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Na druhou stranu takovou možnost mít je skvělý. Je to fakt dobrý a jako pomůže vám to. I když třeba se něco nepovede, prohráte, ale potom v té kvalifikaci na to mistrovství Evropy 2028 takhle těžký soupeři nebudou a když prostě si zvyknete hrát proti těm nejlepším, tak potom přijdou trošku jiný týmy a budete si víc věřit.
0: Budu citovat slova Vladimíra Šmicra, je to skvělý, říkal o tom zahrát si proti takto velkým soupeřům. Tomáš Vacík to zažil, byl u premiérové účasti českého národního týmu v elitní divizi Ligy národů. Je to opravdu skvělé?
1: Opravdu skvělé.
2: Tak samozřejmě je a myslím si, že jsou vlastně tím, co říkal Šmíca, že kluky to může jenom potom posunout, že vlastně se budou rovnat v téhleté lize národu s těma nejlepšíma a potom vlastně v té kvalifikaci určitě tam budou týmy, které budou slabší nebo než Španěle, než Angličani, než Chorvati a proti ním se dají potom ty zkušenosti velice dobře zúročit. Takže já vlastně vnímal jsem, že byla obrovská kritika té Ligy národů, ale zase na druhou stranu mít možnost vlastně během jednoho reprezentačního srazu hrát s těmahle všema reprezentačníma výběrama, myslím si, že kdyby byly ještě takové ty klasické přátelské utkání, tak si myslím, že tuhle tu možnost by český národák nikdy nedostal.
0: Na Radiožurnálu Sport stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Jaký ten soupeř je pro Vladimíra Šmicra tím vůbec nejtěžším? Strojice Chorvatsko, Španělsko, Anglie.
3: No, tak rozhodně nejtěžšího soupeře vidím ve Španělsku, protože jakým způsobem oni hráli na mistrovství světa, to bylo dominantní, jednoznačný, vlastně nedostávali vůbec góly. A když se podívám momentálně na španělskou ligu, na jejich nominaci, tak ty hráči, kteří tam jsou, tak se jim daří a nečeká nás nic lehkýho. To jsou mistři v tom, že samozřejmě vlastně ovládli skoro všechno, umí dobře bránit a umí skvěle útočit, tak takových týmů na světě moc nenajdete.
0: Vladimír Šmicr mluví o nejsilnějším soupeři, tedy o Španělech. Právě ve Španělsku chytal 3 sezóny také Tomáš Vaclík v dresu Sevy. Má stejný názor Tomáš Vaclík jako Vladimír Šmicr, tedy že nejtěžším soupeřem bude pro český tým Španělsko?
2: Určitě souhlasím s tím, že papírově vlastně a i po tom posledním úspěchu na mistrovství světa a jak vlastně Španělé hráli, jak se tam prezentovali a vlastně jak i zvládli celkově tu kritiku po tom prvním zápase, kdy remizovali s Kapverdama, tak je ten tým neuvěřitelně vyspělej, neuvěřitelně kvalitní a ta soupiska nebo ta šířka toho kádru mluví za vše. Jsou to hráči světové úrovně a určitě to bude zajímavá konfrontace vlastně teď potkat.
0: Už jsme to trochu naťukli a teď to téma nastolíme úplně. V brance český tým tlačí bota asi úplně nejméně. Dva golmani jedničkami ve svých týmech v Premier League, Lukáš Horníček v Newcastle, Antonín Kinský v Tottenhamu a Matěj Kovář zase dovedl v loňské sezóně PSV Eindhoven k titulu v nizozemské lize. Těžký výběr, kdo by měl podle Tomáše Vacíka chytat jako jednička?
2: To říkat asi úplně nebudu, ale souhlasím s tím, že tam nás bota netlačí a že zase máme, ne, už to asi nebudeme nazývat štěstí, protože golmany máme většinou vždycky dobrý, takže zase máme tři skvělý golmany, kteří se o to poperou, vlastně pod novým trenérem. Asi si myslím, že budou začínat všichni na stejné startovací čáře a ať se o to poperou a ať chytá potom ten nejlepší. Myslím, že Santi Denia to zmiňoval, že nejspíše dostanou v té lize národů šanci všichni tři a až potom se rozhodnou, kdo bude chytat. Takže já se na to těším, jsem zvědavý, jak se s tím vlastně i kluci poperou v těch samotných zápasech a hrozně jsem na to zvědavý, jak se to bude celé vyvíjet, tady ten souboj o tu brankářskou jedničku.
4: Samozřejmě golmany ještě probereme i s Tomášem Vaclíkem v našem speciálu, ale teď se ještě zeptám na tu velmi jednoduchou otázku i Vladimíra Šmicera. Vláďo, tak kdo bude česká jednička v brance? Koho byste tam viděl?
3: Hrozně těžký, protože jsou všichni tři opravdu moc dobrý. Jo, mi se líbí všichni tři ty kluci. A asi bych si tipnul, že určitě proti Anglii bych postavil asi jednoho z těch kluků, že se budou asi točit a je k tomu příležitost, protože těch zápasů je hodně, hrajou se hodně po sobě a nemyslím si, že jeden odchytá všechny čtyři, takže já věřím, že to je příležitost pro všechny tři a třeba se potom srazu právě uvidí, kdo potom půjde dál, kdo se vykrystalizuje jako ta jednička, nevím, jaký má představy Santi Denia, určitě Tonda Kinský má víru, že možná z nich hraje nejlíp nohama, že může začít von a uvidí se, jak to půjde dál, ale určitě by nebylo špatný třeba, když jsme hráli v poli v devíti a dobrali dva, to si myslím, že by bylo docela dobrý, že by jsme mohli zkusit postavit dva golmany, tam bych potom cítil, že by jsme uhráli docela dost bodů v té skupině.
4: A možná i vyhráli mistrovství Evropy následné. Já se zeptám Tomáše Vaclíka, protože to téma mě hodně zajímá. Tomáš Vaclík byl hodně dlouho v reprezentaci. Dlouhou dobu to bylo tak, že jste byl Tomáši dvojkou za Petrem Čechem, ta jeho pozice samozřejmě byla neotřesitelná. Pak jste byl ale dlouho jednoznačnou jedničkou vy a to bylo prostě dané. Teď jsou v týmu tři golmani, kteří skutečně každý z nich může mít ambici být v reprezentační brance. Nemůže to být trochu na škodu, nemůže to dělat trochu zle v té kabině. Neznám ty golmany osobně samozřejmě, ale vy jste to zažil, víte, jaké to je to konkurenční prostředí. Chytat zkrátka může jenom jeden.
2: Já věřím, že to nějakou neplechu dělat nebude. Samozřejmě myslím si, nebo jsem si jistý, že všichni tři kluci to cítí. Že teď se jim otevřela velká šance. Kovy samozřejmě těch zkušeností s reprezentací má nejvíc. Že byl už na mistrovství Evropy, dovedl nároďák na mistrovství světa, takže těch zkušeností má 100% nejvíc. Lukáš Horníček má jeden zápas, Tonda nemá ještě žádný, takže nějaká ta nová éra teďkom začíná a jak jste zmiňovali, myslím, že všichni tři si můžou dělat nárok na to, aby tou jedničkou mohli být a budou bojovat. Jsem určitě přesvědčený o tom, že teď tyhle ty dva srazy, ať už teďkom nebo ten následující s těmi dalšími dvěmi zápasy v Lize národů budou o to bojovat a až se v březnu rozhodne, tak budou vědět, jak se na tom všichni jsou, ale teď si myslím, že Je to otevřené, ať bojujou, ať se o to porvou, protože mají velkou šanci vlastně být tou jedničkou na strašně dlouhou dobu.
0: Reportér Lukáš Michalík to v té otázce zmínil. Za dob Petra Čecha nebylo moc pochyb o tom, kdo bude českou jedničkou. To byla éra, ve které ještě také chvílku hrál Vladimír Šmicer. Tak jak moc to pomáhalo i vám hráčům, že jste věděli, že máte jasnou jedničku, na kterou je spoleh?
3: Co se týče brankářů, tam nikdy nebyl problém u nás v nároďáku. My musím říct, že naše brankářská škola je opravdu skvělá a před Petrem jsme tam vlastně měli Petra Koubu a to prostě bylo stejný. Jako víte, ty golmany opravdu máme dobrý a tam nás Botta netlačila nikdy, takže když byl Petrček v bráně, tak patřil k nejlepším golmanům na světě a bylo to pro nás dobrý v tom, že ty soupeři samozřejmě z toho měli respekt, takže čím lepší hráče v týmu máte, tím víc respektu cítí ty soupeři a vy to z ní cítíte, že vědí, že jste dobrý, že máte dobrý hráče, nebo že si ho víc hlídají, samozřejmě golman asi dělat nemusíte, ale prostě ten golman vám pomůže v tom, že udělá nějaký důležitý zákroky, chytí prostě něco navíc a to prostě potřebuje tým, nejenom ty silný, ale i ty slabší. Prostě potřebujete mít golmany, který chytí něco navíc a to teda musím říct, že ta, u nás v nároďáku máme, ať už to byl Vacloš právě, co tady konec s námi, i další. Opravdu ty golmany máme dobrý.
0: Já se spíš ptám, Vladimíre, na ten fakt, že teď nemáme jasnou reprezentační jedničku, jo. Máme tam tři, jak zmínil Tomáš Vacík, hodně vyrovnané, v podstatě téměř vyrovnané golmany. Může to nějakým způsobem ovlivnit hráče? Tyjo, kluci, my nevíme, kdo bude ta jednička, tyjo, bude to tady Lukáš Horníček, nebo to bude Matěj Kovář, nebo to bude třeba Antonín Kinský?
3: Já myslím, že to ty kluky neovlivní. Oni tím, kde jsou, jako už se museli jako vypracovat, museli si prožít hodně takových těžkých okamžiků, dokázat hodně lidem, že na to mají, ať už je to Tonda Kinský v Tottenhamu, teďko Horníček Newcastle podepsal, jo, myslím, že mu se mu povedl začátek zóny, Kovy to má jako Eindhoven, tohleto. Prostě myslím si, že ty kluci už si dokázali a na národák přijedou a nechají to na tom trenérovi. Jako určitě každý bude chtít chytat, ale může se stát, že někdo může mít pokles v tom klubu, tak ho nastoupí ten druhej. Prostě myslím si, že může by taky být tahle ta doba teď tak, že nebude úplně o každý jako jednička jako jistá vždycky. A ty kluci to snesou. Já myslím, že já bych jako momentálně Deniou, tak bych jim vzal bych si je všechny tři dohromady a snažil bych se jim to podat tak, že jako jsou všichni jako fakt dobrý a teď bude záležet na tom, jak ten Denia jako každý ho vidí. No. Jako jestli říkám, Tonda Kinský bude hrát dobře nohama, někde jsem četl, že chtějí hrát odzadu, vystavovat hru, tak v tom by mohl být dobrý. Ale zase má málo zkušeností s nároďákem, Kovář má nejvíc, takže uvidíme. Já bych se nebal toho, že já z těch všech těch třech kluků cítím, že jsou celkem v pohodě, že by to měli zvládnout.
4: Já si myslím, že by to taky zvládnout měli, že to skutečně nebude žádný velký problém. Půjde do velké míry samozřejmě o tu souhru golmana třeba s defenzivou. Defenziva by měla stát jednoznačně, už jsme to řešili na Ladislavu Krejčím, který neměl úplně dlouhou pauzu po mistrovství světa a asi neměl ani úplně čistou hlavu. Po sestupu Wolverhamptonu se dost řešilo, jaká bude jeho budoucnost. Řada lidí, včetně tedy mě, si myslela, že zůstane v Premier League, nakonec bude v uvozovkách jen ve druhé anglické lize, o které se říká, že je ale nejlepší druhou ligou na světě. Tomáši, vnímáte to jako problém, že zrovna Ladislav Krejčí, což je skutečný lídr toho týmu, je vlastně i na vrcholu sil, bude hrát druhou ligu v Anglii a ne tu nejvyšší soutěž?
5: Úplně jako velký problém to nevidím. Já jsem samozřejmě, že o tu kvalitu té Championship zažil sám na vlastní kůži a souhlasím s tím, co jste říkal, že Championship je nejlepší druhou ligou na světě a myslím si, že tou kvalitou je převyšuje spoustu těch lig prvních. Ať už se týká, co se týká konkurence, náročnosti, počtem zápasů, vlastně tou historií a tou fotbalovou kulturou okolo, takže nemyslím si, že bychom měli mít strach z toho, že když Láďa Krejčí bude jezdit na nároďák z Championship, takže by nebyl připravený na nároďák, to v žádném případě.
0: Do Championship spadnul společně s Ladislavem Krejčím také Tomáš Souček, můžeme doplnit, ten samozřejmě ne v dresu Wolverhamptonu, ale s West Hamem United. Vladimír Šmicer je s námi ještě stále v reprezentačním speciálu, tedy k věnovanému fotbalovému národnímu týmu. Čas se nám chýlí ke konci, ale přece jen ještě na závěr si pojďme shrnout ty zápasy, které nás čekají. Vladimíre, co čekáte od nadcházejícího reprezentačního srazu? Co se týče bodů, z kolika body po čtyřech zápasech v Lize národů odejde národní tým pod vedením Santiho Denny?
3: Tak já bych si přál samozřejmě co nejvíc bodů. Realisticky to vidím na 4. Jo? Když uděláme 4 body, tak si myslím, že bych byl spokojen, protože opravdu ta síla těch týmů je obrovská, takže ale třeba můžu říct, že to bude málo po našich výkonech, nebo uvidíme, nebo třeba uděláme bod, ale budeme hrát sympaticky, jak jako k tomu budeme přistupovat. Nemám, já takhle jsem o tom nepřemýšlel. Já si jenom přeju, aby se poznali ty kluci tam jako s tím trenérem, aby si něco vysvětlili, aby si to sedlo a aby tak nějak se odstartovali k něčemu. No. Nemají, říkám, ten začátek pro takovýhle tým, takovýhle těžký zápasy, bude to extrémně těžký pro ně, pro všechny. A k tomu Láďovi Krejčímu řekl bych, že to není určitě problém, spíš je to jenom škoda pro něj, jo, že prostě nebude hrát tu Premier League. Myslím si, že určitě si to přál, možná si myslím, aspoň doufám, ale nedošlo k tomu, protože dvou za něj chtěli docela dost peněz, takže je to škoda pro něj. Určitě na to má hrát Premier League a docela mě to mrzí, že tam zůstal v tom Wolves, no, ale někdy si nemůžete poručit, co chcete.
0: Říká vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. Teď mířím otázkou na to, kolik bodů získá český fotbalový národní tým v nadcházejících čtyřech zápasech k vítězi Evropské ligy, tedy Tomáš Vaclíkovi.
2: Já věřím, že to nebude s nulou. Já už věřím, že zítra se kluci odrazí k něčemu, jak říkal Šmíca, aby se poznali, aby začali, nebo aby se nedostali zbytečně vlastně pod tlak hned na začátku vlastně nějaké nové éry a nějaké nové cesty. Takže určitě by bylo skvělé vstoupit do tohoto období dobrým výkonem, určitě i dobrým výsledkem. A věřím, že to nebude s nulou.
0: A na Radiožurnálu Sport se samozřejmě zeptám také našeho reportéra Lukáše Michalíka.
4: 4 body by byl úspěch, si myslím.
0: Díky moc všem zúčastněným ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalové reprezentaci. Byl s námi Vladimír Šmicer. Vláďo, díky moc, že vás čas a mějte se fajn.
3: Mějte se moc hezky všichni, ahoj, čau.
0: Byl s námi také Tomáš Vaclík. Díky moc, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou. Taky díky, naslyšenou, hezký den všem.
0: A ve studiu byl Lukáš Michalík, reportér, který se u reprezentace bude věnovat a bude u ní i nadále. Díky moc i tobě.
4: Díky moc, všichni se mějte fajn.
0: Jen dodám, že vedle tohoto speciálu se fotbalové reprezentaci věnujeme opravdu hojně. Na webu radiožurnalsport.cz najdete rozhovory s Pavlem Nedvědem, Ivanem Haškem nebo třeba Vladimírem Daridou. V pořadu Desítka Pavla Horváta byl zase Tomáš Holeš. Samozřejmě nechybí ani aktuální zpravodajský servis přímo z tréninku a tiskových konferencích. Všechny zápasy vysíláme na Radiožurnálu Sport, samozřejmě v přímých přenosech, takže o nic na této jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku nepřijdete. Díky, že jste s námi.
6: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět... Radiožurnál je 16 hodin. Pavel Prouza má zprávy.
7: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Měsíc po ničivé povodni Nepál znovu ohrožují silné deště. České tenistky zvládly semifinále se Španělskem a čeká je boj o titul v poháru Billie Jean Kingové. Dlouhé kolony vznikají na dálnici D1 za Prahou i před Brnem. Zítra bude jasno až polojasno a lokální mlhy. Teploty do 22 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
8: 92. Všechny.
9: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
10: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
9: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
11: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
9: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Nepál se znovu obává velké vody. Je to přitom jen měsíc, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5500 je stále nezvěstných. Z Bengalského zálivu se přesouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady už nařídily preventivní opatření.
12: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
7: Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory, pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
13: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
4: Sport. České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouhře Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšovou 7-6 a 6-2. Do finále kanoistek na mistrovství Evropy postoupily Tereza Kneblová a Gabriela Sadková. Mužské semifinále můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už ale cítí lépe. O Krejčí mluvil trenér Santi Denia.
14: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
4: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20:45 v pražském Edenu. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdražení na D1 za Prahou i před Brnem, taky na D11 za Městcem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno je kolona v podstatě už od Průhonic z 6. kilometru do omezení na Šmejkalce, je to zhruba na 50 minut i víc. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se auta sunou od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 kolem 50 minut ta osobní. Na D11 Praha Hradec kolony obou směrně kvůli pracím v omezení kolem 60. kilometru, průjezdný jeden pruh každým směrem, kolony na Hradec za exitem Městec z 52. kilometru, je to na 40 minut, směrem na Prahu od sjezdu 62 Chlumec 20 minut navíc. Na tahu 35 z Hradce na Olomouc se popoždí před Litomyšlí od Tršku kolem 40 minut, potom i od Kotlířova před Třebovou půl hodiny. V Praze bezpočet kolon třeba na okruhu k Ořechu od sjezdu na Karlovarskou i z plzeňské D5 ze 7. kilometru, je to kolem 50 minut. Plná je jižní spojka od magistrály za Barandovský most i opačně za Europark, fronty před regulovanými vjezdy do tunelů dlouhé a kvůli čerstvé nehodě ve Kbelské z kopce dolů do Hloubětina u Proseka je kolona z Cínovecké od Březiněvsi a natahuje se to. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci bude jasno až polojasno, na východě zpočátku oblačno až zataženo, kránu se lokálně vytvoří mlhy. Teploty 8 až 4 stupně, místy až 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno až polojasno a zpočátku se lokálně objeví mlhy, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
17: Už jenom necelá hodina zbývá do začátku pořadu s mikrofonem za hokejem, kde budeme sledovat dohru všech zbývajících utkání čtvrtého kola Tipsport Extraligy. Začínáme právě už v 17 hodin a to ocelářským derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Samozřejmě živě na Radiožurnálu Sport.
15: Radiožurnál Sport
18: a Vojtěch Šafář.
17: Už ve zpravodajské relaci jste slyšeli dvě jména, Kneblová a Sadková. To jsou kanoistky, které postoupily do finále na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. My se přesuneme teď do Itálie přímo na semifinále mužů za Janem Cuchanem.
19: Václav Chaloupka za chvíli do něj odstartuje. Teď ještě můžu říct časy finálových kol českých kanoistek 17:08:30. To je start Terezy Kneblové a 17 hodin 29 minut a taky 30 30 sekund Martina Sadková. Bude připravena právě v tuhle dobu. Teď už je ale připravený Václav Chaloupka, vítěz nedávného závodu světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne, který by se rád dostal do finále evropského šampionátu. On má sezonu trochu jako na houpačce, protože zažil i nepovedené závody. Tak doufejme, že teď to vychází na ten zdařilý. Václav Chaloupka už projel startem a blíží se k bráně číslo 1. Pádluje chviličku nalevo, chvíli napravo. Teď už vyjel i z protivodné branky číslo 2 na pravé straně kanálu. Snaží se dostat do branky číslo 4. Doufejme, že tam měl celou hlavu. Bylo to tip-top od tohoto českého single kanoisty, který na prvním mezičase ztrácí 0,7 na vedoucího Itala Ivaldiho. Teď už kormidluje svou loď do prostřední části, kde je hodně náročná kombinace u branky číslo 9, kterou na první pokus Chaloupka podjel, ale ještě to jakž tak zachránil. Doufejme, že to nebude příliš velká ztráta. Teď už se vytáčí z protivodné branky číslo 11 na pravé straně a tu ztrátu můžeme změřit a on to je naopak náskok 18 setin na Ivaldiho, tak on ten manévr možná byl ve finále ještě rychlejší než ten správný průjezd na první pokus. To samozřejmě berte trochu s nadsázkou. Teď další měřený úsek vyzní už pro Ivaldiho, tak tady ta ztráta najednou naskočila. To ve mně vyvolává dojem, že někdo možná předtím špatně zmáčknul ty stopky, protože teď je to ztráta 2,5 sekundy a navíc je tam dotek branky číslo 18. Tohle bude asi hodně komplikované pro Václava Chaloupku, aby se dostal do finálové 12. Ještě má před sebou poslední povodnou branku a pak ještě jednu protivodnou. V té je právě teď, vytáčí se a už spěchá do cíle, ale na ty nejlepší to nestačí a obávám se, že mistr světa z roku 2021 si bude muset nechat zajít chuť na boj o medaile na letošním evropském šampionátu. Momentálně je to 7. místo ze 12 kanoistů, kteří mají semifinále za sebou. Ztráta 3 sekund a 29 setin na vedoucího Itala Ivaldiho, za kterým je o sekundu přesně Brit Burgess, o dalších 42 setin dlí na třetí pozici Španěl Segura. Další čeští reprezentanti nás ještě čekají přesně v 16 hodin a 15 minut Lukáš Rohan a pak v 16 hodin a 43 minuty Lukáš Kratochvíl, který byl druhý nejlepší v kvalifikaci a proto přijde na řadu v semifinále jako ten předposlední. Po semifinále mužů přijde na řadu finále žen, jak už jsme říkali, s Terezou Knéblovou a Martinou Sadkovou. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
15: Poslouchej Sport.
18: Radiožurnál Sport.
15: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy pro dlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.

0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu, teď aktuálně semifinále kánoistů. Teď konkrétně budeme sledovat jízdu Lukáše Rohana. Ta bude probíhat v italské Ivrej, tak jako doposud. To pro vás bude komentovat Jan Suchan.
1: Znovu hezké odpoledne z severní Itálie. Podívejme se nejdřív na aktuální pořadí Václava Chaloupky. Mistr světa z roku 2021 je 8. z 15. a potřebuje opravdu celou řadu zaváhání. Tak rozhodně si nepřejeme, aby to zaváhání přišlo od nejbližšího ze soupeřů, protože jde o jeho velkého kamaráda Lukáše Rohana, který právě teď projel brankou číslo 1. Hodně energicky vjel také do protivodné dvojky. Teď musí korigovat směr své lodi tak, aby projel trojku, čtyřku a zároveň se jich nedotknul svým tělem. To se povedlo, nicméně nebylo to úplně nejrychlejší, protože jeho ztráta na vedoucího Itala Ivaldiho je už přes sekundu a půl za úvodních 5 bran. To není zrovna nejlepší skóre. Teď si Rohan přendává pádlo do pravé ruky, tak aby to měl do ruky, jak říkají vodní slalomáři v brance číslo 9, která není úplně jednoduchá, ale Rohan se s ní popasoval dobře. Teď už vyjíždí z protivodné 11 a na další mezičase ztrácí přes 2 sekundy, takže zase něco nabral navíc. Teď docela solidně se vypořádal s takovým velkým válcem mezi branami 13 a 14, ale teď už zase jako by mu to úplně neocípalo. Jaký je další mezičas? No, ztráta narostla na více než 3 sekundy. Další komplikovaná kombinace branek 16 až 18 za tou poslední zmíněnou se točí pozadu jako všichni jeho soupeři a teď už zajíždí ze spodu do protivodné branky číslo 19 na pravé straně kanálu. Následuje srovnání se do branek 20 a 21, mezi kterými je docela dlouho velké místo, kde je možné přesně tohle udělat. Vyjetí z poslední protivodné branky na levé straně a tohle také nebude stačit na ty nejlepší od Lukáše Rohana. Lukáš Rohan je 7. kousek před Václavem Chaloupkou, který tam měl dotek branky. Bez něj by Václav Chaloupka byl na 4. místě, takhle 9. kam ho posunul momentálně 7. Lukáš Rohan. Jehož manko činí nakonec 2,38 sekundy na vedoucího Itala Ivaldiho, za kterým jenom o 11 setin zaostal Slovák Mirgorodský. 3. je Brit Burgess. Ještě nám zbývá 14 semifinalistů v kategorii kanoistů na mistrovství Evropy ve vodním slalomu a předposledním z nich bude v 16 hodin a 43 minut v dalším přímém přenosu radiožurnálu Sport letošní bronzový medailista z mistrovství světa Lukáš Kratochvíl a pak nás bude zajímat i finálový program kanoistek, protože jako druhá se v něm představí v 17 hodin 8 minut a 30 sekund Tereza Knéblová a půl minuty před půl šestou přijde na řadu také Martina Sadková, která ze semifinále postoupila na 3. místě a připomenu moc rád ještě titul mezi kajakáři, který získal Jakub Krejčí. Bohužel těsně pod stupni vítězů zůstal 4. Jiří Prskavec. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

Světový motokros se chystá na světový šampionát družstev, takzvaný motokros národů, a z české nominace vypadl ten nejlepší jezdec, český mladý motorkář Julius Mikula, vypadl kvůli zranění, nahradí ho David Vindermil. O tom rozhodla dvojice manažerů, Jiří Čepelák, který je spolu s Petrem Ratouským a Václavem Kovářem ve vedení právě tohoto družstva. Další zpráva z motosportu. Velká cena České republiky silničních motocyklů se vrací do červencového termínu. Znamená to, že se letos závod uskutečnil v červnu. V dnes promoterem zveřejněném kalendáři pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července, tedy o měsíc později.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: První s posledním, ale zároveň derby. Takový bude souboj HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Začíná se v 17 hodin a následovat bude dalších 5 zápasů elitních českých klubů. O žádný nepřijdete v pořadu radiožurnálu Sport s mikrofonem za hokejem. Dál nabízíme i jednotlivé přímé přenosy. Stačí rozkliknout naše webové stránky.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly v minulých týden svého maxima. Byly nejvyšší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzín Natural 95 byl nejdražší od léta 2022. Informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně v přepočtu 48 korun, Natural 95 45 korun. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii získal titul v kajaku Jakub Krejčí. Do finále kanoistek postoupili Tereza Knéblová a Martina Sadková. Teď jedou semifinále kanoisté a je u toho reportér Jan Suchan.
2: Lukáš Rohan i Václav Chaloupka zatím drží postupové pozice. Rohan je 9., Chaloupka 12., ale právě 12 nejlepších půjde do finále a ještě zbývá 6 soupeřů, kteří je budou ohrožovat, včetně Lukáše Kratochvíla. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem, stále i na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směr Brno zůstává kolona od sjezdu na okruh z 9. kilometru 50 minut na Šmejkalku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí kus za Domašovem kolem kilometru 176 do zúžení u D2 osobním autem opět 50 minut. Na D11 Praha Hradec Králové mezi sjezdy na Městec a Chlumec v dlouhodobém zúžení by teď měly končit toto odpoledne práce. Ještě se pořád jezdí jenom jedním pruhem každý směr a tak se tvoří kolony. Směrem na Hradec z kilometru 51 zabere to 40 minut, směrem na Prahu se to sune od sjezdu 62 Chlumec asi čtvrt hodiny. Na 35 se Hradec Olomouc čekejte kolony dvakrát asi na 20 minut za tržkem do Litomyšle a potom od Koclířova před Třebovou. Na D5 před Prahou z Plzně vzniká kolona od Rudné z 5. kilometru, je to až na pražský okruh k Ořechu zhruba na 40 minut osobním autem, stejně tak na okruhu před Ořechem kolona skoro od Karlovarské. Dlouhé kolony v Praze taky mimo jiné na jižní spojce obou směrně před Blankou ucpaná Patočkova od Kláštera, za tunelem pak okolí mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. A zítra přes den bude většinou slunečno, po ránu ojedinělé mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Stříbrná olympijská medailistka v běhu na 100 metrů překážek Sirena Sambajová-Majelová si zadělala na velký problém. Předběžně má teď zastavenou činnost za porušení antidopingových pravidel. Aspoň podle francouzských médií totiž za poslední rok hned třikrát nebyla k dispozici dopingovým komisařům, přestože zvonili na nahlášené místo pobytu. 25-letá Sambajová-Majelová by mohla být suspendovaná až na 2 roky. Teď její trest platí od 18. září. Je to jediná francouzská medailistka z atletiky z domácích her v Paříži. No a protože jí hrozí 2letý zákaz činnosti, tak by mohla přijít i o příští olympijské hry v Los Angeles v červenci v roce 2028.

0: na Radiožurnálu Sport. Znovu míříme do Itálie, kde probíhá mistrovství Evropy ve vodním slalomu, konkrétně semifinále kanoistů. Jdeme tedy přímo na kanál Fivre, kde je Jan Suchan.
1: Poslední česká naděje na finále mezi kanoisty se jmenuje Lukáš Kratochvíl, protože mimo postupovou 12 už jsou jak Lukáš Rohan, tak Václav Chaloupka. Rohanovi patří momentálně 13. a Chaloupkovi 16. místo. Je to škoda, ale těžko se s tím dá něco dělat. Ti nejlepší prostě podali kvalitnější výkony než tahle zmiňovaná dvojka zkušených reprezentantů. Mistra světa z roku 2021 Chaloupky a olympijského medailisty z roku stejného, tedy 2021 z Tokia Lukáše Rohana. Lukáš Kratochvíl, tedy tento 21-letý český mladík, bronzový z letošního světového šampionátu dospělých, to bude muset zachraňovat. Komu se zatím vedlo nejlépe v semifinále, to je Francouz Johan Senechaud, který byl skoro o 2 sekundy rychlejší než jeho parťák, loňský mistr světa a předloňský olympijský vítěz Nikola Gestin, třetí je Švýcar Kechlin, Gilles Bernardet, další Francouz, ten už má také jisté finále, momentálně ho najdeme na 8. pozici. Teď už se ale pojďme věnovat Lukáši Kratochvílovi, který jde do toho poprat se o další úspěch v této sezóně, protože on bodoval i na mistrovství světa do 23 let, teď tedy znovu závodí

0: dospělými, a to na evropském šampionátu. Drží pádlo napravo, tak to projel brankou číslo jedna i protivodnou dvojkou. Zatím vypadá hodně nabušeně, pokud mi dovolíte tenhle termín, vletěl do toho opravdu hodně rychle v úvodu a na prvním mezičase zaostává o necelou sekundu za opravdu super rychlým Francouzem Senechotem. Teď už se Kratochvíl rovná v důležité kombinaci branek 8 až 10, otáčí se u devítky, zvládnul to na rozdíl třeba od chaloupky na první pokus, teď už obtáčí své tělo kolem protivodné jedenáctky na pravé straně. Druhý mezičas hovoří v jeho prospěch o 35 sekundy oproti Senechotovi, teď už se dokázal přes velký vodní válec dostat z 13 do 14 a po 15 tady bude další srovnání s času s Francouzem Senechotem. Teď už je na tom zase lépe Francouz, ale o necelou půl sekundu tohle by byl postupový čas. Hodně velký zákon u branky číslo 17, aby se jí nedotkl hrudí anebo břichem. Povedlo se Kratochvílovi, teď něco podobného udělal také u protivodné branky číslo 19. Dlouhá pasáž bez branky do 20, následně i do 21 a teď už poslední je protivodná branka na levé straně s označením 22 a sprint do cíle. Tohle je jistý postup do finále pro Lukáše Kratochvíla, který by ani nemusel pádlovat, stejně na prvním místě. Bravo Lukáši Kratochvíle, ale je to jenom postupný splněný cíl, protože Lukáš Kratochvíl by rád něco podobného předvedl ve finále, ve kterém se budou rozdávat cenné kovy. Tady můžeme jenom říct odškrtnuto, protože po semifinále se časy vlastně zase škrtnou a pojede se na novo ve finále. Každopádně Lukáš Kratochvíl zatím předvedl z kanoistů nejlepší výkon dnešního dne, o 82 setin svěžnější než Francouz Senechot a skoro o 3 sekundy než olympijský vítěz a loňský mistr světa, další Francouz Nikola Žestán. Lukáš Rohan je teď 15. Václav Chaloupka 18. Těch se finále týkat nebude, ale opak platí také pro Terezu Knéblovou a Martinu Sadkovou, prvně jmenovaná. Do něj nastoupí v 17 hodin 8 minut a 30 sekund a bude to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Stejně jako u Martiny Sadkové, jejíž finálová jízda začne půl minuty před půl šestou odpoledne. Také u toho budete moc být díky Radiožurnálu Sport. Následně budeme sledovat ve finále mužů, které začne kolem 17:45 Lukáše Kratochvíla. S Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ještě zůstaneme, ale v tom smyslu, že se ohlédneme za tím největším dnešním úspěchem. Vodní slalomář Jakub Krejčí totiž korunoval svůj parádní rok titulem mistra Evropy. Jako vůbec první kajakář historie získal v jedné sezóně jak světové, tak evropské zlato. V Ivreji porazil o necelé 2 sekundy domácího Itala Ferráciho, čtvrtý skončil Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. S Jakubem Krejčím mluvil bezprostředně po závodě Jan Suchan.
1: Nás teď zajímají pocity nového mistra Evropy Jakuba Krejčího.
2: Tak jaký ty pocity můžou být, co nejlepší, a vlastně po těch 2 světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba a ty pocity jsou prostě skvělý.
1: Cítíte to, že je to aktuálně ve vaší formě tak, že můžete porazit jen sám sebe, když se vám to prostě nepovede?
2: Já si myslím, že takhle by to mělo být nastavený každý profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom, nebo individuální profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom proti sobě, proti tomu času a ne vůbec proti těm ostatním závodníkům. Já vím, kam jste tou otázkou mířil, ale myslím si, že to tak není, že tady je spoustu kvalitních závodníků, kteří můžou být rychlejší než já, ale já primárně závodím proti sobě.
1: Titul mistra světa, mistra Evropy, k tomu 2 vyhrané světové poháry v této sezóně, ještě jedno třetí místo, taková asi nemohla být ani vaše přání před startem tohoto ročníku, nebo ano?
2: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
2: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času po tom, co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Jak se teď odměníte po té úspěšné sezóně?
2: To ještě jsem nestihl takhle přemýšlet, teď jsem mistr Evropy chvilku a předtím jsem byl pořád hlavou v tom závodu, takže uvidím, na co budu mít zrovna chuť, asi něco dobrýho k jídlu.
1: To říká mistr Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí, který k letošnímu zlatu ze světového šampionátu přidal i to evropské. Jiří Prskavec obsadil 4. místo. Z Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů až zítra svým úvodním zápasem v Edenu ve 20:45 v přímém přenosu na radiožurnálu Sport proti Chorvatsku. Mladá česká 21, ta ale stále bojuje o mistrovství Evropy. Tuhle kvalifikaci mají Češi relativně dobře rozehranou, i když ne asi na to první postupové místo, to zatím drží Portugalsko. Češi jsou na druhém místě, aktuálně hrají...
1: 13. Werk Areny vám přeje David Procházka. Vítám vás u přímého přenosu zápasu 4. kola Tipsport Extraligy mezi Třincem a Vítkovicemi. První derby v sezóně hned na začátku. Vítkovice mají na kontě dva odehrané zápasy, dvě porážky, nula bodů. Třinec je zatím 100% všechny tři zápasy vyhrál. Dva z toho doma po dvou otočkách. S Kometou Brno z 2-5 na 6-5 a poté z Plzní ve dvou dnech, pátek, sobota, hrál Třinec doma a na Plzní vyhrál 3-2 poté, co ve třetí třetině otočil skóre z 1-2. Pojďme k základním sestavám obou týmů v brance domácích Kacetl, který vychytal ty dvě výhry doma. Náhradníkem Mazanec, 7 obránců, Marinčin, Adámek, Koch, Galvas, Pirochta, Musil a Průšek a 13 útočníků. První útok nestrašil Michal Kovačík, který se vrací poprvé v sezóně po zranění v přípravném utkání na ledě Komety Brno, kdy utrpěl otřes mozku, a samozřejmě jeho bratr, mladší bratr, tedy starší, pardon, Ondřej Kovačík. Druhý útok Kuběsa, Hudáček, Daňo, třetí Růžička, Roman Boženílek, čtvrtý Hrehorčák, Chlán, Lazovský a 13. útočník mladý Polášek. Vítkovice mají také 7 obránců a 13 útočníků. V brance začne Švančara, který působil i v třinecké organizaci. Náhradníkem dnes jinak jednička Hrachovina. 7 obránců Zbořil, Houland, Líhy, Kňažko, Pavelka, Vesly a Demel. A útoky první Stránský, Hrivík, Činčala, Jetmen, Nelis, Abdul, Krivošík, Hladoník, Kalus a čtvrtý Bernovský, Šír, Mačaš. 13. útočníkem Dominik Petr. A tak je tu také dnes nějaký ceremoniál. Prezident klubu Jan Moder na ledové ploše na červeném koberci.
2: A koho jiného bychom pozvali k němu než rekordmana Martina Růžičku, a s ním se vrátili do 27. března.
1: Martin Růžička. Zápas za malou chvíli začne, teď ještě slavnostní ceremoniál, tak i třetí domácí zápas v sezóně Třinec využívá ke slavnostnímu ceremoniálu, kdy prezident klubu Jan Moder předal kapitánovi Martinu Růžičkovi takovou plaketu z puky a je to březnovému odehrání tisícího zápasu v extralize, takže tento muž, který má všech 6 mistrovských titulů v třinecké historii a po kariéře bude jeho 27. jistě viset pod stropem haly ve Verk Aréně, tak teď ještě přebral od prezidenta klubu ocenění a zápas za malou chvíli začne. Můžeme si říct v rychlosti sestavy obou týmů. V brance domácích Kacetl, náhradník Mazanec, 7 obránců, Marinčin, Adámek, Koch, Galvas, Pirochta, Musil a Průšek. 4 útoky, kompletní, Nestrašil, Michal Kovařík, který se vrací poprvé v sezóně po zranění v přípravě, kdy utrpěl otřes mozku, a Ondřej Kovařík, jeho bratr. 2. útok Kuběsa, Hudáček, Daňo, 3. útok Růžička, Roman Voženílek, 4. Hrehorčák, Chlán, Lazovský a 13. útočníkem Polášek a Vítkovice. V brance Švančara, náhradníkem Hrachovina, 7 obránců Zbořil, Houland, Líhy, Kňažko, Pavelka, Vesly a Deml a útočníci ve složení 1. útok Stránský, Hrybík, Činčela, Jetman, Nelis, Abdul, Krivošík, Hladoník, Kalus, Bernovský, Šír, Mačaš a 13. útočníkem Petr. Úvodní vhazování mezi Šíra a Michala Kovařčíka, takže na ledě je 4. útok Vítkovic proti domácímu 1., takže vypadá to, že taktika francouzského trenéra Jorika Trejeho je jasná, eliminovat tuto velkou sílu. Třince Nestrašil s Michalem Kovařčíkem ještě napadají rozehrávku Zbořila, ale Zbořil už přihrává na útočnou modrou, ta je však zavřená a Nestrašil může celkem pohodlně po pravé straně projít do útočného pásma, ale polský útočník Mačaš ho obral o kotouč a teď ve středním pásmu něco vymýšlí, ale znovu jen do třinecké rukavice. Třinečtí rozehráli konkrétně Ondřej Kovařčík na beky, Marinčin a třinecký 2. útok naskakuje na led Kuběsa s Daněm a také s Huráčkem, ale také Třinec nepřešel teď přes střední pásmo, musí se vracet do vlastní třetiny. Kuběsa nahazuje za brankáře Švančaru, ten vyjel, že zastaví puk, ale nakonec přenechal obráncům a teď už hraje Nelis, nabízí se mu Líhy. Líhy má uprostřed vlastního pásma prostor, ale přihrál trošku na paty Abdulovi a je tu offside Galvase, který se dostal do pásma později než jeho spoluhráč na druhé straně, takže po 56 sekundách za stavu 0-0 mezi Třincem a Vítkovicemi přerušená hra. Vhazování ve středním pásmu, tentokrát to budou za Vítkovice Hrybík a za Třinec Roman. Hrybík nakonec uspěl, přiťukl puk Líhymu a Vítkovice můžou dopředu. Kňažko jen opraví mantinel, protečování ve středním pásmu. Byl tam, jestli jsem viděl dobře, Stránský, který protečoval, ano, se 14. Je to nezvyklé číslo, protože hrával celou kariéru, dá se říct, 83. Ale letos po příchodu, po návratu do Vítkovic po 7 letech si vzal dědovo číslo. Děda Vladimír Stránský letos umřel a hrával právě se 14. Majitel toho posledního vítkovického titulu. No a my budeme vstupovat také do zpravodajství. Minuta a půl hry za námi, zatím bez šance, bez střely na branku, 0-0. Teď ale Daniel Voženílek první zakončení, ještě objíždí branku, ne, nakonec toho zakončení není a Vítkovice se ubránili. Střince David Procházka, Radiožurnál. Tak to byl vstup do zpravodajství Radiožurnálu a my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Voženílek dobře zavezl kolem branky, ale pak už to zakončení Musila až do branky nedoputovalo. Vítkovice dokázali tu Musilovou ránu zablokovat. Spíše Musil nastřeloval puk někam před brankoviště, tak aby jeho spoluhráči třeba tečovali nebo doráželi, ale nakonec Vítkovice dokázali vytěsnit hru. Teď se pokoušeli podržet puk za třineckou brankou, ale odtud už ho vyvezl Lazovský, který hraje s tím juniorským košíkem. Dvě a půl minuty za námi, stále 0-0, ještě jsme neviděli střelu na branku, i když Musil po Voženílkově průniku se o to pokoušel, ale to jeho nastřelení zablokovala vítkovická obrana. Takže se opět hraje ve středním pásmu. Lazovský už potřebuje střídat. To je domácí mladý útočník, tak jen nahodil ze středního pásma za vítkovickou branku. Tam se snažil Ondřej Kovarčík získat kotouč, nakonec se mu to povedlo, ale vypíchl ho jen do středního pásma. Teď už hraje Michal Kovarčík, který hraje první zápas v této sezóně po třesu mozku, který utrpěl v přípravě na ledě Komety Brno. Teď je jasný offside, kdy domácí posunuli puk na Nestrašila, který ještě nestihl vyčistit pásmo. Byl to Daňo, který už hrál ve středním pásmu, takže se bude vhazovat před vítkovickou střídačkou ve střední třetině. Už začala čtvrtá minuta, jedna sekunda už je ukrojená ze čtvrté minuty, stále je to 0-0 mezi Třincem a Vítkovicemi a ještě brankáři nemuseli zasahovat. Teď vazování mezi Hryvíkem a Hudáčkem, Hryvík úspěšnější, ale Kubesa Hudáčkovi pomohl, přikopl si bruslý puk, ale pak už hráli vítkovické hokejky, Činčala je na ledě, ex-třinecký útočník, který v létě přešel do Vítkovic a teď už hraje Daňo s Kubesou za vítkovickou brankou. Daňo se dobře natlačil do backendového zakončení a teď už jsme viděli první zákrok Švančary, levým betonem vykopl, ale to backendové zakončení nemělo razanci, takže to nebyl těžký zákrok pro Švančaru. Každopádně Daňo, i když byl hodně pečlivě hlídaný, tak se dokázal dostat do zakončení. Teď je také rána na domácího Kacetla, pro změnu pravý beton použil domácí brankář. Polovina čtvrté minuty, Hudáček udělal ještě na vlastní modré jeden oblouček a pak už zalezl puk do útočného pásma, ale ten skončil v rohu a sbírá si ho Kalus, který dnes také po zranění hraje s celoobličejovým krytem, s mřížkou na obličeji a teď vybojoval kotouč v útočném pásmu, zakončení s mezikruží, které předvedl Krivošík, ale znovu Kacetl dokázal zasáhnout. Teď už je puk za vítkovickou brankou, Švančara pomohl s rozehrávkou a na pravém mantinelu žraje Ladoni a Kalus může jet sám mezi kruží a brankář Kacetl chytá. Tak teď se dostal na malý moment za domácí obranu. Marek Kalus, vítkovický útočník, proskočil mezi Pirochtou a Musilem. Sice se, myslím si, že to byl Pirochta, ještě dostal na kontakt s Kalusem, ale Kalus už byl za třineckými obránci a zakončoval podle mého mezi betony, ale Kacetl stihl zasáhnout, takže stále 0-0. Teď na kostce nad ledem vítá domácí speaker Davida Činčalu, který tedy většinu té své kariéry úspěšně strávil tady doma v Třinci, ale v létě, jak už jsem říkal, odešel do Vítkovic, kde cítí teď momentálně větší důvěru a dostává větší minutáž v utkáních. Kňažko zachytil puk pro Vítkovice na modré čáře, ještě jsou ostravští v útočném pásmu. Jetman nabíjí Kňažkovi, Kňažko může pálit, ale byl tam blok a dobrá přihrávka na pravou stranu a je to gol pro Vítkovice, 1-0, teď to udělal výborně Kňažko a našel, nevím teď, jestli to byl Stránský, který tam doklepl z pravé strany, nebo tam sjížděl Líhy. Tam byl Líhy, podle mého. Líhy se dostal na pravém kruhu, vlastně z úhlu. Brankář Kacetl byl povětý a Líhy mu stačilo jen podzvednout puk, podseknout ho trošku. Tak je to 1-0 pro Vítkovice v páté minutě. Tak si počkáme ještě na hlášení. Sami rozhodčí teď neví, koho nahlásit, ale vypadá to tak, že to byl nakonec přece jen Stránský, který tam sjížděl. Tak si počkejme na to hlášení. Tak Třinec si vybral výzvu na nedovolené bránění brankáři, to jsem si tedy upřímně nevšiml. Brankář Kacetl byl na hraně brankoviště, teď ten záběr pochopitelně neuvidíme na kostce nad ledem, ale asi si třinecká lavička musí být jistá, pokud si vzala trenérskou výzvu. Každopádně v polovině páté minuty, tak ještě jen s rezervou. Berte, že Vítkovice vedou 1-0. Domácí lavička to zpochybňuje. Všichni hráči u střídaček, jen brankáři v brankovištích se rozcvičují, ještě pochopitelně úvod zápasu, takže se potřebují dostat do dobré provozní teploty. Pátá minuta, čas 4:33 a Joseph Francis Leahy byl prvním střelcem zápasu, ale uvidíme, zda gól byl dosažen regulérně. Zda jeden z vítkovických hráčů nebránil brankáři Kacetlovi v zákroku.
2: naši dva jezdci vybereme během první třetiny.
1: Ještě vám dlužím jména všech čtyř rozhodčích. Hlavními jsou Antonín Jeřábek a Filip Vrba. Ti jsou teď právě u videa a na čarách Lukáš Rampír a Patrik Augusta. Tak situace je přezkoumávána na videu. Jsem zvědav, jak to dopadne. Jestli Vítkovice, jak slyšíte vítkovický kotel, který by si přál, aby ten gól platil. Podle všeho tam byl na hraně brankoviště v souboji s kacetlem Jindřich Abdul. Viděl jsem teď část opakovaného záběru, ale řekl bych, že to bylo před brankovištěm. Ale rozhodčí stále nemají jasno. Takže oni o té situaci rozhodně přesvědčení nejsou. Tak drobné zdržení v úvodu zápasu, který se pomalu rozjížděl a Vítkovice se dostali do vedení, ale jestli ten gól bude platit, to se zatím přezkoumává. Byl Kacetl před brankovištěm atakován, tak je otázka, jakým způsobem byl atakován, protože pochopitelně může být faulován i před brankovištěm, to je jasné.

0: Zatím stále platí 1-0, ale teď možná vše bude staženo, protože rozhodčí celou dobu zkoumali ten úvodní vítkovický gól Joea Leeheyho, který sklepl puk za brankáře Kacetla. Negol, tak zvláštní termín. A je to negol, takže je to 0-0 mezi Třincem a Vítkovicemi. Byl tam Jindřich Abdul, který byl před brankovištěm, stejně jako brankář Kacetl, a atakoval brankáře Kacetla před brankovištěm, ale to ještě neznamená samozřejmě, že nemůže faulovat před brankovištěm, takže byl tam zákrok na brankáře Kacetla, který posoudili rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba, který se uvedl tím slovem negol, tak odvolali po dlouhém zkoumání. 15-22, tolik zbývá do konce první třetiny. Zrovna jsem říkal, že ten zápas se zrovna začal trošku rozvíjet. Začaly být zajímavé okamžiky na obou stranách po úvodní takové neslané, nemastné pasáži. Ale ten gól, ten zápas zatím nerozčísl, zatím tedy 0-0 a teď děláme. Howland hokejku pak zahrál ve vlastním pásmu rukavicí, což je pochopitelně dovolené, ale nestrašil se, dostal ke kotouči. A teď jsou hosté de facto ve čtyřech, protože Howland stále nemá hokejku, ani žádný z útočníků mu ji zatím nepředal, a zakončení Ondřeje Kovarčíka, ale přes Howlanda, který už dostal hokejku, teď vítkovičtí útočníci Mačaš se natahuje po hokejce, kterou mu podává Hrachovina. Snaží se bránit Adámka a už dostal hokejku. Takže můžou pokračovat Vítkovice v bránění, protože Adámek nastřelil puk přes brankoviště těsně vedle. A teď přihrávka na brusle a Vítkovice můžou vjet do středního pásma za kotoučem a prostřídat částečně sestavu. Přidec také střídá, ale naskakují třeba Koch a Daňo. Už je tam také Hudáček a Kuběsa. Střelec toho úvodního nególu, jak řekli rozhodčí Líhy, je také na ledě. A teď se Vítkovice dopustili offsideu v 6. minutě za stavu 0-0. Takže v 5. minutě ten gól neplatil. Uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet dál. Teď jsou na ledě za Vítkovice Hrybík a Činčela, tedy první útok spolu se Šimonem Stránským, který tam byl také v blízkosti brankoviště při tom gólu, ale nakonec Líhyho gól neplatil po faulu Abdulána Kacetla. 14-28, tolik zbývá do konce první třetiny v hazování ve středním pásmu. Hrivík tentokrát neuspěl proti Daňovi, ale přesto se Stránský dostal za modrou čárou k puku a vystřelil směrem na brankáře Kacetla. Třinecká obrana srazila do rohu a tam teď Hudáček bojuje a bude vyloučený. Za podrážení nejspíš signalizace a brankář Švančara už vyjel na střídačku a teď se třinečtí dotkli puku, takže poskytnutá výhoda končí. Vítkovice to nestihli v šesti, ale budou pokračovat v pěti proti čtyřem, protože Libor Hudáček by měl být tím vyloučeným. Byla tam hokejka pod bruslí vítkovického útočníka a Libor Hudáček už jde na trestnou lavici a dvě minuty za... Podrážení, ano. Takže Libor Hudáček na trestné lavici a Vítkovice mají šanci znovu se dostat do vedení. To první totiž bylo posouzeno u videa jako neplatné. Nelis na vhazování, Kalus se snaží přitupnout dozadu na obránce Pavelku, ten už má kotouč, už rozehrává přesilovku na ose hřiště, teď přihrává znovu Abdulovi, vyměňují si pozice na modré čáře, ještě jednou, a teď Pavelka znovu míří na střed, Abdul na levém kruhu bude zakončovat, přes brusle je to gól, tak teď myslím, že to byly dvojité jesle, přes bránícího třineckého útočníka dostal puk mezi bruslemi a pak také Kacetl prostřelil mezi betony. Takže Vítkovice využívají rychle tu úvodní přesilovku. Vedou 1-0, teď už si myslím, že o tom nebude pochyb. Ještě tam stál, jestli jsem viděl dobře, Jetman před brankářem Kacetlem a ten také pustil možná. Ne, tak nakonec Kacetl nedostal mezi betony. Šlo to nahoru, přes obránce to nebylo hned v úvodu dobře vidět. Tady spod střechy třinecké verka Reny ta rána mířila sice mezi brusle bránícího třineckého útočníka, ale pak se zvedla nahoru kolem Jetmena a také kolem Lapačky brankáře Kacetla. 7. minuta utkání, 1-0 pro Vítkovice a Vítkovice tedy vedou prvním derby v sezóně ve čtvrtém extraligovém kole. Vy posloucháte přímý přenos na radiožurnálu Sport. Můžete poslouchat každý extraligový zápas zvlášť v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz nebo radiožurnálsport.cz. Teď se vazuje v útočném pásmu Třince. Boženílek se snažil dostat ke kotouči po té, co Roman jako centr upadl, ale Vítkovice zatím posouvají puk po mantinelu a Kalus nevyhodil. Zakončení Pirochty od modré čáry, ale Švančara teď dobře viděl a ještě Líhy s Boženílkem se tam pošťuchují, osekávají. Bude se vylučovat, oba dva půjdou ven. Jak Líhy, tak Boženílek. A je tady první komerční přestávka za stavu 1-0 pro Vítkovice.
1: Sponzorem dnešního utkání je Vašista, společnost s ručením omezeným.
2: Já jsem si myslel, že on řekne, jako, že on je uznaný pro každý, ale že je to nebo. To je super. Stejně neví proč. Jako víš asi, ale...

Tak crosschecky to byly takové lehké, ale oba dva hokejisté vyloučení. Jak obránce Vítkovic z Líhy, tak útočník Třince Boženílek. Komerční přestávka skončila, už se opět hraje. 5-5, Třineští udrželi pásmo po špatné rozehrávce. Adámek konkrétně nestrašil, nahazuje od levého mantinelu. Adámek ještě střílí, ale od brusle Michala Kovaříka se puk odrazil mimo nebezpečí. Třineští v útoku prohrávají 0-1, vyloučení na obou stranách, pokračuje se v 5-5 a teď může Činčala sám, je na brankáře Kacetla, do backendu, zkusil zasunout mezi betony, ale Kacetl chytá, tak ex-třinecký útočník dostal přihrávku, vítkovická útočná letka se rozjela a třinecká obrana opět zaspala už po druhé. V první třetině beci zůstali viset a už po druhé ujížděl vítkovický hráč na brankáře Kacetla. Tentokrát Činčala neuspěl, ale Vítkovice zůstanou v útočném pásmu, protože brankář Kacetl pochopitelně podržel puk mezi betony. Nebyl si jistý, kde ho má, ale podle gestikulace rozhodčích bylo vidět, že ví, že puk nepřešel přes brankovou čáru a má ho někde pod sebou. Přerušená hra, Třinec už je opět v útočné třetině. Rehorčák zastavuje u pravého mantinelu, předává na modrou čáru Galvasovi. Roman tečoval mimo dosah brankáře Švančary, ale také mimo vítkovickou branku. Abdul už přešel zase na druhé straně, Vítkovice jsou v útočné třetině. Ten loni i předloni velmi produktivní útok Abdul, Jetman, Nelis. No a Rehorčák, teď vše v pořádku, přechod přes modrou čáru, ještě backendové zakončení Galvase, ještě tam Roman hledá puk pod Švančarou, ale Švančara buď ho přisedl, nebo ho měl někde v betonu, takže puk nevypadl a nakonec došlo k posunutí vítkovické branky. Přerušená hra, 12 minut, 11 sekund do konce první třetiny, to znamená, že pomalu končí 8. minuta zápasu a Třinec prohrává s Vítkovicemi 0-1. No a my si počkáme na muže s vrtačkou, který přijde převrtat díru v ledě, tak aby ten gumový kolík, který drží brankovou konstrukci, držel také pevně v ledě.

Martine, měl si pravdu, chvilku to trvá, když je posunutá branková konstrukce, teď muž s vrtačkou už odchází, ta pravá tyčka už je na svém místě a bude se vhazovat před vítkovickým gólmanem Švančarou. V 8. minutě vedou Vítkovice v Třinci na 4. extraligovém kole 1-0. Hudáček vyhrál vhazování na pravém kruhu nad Nelisem a Pirochta dává puk před branku, je to gól. Tak Daňo teď vyrovnává backendovým zakončením, řekl bych trošku šťastně se tam ten puk odrazil od vítkovického obránce před brankoviště. Švančara už byl v takovém polopřesunu ke vzdálenější tyči. No a ten puk se odrazil k té přední a tam stačilo Daňovi přizvednout puk nad levý beton Švančary a je srovnáno. 1-1. Ještě neskončila 8. minuta, 12 minut a 5 sekund do konce první třetiny a už se střelecky tedy prosadili oba dva týmy. Třinec Vítkovice 1-1. Vazování ve středovém kruhu mezi Michala Kovaščíka a Šíra. Čárový rozhodčí Lukáš Rampír si ještě srovnal křídla na kruhu a už se pokračuje. Teď je dlouhá rozehrávka Vítkovic, není to zakázané uvolnění, musel se po puku natahoval, netrčoval, ale rozhodčí posoudili, že se bude pokračovat ve hře. Už běží 9. minuta zápasu. 1-1 mezi Třincem a Vítkovicemi. Michal Kovarčík získal proti početní převaze u pravého mantinelu kotouč pro Třinec a Pirochta. Už se rozjíždí vpřed, zabrzdil si Šíra, přijíždí červenou a teď nahazuje. O levý mantinel po celém útočném pásmu se puk přehrnul po mantinelu, ale Vítkovice už ho dostali do středního pásma. Bernovský proti Marinčinovi, Jenci ho obhodil a míří za třineckou branku za pukem, ale tam se zorientovali lépe domácí. Teď Lazovský už hrál ve středním pásmu a puk dotlačil do útočné třetiny Pavelka, obránce Vítkovic, který získal v roce 2015 mistrovský titul s Litvínovem, ale je to vítkovický odchovanec, který vlastně odehrál před tím odchodem do Litvínova za Vítkovice jeden jediný extraligový zápas a teď se po dlouhých 12 letech vrátil do Vítkovic. Vazovat se bude ve středním pásmu, Hladoník už je připravený, stejně tak je tam čtvrtý útok Třince Chlán, který šel na buly a vyhrál ho. Vítkovice musí za vlastní branku, konkrétně Pavelka, ale teď nejsou napadaní třinečtími hráči, takže mají vítkovičtí čas na rozehrávku. Ty venkovní dresy bílé s modrými náramějníky mají Vítkovice v letošní sezóně docela podobné, jako kdyby hrálo Toronto, ale to určitě v české extralize nehraje, ale Vítkovice teď také nehrají jako Toronto, protože Pavelka promáchl na modré čáře, Hrehorčák je v útočném pásmu, ale Kňažkem přitlačený k mantinelu, takže nerozehrál úplně přesně a Hladoník, vítkovický útočník, si bere volný kotouč, prokličkoval přes modrou čáru, ale narazil na třineckého obránce Kocha, který ho na zadním mantinelu už zpracovává a naopak jeho spoluhráči můžou dopředu. Teď Galvas podporuje ofenzivu, Boženil dává na pravý kruh Růžičkovi. Růžička pálí, je brankář Švančara, zasahuje pravým betonem, další teč Boženilka po Galvasově nahození od modré čáry a brankář Švančara chytá do lapačky a přerušuje hru před polovinou první třetiny. 10 minut a 21 sekund se bude ještě hrát a vhazovat se bude po pravé ruce brankáře Švančary, ve které drží vyrážečku a také brankářskou hokejku. Roman na vazování proti Hrivíkovi. Hrivík prohrál, ale Stránský byl u puku první, sebral ho a teď o zadní mantinel přihrává kapitánu Zbořilovi. Vítkovice míří dopředu, Činčela protečoval ve středním pásmu, dokázal dostat puk za Galvase a teď také Šimon Stránský ještě ometá u pravého mantinelu za třineckou branku, ale tam se zorientovali lépe domácí a Růžička znovu může do útočného pásma. Po pravém straně nahazoval na brankoviště křížnou přihrávku na Romana. Ten se natahoval po puku, ale nedosáhl. Ale třineští zůstávají v útočném pásmu. Růžička nechal na chvíli puk za sebou a Voženilek už ho nevybajoval. Nastálo do třineckého držení. Pirochta ale sbírá u vlastní modré čáry. Velmi dobrý bruslař, který teď objel vlastní obrané pásmo a předal puk Marinčinovi, který ale nerozehrál příliš dobře. Ale Kuběsa znovu sbírá puk pro Třinec ve středním pásmu, zkusil to z mezikruží přes Demla, zakončoval ale minul vítkovickou branku. Hudáček teď utancoval Vesliho proti směrnými kličkami, Pirochta pálí, je to 2-1. Tak Pirochta dává první gol v třineckém dresu, 11. minutě zápasu Třinec otáčí s Vítkovicemi
Teď Hudáčková zase velmi dobrá práce za vítkovickou brankou, kdy přečíslil vítkovickou sestavu těmi klíčkami v rohu kluziště. Vesli se ocitl na zadní části těla. No a pak nabil Pirochtovi na levý kruh, který bez přípravy pálil z voleje a dává druhý gól Třince. V 11. minutě zápasu 2-1 pro Třinec. Hosté vedli, když se z přesilovky prosadil Abdul, no ale Daňo a Pirochta během necelých 3 minut dokázali skóre otočit. Tak Filip Pirochta po příchodu z Mladé Boleslavy, před malou chvílí jsem ho chválil kvůli jeho bruslení, teď ho můžu pochválit i za střelu. Nicméně i Jindřich Abdul v přesilovce předvedl povedenou střelu, na to Vítkovice vedli ještě 1-0, teď ale prohrávají 1-2, jsou v útočném pásmu, opět chtějí srovnat, je tam na levém mantinelu Jan Bernovský, který se snaží získat kotouč, ale zatím ho mají Třinečtí, i když také ne úplně pod kontrolou, nestrašil ho, vysekával ven z pásma, ale nakonec Mačaš ze vzduchu zahrál na třineckou střídačku, 8 minut a 42 sekund před koncem první třetiny, za stavu 2-1 pro Třinec, je tady druhá komerční přestávka. Společnost srdce tím omezením

komerční přestávce už pokračuje zápas čtvrtého kola hokejové extraligy. Moderátor zápasu trošku přetáhl své působení přestávkové a my sledujeme vítkovickou snahu usídlit se v útočné třetině. Zbořil, udržel u levého mantinelu, teď objíždí Lazovského, nahazuje směrem na Kacetla, ale puk byl přizvednutý, končí v ochranné síti, takže další přerušení, možnost vystřídat. Třinec posílá kompletní novou pětku střelce toho zatím vedoucího gólu Filipa Pirochtu na hrací plochu. Vychází tam také třetí kompletní útok. Růžička, Roman, Boženílek a Vítkovice mají na ledě první útok. Šimon Stránský, Hrivík, který půjde na vazování, a Činčala. Hrivík proti Romanovi, oba dva jsou zakleknutí pod sebou, puk mají někde pod těli, ale už je venku a Voženílek na levém mantinelu. Vyváží přes střední pásmo, přejel přes útočnou modrou, může střílet, střílí, dává gól. Tak Daniel Voženílek potvrzuje formu úvodu sezóny a teď myslím si, že Švančara toho moc neviděl. Nabízela se přihrávka, ale třineční útočníci dobře otáhli Voženílkovi hru a jemu se otevřel střed. Mezi kruží vypálil spíše z pravého kruhu na vzdálenější tyč na vyrážečku a tam Švančara nereagoval. Takže je to 3-1 pro Třinec ve 12. minutě. 8 minut a 3 sekundy zbývá do konce první třetiny a Třinec třemi góly během 5 minut dokázal otočit skóre z 0-1 na 3-1. Tak Daniel Voženílek nahlášen jako střelec gólu, to bylo jednoznačné, čistá situace. A teď se Vítkovice dostali do problémů s pravidly, dostali se do offsideu. A tak se vazuje ve středním pásmu. Nelis sice vyhrál vazování, ale Kuběsa byl pohotovější než Abdul a sklepl na třinecké beky. A teď dostává do středu modré čáry přihrávku. Dostal také tělem, to bylo vše čisté, ale Kuběsa byl v dobré pozici, jen při tom zpracování ztratil trošku rychlost, musel trošku brzdit na modré čáře. Daňo se teď probíjel do zakončení, ale Vítkovice odolali, konkrétně Lihy. A Vítkovice se dopouštějí zakázaného uvolnění. 7,5 minuty před koncem první třetiny za stavu 3-1 pro Třinec.

0: 7 minut 20 sekund do konce první třetiny, 3-1 pro Třinec. Vítkovice jsou v útočném pásmu momentálně, ale zatím se jim nedaří dostat se do střelecké pozice. Od pravého mantinelu se snažil Šír vytáhnout kotouč, ale to se mu nepodařilo. Naopak Třinec teď má trošku času na rozehrávku, ale Galvas dostal těžkou přihrávku a byl pod tlakem, takže jen odhodil do středního pásma. Odtud se puk vrací za třineckou branku z vítkovických hokejek. Přihrávka do středního pásma na Ondřeje Kovařčíka. Ten také měl problémy s prudkým pasem, ale na podruhé vybojoval kotouč a Vítkovice se dostávají do útočné třetiny. Teď došlo k odblokování pro Pirochtu. Pirochta objíždí vítkovickou branku, ale nepřestává přihrávka. Tam si překáželi, možná obránce musel s útočníkem Romanem na levé straně modré čáry v útočné třetině. A ta přihrávka nakonec nemířila ani na jednoho z nich. Ale Třinec opět forecheckingem se snaží získat kotouč. To se nepodařilo. Kalus přešel do útočného pásma i přes clonícího čárového rozhodčího Rampíra. A puk je v držení Stránského, který se ale dostal až za vlastní branku. Teď dělá kličku třem třineckým a to nebyl dobrý nápad, protože Růžička ho obralo kotouč. Teď ještě Stránský se snaží vybojovat a podaří se mu to. Dostal kotouč do středního pásma, Činčela na levé straně, ale Adámek byl u něj včas a obral ho kotouč. 5 minut 40 sekund do konce první třetiny. Třinec Vítkovice 3-1 po obratu. Kdy Vítkovice v té silové hře se dostali do vedení díky Abdulovi. To bylo v 7. minutě, ale v 8. už bylo vyrovnáno díky Daňovi. No a pak v 11. Pirochta a ve 12. Boženílek. Další dva góly třineckých ocelářů. Rehorčák, to znamená na ledě je 4. třinecký útok v útočném pásmu. Chlán bojuje s Hrivíkem. Hrivík získal kotouč, to je zkušený slovenský reprezentant. Předal ho bezpečně Jetmenovi a už se rozjíždí líhy. Ale přes Rehorčákovi brusle zpomalený ten pas, takže Vítkovice nahazují za třineckou branku. Přesně 5 minut do konce první třetiny a Jetmen má šanci dát gol. Ještě si podržel kotouč, možná mohl pálit dříve. Pak už se Kacetl zorientoval a chytá do lapačky. A je tady třetí komerční přestávka. V první třetině za stavu 3-1 pro Třinec.
1: Je Bašista, společnost s ručením omezeným. Tak a my si dáme druhý souboj dnešní speciální soutěže. Ukažme fandí z Red Bullem a podíváme se, kdo si vyslouží účast ve finále. Připomínám, že hrajeme o zájezd na Red Bull Ring do Rakouska.

0: dolů na recepci, protože bude potenciální náhradnice. No a připomínám, po druhé třetině velký souboj na ledě, jak se dámy projedou.
1: Jetman a Michal Kovařčík svedou souboj o puk před třineckou brankou na levém kruhu. Michal Kovařčík vyhrál na zadní mantinel, tam Pirochta, ale hned pod tlakem Ondřej Kovařčík musí pomoct svému týmu u levého mantinelu a Třinec už přechází střední pásmo. Teď má kotouč Pirochta, který opět hodně ofenzivní choutky a Ondřej Kovařčík pálil. Zblokovaná rána, kterou zblokoval Nelis a Vítkovice se snaží dostat z pásma. To se povedlo, Pirochta zachytil těsně ve středním pásmu už za modrou čarou. 4,5 minuty do konce první třetiny, Třinec Vítkovice 3-1. A Hudáček míří napadat vítkovickou rozehrávku, teď se mu ale Kňažko dobře vyhnul a znovu si vybrali vítkovičtí cestu přes střední pásmo, která byla zavřená Kuběsou. Hudáček znovu v ofenzivě napadá rozehrávku Vítkovic a teď to bude zakázané uvolnění, protože Daňo na kotouč nedosáhl a Adámek byl proti pohybu. 4 minuty a 3 sekundy. Do konce první třetiny je tady zakázané uvolnění Vítkovic. Hudáček proti Šírovi na vhazování. Puk je pod oběma hráči, je na pravém mantinelu a Dámek s Líhym tam bojují, také Hudáček přišel pomoci a Třinec se udržel v útočném pásmu, ale nemá kotouč pod kontrolou. Daňo s Kuběsou bojují a Hudáček už ho dostal. Tři a tři čtvrtě minuty do konce první třetiny, 3-1 pro Třinec. Třinec otočil z 0-1 během pěti minut. V 8. minutě Marko Daňo, v 11. Filip Pirochta a ve 12. Daniel Voženílek, který trefil přesně nad vyrážečku Švančary. Tak tito tři dali Třinci vedení 3-1. Přitom předtím Vítkovice vedli po přesilovkovém gólu Abdula 1-0, ale o to vedení rychle přišli a Třinec opět otáčí zápas v domácím prostředí, tak jako ty předchozí dva, i když tam to bylo

0: Koupili k kanadskému obránci. 2 minuty a 15 sekund zbývá do konce první třetiny a je tady další vítkovické zakázané uvolnění. Teď se Vítkovice nedokáží srovnat. Třinec teď hodně agresivně napadá, přistupuje k vítkovickým hráčům a ti nemají moc času na rozehrávku a tak chybují. Hryvík v obraném pásmu, proti němu Michal Kovařčík. Michal Kovařčík dokázal sklepnout na svého bratra Ondřeje, ten zase na modrou a Michal Kovařčík ve velké šanci, kdyby trefil odkrytou polovinu branky, bylo by to 4-1, ale trefil brankáře Švančaru, který se nestihl přesunout a nevím, jestli zakončoval Michal Kovařčík do protipohybu brankáře, spíš si myslím, že nebyl úplně ideálně postavený v tom pokleku, kdy zakončoval z voleje tu prudkou přihrávku a nedokázal trefit tu odkrytou část branky. Minuta 43, to jak zbývá do konce první třetiny, Třinec vede nad Vítkovicemi 3-1. Znovu je na ledě Hrehorčák, který napadá rozehrávku Vítkovic. Nahození na brankáře Švančaru, které těsně před brankovištěm trošku poskočilo, takže měl Švančara trošku problémy. Betony, ten puk zalehnout, teď Hudáček přijíždí, klepe Švančarovi na betony jako součást omluvy za to, že tam také se snažil dorážet a na kostce nad ledem vidíme ještě to zakončení Michala Kovařčíka z mezi kruží. Pálil, nevěděl, kde je brankář, pálil prostě z voleje. Trefil kotouč, dá se říct dobře, ale trefil také brankáře Švančaru. Minuta a půl přesně do konce první třetiny Vítkovice získali kotouč ve vlastním pásmu. Po vhazování líhy ukazuje Kňažkovi, kam má rozehrát. Kňažko nakonec dává líhy mu. Líhy přejíždí přes červenou a nahazuje za brankáře Kacetla. Ten zastavuje hokejkou a rozehrává sám na Daňa, který si snažil přikopnout puk bruslí, ale Vítkovice jsou teď agresivnější v útočném pásmu. Je tam střelec té úvodní branky Jindřich Abdul, který dobře prokličkoval. Po levém mantinelu předal líhymu a teď líhy nabil Abdulovi. Abdul pálí, ale skočil mu do rány Hrehorčák. Ještě líhy na levém mantinelu. Už začala poslední minuta první třetiny. Dobře nasměrovaná přihrávka na Nelise, ale ten neměl před brankovištěm volnou hokejku. Takže nezakončil. A Vítkovice už jsou ve vlastním obraném pásmu, ale s kotoučem na hokejkách líhy zajíždí za branku, bude rozjíždět patrně jednu z posledních akcí v první třetině. Třinec stále drží vedení 3-1. Vítkovice vedli 1-0, ale 3 góly. Třinec otočil a teď se puk dostal do ochranné sítě za třineckou brankou. Takže 31 sekund a 80 před koncem první třetiny. Ještě jedno přerušení. Vhazovat se bude po levici brankáře Kacetla, který se dostal do branky ve druhém utkání v sezóně. První výhru v Karlových Varech 2-0 vychytal Marek Mazanec, ale pak inkasoval 5 gólů. Od Komety Brno a za stavu 2-5 se dostal do branky Kacetl. 23 sekund do konce, první třetiny stále platí Třinec Vítkovice 3-1 a teď se dopustil faulu Voženílek při přechodu modré čáry, podrazil vítkovického obránce Vesliho a půjde na trestnou lavici. 16 sekund a 8 desetin. Před koncem první třetiny určitě to bylo nechtěné, jak teď vysvětluje Daniel Voženílek. Nicméně faul to byl. Bylo to bruslí podle mého, nebylo to ani hokejkou. A při projíždění kolem obránce Vítkovic se dostali ty brusle do kontaktu a řekl bych, že jasné podrážení, jak teď také naznačil hlavní rozhodčí Filip Vrba. Vazovat se tedy ještě v závěru první třetiny bude před brankářem Kacetlem a bude tam Nelis na vhazování proti Nestrašilovi, který chodí oslabení na buly. Tentokrát puk pod oběma hráči, už ho Vítkovice dostali na modrou čáru, na Zbořila. Druhým obráncem na druhé straně je Pavelka, ale puk míří za branku, ještě se dostává k zakončení. Ne, nedostal se Abdul k zakončení a Třinec vyhazuje přes všechny čáry. Už jen 2 sekundy a bude konec první třetiny v tuto chvíli. Třinec vede po prvních 20 minutách nad Vítkovicemi 3-1.
1: Skončila úvodní třetina 140. setra hodně mezi Třinec a výběrou Vítkovice a pro Kocelmaze a pro fanoušky Třince rozhodně dopadla nadmíru skvěle i přes ten začátek, který malinko patřil Vítkovicím, protože v 7. minutě šli hosté do vedení gólem Abdula, ale pak hráli a střílali Oceláři. 8. minuta 1-1 Marko Daňo, 11. minuta 2-1 Filip Pirochta a 12. minuta 3-1 Daniel Voženílek. Skvělý výsledek po 20 minutách. My se teď těšíme na vystoupení roztleskávaček.

0: A pak půjdeme v cestávkovém programu dál.
1: Čas 50. Pro radiožurnál.

děkujeme našim Radosleským očkám za vystoupení a teď již vážení fanoušci, společnost Caridel právě přijíždí s akční nabídkou Škoda Easy. Pořiďte si nový vůz Škoda s atraktivním zvýhodněním až 88 000 korun metalickým lakem a zvýhodněným balíčkem služeb, prodloužená záruka a předplacený servis na 5 let za 5 400 korun. Na výběr máte modely Škoda Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. A jako bonus získáte k nákupu nového vozu Škoda kurz bezpečné jízdy na polygonu Stihlring zdarma. Pro více informací navštivte naši pobočku Carideal hned tady vedle Verk Arény. Těšíme se na vás. Carideal, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda a vítěz zákaznické spokojenosti 2025.

0: Cože vám seznám, když s tím zrovna nejste? Přinese, co potřebujete, a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se nevěděli, cítili jako
1: po první třetině vede Třinec nad Vítkovicemi 3-1. Na přesilovkový gól vítkovického Abdula odpověděli Daňo, Pirochta a Voženílek. Teď je zápas Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr.
2: Extraligová sezóna Scoutland Einstein na cestě ze střídačky mezi hokejem.

0: Tak a před námi je druhá třetina, pojďme se do toho opět opřít a pojďme přivítat našeho celáře!
1: Hezký večer z Třinecké Werkarény vám dnes podruhé přeje David Procházka. Vítám vás u přímého přenosu zápasu čtvrtého kola Tipsport Extraligy mezi hokejisty Třince a Vítkovic. Po první třetině je skóre 3-1 pro Třinec. Třinec třemi góly otočil vedení Vítkovic, které získali ten jednogólový náskok v přesilové hře, kdy se prosadil Jindřich Abdul, který propálil Kacetla nad lapačku střelou mezi nohama bránícího třineckého hráče. No ale pak přišly tři góly Třince, nejprve Marko Daňo, pak Filip Pirochta a Daniel Voženílek. To bylo v časech 7.56, 10.42 a 11.58. Takže během 4 minut, dá se říct, třinečtí otočili skóre na 3-1. Teď se ale budou bránit na začátku druhé třetiny oslabení, protože je vyloučen Daniel Voženílek. Ještě minutu a půl, Vítkovice už jsou v útočném pásmu. Šimon Stránský rozehrává na modrou čáru na Kňažka. Kňažko odváží, nestrašila. A teď to sehrali Vítkovice dobře, ale do koncovky se zatím nedostali. Teď to byl Jetman, který přihrával znovu na modrou čáru Kňažkovi. Šimon Stránský v rohu, v levém rohu útočné třetiny a Kňažkovi přeskakuje puk na modré čáře. Takže bez střely Vítkovice nezvládli vstup do druhé třetiny, do té přesilovky. Sice dobře kombinovali na čistém vyžehleném ledě, ale střela nepřišla. Teď jsou znovu Vítkovice v útočném pásmu. Hrybík na pravém mantinelu kombinuje teď s Jetmanem. Jetman ještě přidává před branku, ale tam se objevila třinecká hokejka. Ondřej Kovarčík míří do protiútoku, ale myslím si, že do koncovky se hrnout nebude, jen dá čas vystřídat svým třem spoluhráčům. Zajel za vítkovickou branku a teď také Ondřej Kovarčík vystřídá. Bránící se čtveřice couvá do třineckého obraného pásma a Dámek nevybojoval kotouč, ještě Koch, ale teď už vyhodí. Vítkovičtí na modré čáře nezasáhli, konkrétně Zbořil proti Daňově vyhození, který to měl docela snadné. Posledních 20 sekund přesilové hry při vyloučení domácího Daniela Voženílka Vítkovice prohrávají v Třinci 1-3, vedli 1-0, ale Třinec pak během 4 minut skóre otočil. 4 minut a 2 sekund přesně. No a teď už končí ta vítkovická přesilovka, ještě Daňo nahodil na brankáře Švančaru a dojížděl tak, aby brankář Švančara musel přerušit hru. To se Daňovi povedlo. Bude se vazovat před vítkovickým golmanem a už jen 3 sekundy zbývají Danielu Voženílkovi z trestu, takže to už se dá považovat za ubráněné oslabení, protože až k brankáři Kacetlovi to mají Vítkovice v tuto chvíli přes celé kluziště. Vazuje se před vítkovickým Švančarou. Vítkovice sice vyhráli v hazování, puk míří za branku, ale Daniel Voženílek právě skáče na led. Ve chvíli, kdy si Krivošik zpracovává na brusly ve středním pásmu, Vítkovice jsou v útočné třetině, ale je tam Pirochta, který přišpendil Krivošíka k mantinelu, ale Krivošík je urostejší, podržel puk, pak padá a Voženílek o mantinel dostává kotouč do středního pásma na růžičku. Ten se ale ke kotouči nedostal a Voženílek teď propadl na modré čáře. Neměl rychlost, Stránský vjel do útočné třetiny, přihrává na modrou čáru Howlandovi, Howland pálí, nahazuje na zadní mantinel, spíše na to, aby se puk odrazil před branku, ale Vítkovice se nezorientovali, Líhy pálil, ale Pirochta zblokoval a už má Roman puk v rukavici ve středním pásmu, nebo rukavicí si ho přiklepl do jízdy, ale Vítkovice ho dále nepustili. Znovu Krivošík nahazuje za Kacetla, Kacetl rozehrává na druhou stranu backendem, ale Vítkovice zavřeli modrou čáru a teď kombinují, budou zakončovat z úhlu, teď toho Kacetl moc neviděl, ale puk nakonec na bránu nešel. A bude to zakázané uvolnění, ne? Čárový rozhodčí rozpažil, takže Kňažko míří za vlastní branku na rozehrávku Vítkovic. Končí třetí minuta druhé třetiny a offside nebo zakázané uvolnění? Offside. 17 minut a 9 sekund, tolik zbývá do konce druhé části. Třinec Vítkovice 3-1. Všechny góly padly v první třetině. Vítkovice vedly 1-0 po gólu Abdula z přesilové hry v 7. minutě, ale už v 8. minutě bylo srovnáno, kdy se prosadil backendem na brankovišti Marko Daňo, který přizvedl puk nad beton, švančary, pak Pirochta pálil z levého kruhu, propálil švančaru v čase 10.42 a stejně tak propálil vítkovického brankáře ještě Daniel Voženílek v čase 11.58. A teď se Vítkovice hned po vazování dopustili zakázaného uvolnění, takže Třinec se přesouvá do útočného pásma a Vítkovice by se mohly dostat pod tlak, ale na ledě je vítkovický první útok, Šimon Stránský, Hrivík, Činčala, to je kvalita, ale proti stojí neméně kvalitní center Hudáček, ale Hrivík vyhrál v hazování a Vítkovice můžou do středního pásma, to se jim také zdařilo. A Stránský už vysouvá před Hrivíka, ale Adámek je u puku první, Hudáček přihrává na Kuběsu, ale Kuběsa pod tlakem obránce Pavelky, ale Třinec se z toho dostává. Kuběsa teď projíždí přes trojici vítkovických hráčů, ale byl vytlačen k levému mantinelu, odtud přes modrou čáru se snaží přihrát, přihrává Adámkovi. Adámek hledal Hudáčka, ale ten neměl volnou hokejku a puk už byl v rohu útočné třetiny ve chvíli, kdy se Hudáček uvolnil ze sevření Vítkovický Hrivík. Teď zase kolem Hudáčka a kolem třinecké branky přihrává odcházejícímu na střídačku Činčalovi, ale vítkovičtí se stihli dobře vyměnit. Abdul si počkal, až bude Činčala na střídačce a pak se teprve dotkl pokou. Končí čtvrtá minuta, druhé třetiny, Třinec drží vedení 3-1 a teď Adámek zrychlil hru ve vlastním pásmu. Protečoval na Daňa, Daňo přejel červenou a nahodil k brankáři Švančarovi. Teď brankář Kacetl poklepával svým spoluhráčům, že za zády mají vítkovického útočníka Jetmena. Konec třineští za vlastní brankou pracují dobře, nestrašil, předává už do středního pásma do jízdy Kochovi, ten na Michala Kovařčíka a vracející se centr, první centr Třince po zranění, udržel teď protečováním útočné pásmo. Ještě nestrašil, se snaží něco vymyslet, přihrává na pravou stranu, tam je Galvas, Galvas pálí, ale ta rána byla sražená do rohu útočné třetiny, Koch ještě na Ondřeje Kovařčíka, ale Vítkovice už by to měli zvládnout. Abdul ale nevyhodil puk, neprotečoval ho ven ze třetiny, ale teď přece jen už Abdul u červené čáry dává za sebe Jetmenovi, ale do protipohybu a Michal Kovařčík z pravé strany předává bratrovi Ondřeji Kovařčíkovi, ten pálil na vzdálenější tyč, ale přestřelil. Růžička nabíjí Pirochtovi, ten netrefil, jinak by to byl další gól, protože teď je Růžička dobře uvolnil třineckého obránce. Stále 3-1 pro Třinec v šesté minutě druhé třetiny a teď Třinec dostřídává do útočného pásma a jen chybná rozehrávka na modrou čáru. Teď Vítkovicím dovolí prostřídat, hodně rychle spěchají vítkovičtí na střídačku. Šestá minuta druhé třetiny, Třinec vede nad Vítkovicemi 3-1. Teď má slovo Pavel Petr a zápas Mladá Boleslav v Pardubice. No a my jsme sledovali při vstupu do zpravodajství radiožurnálu další třinecké zakončení, které skončilo v lapačce brankáře Patrika Švančary. Bude se vazovat v útočném pásmu Třince, Hudáček na vhazování proti Šírovi, ale Šír úspěšnější, ale Hudáček se dostal do souboje o kotouč. Ještě třinečtí udrží útočné pásmo, teď už ne. Teď už vítkovičtí pomocí brusle dostali kotouč do středního pásma. Bernovský se Šírem teď snaží vybojovat kotouč v útočném pásmu, ale třinečtí to opět dobře zvládli. Adámek prokličkoval přes střední pásmo, tak si chtěl zpracovat rukavicí, nedosáhl na kotouč a Vítkovice po levém mantinelu teď míří dopředu. To zbořil, který nahazuje za třineckou branku, chtěl tam dojíždět, ale byl zablokován vítkovický kapitán a tak Marinčin přihrává do pravé strany na Hudáčka, ten si zpracoval na brusle stejně jako Daňo. Na modré čáře Hudáček už se chystal zakončovat, ale Vítkovice se stihli na chvíli ubránit, ale Hudáček znovu zakončuje a teď tam byl faul vítkovických hráčů. Bude se vylučovat brankář Kacetl, už míří na střídačku, Koch zajíždí do vlastního pásma. V polovině sedmé minuty za stavu 3-1 pro Třinec, Třinec v šesti a až teď ten šestý hráč naskočil na led, ale Vítkovice se dostanou ke kotouči po Nestrašilově špatné přihrávce. Sedmá minuta, druhé třetiny, 3-1 pro Třinec, bude se vylučovat na vítkovické straně a je tady první komerční přestávka při vyloučení Reta Howlanda. Já,
2: se podíval do Bostu, tam se dala zobrát suchu želivu.
3: Teď vytáhla banka.
2: Ale on to je pořád je ten hokej. Ten nejdražší hokej přináší
1: Ano, 13 minut a 18 sekund, tolik zbývá do konce druhé třetiny, to znamená, že se hraje 7. minuta, před malou chvílí jsme sledovali velký tlak Třince, kdy samozřejmě Vítkovice to mají na střídačku hodně daleko z obraného pásma a ten tlak vyústil ve vyloučení. Teď po komerční přestávce bude následovat první třinecká přesilová hra. Byl vyloučen Red Howland za podrážení, které teď ještě po komerční přestávce dohlásil hlavní rozhodčí Voženílek na vhazování proti Šírovi. Šír úspěšný a Vítkovice můžou vyhodit, to se jim také daří. Třinec musí za vlastní branku, Galvas číhá na to, až se mu rozjedou křídla. Nestrašil ještě zajíždí za branku, dostane zpětnou přihrávku a Nestrašil je tím hráčem, který většinou zaváží kotouč za modrou čáru, tak se také stalo. Ondřej Kovarčík sklepává backendem, o levý mantinel na Galvase, Růžička už je na svém levém kruhu, ale blíže k modré čáře. Teď Ondřej Kovarčík nahazoval před brankoviště, ještě se dostává Růžička ke kotouči, je to gól. Nestrašil, využívá přesilovou hru ve 28. minutě po 34 sekundách trestu Reta Howlanda za podrážení se kotouč dostal na pravý kruh docela z úhlu. Byl Andrej Nestrašil, ale to je hráč, který umí takové situace proměňovat. Andrej Nestrašil dává čtvrtý gól Třince a Třinec odskakuje už do 3-gólového vedení.

0: Vítkovický kotel se před malou chvílí oblékl do modrých pláštěnek. No. Chrání se možná před pláčem, protože vítkovický start do sezóny je velmi špatný. Teď prohrávají před polovinou základní hrací doby Vítkovice Třinci 1-4. A to připomínám, prohráli první dva zápasy sezóny. Teď vedli v Třinci 1-0, ale už prohrávají 1-4 po gólu Andreje Nestrašila v přesilové hře. První přesilovka Třince v dnešním utkání a využitá, stejně jako ta vítkovická. Vítkovice teď pomocí pravé ruky Nelise dostali kotouč do středního pásma a pak také do útočného, ale tam už jejich akce nepokračovala. Hudáček s Kuběsou kombinují po levém mantinelu. Hudáček chytře nahazoval do jízdy Kuběsovi, ale ten puk byl příliš vysoký a dlouhý na to, aby ho Kuběsa zasáhl. Teď zasáhl za vlastní brankou brankář Kacetl, zastavil vítkovické nahození a Pirochta už opět míří dopředu spolu s Galvasem. Ne, je to Chlán, kterému posunul, a také Lazovský. To znamená, na ledě je opět čtvrtý třinecký útok. Zakončení, které měl na starosti Jakub Polášek, 13. útočník, který se teď dostává do hry s košíkem na obličeji, mladý hráč, ale Vítkovice se ubránili. Teď znovu Lazovský míří dopředu přes střední pásmo, Chlán ještě zakončení. Znovu to byl Polášek, který to zkoušel z pravého kruhu, nebo od modré čáry spíše, ale ten puk až na branku Vítkovic neprošel. Teď Činčala přejel přes modrou čáru, předává puk Hrivíkovi, do toho tam vjel ještě Pavelka a bude se vylučovat na třinecké straně. Vypadá to, že tam bylo nějaké seknutí, teď Antonín Jeřábek byl tím, který signalizoval trest pro domácí. A my se dozvíme, za co. Tak Vysoká hůl a vyloučen Michal Lazovský, slovenský hráč. A teď je odváděn na trestnou lavici čárovým Lukášem Rampírem. Třinec vede 4-1. Vítkovice svou první přesilovou hru utkání při vyloučení Hudáčka využili. Teď mají druhou možnost. 10 minut a 54 sekund do konce druhé části, Třinec vede 4-1. Začíná vítkovická přesilovka. Tu předchozí přesilovou hru Třinec využil za 34 sekund velmi rychle. Nestrašil z pravé strany. Zakončoval do odkryté branky. Brankář Švančara nemohl zasáhnout, byl v přesunu. Vítkovice prohrávají 1-4, ale teď hrají druhou přesilovou hru v utkání. Také Vítkovice tu svou jedinou v první třetině využili. To vedli 1-0 po golu. Abdula teď pálil, zbořil, ale trefil jen Musila, který stál docela blízko u něho, takové 4 metry, a zbořil, napálil jen do chrániče Davida Musila, který někdy působí jako druhý brankář, teď se také snaží v brankovišti zasáhnout, obsáhnout co největší prostor, a Vítkovice kombinují jen po mantinelu. Teď Třinečtí dobře přistupují a Musil vybojoval kotouč. Ondřej Kovarčík mohl vyhodit, ale zase k Ondřeji Kovarčíkovi přistoupil, zbořil. Byl tam náznak faulu na vítkovického kapitána, ale pokračuje se. Ještě minutu se budou Třinečtí bránit. Vedou 4-1 ve čtvrtém kole hokejové extraligy na Vítkovicemi nad regionálním rivalem. Abdul zavezl do útočného pásma, ale znovu Vítkovice nemají úplně klid na rozehrávku. Také teď Činčela s problémy zpracoval na levém mantinelu, ale už se mu to povedlo, a Kňažko na modré, to je dispečer přesilových her Vítkovic. Přišlo zakončení Abdula přes bránícího hráče, tak jako v první třetině, ale tentokrát Kacetl chytá. Tentokrát viděl to zakončení na rozdíl od té první třetiny a chytá puk a přerušuje. 37 sekund do trestu domácího mladého slovenského útočníka Michala Lazovského, který byl vyloučen za vysokou hůl, a 9,5 minuty do konce druhé třetiny. To znamená, že už jsme za polovinou základní hrací doby. Třinec už se prosadil 4x v dnešním utkání. Teď je tvrdý zákrok Patrika Chocha za vlastní brankou. Vítkovice mají kotouč, Kňažko a Hrivík. Dva slovenští reprezentanti teď kombinují. Ještě dostává Šimon Stránský kotouč na levý kruh, ale rozmyslel si střelu kolem Adámka. Přihrává Jetmenovi. Jetmen se otočil, byl zády k brance. Kuce a teď je naražený Kochem na brankovou konstrukci. A posunutá branka, takže se bude zase spravovat brankoviště. 13 sekund ještě se budou třinečtí bránit, vedou 4-1. 9 minut a 7 sekund před koncem druhé třetiny. A znovu přes celé hřiště, tak jako v první třetině, míří muž s vrtačkou.
1: Ve světě. Tentokrát o sportu hosty budou náš obránce Marian Adámek a olympionik Marek Grič. Večerem provede Michal Raška ze Saves Help. Začínáme v 17 hodin, tak doražte.

0: Tak znovu to byla pravá tyč té branky pod Vítkovickým kotlem. Brankářka Cetl si ještě plácl lapačkou s mužem s vrtačkou, jak dobře mu usadil branku, a může se pokračovat. Ještě 13 sekund Vítkovické přesilové hry. Vítkovice prohrávají ve Verkaréně s Třincem 1-4. Michal Kovařík a Hrivík. Michal Kovařík, domácí centr, úspěšnější, a Adámek může vyhodit a tím vlastně vítkovická přesilovka pomalu končí. 5 sekund ještě do návratu Lazovského a Vítkovice to ještě zkoušejí, ale přesilovku už nevyužijí. Hrivík z pravého kruhu pálí, ale Koch přizvedl jeho zakončení. Kotouč končí v ochranné síti a je tady komerční přestávka 8 minut a 48 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 4-1 pro Třinec.
1: Samozřejmě dnes nebude chybět ocelářský kvíz Duel Go. Do něj se už v tuto chvíli můžete hlásit. A

0: komerční přestávce za stavu 4-1 pro Třinec pokračujeme v hazováním v útočném pásmu Vítkovic. Kňažko z pravého kruhu se tlačil do zakončení, ale tam byla třinecká hradba. Ještě jednou Kňažko nabíjí na modrou čáru Bernovskému. Teď si útočníka a obránce prohodili pozice, ale Kacetl nezasahoval. A teď další nahození, které končí na Průškovi. Průšek může posunout na Růžičku. Růžička se snažil sklepnout mezi kruhy Romanovi, ale teď Kacetl už musel zasahovat po ráně Bernovského od pravého mantinelu. Nebyla to však příliš nebezpečná střela, ale okay, každá střela může znamenat gól. Šír se probíjel v útočném pásmu po pravém mantinelu, ale byl zastaven. Hladoník přišel o kotouč. Boženílek ho nekompromisně obral o kotouč a Třinec už vytěsnil hru. Do středního a do útočného pásma nemá, ale kotouč pod kontrolou Průšek a Krivošík. Průšek nakonec ten první souboj zvládl, ale teď proti němu byli dva vítkovičtí. Nakonec se Třinec ubránil a Pirochta opět se snaží přečíslit vítkovickou sestavu. Ale musel brzdit, protože by to bylo offside, takže už pak svůj úmysl najít za vítkovickou branku přerušil a zastavil. Vítkovice jsou v útočné třetině, Kacetl chytá do lapačky, chce přerušit hru, nechce dopřát Vítkovicím tlak v útočné třetině, protože ve druhé části vždy to mají bránící týmy hodně daleko na střídačku, takže brankáři se snaží častěji přerušovat, aby dali svým spoluhráčům možnost prostřídat. Nestrašil už je za Třinec na hrací ploše, to znamená na buly půjde Michal Kovařčík proti Nelisovi po pravé ruce. Brankáře Kacetla se vhazuje, puk neutrální na pravém mantinelu, ale Vítkovice ho zastavili na modré čáře a teď Kalus se snažil ještě přihrávat, když už mohl zakončovat z pravého kruhu, ale ta přihrávka nenašla adresáta. Nestrašil s Ondřejem Kovařčíkem, teď napadají, hlavně nestrašil Houlanda. Nestrašil, plácil Houlandovi do puku, ale Houland stihl vše zvládnout a rozehrát. Nelis si ze vzduchu sklepl puk k Musilovi, ale Musil hned od červené čáry okamžitě zase nahodil za vítkovickou branku. 7 minut zbývá do konce druhé části, ve které padl zatím jediný gól. Z přesilovky Třince se prosadil Andrej Nestrašil a zvýšil na 4-1 pro Třinec v souboji s Vítkovicemi. Hrivík teď bojuje spolu s Houlandem ve středním pásmu. Houland nahodil, ale Adámek za brankou Třince první u puku. Ale Vítkovice znovu rychle zase nahodili do útočného pásma. Hudáček dělá kličku ve vlastním pásmu. Nachází Adámka, který si teď velmi dobře obhodil svého protivníka. Hudáček tam dojížděl, měl napřaženo, ale vítkovická hokejka mu ten kotouč sebrala ze zakončení. Vítkovice jsou v útočném pásmu. Pavelka drží kotouč na backendu. Teď už si ho přerovnal na forehand. Zakončoval. Brankář Kacetl nemá kotouč pod kontrolou, ale před jeho brankovištěm je hodně soupeřů. Hudáček už se nabízel Kuběsovi. Už by, pokud by dostal přihrávku, mohl najíždět sám na brankáře Švančaru, ale Kuběsa měl před sebou hráče, přes kterého kotouč nedostal. Za něho marně bojuje ve středním pásmu a také v tom útočném o kotouč. Vítkovice opět jednoduše do útočného pásma přes protečování ve středním pásmu. Chlán má puk na hokejce, obíjí ho o mantinel, ale Vítkovice teď agresivně přistupují a Šír získal kotouč, nabíjí na modrou čáru Kňažkovi, zbořil, pálí, bomba, ale vedle. A Vítkovice znovu získávají odražený kotouč. Abdul snažil se přihrát mezi Lazovského bruslemi, ale to se nepovedlo. A Lazovský už míří do útočného pásma. Dva souboje s vítkovickými těly, ale zbrzdili postup slovenského útočníka. 5 minut a 13 sekund v tuto chvíli do konce druhé třetiny. Třinec Vítkovice 4-1. Vítkovice teď pomalu rozehrávají mezi beky, zbořil na jižních červené čáře, nahazuje do rohu útočné třetiny, tam je ale první Koch, ale nedostal kotouč přes Krivošíka a Třinec už se ubránil. Martin Růžička má trošku prostoru na pravé straně, najíždí mu do tandemu Galvas, Růžička zamířil k modré čáře a dobře přihrál na druhou stranu Voženílkovi, ale Voženílek už tak dobře nepředal na modrou čáru a Nelis teď objel Romana, který byl na té modré čáře, už je v útočné třetině, v rohu útočného pásma, už se tam stihli Třinečtí vrátit. Jak Koch, tak Galvas, ale Vítkovice mají kotouč na modré čáře. Teď dobře pracují za brankou Kalus a Nelis, ale teď bych řekl faul na Galvase, který nemůže pokračovat, ale Vítkovice naopak můžou pokračovat v obléhání třinecké branky. Jetman si chtěl obhodit v rohu útočné třetiny Kocha, který k němu přijížděl. Teď v závěru druhé třetiny se Vítkovice přeci jen dostávají občas k trvalejšímu pobytu v útočné třetině, ale zatím jsme ve druhé části viděli jen jeden gól, a to ten přesilovkový Andreje Nestrašila. A tak z toho vyplývá, že Třinec vede 4-1, protože po první části to bylo 3-1, když Třinec otočil vedení Vítkovic, které získali v přesilové hře po ráně Abdula třemi góly během 4 minut a 2 sekund. No a teď se Třinečtí neudrželi v útočném pásmu. Musel už do střední třetiny. 3,5 minuty do konce druhé třetiny. No, Třinec teď v pohodě brání střední pásmo a Nestrašil znovu nahazuje za brankáře Švančaru, který vyjel z branky. Chtěl to už zastavit, to se mu ale nepovedlo, a na modré čáře Pirochta už opět vymýšlí nějaké zakončení pro Nestrašila, ale ten to měl teďka těžké souboji s vítkovickým hráčem na dlouhou hokejku Bekendem, jen nahodil na Švančaru a 3 minuty a 18 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 4-1 pro Třinec je tady komerční přestávka.
1: Ze kterého města?

0: Druhá třetina pokračuje po komerční přestávce. Vítkovice dostali Kotouč ven ze svého pásma. Teď už se hraje za Třineckou brankou, ale Třineští vyjeli do středního pásma relativně v pohodě, ale tam už Hudáček nepřesně adresoval přihrávku na Kuběsu. A tak Vítkovice můžou zkusit další ofenzivní pokus. Zbořil se, snažil proháčkovat, ale nakonec byl zastaven. Když ten průnik vypadal zajímavě, tak Průšek se mu dostal na tělo a zastavil ho ve vlastním obraném pásmu Třinecký obránce. 2 3/4 minuty do konce druhé třetiny, 4-1 pro Třinec a po přihrávce rukou se bude vazovat ve středním pásmu. Ještě tam byl náznak začínajícího konfliktu mezi Abdulem a Průškem, ale oba hokejisté jeli nakonec od sebe, ještě tam přijížděl jeden z čárových, ale nebylo třeba zasahovat. Dvě minuty, 42 sekund. Do konce druhé třetiny Třinec Vítkovice 4-1. Vypadá to, že domácí mají zápas pod kontrolou. Po tom obratu v první třetině z 0-1 na 3-1 přidali ve druhé části další gól. A Koch teď při rozehrávce láme hokejku. Abdul měl šanci snížit, ale mířil na zadní tyč pod horní tyčku. Křížnou střelu z pravého kruhu, ale minul. Ještě Vítkovice zkouší napadat a teď Hladoník schytal pořádnou ránu u mantinelu od Voženílka. Myslím si, že to bylo nedovolené bránění. Byl to Koch. Voženílek tam byl také blízko, ale byl to Patrik Koch. Myslím si, že správné vyloučení. Teď sice měl vítkovický Hladoník trošku skloněnou hlavu, ale řekl bych, že to bylo dost tvrdé od Patrika Kocha. Uvidíme, jestli to bude jen za dvě minuty, vypadá to, že ano. A druhá třetina bude ve znamení, tedy závěr druhé třetiny ve znamení vítkovické přesilové hry. Činčela půjde na vhazování proti Nestrašilovi, vlastně Nestrašil, který měl odejít po sezóně do Vítkovic a nakonec tím hráčem, který odešel do Vítkovic, se stal Činčela. Nestrašil vyhrál vhazování a Třinec vyhodil. Ještě 2 minuty a 7 sekund se bude hrát ve druhé třetině. Třinec Vítkovice 4-1 a Vítkovice se prodírají přes střední pásmo. Jetmen už je na pravém mantinelu v útočné třetině. Teď má puk u modré čáry Hrivík, posouvá po mantinelu na Jetmena a Hrivík bude se snažit postupovat více na pravý kruh. Teď už sjíždí do prostoru před brankoviště Činčela, vymýšlí přihrávku, ale brankář Kafetli stečoval. A tak je puk na levém mantinelu na hokejce Stránského. Kňažko na modré čáře odváží hru doprava na Hrivíka. Hrivík znovu vrací Kňažkovi. Kňažko už by mohl pálit, ale má patrně zavřenou cestu do branky a teď Nestrašil zablokoval Činčalu a mohl vyhodit, ale trošku s tím otálel a Stránský se dostal do hry, ale až pak ve středním pásmu. Nicméně Vítkovice jsou opět za modrou čarou. Přesilovce ještě necelá minuta. Hrivík na pravém mantinelu přihrává teď Činčalovi. Činčala na Hrivíka. Hrivík bude pálit, ale Marinčin Turánu chytil snad rukavicí, ale nedostal se Třinec z obraného pásma. Ještě teď Vítkovice můžou ten tlak vystupňovat. Poslední minuta druhé třetiny, 39 sekund do návratu Kocha, který byl vyloučený za nedovolené bránění a znovu se nepovedlo Třinci vyhodit. Teď mají Vítkovice velkou šanci, když dobře zakombinují a dobře vystřelí. Hrivík, Kňažko a znovu Hrivík pálí, ale rána po ledě, kterou brankář Kacetl vyrazil a teď už Daňo může kontrolovat hru ve středním pásmu. Podržel Kotouč, posouvá ho do rohu útočné třetiny, ještě 15 sekund a Patrik Koch půjde na led. Vítkovice ještě zkouší rychlý přechod modré čáry. Kalus mohl přidávat, ještě jedna přihrávka, ale také na Abdula, ten Kotouč neprošel. Vrátil se tam jeden z třineckých hráčů a teď ukazují rozhodčí, konkrétně Filip Vrba, že jeden z vítkovických hráčů, konkrétně Abdul, je v brankovišti. 20 sekund a 9 desetin, tolik zbývá do konce druhé třetiny. Vítkovice ještě mají šanci využít přesilovou hru, ale Patrik Koch se vrátí za 4 sekundy. Teď byl Abdul, vítkovický útočník v brankovišti, takže se hra posouvá do středního pásma. Takže tam odtud budou začínat poslední 4 sekundy vítkovické přesilovky. Třinec stále vede 4-1. Teď je puk pod bruslemi hráčů a snad celé 4 sekundy tam zůstal. A teď už je Patrik Koch, domácí obránce, na ledové ploše a Třinec ubránil další vítkovickou přesilovku. Vítkovice už hráli 3 a jen tu první využili. Třinec hrál 1 a také tu první využil. Teď je Kalus, znovu vítkovický útočník v obraném pásmu, ale už měl málo času a navíc druhá třetina právě skončila. Ještě potyčka mezi Abdulem a je tam Roman, jestli vidím dobře, ano. Roman a Abdul byli ti nejaktivnější, ale druhá třetina končí a ten konflikt mezi oběma hráči už je také zažehnaný. Vítkovice míří do šaten, do šatny stejně tak Třinečtí. V prvé druhé části padl jen jeden jediný gól, dal ho Nestrašil v přesilové hře. Třinec vede 4-1. Poté, co Vítkovice v první třetině vstřelili první gól, ale pak se čtyřikrát v řadě prosadili Třinečtí. A my budeme vstupovat také do zpravodajství Radiožurnálu. Právě skončila druhá třetina, Třinec vede nad Vítkovicemi 4-1, jak se vyvíjí zápas Mladá Boleslav Pardubice, poví Pavel Petr.
1: Tak,

Po dvou třetinách regionálního souboje vede Třinec nad Vítkovicemi 4-1. Vítkovice vedly v úvodu zápasu 1-0, ale pak Třinec 4 góly zápas otočil. Teď má slovo Pavel Petr, zápas Mladá Boleslav v Pardubice.

0: Hezký večer po třetí a naposledy z Verkarény vám přeje David Procházka při reportování ze zápasu čtvrtého kola hokejové typ sport extraligy mezi Třincem a Vítkovicemi. Hlavní rozhodčí ještě v krátké komunikaci s oběma lavičkami před startem třetí třetiny za stavu 4-1 pro Třinec. Vítkovice vedly na začátku 7. minuty po přesilovkovém gólu Jindřicha Abdula 1-0, ale pak ještě v první části 8. minutě Marko Daňo, v 11. minutě Filip Pirochta a ve 12. minutě Daniel Voženílek otočili skóre na 3-1. Ve druhé třetině přidal čtvrtý třinecký gól také v první a zatím jediné přesilové hře Třince Andrej Nestrašil. Takže po 12 sekundách se Vítkovice dopouštějí zakázaného uvolnění a čas na snížení zdramatizování zápasu se jim začíná krátit. Prvních 12 sekund ve třetí třetině za námi, na vhazování v obraném pásmu Vítkovic, Michal Kovařčík proti Šírovi. Šír uspěl, Šír má velmi dobrou úspěšnost na vhazování. Teď Adámek udržel modrou čáru, i když velmi těsně. Pukem při zpracování zajel téměř ven, ale část puku zůstala na modré čáře. Michal Kovařčík dává přihrávku před brankoviště, tam schytal nějakou ránu hokejkou, patrně jeho starší bratr Ondřej Kovařčík, a teď se ještě obrací na rozhodčího, který si ničeho nevšiml. Já se přiznám, já jsem si toho zákroku také nevšiml. Patrně před tou přihrávkou tam byl nějaký pohyb, ale teď Marko Daňo padá, podražený, ale vylučovat se nebude. Velká šance Vítkovic, byl tam Nelis před brankovištěm, ale netrefil ten puk čistě a pak už Ondřej Kacetl zasáhl. A Marko Daňo zůstává na ledové ploše, řekl bych, že tam byl pád vítkovického hokejisty pod nohy Marka Daňa a vypadá to na pochroumaný možná kotník. Možná i koleno. Marko Daňo zůstává na pravém mantinelu v leže. Já osobně se mi zdálo, že to byl faul na Marka Daňa, ale kouzal tam vítkovický hráč pod nohy třineckého útočníka a ten zůstává ležet na ledové ploše. Teď se zvedá za pomocí ošetřujících a také spoluhráčů. No a levá noha utrpěla podle toho, kterou teď šetří, řekl bych, možná kotník, možná koleno. Při tom pádu pod nohy mohl utrpět některý z těchto kloubů. No, Marko Daňo po pravačce poskakuje na střídačce, půjde do šatny nebo zůstane na střídačce. Zatím si sedl na střídačku, možná si potřebuje odpočinout, aby vůbec do šatny dovrávoral. 54 sekund ve třetí třetině za námi, vhazování v útočném pásmu Vítkovic. Líhy může zakončovat, ale ještě přihrává na hranu brankové čáry. Zpětná přihrávka od Líhyho na Nelise, ale hodně nepřesná, tak museli Vítkovice do střední třetiny. Růžička napadal vítkovickou rozehrávku, Vítkovice se rozhodli nahodit za brankáře Kacetla, který dnes chytá velmi slušně. A vlastně po tom zápase s Kometou Brno, kdy se dostal do brankoviště místo Mazance, tak prokazuje svoji vysokou výkonnost. Vítkovice se ubránili a můžou dopředu. Hrivík číhá na modré čáře, ale musel se zastavit a pak teprve dostal puk a to je vždy špatně, když nedostane útočník kotouč do jízdy. Adámek skrotil skákavý puk a přes střední třetinu teď Vítkovice rozehrávali, ale Pavelka zachytil rukavicí, vyvezl k modré čáře, ale tam už vítkovická akce nepokračovala. Činčela s Hrivíkem, Činčela předal doprava Hrivíkovi, ten vrací za branku Třince Činčelovi, ale teď Ondřej Kovařčík jednoduše protečoval puk z pásma a Pavelka musí za vítkovickou branku, teď Nestrašil neustál a tak Demla a teď rychle opouští pásmo, aby své spoluhráče nevystavil do offside a bude se vylučovat na vítkovické straně za nedovolené bránění. Takže přijde na řadu druhá třinecká přesilovka a to by se Nestrašil, který odjel střídat, měl rychle vrátit do hry. Hrivík vyloučen na 2 minuty zadržení a druhá přesilová hra Třince v utkání. Nejprve Houlandovo podrážení potrestal Andrej Nestrašil a teď jako první dostává příležitost druhá přesilovková formace. No, taková kombinovaná. Michal Kovařčík tam je, ale je tam třeba Daniel s Hudáčkem. Třetí minuta, třetí třetiny, 4-1 pro Třinec a vyloučen vítkovický útočník Hrivík na dvě minuty za podrážení. Teď první vhazování té přesilové hry. Připomínám, Třinec hrál zatím jednu jedinou utkání a tu Andrej Nestrašil využil. Teď na vhazování Michal Kovařík proti Šírovi. Šíro pět prokázal svou vysokou úspěšnost na vhazování a teď může vyhodit. Vyhodil po pravém mantinelu a stíhá Pirochtu, který zajíždí za třineckou branku. Pirochta má dnes už bilanci 1+1. A teď opět ukazuje své výborné bruslení, přebrusil celé střední pásmo, ale ještě se vrátil k vlastní modré Kuběsa a teď může zakončovat Michal Kovařík a je to gól. Dostal přihrávku od beka před sebe, musel se rychle zorientovat, přehodit si z backendu na forehand a pak rychle zakončení ke vzdálenější tyči. A je to 24 sekund, tedy o 10 sekund dříve využitá přesilovka, než v tom prvním případě ve druhé třetině. Takže opět rychlé využití, dnes na využité přesilovky 2-1 pro Třinec, celkové skóre 5-1. Takže Vítkovice už to budou mít velice těžké v dnešním utkání, ještě se pokusit zabojovat o zdramatizování dnešního zápasu. Třinec má zápas pod kontrolou a Michal Kovařík, který hraje letos první extraligový zápas po zranění v přípravě proti Kometě Brno a otřesu mozku, tak se poprvé prosazuje v letošním ročníku. Michal Kovařík a je to 5-1. Matěj Kuběsa byl tím přihrávajícím hráčem, který po přechodu modré čáry posunul po pravé straně na pravý kruh před sebe Michalu Kovařčíkovi. To není vždy jednoduché se takto zorientovat po takové přihrávce, vlastně kolmé, ale Michal Kovařčík to dokázal. Rychle jedním dotekem si zpracoval a přehodil z backendu na forehand a pak vystřelil ke vzdálenější tyči a Švančara po páté dnes v utkání inkasuje. Teď se ale hraje za třineckou brankou. Dva vítkovičtí se tam teď ošklivě srazili. Vypadá to, že jeden z nich, Abdul, to odskákal ošklivě, protože měl skloněnou hlavu, hraje se na druhé straně, ale rozhodčí by měli přerušit hru, protože Abdul schytal ránu podle mého na hlavu od vlastního spoluhráče. Dva hráči se tam srazili. No a teď je přerušeno. Třinec ještě zakončoval, ale netrefil vítkovickou branku. Čtvrtá minuta, třetí třetiny, 5-1 pro Třinec a Jindřich Abdul teď se vzpamatovává z toho střetu. Takže před malou chvílí to byl Marko Daňo, který už asi není na střídačce, teď se mi zdá, je tam. Je na druhé straně, takže už vypadá, že má nohu v pořádku, že to byl jen takový ten prvotní dojem z toho zranění, kdy se třeba kotník nebo koleno trošku prohne, je to bolestivé, ale pak ta bolest odezní a vypadá to, že Marko Daňo bude moci pokračovat v zápase. Také Jindřich Abdul to nakonec zvládl po vlastních, i když stále odjíždí v předklonu a myslím si, že tam byl úder na hlavu, možná i utrpělo rameno, levé rameno Jindřicha Abdula. 44. minuta je ve své polovině, Třinec už bych řekl, že rozhodl o svém vítězství, ale ještě počkejme, co ještě Vítkovice vymyslí v těch posledních 16,5 minutách, které zbývají do konce základní hrací doby. Marinčin za vlastní brankou rozehrává po levé mantinelu na Ondřeje Kovařčíka, ten protečoval do středního pásma, nestrašil, ale to bude offside. Ano. Teď Michal Kovařík přejel Adámkovi, když se překřížili na modré čáře a tam vlastně musel Adámek čekat na puk a mezitím by mu asi překážel Michal Kovařík bruslemi, pokud by nepřejel do útočného pásma. Takže teď vlastně byli trošku třineští donuceni k tomu offsideu, protože se na malém prostoru při překřížení dostali do blízkého kontaktu. Hrivík teď vyhrál ve středním pásmu v hazování nad Michalem Kovařčíkem, ale Howland udělal drobnou chybičku, kterou ale může napravit, protože ve středním pásmu se po práci Stránského dostává ke kotouči, ale Kacetl hraje za vlastní brankou, ale rozehrál jen na vítkovického Činčalu. ještě na jaře to byl Kacetlův spoluhráč, ale teď už je to protihráč. Ale Vítkovice z toho vytěžili jen zakončení z pravého kruhu, které nebylo příliš nebezpečné. Kacetlův v páté minutě třetí třetiny přerušuje tím, že chytá puk do lapačky a nechává tak prostřídat své spoluhráče. Roman půjde na vazování proti Hryvíkovi. Hryvík uspěl a Vítkovice můžou zakončovat. Zbořil z levého kruhu, mezi betony mířil, ale Kacetl s tím počítal a vyrazil před sebe. Ale Vítkovice opět získali kotouč, mají ho v rohu útočné třetiny, ale Hryvík byl pod velkým tlakem, ne, byl to Zbořil, který se snažil ten kotouč vytáhnout. A Růžička v souboji se Švančarou za vítkovickou brankou. Brankář Vítkovic dokázal dostat kotouč na pravý mantinel a teď už Houlen může rozehrát, ale hodně nepřesně. Houlen nehraje příliš dobrý zápas, teď při předchozím střídání udělal chybu, teď také ta rozehrávka nebyla příliš přesná. Růžička vytáhl z útočného pásma, protože nebyli Třineští v dobrém postavení a domácí střídají. Na led naskakuje Lazovský s Chlánem a Hrehorčákem. Ne, tentokrát je tam Polášek místo Hrehorčáka, takže 13. útočník. Ale ten dělá chybu, špatně si přikopl puk bruslí. Ještě Chlán bojuje o kotouč a povedlo se mu to souboj s Mačašem a Pirochta. Ale Vítkovice ten kotouč znovu vybojovali a Líhy může zakončit. Střela z levého kruhu, kterou ale Kacetl viděl. Kňapl po ní lapačkou a znovu přerušuje hru v šesté minutě třetí třetiny. A my budeme za malou chvíli v přerušené hře opět vstupovat do zpravodajství Radiožurnálu. Ve 46. minutě vede Třinec nad Vítkovicemi jasně 5-1. Pavel Petr poví, jak se vyvíjí zápas Mladá Boleslav Pardubice. Vazování v útočném pásmu Vítkovic, Nelis uspěl, puk už je na modré čáře u Líhyho, pálí Kňažko, ale trefuje jen brusle svého spoluhráče, ještě je puk volný, před brankovištěm přeskočil přes Kacetlu v pravý beton. Byl to Anthony Nelis, který teď snižuje na 2-5 z pohledu Vítkovic, teď jen plácel do takového puku, který se možná postavil i na hranu a přes pravý beton Ondřeje Kacetla snižuje na 2-5. Teď ale byli trošku nedůrazní Třineští oceláři před brankou. Naopak Anthony Nelis, ten prokázal dobrou orientaci před brankovištěm a také patřičný důraz. A na ledě je také 13. útočník Vítkovic, Dominik Petr, syn bývalého trenéra Vítkovic. 46. minuta, Vítkovicím se přece jen podařilo snížit na 2-5. Anthony Nelis zůstal na chvíli před brankovištěm a volný puk doklepl přes pravý beton. Ondřej Kacetla do třinecké sítě. Teď na druhé straně pálí Galvas, ale Švančara tentokrát dobře viděl, pověl na hranu brankoviště a chytá puk na plastron, pak si ho pohodil do lapačky a je tady přerušení. 14 minut a 8 sekund. Ještě mají Vítkovice na to, aby vstřelili 3 góly a mohli pomýšlet na extraligové body, na první extraligové body v této sezóně, protože první dva zápasy v sezóně Vítkovice prohrály, teď prohrávají v Třinci 2-5 ve 46. končící minutě. Vazovat se bude v obraném pásmu Vítkovic, Šír půjde na Buly proti Romanovi. Ještě si Zbořil přejel na jinou část kruhu a Šír opět zvítězil na Buly. Takže Vítkovice teď můžou rozehrávat zpoza vlastní branky. Je to Howland, který je napadán Voženílkem a také Růžičkou. Galvas udržel pásmo na modré čáře. Vítkovice opět díky Howlandovi nerozehráli úplně přesně, ale Mačaš už dostal kotouč do středního pásma. Ale Třinec opět rychle otáčí hru. Zbořil musí před brankáře Švančaru a Vítkovice rozehrávají. U červené čáry Voženílek zboural svého soupeře, kterým byl Bernovský, a Vítkovice nahodili za třineckou branku. Tam se rozjíždí teď třinecký obránce Adámek, který rozehrál na modrou čáru, ale je z toho offside a na ledě je také Marko Daňo. který se tedy vrátil po tom ošklivě vypadajícím zranění, kdy odkulhal z hrací plochy. Je tady další komerční přestávka ve třetí třetině za stavu 5-2 pro Třinec. 13 minut a 22 sekund před koncem třetí části.
1: To znamená jediné, právě v tuto chvíli mezi vás vystřelujeme pamatiční trička. Dáte se společně.

0: Hivík a Hudáček navazování, dva slovenští reprezentanti ve středním pásmu. Vítkovice sice uspěli, ale špatně rozehráli a je z toho zakázané uvolnění. 13 minut a 16 sekund před koncem třetí třetiny, tak puk dostává do svých rukou Lukáš Rampír, který bude vazovat před brankářem Švančarou, před vítkovickou brankou. Na bury jde Marko Daňo a uspěl proti Hrivíkovi. Tak dobrá výměna a teď Hudáček vymyslel golovou pozici pro Kuběsu, ten ale netrefil vítkovickou branku. Ještě Pirochta pálí vedle, ještě nahození Hudáčka a posunutá vítkovická branka. Teď tam byli zatlačeni vítkovičtí hráči do brankoviště a nakonec posunutá levá tyč, myslím si, že to byl Kňažko, který tu branku nakonec posunul a po třetí dnes v akci, v každé třetině jednou a vždycky přes celé hřiště přechází muž s vrtačkou, takže zase jeho chvilka.
1: Od 17 hodin budeme hostit na tomto ledě rytíře Sparta.

0: Tak branka už je na svém místě, tentokrát si muž s vrtačkou neplácne s brankářem Švančarou, i když se možná také znají z doby, kdy byl Patrik Švančara i dvojkou třineckých ocelářů. Teď ale stojí brance Vítkovic a dnes už inkasoval 5 gólů. Daniel Pirochta, Voženílek, Nestrašil a Michal Kovařčík. To jsou třineční střelci. Na straně Vítkovic zatím první gól v zápase Jindřich Abdul a ten zatím poslední Anthony Nellis. 48. minuta zápasu. Líhy rozehrává ve vítkovickém obraném pásmu na Kňažka. Kňažkovi ten puk sjel, ale nahození na zadní mantinel to v záměru bylo a to se povedlo. 48. minuta, stále 5-2 pro Třinec od posledního vstupu na Radiožurnál Sport, se skóre neměnilo a Vítkovice se do dalších šancí nedostávají. Několikrát se dopustili zakázaného uvolnění, teď kombinují ve vlastním pásmu obránci Kňažko a Líhy. Už se rozjíždí střídající Kalus s Jetmanem a Nellisem. Nellis je zatím posledním střelcem v zápase, Vítkovice snížili na 2-5, ale teď další zakázané uvolnění Vítkovic a hra se postihuje opět před brankář Švančaru, který inkasoval 5 gólů v dnešním utkání a také proto Třinec vede 5-2 a stále by řekl, že ten zápas kontroluje přes ten snižující gól Anthony Nellise. 12 minut a 13 sekund, tolik zbývá do konce třetí třetiny. Třinec míří za čtvrtou výhrou v sezóně, zatím nestratil ani bod a ani dnes to nevypadá. Naopak Vítkovice, ty zatím na první bod v sezóně čekají. Teď ale přece jen se po pravém křídle prodral Kalus, ale zakončení z ostrého úhlu nemohlo brankáře Kacetla zaskočit. Teď další, ale už o poznání tvrdší střela Nellise ze stejné pozice a ještě z pravého kruhu to zkoušel Jetman a Kalus měl na chvíli odkrytou branku na dorážku, ale netrefil na poprvé puk a na podruhé už tam byli obránci a také brankář Kacetl. Takže přeci jen Vítkovice teď mohli střelit třetí gól, ale Kalus minul, ten puk trošku poskakoval a podebral ho vlastně a trefil ho jen tou horní hranou čepele, takže se puk jenom zavrtěl a pak, když už padl na led, tak do další zakončení už neměl Kalus čas. 11 minut a 23 sekund v tuto chvíli zbývá do konce třetí třetiny. Třinec vede nad Vítkovicemi v regionálním souboji 5-2 a znovu míří do útočného pásma. Lazovský ve středním pásmu bojuje s Hladovníkem. Puk je teď neutrální, Prošek rozehrává za třineckou stranu na Chlána. Chlán přejel modrou čáru a nahodil Lazovskému. Lazovský si odmítl tělem Šíra, ale Šír teď dobře pracuje a zboural teď dva třinecké hráče a bude se vylučovat, bude to Šír zadržení nebo jeden z třineckých hráčů. Teď tam byli dva třinečtí, jak Lazovský, tak také mladík Polášek v souboji se Šírem a vypadá to, že Šír půjde na trestnou lavici. Takže třetí třinecká přesilovka a uvidíme, jak si s ním Třinec poradí, protože tu první využil za 34 sekund, tu druhou za 24 sekund, tak teď by měl využít za 14 sekund, jestli dobře počítám, pokud by ten interval o 10 sekund zkracoval. Takže držení hole to bylo. Bylo to pod mantinelem tady, pod naším místem na reportování zápasu, takže to držení hole nebylo až tak vidět v té hromadě tří hráčů, ale Vítkovice vyhráli Buly a hned Zbořil vyhazuje ven z pásma, zajíždí za vlastní branku, tak za 14 sekund už ta přesilovka využitá nebude, protože třineští jsou stále u vlastní branky. Už máme za sebou 15 sekund z té přesilové hry. Nestrašil, zavezl do útočné třetiny Ondřej Kovařčík, ale v problémech pomohl mu Růžička. Teď má Nestrašil za vítkovickou brankou čas. A na modré čáře také Galvas, který dává Růžičkovi na levý mantinel. Růžička odjíždí k modré čáře, hledá Voženílka. Voženílek hledal Ondřeje Kovařčíka, ale tam puk neprošel a Vítkovice budou moci vyhodit. Ne. Voženílek ještě vybojoval a Nestrašil opět za vítkovickou brankou. Nestrašil dává na modrou čáru Galvasovi. Galvas chce uklidnit teď třineckou rozehrávku. Předává na pravou stranu Nestrašilovi. Nestrašil na Voženílka. Voženílek může zakončovat. Ještě chtěl přihrávat, nechtěl chrtit. Ještě minutu se budou bránit Vítkovice. Nestrašil, Růžička a před brankovištěm Voženílek. Puk se ale odrazil za něho, takže nemohl zakončit. No a Galvas udržel útočné pásmo. Nestrašil předává Voženílkovi. Voženílek zvrací Nestrašilovi. A nestrašil na pravém kruhu. Kombinuje s Galvasem. Galvas bude vracet Nestrašilovi, to je jasné. Teď zase Galvas naznačuje střelu, nabíjí Růžičkovi, ten napřáhl, nevystřelil. Ještě Galvas, ještě Růžička. Ondřej Kovačík si odskakuje mezi oba hráče, ale Růžička drží na modré čáře na levém kruhu, vožení Lexi Siel na levou stranu z toho prostoru před brankovištěm a teď už Růžička vypálil, trefil jen Houlanda, ten vysekl hokejku Růžičkovi a bude to další trest, ale Třinec ještě útočí. Voženílek na dvakrát chtěl překonat Švančaru, ale to se nepovedlo, Švančara chytá a 16 sekund ještě bude Robin Šír na trestné lavici a teď tam půjde také Red Holland, který sekl Růžičkovi hloupě do hokejky, takže 16 sekund přesilovky 5-3. Tak ještě 16 sekund přesilové hry pro třinecké oceláře, 5-3. Někdo říká, že to je dvojnásobná přesilovka, ale kolega z Mladé fronty Jiří Seidl tento termín nemá rád a neuznává. Je to přesilovka 5-3. Jen dva hráči Vítkovic, když jsou vyloučení. Voženílek proti Nelisovi vyhrál v hazování a byl to Marko Daňo, který vypálil, který stál za Voženílkem, ale tu přesilovku 5-3 už možná oceláři nevyužijí, protože puk je ve středním pásmu, Kuběsa už zavezl za modrou čáru, ale už jen 3 sekundy. Michal Kovarčík chtěl možná vystřelit, možná přihrát, ale myšlenky se mu střetly a puk mu ujel z čepele. Takže Jan Šír už je na ledě a v útočné třetině. Takže přesilovka 5-4, Red Holland, takže třetí přesilovku utkání Třinec nevyužil, teď vlastně má čtvrtou, i když se ty dvě, třetí a čtvrtá, překrývaly. 16 sekund. Pirochta, ten hraje výborně v dnešním utkání, je za brankou, Vítkovic předává Kuběsovi, teď odjíždí na svůj post na modrou čáru. A už se rozjíždí kombinace. Michal Kovařík s Pirochtou. Michal Kovařík dostává na pravý kruh, předává Daňovi. Ještě dobrá přihrávka na Kuběsu, ale Kuběsovi to chvilku trvalo, než si zpracoval puk, který mířil trošku za něho. A pak už se stihl brankář Švančara přesunout. Daňo vymýšlí přihrávku. Dobrá rána, i když nepovedená. Hudáčka. Řekl bych, že Hudáček ten puk podebral a od vítkovického bránícího hráče Bernovského se puk odrazil do horního růžku branky Vítkovic. Tak řekl bych, Hudáček to netrefil čistě, podebral ten kotouč, ale ten se odrazil od Jana Šíra do branky Patrika Švančary. Takže 6-2 pro Třinec a využitá přesilová hra. Takže tu třetí Třinec nevyužil, tu čtvrtou ano, takže 3 ze 4, to je výborné procento, 75%. 75% využití přesilové hry pro Třinec. Třetí nevyužil, ale v zápětí čtvrtou, které se 16 sekund i překrývaly. Takže 16 sekund hrál Třinec 5-3, ale využil až tu početní výhodu 5-4. Vede 6-2, trefil se Hudáček, sice tu ránu z voleje z dobré pozice netrefil, podebral kotouč, ale od Jana Šíra se kotouč odrazil za Patrika Švančaru do levého horního růžku. Takže 7 minut a 52 sekund před koncem třetí třetiny. Při další komerční přestávce je skóre 6-2 pro Třinec.
1: Zápas skončí, party začíná. Tancuj vás zve hned po sirénu do Trysie. Dres dejte na sobě. Máte za něj uvítací drink. Thank you.

Tak po komerční přestávce už opět pokračuje zápas čtvrtého kola. Hokejové typ sport extraligy mezi Třincem a Vítkovicemi. Třinec vede 6-2, znovu si získal čtyřgólový náskok. Bylo to 5-1, pak Nelis snížil, ale teď Třinec ještě nemá dost. Čtvrtý útok, Lazovský, Chlán a také Polášek teď je na ledě, takže Hrehorčák dostává ve třetí třetině volno a mladý Jakub Polášek bez jmenovky s číslem 42 s košíkem na obličeji, tak dostává minuty v extralize, hodně důležité pro rozvoj mladého hráče. Vítkovice opět zakázané uvolnění, znovu u toho byl Howland. Pokud by se vyhlašovali nejhorší hráči, tak možná by byl kandidátem za Vítkovice on. 7 minut a 9 sekund. Tolik zbývá do konce třetí třetiny a vypadá to, že i do konce zápasu. Čtyřgólový náskok domácích, ale vítkovický Hrybík teď vyhrál ve vlastním pásmu, ale znovu třinecký forechecking, zavřený pravý mantinel z pohledu Vítkovic a teď dostal Daňo ránu od Holenda. Ne, Galvas to je na hlavu. Řekl bych, sice byl Galvas v pádu a nízko a teď Howland v potyčce, kdo tam zaskočil. Každopádně Howland přemohl svého protivníka, který se jal pomstit Galvase. Kuběsa je to, který teď spadl špatně na ruku. Ne, je to Ondřej Kovařčík. Tak Ondřej Kovařčík, ten si vybral tedy nerovného soupeře, ale ve chvíli, kdy viděl ten zákrok, který podle mého měl skončit nějakým trestem, protože tam byl loket na Galvasovu hlavu. Tak teď Howland zboural dva protihráče. Šest minut a 50 sekund do konce třetí třetiny, zápas se zdá být rozhodnutý, Třinec vede nad Vítkovicemi 6-2, teď utkání Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr. No tak Ondřej Kovařčík, vypadá to, že možná pravé rameno utrpělo tím pádem, kdy Howland zavalil po tom souboji, pěstním souboji, který ale netrval příliš dlouho, tak dá se říct položil Ondřeje Kovařčíka na lopatky, ale ten možná spadl na pravou ruku dost nešťastně. A vypadá to, že Howland dostane i vyšší trest, který se bude zkoumat na videu. Podle mého názoru jednoznačně by to měl být vyšší trest. I když Galvas byl hodně hlavou dole, tak ten záměr trefit Galvase loktem do obličeje tam byl. Tak Galvas se z toho snad vzpamatuje, ale Ondřej Kovařčík možná nedohraje dnešní zápas. Už se dá na střídačku. Red Howland na trestné lavici. Myslím si, že to bude pětiminutový trest a trest do konce zápasu. A tím pádem budou Vítkovice skoro do konce utkání oslabení. Do konce třetí třetiny teď zbývá 6 minut a 50 sekund.

Rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Verba stále zkoumají video po tom zákroku Eta Howlanda. Možná, že to tak jednoznačné, jak jsem tvrdil, já to nebude z jejich pohledu, ale já si stojím za tím, že by měl dostat Ed Howland vyšší trest, 5 minut plus do konce utkání, i když Galvas po tom předchozím souboji byl před kolnou, byl hlavou nízko, tak to dohrání loktem nebo rukou do obličeje tam bylo jasné. A mnohem hůř možná pak dopadl Ondřej Kovařčík, který se mi zdá, že už opustil střídačku a hlavní rozhodčí už budou mít, nebo mají jasno a za chvíli ten verdikt sdělí. Tak si ho vyslechněme. Tak je to jasné, chvilku jsem zaváhal, že je trest potvrzen, protože původně to byl nižší trest, ale bylo potvrzeno to, že se zkoumal videozáznam kvůli vyššímu trestu. Tak to myslel rozhodčí Filip Vrba a Red Howland dostal 5 plus do konce utkání a znamená to tu 5-minutovou přesilovku Třince. Takže vítaná možnost nacvičit přesilovou hru. Je jednoznačný, 6-2 pro Třinec, 6 minut 50 sekund do konce třetí třetiny, ale teď byl dlouho nejednoznačný verdikt rozhodčích, kteří nejprve vyloučili vítkovického obránce Eta Howlanda na 2 minuty, ale pak šli zkoumat videozáznam, protože ten zákrok na domácího hráče byl, na Galvase byl hodně ošklivý. Red Howland šel loktem do Jakuba Galvase v útočném pásmu Třince do obličeje, i když byl Galvas trošku rozhozen z předchozího souboje a měl hlavu trošku níž, tak ten záměr Howlanda byl jasný. Pak Ondřej Kovařčík se vydal do pěstního souboje s Howlandem a chvilku to vypadalo, že Ondřej Kovařčík skončí ještě hůř, protože ho Howland pak zalehl a vypadalo to na problémy s ramenem, ale Ondřej Kovařčík je teď na ledě, takže se během toho zkoumání dal dokupy a je na 5-minutové přesilovce, takže Třinec téměř až do konce základní hrací doby může hrát přesilovou hru a může přidávat další góly. Nestrašil Galvas na modré čáře, tedy oba dva postižení hráči Třince na ledě. Galvas nabíjí Růžičkovi a Voženílek teď sbírá puk v útočném pásmu v rohu útočné třetiny. Nestrašil, znovu nabíjí Galvasovi a znovu Růžička míjí teď vítkovickou branku střelou z voleje. Teď si může Růžička tu svoji střelbu pěkně vypilovat v této dlouhé přesilové hře. Galvas s Růžičkou kombinují u modré čáry. Růžička je blíže k levému kruhu. Ondřej Kovařčík mu vrací, nestrašil. Teď můžou si Třinečtí připravit vítkovickou čtveřici. Zakončení Voženílek před brankovištěm, ale Švancara vyrazil mimo jeho dosah. Galvas opět na modré čáře. První minuta téměř za námi v přesilové hře a Voženílek teď schytal zase před brankovištěm nějakou tu ránu. Ještě se tam nestrašil, zapojil do osobního souboje. Byl tam Šír. A je tam ještě jeden z vítkovických, který se teď pře s Nestrašilem. Je to Líhy, který tam byl se Šírem v tom nejtěsnějším souboji s třineckými hráči. A vypadá to, že čároví budou vykazovat hru do středního pásma. A vypadá to, že nějaké problémy s maskou má také brankář Patrik Švančara. Přijíždí ke střídačce a kustodi se mu budou snažit spravit patrně ten utahovací pásek. Možná dojde i na výměnu přilby, ale vypadá to, že si bere nádobíčko vítkovický kustod. Nemůže se možná v té tašce tak narychlo vyznat a vyhledat možná lepící pásku, kterou se bude snažit spravit helmu, masku Patrika Švančary. Tak teď mám vše zakryté zády vítkovického kustoda, ale vypadá to, že bude vše už hotovo. Ano, Patrik Švančara si nasazuje masku a míří do brankoviště, kde má na brance odloženou jak hokejku, tak vyrážečku.
A teď už může hra pokračovat vhazováním ve středním pásmu mezi Hladoníka a Hudáčka. Hudáček vyhrál puk na pravý mantinel. Michal Kovařík dává do jízdy Pirochtovi. Pirochta zaváží do útočné třetiny. Ještě dělá kličku k modré čáře, ale zmořil mu dobře. Zablokoval hokejku, takže ta přihrávka na modrou byla nepřesná. 3 minuty a 50 sekund ještě bude Houland na trestné lavici a Třinec zatím tu pětiminutovou přesilovku nevyužil. 5,5 minuty před koncem třetí třetiny. Ještě 3 minuty a 36 sekund se budou Vítkovičtí bránit. Zatím Třinec tu pětiminutovou přesilovku nepotrestal dalším gólem. Michal Kovařík dává Pirochtovi na modrou čáru. Pirochtovi se puk z hokejky Hudáčka vrací a teď zakončení Daňa. Měl tam volnou část branky, ale takovým seknutím jen do puku chtěl přizvednout nad levý beton Švančary, ale minul vítkovickou branku. Ale teď vyjíždí před brankoviště, snažil se backendem zasunout, ale teď je hodně hráčů před brankovištěm Vítkovic. Pirochta to zkouší od modré čáry. Rozlomil tou střelou hokejku Hladoníka, takže teď ve čtyřech Vítkovičtí a Hladoník na vrcholu toho čtyřúhelníku bez hokejky. Zakončení a Daňo ještě přihrál před prázdnou brankou. Branku Kuběsovi, je to 7-2 a také Kuběsovi při tom zakončení Vítkovičtí přesekli hokejku, takže ještě to stihl před tím sekancem a Kuběsa teď bez hokejky, kterou nechal v brankovišti, odjíždí se radovat před střídačku Třince a je to 7-2 a ještě 2 minuty a 55 sekund bude trvat ta přesilová hra při vyloučení Reta Houlanda, který dostal 5+ do konce utkání, takže už je patrně ve sprše, už se stihl možná i svléct z výstroje a z dresu a Třinec vede 7-2. Matěj Kuběsa, střelcem gólu. Takže 7 gólů Třince a 7 různých střelců, to je pro trenéra také velmi dobré. Ale ta přihrávka Marka Daňa přes brankoviště, ta byla opravdu exkluzivní. Matěj Kuběsa už to měl do prázdné branky, ale musel spěchat, protože tam přišla sekira Vítkovických, no a přesilovka 5-4 pokračuje. Ondřej Kovařík dostal prudkou přihrávku na brusle od Nestrašila. Nestrašil na pravé straně, dává Galvasovi Růžička a Ondřej Kovařík si odskočil do mezi kruží, chtěl pálit z voleje, ale netrefil, jen přizvedl kotouč do vzduchu. Nestrašila málem vlastní gól, který samozřejmě v hokeji neexistuje, ale byl tam Deml, který srazil ten kotouč mířící vedle na vlastní branku. A je tady komerční přestávka, Vítkovická čtveřice se může vyměnit, odpočinout si. Poslední komerční přestávka v utkání, 7-2 pro Třinec.

Komerční přestávce pokračují poslední 4 minuty dnešního zápasu. Třinec Vítkovice 7-2 ve čtvrtém kole hokejové typ Sport Extraligy. Ale Robin Šír sám proti trojici třineckých teď u třinecké branky získal kotouč a drží ho v rohu útočného pásma. Nakonec se odráží k Pavelkovi, takže Pavelka ještě znovu nahodí do rohu útočné třetiny. Ale teď už Vítkovice couvají, prostřídají ještě na oslabení dva hráče, Hladoník a Kalus, naskakují jako čerství útočníci a Nestrašil už míří přes modrou čáru. Voženilek by mohl dostat puk na pravé straně, ale ještě se kombinuje na té přetíženější levé. Galvas, nastřelený puk a Růžička dostal těžkou přihrávku, kterou Pavelka vytečoval ven z pásma, ještě ne, ale Kalus už to dokáže. Ještě minutu a 17 sekund se budou vítkovičtí bránit. 3 minuty a 3 sekundy v tuto chvíli do konce třetí třetiny. Hudáček ještě dává přihrávku ve vlastním pásmu Kuběsa do jízdy, ale zastavil se mu Michal Kovařčík, protože měl pocit, že by mohl vjet do offsideu. No a my budeme ještě znovu vstupovat do zpravodajství Radiožurnálu. Dvě a půl minuty do konce zápasu. Vítkovice prohrávají v Třinci jednoznačně 2-7. Mladá Boleslav Pardubice a Pavel Petr. Tak výsledek jsem zahlásil z pohledu hostů, ale ještě domácí můžou skórovat. Ještě mají půl minuty na využití přesilové hry. Před malou chvíli to byla nastřelená přihrávka na brankoviště, ale příliš prudká pro Kuběsu, takže znovu mohl zasouvat do prázdné branky. Teď si odskočil znovu na střelu bez přípravy na přihrávku Daňa, ale netrefil, podobně jako Ondřej Kovařčík předtím, před pár minutami, no před pár desítkami sekund. A už jen 8 sekund přesilové hry, ještě Hudáček mezi kruží, dává Pirochtovi a ten dává gól. Tak Filip Pirochta, kterého už jsem před malou chvíli vyhlásil nejlepším hráčem domácích, tak 4 sekundy před návratem nebo před koncem trestu Reta Houlanda, který už je v šatně, tak zvyšuje na 8-2. Filip Pirochta, bilance 2+1, takže první hráč, který je v dnešním utkání dvougólový, už při té poslední komerční přestávce jsem vybral právě Filipa Pirochtu jako nejlepšího hráče domácích, i když těch adeptů by bylo více, třeba Kacetl, nebo Boženílek, či Michal Kovařčík. To na vítkovické straně to bylo těžší, tam jsem zvolil Jana Šíra. Tak i tu dlouhou přesilovou hru, pětiminutovou, nakonec Třinec využil, je to 8-2, Filip Pirochta dal druhý gól v utkání 4 sekundy před koncem toho pětiminutového trestu. Takže je to 8-2 a ještě minutu a 20 sekund se bude hrát v dnešním utkání. Třinec bude nadále 100% a dnes si i s chutí zastřílel. Prohrával v utkání sice 0-1, předtím ještě první vítkovický gól nebyl uznaný kvůli faulu na brankovišti Jindřicha Abdula na brankáře Kacetla, no ale pak začal Třinec zápas jednoznačně otáčet, vedl 5-1, pak sice Vítkovice snížili na 2-5, ale od té chvíle dal Třinec další 3 góly. Kuběsa teď hledá Voženílka na útočné modré, ale teď Vítkovice dobře ubránili své pásmo a Činčala může zakončovat, ale znovu u něj byli třinečtí včas. Ještě Deml plálí od modré čáry, rána byla sražená. 40 sekund do konce zápasu Třinec Vítkovice 8-2, no a už po té poslední vlastně komerční přestávce, kdy hlásíme nejlepší hráče utkání na obou stranách, tak už jsem vyhlásil právě Filipa Pirochtu. No a na vítkovické straně to bylo těžší hledat nějakého dobrého muže, ale líbila se mi bilance na vhazování Jana Šíra a také jeho pobyt v útočném pásmu, kdy byl velmi nebezpečný, ale Vítkovice celkově byly jako tým hodně málo produktivní. 8 sekund do konce zápasu, ještě Vítkovice v útočné třetině, ještě zbořil, bude moci pálit, ale nespracoval u modré čáry a teď zápas končí. Třinec vítězí v regionálním souboji nad Vítkovicemi vysoko 8-2. Hezký večer z Třince.

0: Vysílání radiožurnálu Sport 20 hodin 43 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Také potom, co skončily přímé přenosy z hokejové Tipsport Extraligy. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. A právě tím nám začne dnešní druhý sportovní přehled, který připravil Lukáš Antoš. Hezký večer ti přeji.
1: Dobrý večer.
0: Promiň, Lukáši, já jsem tady točil s tím, jak to všeobecně vypadá v našem mikrofonu v tvém studiu a až teď můžeš mluvit, přestože jsi pozdravil. Tak děkuji ti a pojď na to.
2: Výborně, o vítězství na Španělském rozhodli už po dvou hrách. V té první Karolina Muchová porazila ve dvou setech dvou za sebou Manejrovou, v té druhé Linda Nosková taky ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšalovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po čtyřech letech a popisuje, jak se na kurtu cítila.
3: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
2: České tenistky do finále nastoupí v neděli. Jejich soupeř zejde ze zítřejšího zápasu Itálie-Ukrajina.
0: Třinečtí hokejisté vyhráli i čtvrté utkání nové extraligové sezóny. Vítkovice porazili 8-2. Pardubice uspěli v Mladé Boleslavi, zvítězili tam 4-1 a stejným výsledkem vyhrála Sparta v Litvínově. Karlovy Vary zdolali České Budějovice 5-1, Kometa zvítězila v Olomouci 4-2 a Plzeň zdolala Kladno 4-3 v prodloužení.
2: Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy, zlato z mistrovství světa a dvě vítězství ve světovém poháru.
4: Taková přání určitě nebyly, já jsem se hodně soustředil.

0: Jel na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Češi navíc individuálních závodů na mistrovství Evropy zkompletovali celou medailovou sadu. Kanoista Lukáš Kratochvíle získal při svém debutu stříbro a Tereza Kneblová mezi kanoistkami bronz. Taky ona navázala na titul mistryně světa z letošní sezóny.
2: Mám prostě nějakou teďka dobrou šňůru, jezdí se mi hrozně dobře, cítím se na vodě hlavně dobře při tom tréninku, baví mě to hrozně moc a myslím si, že to je to klíč k tomu, aby se jezdilo dobře i při tom závodě.
1: Tereza Kneblová za vítěznou Britkou Mallory Franklinovou zaostala o 46 setin sekundy. Druhá česká finalistka Martina Sadková skončila devátá.
3: Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lýtkem. Na pátečním tréninku před utkáním s Chorvatskem ale Krejčí nechyběl.
4: Měl jsem menší komplikace. Musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne zítra ve 20:45 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. O 3 dny později národní tým znovu v Edenu přivítá Anglii. Na začátku října ho pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a opět proti Angličanům ve Wembley.
3: Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy pouze remizovali v Ázerbajdžánu 1-1. Národní tým poslal v Baku do vedení Filip Lisa. Domácí ale ještě před přestávkou vyrovnali. Češi si tak zkomplikovali boj o druhé místo ve skupině. Příští středu doma nastoupí proti Bulharsku, které potřebují porazit k jistotě účasti v baráži.
1: Tenista Jakub Menšík prohrál na Laver Cupu s Američanem Brandonem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. V super tiebreaku po dvou sadách je tak souboj Evropy s výtvěrem světa vyrovnaný 1-1. Menšík se dnes v Londýně představí ještě ve 4 hře, ve které nastoupí po boku Španěla Carlose Alcaraze.
3: Lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli odstartuje do velké ceny Azerbajdžánu až ze 16. místa. V dnešní kvalifikaci v Baku havaroval. Vyhrál ji jeho týmový kolega z Mercedesu George Russell před Charlesem Leclerkem a Oscarem Piastrym. Antonelli vede celkové pořadí o 81 bodů před Russellem. Závod začne zítra ve 13 hodin českého času.
1: Velká cena České republiky silničních motocyklů se příští rok vrátí do červencového termínu. Závod mistrovství světa se na Masarykově okruhu v Brně pojede od 16. do 18. července. Půjde o 12. podnik 22. dílného šampionátu. Jediným českým pravidelným účastníkem mistrovství světa je Filip Salač, který letos v Brně dojel v kategorii Moto 2 třetí.
3: Říká Lukáš Antoš ve sportovním přehledu. Děkuji ti.
1: Hezký večer.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Poprvé od roku 2018 budou hrát české tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodla o tom výhra nad Španělskem 2-0 na zápasy. Karolína Muchová nejprve porazila Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4, Linda Nosková pak Bukšovou 7-6 a 6-2. I v předchozím duelu s Britkami bylo hotovo po singlových zápasech díky výhrám Marie Bouzkové a Lindy Noskové, která tak byla pokaždé u postupového míčku. I o tom s ním mluvil náš reportér v čínském Šenčenu Jaroslav Plašil.
1: Lindo, obrovská gratulace, dotáhl jste jako jednička tým k vysněnému finále. Já vím, že ještě není hotovo, ale jaké to je být ve finále, poprvé v novém formátu?
2: Tak krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kaja, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
1: Lehčí, ale v jednu chvíli se to zamotalo trošku, jak jste s tím bojovala, protože mohla jste vyhrát rychleji první set, měla jste podání, které vám do té doby ohromně šlo a najednou tam přišly dvojchyby a celé se to trošku zkomplikovalo.
2: Tak já jsem chtěla spíše útočit i tím druhým, což někdy se mi povedlo, někdy ne, trošku v horší chvíli jsem měla 2 dvojchyby za sebou, to se bohužel stane, ale nemělo by se to stávat, takže samozřejmě bylo těžké trošku se zase vrátit zpátky, když už ten člověk má ten poslední krok, který má udělat aspoň do toho setu a nepovede se to, tak je to frustrující rozhodně, ale tak zase na druhou stranu, já jsem ten tiebreak zvládla dobře, takže je tam taky ta pozitivní stránka.
1: Čím byla Bukšová nepříjemná, protože ona byla kolikrát v těžké defenzivě, najednou vám to přistálo u lajny, nemohla jste vlastně nic dělat moc.
2: No, tak ona má takový specifický typ hry, někdy člověk ani neví vlastně, co přijde zpátky. Přišlo mi, že každý druhý míček zahrála přes 8 strun nebo přes rám, takže to bylo někdy těžký se s tím vypořádat, takže ten začátek možná byl nejdůležitější, že jsem se na to zvykla a potom jsem to samozřejmě nedohrála, ale pak se to zase otočilo, takže spoustu takových chvil, no, zápasem.
1: A vy jste byla na konci tou šťastnou vítězkou, která se podepisovala v jednom růžku a zeptám se na takový detail, protože těch podpisů byla ohromná spousta a byl to kout kurtu, jste mohla klidně odejít, ale lidi vás volali, tak jste šla zase na druhou stranu. Bylo to nějaké rozhodování nebo to tam automaticky, že prostě jste těm lidem chtěla udělat radost?
2: Ne, to je automaticky. Já si vždycky vážím každého člověka, který přijde na trénink nebo vlastně i na zápasy. Nemusí tady být, mají prázdniny nebo nějaký festival, jak jsem dobře pochopila. Takže hrajou tady 2 cizí země proti sobě, takže i na tyhle podmínky je tady strašně moc lidí. A na to, že my z Česka s Čínou nemáme až tak velké kontakty nebo s fanouškama, nebo hrajeme tady vlastně pár turnů, tak je tady strašný fanklub lidí, kteří ať už na hotelu nebo před vlastně areálem vždycky čekají a celý zápas se dívají, takže jim to chci někdy oplatit.
0: Řekla Linda Nosková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. O titul v poháru Billie Jean Kingové se české tenistky utkají v neděli od 11 hodin dopoledne s vítězem duelu mezi Itálií a Ukrajinou.

0: Po 21. hodině uslyšíte na Radiožurnálu Sport reprízu před vstupem české fotbalové reprezentace do Ligy národů. Mluvím o našem speciálu, který jsme pro vás udělali.
1: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
2: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
1: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
2: Ty jsi mistr!
3: Nebreč, směj se.
4: Jarka je nejlepší.
1: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Právě připravila Tereza Tomášková.
7: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody. Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Hokejisté Třince porazili v extralize Vítkovice 8-2 a v nové sezóně zůstávají bez porážky. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odolené vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. 15 000 lidí nesmí vodu z kohoutků pít ani používat k vaření.
8: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
9: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
8: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
9: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
10: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
9: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Vrátíme se k tomu podrobně ve večerním Radiožurnálu po 8:30. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva podle něj odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dřív porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin taky nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. V pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
12: Sport. Třinec porazil v hokejové extralize Vítkovice 8-2 a vyhrál i čtvrtý zápas sezóny. Pardubice zvítězili Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládli evropský šampionát.
13: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. Po těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kde jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
12: Na šampionátu uspěli čeští kanoisté. Lukáš Kratochvíl získal stříbro a Tereza Kneblová bronz.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a kolona na D1 za Popovicemi. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nová nehoda v tunelu Cholupice. Na 7. kilometru kolize osobního auta s nákladním. Průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, ze tří pruhů zůstal v provozu jediný. Kolona začíná od sjezdu do Strakonické ulice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za Velkými Popovicemi. Od 17. kilometru až za most Šmejkalka, tedy na 25. kilometr, je to asi na 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se už rozjíždí kolona před Chluncem nad Cidlinou. Na 60. kilometru před malou chvílí odstranili nepojízdné vozidlo, jede se opět oběma pruhy. Kolona ještě od 54. kilometru téměř na půl hodiny, bude se to ale zlepšovat. Na silnici 35 počítejte s kolonou za Svitavami. Pomalu se jede od Kocvířova až do Moravské Třebové, počítejte s 20 minutami. A v Praze jeďte opatrně tunelem Blanka směrem do Troje. Za výjezdem na Dejvice havarovala 3 auta. S opatrností už projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy přízemní mrazíky, přes den pak 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
15: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Po nepovedeném mistrovství světa je to historicky první zahraniční kouč u národního týmu. Pod taktovkou Španěla Santiho Deni Češi vstoupí do elitní divize Ligy národů. Prvně v sobotu doma přivítají Chorvatsko, v úterý Anglii a následně poletí do země mistrů světa ze Španělska. Reprezentační sraz pak zakončí na trávníku Anglie ve Wembley. Na Radiožurnálu Sport začíná speciál, ve kterém probereme reprezentaci z co nejvíce úhlu. Přejeme vám hezký poslech.
1: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
15: Máme hned několik hostů, se kterými reprezentaci probereme. Ve spojení je s námi muž s přezdívkou Štístko. Právě to by v nadcházejících zápasech český tým měl určitě rád. Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, vicemistr Evropy. Přejeme vám hezký den.
16: Hezký den přeju.
15: A na naší lince je také Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy a také stálý expert Radiožurnálu Sport. Pavle, i tobě přeji hezký den.
17: Dobrý den všem.
15: A ve studiu Radiožurnálu Sport fotbalový reportér Lukáš Michalík, který právě u reprezentace v následujících týdnech bude, navíc přiběhl z předzápasové tiskové konference českého týmu před Chorvatskem, takže má ty nejaktuálnější informace. Hezký den přeji i tobě.
18: Krásný den.
15: Ještě nalákáme ve druhé půlhodině, přivítáme Tomáše Vaclíka, brankáře, který se Sevillou vyhrál Evropskou ligu, takže samozřejmě nejvíce probereme to, kdo bude chytat. Pánové, je to úplně nový začátek reprezentační éry. Po nepovedeném mistrovství světla odešlo hned několik hráčů, skončil trenér, máme čistý stůl, na kterém se může začít podávat hostina, nebo nám chybí základy, na kterých bychom mohli stavět. Pane Šmicere, začněte, prosím.
16: No, to je nejlepší otázka na začátek. No, já si myslím, že určitě začneme s čistým stolem. Já si myslím, že trenér bude poznávat naše hráče. Samozřejmě něco si na českých zápasů, co jsme dali na mistrovství, má tam nějaký poradce, má tam Radka Vejbla. No, nebude to na začátek nic lehkýho, protože ty soupeři jsou samozřejmě těžký, ale sám jsem na to zvědavý, určitě ho nečeká nic lehkýho.
15: Dodal by něco Pavel Horvát?
19: No, tak na mě to zatím působí trošku rozpačitě. Musím říct, že jsem čekal takový jako výraznější kroky. I co se týká třeba to, co říkal Šmíca teďka, že bude poznávat trenér naše hráče. Myslím si, že bylo dostatek času v podstatě skoro všechny ty nominovaný hráče obvolat minimálně, nebo se s nima ještě lépe sejít. A to se asi úplně nedělo a to mě trošku jako mrzí. Myslím si, že je důležitý s těma hráčima mít od začátku dobrý vztah a já jsem zvědavý, jak se tyhle ty vztahy budou budovat a jaký samozřejmě budou, no.
15: Pavle, doptám se tě, ty jsi zmiňoval, že jsi čekal větší změny, buď konkrétní, jaké?
19: No tak v tomhle tom, že tam budou ty mladí hráči, samozřejmě vím, že 21 má před sebou taky důležitý cyklus, ale já jsem si jako tak trošku přál, aby ty kluci byli vejš v tom Ačku, protože prostě ten trenér teďka, pro mě ta přestávka, nebo asi Šmíce taky potvrdí, takhle dlouhý ty srazy prostě nikdy nebyly a teď se tam dalo hodně věcí jako probrat a navnímat a já si myslím, že ty kluci by měli být co nejvyšší, byť samozřejmě chápu, že 21 má taky svůj nějaký plán.
15: Říká Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy, zapojím do debaty také našeho reportéra Lukáše Michalíka. Ono nakonec po těch zdravotních absencích je těch změn poměrně dost, takže to je docela obměněná reprezentace.
18: To určitě, na druhou stranu ty změny byly vynucené. Já se přiznám, že souhlasím v tomto směru s Pavlem, čekal jsem více svěžího větru do té původní nominace, ve které byly jen tři nováčci a určitě jsou tam některé kroky, které mě osobně úplně nedávají smysl. Myslím si, že třeba v druhé anglické lize velmi dobře vypadá Filip Lisach, který ve Swansea hraje pravidelně, v 21 mohl dostat šanci třeba na úkor Michala Sáčka, je muž 29 let, úplně jsem ho tedy v Polsku nesledoval, ale nedává mi to úplně smysl, proč neskusit mladého hráče na úkor tohoto. A stejně jsem to vnímal třeba v případě Ondřeje Kryčfalušiho, já jsem čekal, že bude jednoznačně tedy v tom kádru reprezentačního A týmu, protože se zabydlel v Belgii, hraje pravidelně, viděli to i čeští fanoušci, jakou má aktuálně formu a i ten byl donominovaný vlastně až dodatečně. Navíc tam jsou někteří hráči, kteří naopak nehrají, takže čekal jsem trochu větší řez, upřímně.
15: Lukáš Michalík ve speciálu Radiožurnálu Sport. Samozřejmě se dostaneme k tematickému bloku hráčů, kteří aktuálně tvoří reprezentační A tým, které povolal tedy Španěl Santi Denia, ale začněme prosím u těch, které naopak povolat nemohl a tou hlavní hvězdou je samozřejmě Patrik Schick. Pane Šmicre, mohl by být jeho konec v reprezentaci vůbec ku prospěchu věci, že se od něj národní tým už v uvozovkách prostě odstřihne?
16: Tak prostě Patrik skončil s nároďákem, že jo, ne nároďák s Patrikem, takže jestli se prostě na to necítí a už prostě za nároďák se mu nechce, tak prostě je lepší, že skončil. Myslím, že to je prostě všechno, co bych tomu mohl říct.
15: Pavel Horvát nebyl v reprezentaci tak často jako Vladimír Šmicr, ale možná právě proto pro něj byla čest nosit národní dres o to větší. Bylo to tak, Pavle?
19: No tak nejenom proto, já samozřejmě taky to, co říkal Šmíca, že Patrik Schick skončil sám, že ho nikdo nevyhazoval, samozřejmě asi k tomu měl nějaký své důvody. Pro mě osobně i vzhledem k tomu, že přišel novej trenér, tak jsem třeba čekal, že opravdu ta komunikace tam s ním bude. Já taky určitě bych asi za nikým nechtěl dolejzat nebo někomu podlejzat nebo se podbízet, ale myslím si, že Patrik Schick je tak kvalitní hráč a úplně na jeho úrovni ty útočníky teďka v tuhle chvíli nemáme a znovu to potvrzoval v Bundeslize teďka, že bychom možná se k tomu prostě měli vrátit a vzhledem k tomu, co vnímám, že novej trenér nebo i Radek Bejbl nebo ústy Radka Bejbla to zaznělo, jak by ten nároďák chtěl hrát, takže by to tomu Patrikovi prostě mělo vyhovovat a samozřejmě mrzí, že takovýhle hráč tam není a k tomu dodám to, že samozřejmě já těch startů opravdu tolik nemám, ale můžu jako upřímně říct, že každá pozvánka nebo každá možnost vůbec v tom reprezentačním dresu na to hřiště vylíst byla taková motivace a taková odměna, že jsem si to velmi vážil a myslím si, že takhle to cítí prostě většina těch hráčů.
18: My tím otevíráme téma vůbec vztahu současných českých fotbalistů k reprezentaci a já to přehodím na Vladimíra Šmicra, který byl členem té vele úspěšné generace a zeptám se, mělo by vlastně vůbec vedení reprezentace přemlouvat hráče i tedy kalibru Patrika Schicka k tomu, aby reprezentoval, tím spíš, když si vezmeme, že generální manažer reprezentací je Pavel Nedvěd, muž, který získal zlatý míč, má za sebou ohromné úspěchy. Já vím, že je to klíčový útočník posledních let, ale přece by měla být čest nosit reprezentační dres.
16: Jo, tak já bych nechtěl říct, říkal Pavel, nechci říct, aby jsme někoho přemlouvali, jo. Slovo přemlouvat se mi jako vzhledem k nároďáku nebo k vztahu nároďáku nelíbí, ale spíš nastavit ty podmínky tak, aby ty kluci prostě chtěli jezdit, aby je to prostě lákalo, bavilo, aby prostě když jdete za ten nároďák, aby tam někdo nejezdil jako za trest nebo něco, že ho tam, že se znehodnocuje, nebo že se mu tam nelíbí, nebo že tam není, jsou kvalitní prostě připravené věci pro ně, protože ty kluci jsou zvyklí na nějakou úroveň, takže prostě nastavit si ten nároďák tak, aby to bylo nejenom čes, ale aby to opravdu splňovalo, že to je nároďák, že to není prostě nějaká druhá liga, jo, nebo že to prostě nedává smysl. Tak to si myslím, že je prostě strašně důležitý a od toho tam jsou právě Pavel Nedvěd a jsou tam ostatní prostě ty lidi, kteří se okolo toho nároďáku starají, aby vytvořili takovou atmosféru, že prostě ty kluci za ten nároďák to bude jezdit bavit. No.
20: Vladimír Šmicr stále ve speciálu Radiožurnálu Sport zmínil také jméno Pavla Nedvěda. Pojďme si poslechnout generálního manažera reprezentací v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport, ve kterém si Pavel Nedvěd v úvozovkách trochu postěžoval, že někteří hráči nechtějí reprezentovat.
21: Dneska se musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas, a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal.
20: Vladimíre, jak nalákat hráče, aby rádi jezdili reprezentovat? Protože vy jste to tak bez pochyby měl.
16: No tak rozhodně je to o tom poskytnout ten nejlepší možný servis, aby ten balon byl na straně těch hráčů, protože jakmile ty hráči budou mít vytvořené takové podmínky, že si vlastně nebudou mít na nic, na co stěžovat, tak potom vlastně ty výkony už jsou jenom o nich. Jo? A myslím si, že prostě mistrovství se tam nevyšlo, protože tam byla řada věcí, které prostě nefungovalo, a nefungovalo i z toho důvodu, že prostě už tak byli vybraný, jo, ať už je to cestování, od ty hotely, tohleto, myslím, že to bylo celkem daný a bohužel to nebylo pro nás dobře jako zvolený, že nám to moc nevyhovalo, že bychom se mohli vybrat sami, že to vybereme jinak. Ale určitě bych souhlasil s tím, že jak říkal média, prostě vytvořit takové podmínky, aby to ty kluky, aby byli spokojení, aby byli ze vším, aby všechno fungovalo tak, jak má, no.
20: Vladimír Šmicr s námi na Radiožurnálu Sport. Zeptám se teď Pavla Horváta. Je to hlavně o té kabině, aby si tam byli v uvozovkách všichni rovni a aby každý s každým vycházel? Protože to se asi v minulých letech úplně nedělo. Pavle?
22: No to nevím, tak jsme měli možnost mít Tomáše Holeše u nás v desíce a musím říct, že vlastně od něj zaznělo taky, že měli s klukama skvělou partu, což si myslím, že taky bylo několikrát jako spochybňovaný, že tam prostě nefungovalo. Prostě myslím si, že my Češi vždycky tu šatnu umíme si udělat a málo kdy se stane, že tam je nějaký rušivý element, který by to jako rozházel. Myslím si, že spousta těch problémů opravdu v té Americe bylo tím cestováním a tím, jak prostě to bylo absolutně nevyhovující pro vrcholný sport. A já bych jenom dodal k tomu, co říkal Šmíca, že ta doba už je prostě taková, že teď řeknu slovo, který možná jako posluchači nepřijmou, ale ty reprezentanti by měli prostě být v luxusu. Jo? Ty by měli být tak jako úplně v pohodě, že vůbec se budou přemýšlet nad tím, jestli někde budou trávit o půl hodiny víc nebo míň. Prostě měli by to všechno mít úplně na klíč udělaný, když to řeknu takhle, aby prostě se mohli soustředit jenom na ten fotbal, a to tam prostě na tom mistrovství nebylo, a to si myslím, že by mělo být velkou změnou teď.
20: Na Radiožurnálu Sport vysíláme speciál k fotbalové reprezentaci. Právě ta vstoupí do elitní divize Ligy národů, a to už v sobotu zápasem s Chorvatskem v Edenu, který začne ve 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nový trenér Santi Denia chtěl do svého týmu také Vladimíra Daridu, ten ale odmítl s tím, že reprezentační kariéru obnovil pouze pro baráž a následné mistrovství světa. A Darida to potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
23: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to.
20: Pro Vladimíra Šmicra je překvapení, že Santi Denia chtěl právě Vladimíra Daridu do svého týmu?
16: Překvapení asi úplně ne, protože musím říct, že klobouk dolů, Láďa Darida, jak se vrátil do České ligy a do Hradce, tak potvrzuje, jak prostě vždycky byl skvělý fotbalista. A ty jeho výkony byly opravdu dobrý. Překvapení možná trošku z toho důvodu, že jsme říkali o nějaký obměně, dát šanci mladým hráčům, a myslím si, že tenhle ten tým by měl mít vrchol, měl by cílit na mistrovství Evropy, který bude za 2 roky, a co si budeme povídat, Láďovi už za další 2 roky už bude nějaký věk. A prostě proto jsem byl trošku jako asi překvapený, že ještě byl osloven. A na druhou stranu i ty mladí kluci prostě potřebují se učit, potřebují vidět ty starší pardály trošku, protože ty starší kluci to opravdu umí, jo, a Láďa Darida to umí. Takže chápu, že ho mohu vzít, že třeba s ním nepočítá na celý mistrovství, ale jak, jestliže je prostě Láďa v takové formě, že by ještě teďko v těch těžkých zápasech bych si nějaký zápas, nějakou minutáž mohl urát, tak proto ho třeba oslovil. No.
18: Já vlastně souhlasím s tím, co říká Vladimír Šmetr, samozřejmě o omlazení reprezentačního kádru určitě, ale nějací ti zkušení tam být musí, zvlášť pokud tomu týmu pomůžu. A Vladimír Darida jednoznačně patří k nejlepším hráčům v české lize, i proto já třeba úplně nechápu přílišnou kritiku na Vladimíra Coufala. Pořád to je hráč, který pravidelně i ve svém věku hraje Bundesligu a zkrátka si myslím, že Česko nemá lepšího pravého obránce, takže jsem naprosto v pohodě s tím, že v tom národním týmu figuruje a dost možná v něm bude figurovat třeba klidně ještě za 2 roky. Takže omlazení ano, ale nějaká ta kostra musí být stabilní.
20: Když jsme u těch konců v reprezentaci, tak nejspíš můžeme prozradit, že záložník Tomáš Souček bude pokračovat v reprezentaci po mistrovství světa. Si sice vzal čas na rozmyšlenou, ale zdroj blízký Součkovi nám potvrdil, že v případě, že Souček bude nominován, tak hráč West Hamu vždy rád pojede. Konec konců tuto informaci nám potvrdil v podstatě také bývalý reprezentační kouč Ivan Hašek. Teď ale na Radiožurnálu Sport už pojďme k hráčům, kteří jsou aktuálně právě v reprezentačním áčku.
1: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
20: Hned 7 omluvenek musel řešit španělský trenér Santi Denia při svém reprezentačním srazu na lavičce českého týmu. To je velké číslo. Pamatuje něco takového například Pavel Horvát?
0: No, tak asi ne, samozřejmě. Já si myslím, teď byla taková, nechci říct, kampaň trošku, že jako slávisti to možná malinko přehrávají, na druhou stranu mají těžký zápasy, spousta z nich už bylo na tom mistrovství světa a zase budu čerpat trošku od toho Tomáše Holeše, že vlastně většina těch kluků, který byli na tom mistrovství světa, tak se prostě ještě teď třeba necítějí dobře a oni ty hráči už sami cítějí, že jsou vyčerpaný, že mají nějaký drobnější zranění, který prostě potřebují doléčit a bohužel v tuhle chvíli ta reprezentační pauza přichází a ty hráči samozřejmě se třeba na to ani necítějí, zase na druhou stranu je dobrý, když ty kluci to přiznají a jako jec na nároďák načatej a nepřipravený a úplně jako třeba nemotivovaný, tak si myslím, že je lepší, že se třeba omluví.
20: Jak zmínil Pavel Horvát, z kádru vypadlo hned 5 ze 7 povolaných slávistů, obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Doplníme ještě ty další absentéry, zranění nepustí do hry plzeňského záložníka Denise Višinského a naposledy sraz opustil také Matěj Ryneš ze Sparty. Vladimíre Šmicre, spekulace o tom, že by Slávia nechtěla pustit třeba trochu pochroumané fotbalisty na sraz národního týmu jsou podle vás scestné?
16: Já myslím, že úplně ne. Já myslím, že tam trošku došlo chyby v komunikaci, protože David Zima či Lukáš Provod, myslím, že poslední prostě za měsíc odehráli maximálně nebo málo zápasů. David Zima se zranil s Lencem, Lukáš Provod vlastně s tím zraním laboruje už delší dobu, sice nastoupil v posledním zápase na 20 minut, ale věřím, že kdyby jsme třeba vedli z Plzní 2-0, tak by na to hřiště vůbec nešel. A ty kluci vzhledem k tomu mistrovství si opravdu měli krátkou dovolenou a musím říct, že hodně slávistů hraje, třeba David Urásek vlastně taky nastoupil na poslední 2 zápasy, ale nejsou ještě prostě nejsou fit a prostě v té komunikaci si myslím, že se mohlo udělat něco víc a vysvětlit si tu situaci a potom by nešlo k tomu, že by se vlastně omluvilo 7 hráčů, ale třeba jenom 3 a nevedl by to takovýhle stín, jak na ty hráče, tak na Slávy, ale já jsem občas zažíval, ať už jako hráč nebo jako manažer, když jsem dělal u národňáku takovýhle velký počty omluvenek, hlavně v tom červnovém termínu, kdy vlastně končily soutěže a ty kluci vlastně tím přicházeli třeba o 3 týdny dovolený, jo, žili na ten sraz, takže je to nepříjemný, ale vzhledem k tomu, jaký byl ten program pro ty týmy a pro ty hráče, to pro mě není jako velký překvapení.
18: Já bych u toho tématu komunikace ještě jenom chviličku zůstal. Samozřejmě ty lékařské zprávy nevidíme, naprosto chápu, že slávisté měli nabitý program. Otázkou je, jestli by ta situace byla podobná, kdyby se hrály kvalifikační zápasy, nedej bože zápasy na nějakém závěrečném turnaji. Já si myslím, že ne, ale to je na jinou debatu. Ale když jsme u té komunikace, přesně tak, David Zima nehrál před tím reprezentačním srazem, nechápu, proč byl v nominaci. Co mě zaujalo, minimálně 4 hráči, namátkou Linger, Macek, byl tam Ambros a myslím si, že Pavel Schulz řekli, a to mě velmi překvapilo, že se o nominaci dozvěděli skrz vlastně nominační tiskovou konferenci. konferenci na YouTube. A mě zajímá, jestli to bylo standardní i v dobách třeba Vladimíra Šmicra, případně Pavla Horváta. Pavle, můžeš začít, protože mě to teda překvapilo.
0: Ne, tak já když jsem byl v reprezentaci, tak chodili takový ty papíry na klub, kde přišla ta nominace vlastně dřív a pak se to oznamovalo. To je to, na co jsem narážel v té první odpovědi úplně na začátku, že nějaký ty rozpaky prostě kolem toho nároďáku pořád jsou a to sdělení té nominace a říkám zase evidentně prostě se všema těma hráčema třeba nikdo nemluvil, jo. Na začátku bylo jasně řečený, že prostě bude ta komunikace s těma hráčema, ať už potenciálníma nebo s těma, který třeba jsou na hraně, prostě bude ta komunikace navázaná, tak to se prostě nestalo a to mě trošku jako zaráží, že si myslím, že na to bylo dostatek času, když to přeženu, tak si myslím, že minimálně za jeden den stihneš obvolat všechny ty hráče. Samozřejmě chápu, že asi všechny osobně nenavštívíš, ale bylo by to fajn a myslím si, že u toho reprezentačního trenéra, obzvlášť pokud je novej a pokud je ještě z jiný země, tak by se to hodilo jako velmi, ale to se nestalo a tady ta nominace vlastně i vzhledem k našemu vysílání, že teď já nevím, jestli měla být ve 12 nebo v 1, ale vlastně už jste mi volali o hodinu dřív z rádia, jestli bych se k tomu vyjádřil, že už je to venku, což prostě vůbec nebývá zvykem, no a vzbuzuje to prostě velký rozpaky u mě.
20: Pavel Horvát naznačil to, co si myslím i já, že kluby, ze kterých byli povoláni a hráči do národního týmu o té nominaci věděli, ale samotní hráči nejspíš ne, alespoň tedy někteří. Vladimíre Šmicre, bylo to zvykem? Je to pro vás standardní postup? Myslíte si, že to je správně?
16: Tak já bych řekl pravdu, když jsme hráli my, tak taky mi nikdo nevolal, jo. Tu nominaci jsme se dozvěděli, jak říkal Pavel, přes dopis na klub a klub mi potom řekl, jestli v nominaci a bylo to. Já jsem vždycky komunikoval s trenérama nároďáku, nebo volali jsme jen, když jsme byli zranění a věděli jsme, že můžeme mít nějaký problém a ne. Jinak ono v podstatě u nás ta nominace se moc neměnila. To byl seznam, který se posílal vlastně skoro každý stál stejný. Tam ta velká obměna toho kádru moc nebyla, jo, ale teď je jiná doba a s tím se to vůbec nedá srovnávat s naší dobou. Teď ty hráči prostě vyžadují úplně jinou komunikaci a už jsem to zažil já jako manažer před 10, vlastně 15 lety, kdy jsem byl trošku někdy zklamaný, že ty hráči spíš komunikovali přes manažery a přes kluby, než aby jako zavolali vyloženě jako mě, že jsem říkal, pojďme komunikovat jenom spolu, ale někdy ty hráči radši komunikují přes manažery, no, což je takový zvláštní, ale to si člověk prostě musí obšlápnout, poznat každého toho hráče. Je to jiná doba. Opravdu je to jiná doba, ty hráči jsou na něco zvyklí a tady myslím, že by měli probírat daleko víc tu zdravotní situaci těch současných hráčů. Myslím, na svazu by se s tím měli dát víc záležet a nepodcenit tyhle ty věci. Zbytečné jsou rozpaky a spekulace.
20: Na Radiožurnálu Sport stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Několik omluvenek a tedy také několik nově příchozích fotbalistů. Do reprezentace premiérově nahlédnou Martin Schubert z Mladé Boleslavy, Matěj Radosta z Teplic, Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno, Jiří Sláma z Jablonce, Ondřej Kryčfaluši z Royalu Union San Žiloas a Roman Macek ze Sparty. Asi jsme nebyli zvyklí, že tak velký prostor dostávali hráči mimo českou top trojku, tedy myšleno Spartu, Slávy a Plzeň. Co to ukazuje podle Pavla Horváta?
0: No, ukazuje to, že ty mladý hráče prostě ještě pořád máme. Já jsem rád, že třeba Radosta se Schubertem tam prostě jsou, protože teďka mají aktuálně skvělou formu, jsou to mladí kluci a vlastně, jak jsem to říkal třeba o tom, že ta 21 má svůj program, tak samozřejmě to je jasný, to je relevantní důvod k tomu, aby ty hráči v té 21 byli, ale tyhle ty kluci, kteří jsou mladí, tak tím, že je tam ten nový trenér a zase to, co jsem čerpal třeba od toho Radka Vejbla z toho rozhovoru, že budou chtít samozřejmě hrát ve čtyřech obráncích, taky jsme se o tom bavili v nějakém vstupu, jo, že málo který španělský mužstvo hraje prostě na tři obránce a že pravděpodobně budeš potřebovat jako leváka, jo, takže těch změn tam může být víc a je dobrý, když ty hráči jsou tam od začátku, než když pak bude zase nějaký ten sraz kratší, desetidenní a tam těch tréninků tolik nebude, no, takže já si myslím, že tady je dobře, že tam ty kluci jsou a vlastně jsem trošku čekal, když Jürgen Klopp vyhlásil ten 44 členný kádr, že něco podobného se třeba semele u nás. No.
20: Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport a ve speciálu k fotbalové reprezentaci. Právě Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy, bude komentovat oba dva domácí zápasy fotbalové reprezentace, ať už ten v sobotu s Chorvatskem, anebo ten úterní s Anglií. Pavle, díky moc za tvůj čas na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme s Vladimírem Šmicrem a za malou chvíli se připojí také bývalý golman Tomáš Vacík. Pavle, díky moc a měj hezký den.
0: Hezký den.
20: Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme aktuálně s Vladimírem Šmicrem. Mluvili jsme o těch debutantech. Myslíte si, že má šanci některý z nich se usadit v reprezentační kabině?
2: No, já musím říct, že jsou tam zaslouženě všechny ty jména, i když jsou to nováčci. Samozřejmě někteří jsou zkušenější, třeba Macek už přece jenom už mají něco odehráno, ale myslím, že Radosta si to zaslouží, měl vynikající start do sezóny, jako i Teplice, a je jenom dobře, že tu šanci dostává. Šubert to samý v Boleslavi dává góly, takže je to povzbudivý pro ty hráče z České ligy, že mají šanci se dostat i do reprezentace. Samozřejmě trošku mě mrzí, že ve Slávě, ve Spartě a v Plzni třeba ubývá těch českých hráčů, protože samozřejmě na ty vazby jsou důležitý, aby potom čím víc hráčů vždycky byl z těch top klubů, tím to bylo jednodušší. A ve své době jsme těžili třeba ze souhry Plzně, nebo když já jsem byl v nároďáku, tak jsme tam byli třeba 3-4 slávisti, ale bylo tam třeba 8 Spartě. Bylo to takový potom samozřejmě jednodušší pro toho trenéra, toho nároďáku, ten tým dát dohromady a dát mu nějakou tvář.
18: Vladimír Šmicr mluvil o hráčích z České ligy, ale co je dlouhodobým problémem u národního týmu, který v podstatě v té pozdější fázi kariéry Vladimír Šmicr neznal, tak je to, že český fotbal má opravdu hodně málo fotbalistů v těch elitních top 5 evropských soutěžích a někteří ani nenastupují, teď tedy třeba Robin Hranáč nebo Martin Vítík. Čím si, Vláďo, myslíte, že to dlouhodobě je? Je to zkrátka tak, že ta opravdová kvalita na té nejvyšší úrovni chybí?
2: Bohužel je to tak, asi neřeknu nic nového, to prostě stačí si otevřít noviny a přečíst si, kde ty naši hráči prostě hrají. A to se nedá prostě nějak okecat, nebo nechci být nějak kritický, prostě musíme to brát jako fakt, že jsme v poslední době prostě neumíme vychovat tolik kvalitních hráčů, kteří by se prostě dostali do těch top světových klubů, a musíme pracovat s tím, co máme.
1: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
20: Vladimír Šmicr zůstává ve speciálu Radiožurnálu Sport. K nám se teď připojil na závěrečnou půlhodinu také bývalý golman Sparty, Sevy nebo Basileje Tomáš Vacík. Přejeme vám hezký den.
3: Hezký den všem, zdravím vás.
20: Samozřejmě s vámi chceme probrat golmanskou trojku a to, kdo bude chytat, ale ještě předtím se zaměříme na španělského kouče Santiho Deniu, který tvořil právě aktuální nominaci, je premiérovým koučem ze zahraničí právě u reprezentace. Bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek v rozhovoru na naší stanici přiznal, že takto drahou hračku v uvozovkách, tedy na lavici českého týmu, nevidí rád.
4: Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Tak Kozel určitě, Indra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek.
20: V závěru Ivan Hašek jmenoval možné české trenéry. Podle Vladimíra Šmicra je léčba zahraničním koučem tou správnou metodou?
2: No, vzhledem k tomu, že všechny ty jména, které třeba Ivan Hašek takhle jmenoval, jsou pod smlouvou v klubech, kde se momentálně cítí silný a pevný a nechtějí ty kluby opustit, tak si myslím, že ta volba toho zahraničního trenéra byla správná.
20: Co si o tom myslí Tomáš Vacík?
3: Souhlasím. Myslím si, že tak nějak jako vnímalo se, že jo, z toho veřejného prostoru nebo i z toho fotbalového prostředí, že zahraniční trenér asi by byla zajímavá varianta pro nároďák. A samozřejmě hodnotit teď, myslím, že je strašně brzo a počkal bych, až jaké budou výsledky, jak se bude nároďák prezentovat, a dal bych určitě trenérovi Deniovi čas, a ať ukáže, co umí, a věřím, že ukáže, že umí hodně.
18: Já to jenom doplním, myslím si, že zkrátka český fotbal dospěl do fáze, kdy ta zahraniční varianta byla prakticky jediná, protože jak už zmínil Vladimír Šmicr, tak ti nejlepší čeští trenéři, kteří by připadali v úvahu, jsou pod smlouvou a nezdálo se, že by chtěli něco měnit a přecházet tedy k reprezentaci, tudíž to dopadlo tak, jak se nejspíš očekávalo.
20: Podle mě je trochu předčasné se teď bavit o tom, jak moc zvládne Santi Denia aplikovat v českém fotbalu nějaký svůj zahraniční styl fotbalu nebo španělský styl fotbalu. Co ale musí řešit od začátku, je komunikace v kabině. A teď se bavím výhradně o tom jazyku. Lukáši, ty jsi přišel z předzápasové tiskové konference před Chorvaty. Já jsem byl na nominační tiskové konferenci. Upřímně, mě angličtina trenéra Santiho Denii úplně neohromila. A to nechci být úplně extrémně kritický. Co na to říkáš ty?
18: Je to zajímavé téma. Já jsem byl dnes mírně řečeno rozčarovaný, protože z té tiskové konference jsme se prakticky nedozvěděli vůbec nic. Jen opravdu všeobjímající fráze, jak kluci jsou připraveni makat na 100%, dobrá atmosféra a podobně. A bylo znát, že i na některé konkrétní dotazy Santi Denia zřejmě nezvládá odpovědět právě kvůli té jazykové bariéře. Takže mě by dávalo daleko větší smysl, kdyby třeba ty tiskové konference byly ve španělštině a podobně, ale to je jiná debata. Ale zeptám se pánů a našich hostů, třeba Vladimíra Šmicra, jestli to může být nějaký problém, když zkrátka ta angličtina je univerzální jazyk, když ten trenér ji tolik nevládne, protože jakmile by mluvil španělsky, zase se to musí nějak překládat, třeba přes Radka Bejbla, lec, co se může ztratit v překladu.
16: No tak určitě to není ideální situace. Někdy potřebujete prostě, říkám, s tím hráčem si promluvit trošku detailněji, nebo někdy nenajdete ty správné slovíčka v té cizí řeči, když ty v ní nejste silný a to není potom ideální.
20: Tomáš Vaclík zažil v několika kabinách zahraniční trenéry, kde se nemluvilo česky, jaké to je a jak moc velký problém je, když nerozumíte.
3: Tak já myslím, že nerozumět by asi neměl nikdo, že jo, z české kabiny, takže já věřím, že všichni kluci jsou vybavení jazykově natolik, aby trenérovi Deniovi rozuměli. Souhlasím s tím, že trošku může být problém s tím, že když trenér bude chtít něco vysvětlit, třeba něco důkladněji, tak se bude muset jít třeba přes překladatele nebo přes Radka Bejbla, jak bylo zmiňováno, a něco se tam může ztratit, ale věřím, že to zvládnou, že najdou cestu, jak spolu komunikovat a že i Santi Denia, i hráči najdou vlastně kompromis v té komunikaci, aby to všechno fungovalo.
20: A ještě jedno téma zmíním ve spojitosti se španělským trenérem Santim Deniou. Myslíte si, pánové, a teď oba dva začnou u Vladimíra Šmicra, že tohle je ten kouč, se kterým český tým vydrží alespoň nějakou dlouhodobější dobu? Myslíte si, že tohle je právě ten muž, na kterém by mohl český tým, český národní tým stavět? Vladimíre.
16: Tak já bych si to přál, ale já to přeju každému českému trenérovi, ať už tam byl kdokoliv, jo, ať už tam byl Koubek, Jarolím, Ivanašek. Vždycky jsem těm klukům držel palce a věřil jsem, že se bude dařit. Bohužel ty očekávání u nás jsou vždycky velký a mně se zdá prostě, že těžko umíme odhadnout tu reálnou sílu toho našeho týmu, myslím jako fanoušci, a že chceme od toho našeho týmu, já už to říkám několik let, že ty fanoušci chtějí od našeho týmu víc, než co jim ten tým může dát, a potom se to bortí různý představy a je neustála kritika. Já prostě si myslím, že neumíme dobře odhadnout tu sílu toho našeho týmu a těm fanouškům to neumíme podat. Jako já si opravdu myslím, že jsme měli dobrý trenéry u národního týmu, ať už mám Michala Bílka a další jména, ale jsou pod neustálou kritikou, ale neustálou. Takže z tohle důvodu možná ten Santi Denia to může mít lehčí v tom, že ji nebude tolik vnímat tu kritiku, ale nečekejme, že začneme porážet Anglii, Španělsko a Chorvatsko. Jo. To si myslím, že by bylo hodně optimistický. Přál bych si to, ale nevěřím tomu.
20: O velkých očekáváních mluví Vladimír Šmicr. Pojďme si poslechnout Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací, který zmínil cíl právě pro elitní divizi Ligy národů.
21: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat.
20: Pavel Nedvěd zmínil v závěru toho svého cíle, že radši ani nechce říkat procenta, jak velká tedy je ta šance na udržení. Jak si tyto slova překládá Tomáš Vaclík, bývalý elitní fotbalový golman, ať už ze Sparty, Vazilie nebo třeba Sevy? Chápete to tak, že šance na udržení je prostě obrovsky malá?
3: Ne, já to spíš beru tak, že Pavel Nedvěd nebo všichni okolo si uvědomujeme tu sílu těch soupeřů, který nároďák čekají. Jo, já jsem měl tu možnost hrát taky, že o tu Ligu národů a měli jsme tam, že o shodou okolností Španěli, Portugalce a Švýcary. Udělali jsme 4 body a stejně jsme padali dolů, takže samozřejmě tyko mi ten pavouk nebo ten styl nebo to je trošku jiný, že třeba že od třetích míst jde ještě do nějaké baráže, potom se mezi sebou hraje, ale myslím si, že ať už Pavel Nedvěd nebo všichni ostatní vnímáme tu sílu těch soupeřů, která je veliká. Čekají nás poslední mistři světa, bronzový tým z mistrovství světa a Chorvati, s kterýma máme zkušenost vlastně z té poslední kvalifikace na to samotné mistrovství světa.
20: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Lukáš Michalík společně se mnou natáčel rozhovor s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. On potom cíli, který jsme mohli slyšet, zmínil ještě jeden cíl. Pamatuješ si ho?
18: Musíš mi ho připomenout.
20: Že chce budovat tým pro kvalifikaci na Euro 2028. A tam směřuje, tam má otázka nejen na tebe, ale následně i také na naše hosty. V jaké kostře v podstatě a jestli je to ten správný cíl teď pro tu aktuální situaci, tedy pro elitní divizi Ligy národů?
18: Správný cíl to je podle mě jednoznačně, protože, jak už zmínili pánové přede mnou, nedá se předpokládat, že mezi takovou konkurencí udělá český fotbal díru do světa. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Vladimír Šmicer. Samozřejmě, když přijdou nějaké výbuchy typu zápasu na Férských ostrovech a podobně, ať ta kritika přijde, ale z mého pohledu často fanoušci chtějí po reprezentaci víc, než jim může dát. Pamatují ty slavné časy a z mého pohledu byl už obrovský úspěch a taky velké štěstí, že se Češi vůbec dostali na mistrovství světa. To je jedna věc. A samozřejmě ta kvalifikace bude velice důležitá, protože na evropském šampionátu Češi ještě nikdy nechyběli a musí se tam dostat jednoznačně. Takže tvorba té kostry je na místě. Otázkou je, kdo v ní bude, a to asi teď chci řešit.
20: Potrhl by slova Lukáše Michalíka Vladimír Šmicer, tedy že se aktuálně začíná tvořit reprezentační tým pro kvalifikaci na Euro a pak následně případný evropský šampionát právě v roce 2028?
16: Ano, já bych si souhlasil, proto i v téhle Lize národů prostě je to pro nás těžká situace, protože jak Španělé, Angličani, ty kostry mají jasně daný, ty prostě měli úspěšné mistrovství za sebou. S Chorvati úplně tolik ne, tam trošku řeší tu přestavbu toho týmu, taky věkovou, ale my vlastně začínáme skoro úplně od nuly, abych řekl, protože tím, že prostě s Patrik si skončil, jo, Venca Černý už jako tam není a ostatní, teď máme hodně zraněných hráčů, prostě vlastně ten tým, co teď bude vlastně absolvovat tyhle ty 4 zápasy, bude hrozně vlastně i mladý, řekl bych, a neskušený oproti těm soupeřům. A proto bude jako důležitý si tohleto uvědomit a podpořit ty kluky, ale směrovat to určitě na to mistrovství Evropy. Tam si myslím,

0: Šmicera, já se zeptám Tomáše Vaclíka na to, kdo by měli být naopak ti největší tahouni české reprezentace. Asi zmíníte kapitána Ladislava Krejčího, vedle něj Šulc, Hložek, je to tak?
1: Určitě, myslím si, že ty kluci, kteří toho odehráli spoustu, že tam ještě že Vláďa Coufal, kterého si pamatuju ještě já, že jsme hráli spolu, takže ty tahouni určitě by měli být ty kluci, kteří mají těch reprezentačních startů nejvíc a na těch reprezentačních akcích už byly vícekrát, takže to prosím tě si myslím, že i od nich trenér Denia bude očekávat tu vůdcovskou roli a ne teď třeba v Lize národů, ale potom v té kvalifikaci, jak si myslím, že jednoznačně by to měl být i jeden z golmanů, který bude chytat.
0: Ke golmanům se určitě dostaneme. Na Radiožurnálu Sport zakončíme tím speciál k fotbalové reprezentaci právě s Tomášem Vaclíkem. Ještě předtím ale v uvozovkách dokopneme, jak by možná řekl Vladimír Šmicer, téma reprezentačních hráčů a to, kdo by měl hrát. A samozřejmě teď se dostáváme také k tomu, s kým bude český tým hrát, tedy k soupeřům, kterými jsou Chorvatsko, Španělsko a Anglie v elitní divizi Ligy národů. Jak k ním přistoupit? Od Pavla Nedvěda zaznělo, že to je budování týmu pro kvalifikaci na Euro 2028. Myslíte si, že Chorvaté jsou nejhratelnější v uvozovkách, Vladimíre Šmicere?
2: Já myslím, že ano. My jsme s nima hráli vlastně už v minulé, jsme hráli v té kvalifikaci na mistrovství světa, kde jsme s nima doma remizovali, tam jsme dostali bůra, ale rozhodně jsme se v těch zápasech byli věci, že se s nima můžeme měřit. Takže jestli někde získat body, tak určitě to budou Chorvaté. Já jsem viděl zápas Holandsko, Německo a byla to Liga národů a mi to připadalo, že to bylo finále mistrovství světa. Ty po sobě šli, takže nečekejte, že Liga národů jsou nějaký přáteláčky a že Španělé a Angličané nás podcení. Takže já si myslím, že opravdu nás čekají těžké zápasy. Na druhou stranu je pro ty kluky skvělý si zahrát proti těm hráčům. Jo. Já vím, že to je těžký hrát proti třeba Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Na druhou stranu takovou možnost mít je skvělý. Je to fakt dobrý a jako pomůže vám to. I když třeba se něco nepovede, prohráte, ale potom v té kvalifikaci na to mistrovství Evropy 2028 takhle těžký soupeři nebudou a když prostě si zvyknete hrát proti těm nejlepším, tak potom přijdou trošku jiný týmy a budete si víc věřit.
0: Budu citovat slova Vladimíra Šmicera, je to skvělý, říkal o tom zahrát si proti takto velkým soupeřům. Tomáš Vacík to zažil, byl u premiérové účasti českého národního týmu v elitní divizi Ligy národů. Je to opravdu skvělé?
1: Tak samozřejmě je a myslím si, že jsou vlastně tím, co říkal Šmíca, že kluky to může jenom potom posunout, že vlastně se budou rovnat v téhleté Lize národů s těma nejlepšíma a potom vlastně v té kvalifikaci určitě tam budou týmy, které budou slabší nebo než Španěle, než Angličani, než Chorvati a proti ním se dají potom ty zkušenosti velice dobře zúročit. Takže já vlastně vnímal jsem, že byla obrovská kritika té Ligy národů, ale zase na druhou stranu mít možnost vlastně během jednoho reprezentačního srazu hrát s těmahle všema reprezentačníma výběrama, myslím si, že kdyby byly ještě takové ty klasické přátelské utkání, tak si myslím, že tuhle tu možnost by český národák nikdy nedostal.
3: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
0: Stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Jaký ten soupeř je pro Vladimíra Šmicera tím vůbec nejtěžším? Strojice Chorvatsko, Španělsko, Anglie.
2: Tak rozhodně nejtěžšího soupeře ve Španělsku, protože jakým způsobem oni hráli na mistrovství světa, to bylo dominantní, jednoznačný, vlastně nedostávali vůbec góly. A když se podívám na momentálně na španělskou ligu, na jejich nominaci, tak ty hráči, kteří tam jsou, tak se jim daří a nečeká nás nic lehkýho. To jsou mistři v tom, že samozřejmě vlastně ovládli skoro všechno, umí dobře bránit a umí skvěle útočit, tak takových týmů na světě moc nenejdete.
0: Vladimír Šmicer mluví o nejsilnějším soupeři, tedy o Španělech. Právě ve Španělsku chytal 3 sezóny také Tomáš Vaclík v dresu Sevilly. Má stejný názor Tomáš Vaclík jako Vladimír Šmicer, tedy že nejtěžším soupeřem bude pro český tým Španělsko?
1: Určitě souhlasím s tím, že papírově vlastně a i po tom posledním úspěchu na mistrovství světa a jak vlastně Španělé hráli, jak se tam prezentovali a vlastně jak i zvládli celkově třeba tu kritiku po tom prvním zápase, kdy remizovali že s Kapverdama, tak je ten tým neuvěřitelně vyspělej, neuvěřitelně kvalitní a ta soupiska nebo ta šířka toho kádru mluví za vše. Jsou to hráči světové úrovně a určitě to bude zajímavá konfrontace vlastně teď potkat.
0: Už jsme to trochu naťukli a teď to téma nastolí.

0: Úplně. V brance český tým tlačí bota asi úplně nejméně. Dva golmani jedničkami ve svých týmech v Premier League. Lukáš Horníček v Newcastle, Antonín Kinský v Tottenhamu a Matěj Kovář zase dovedl v loňské sezóně PSV Eindhoven k titulu v nizozemské lize. Těžký výběr, kdo by měl podle Tomáše Vacíka chytat jako jednička?
1: To říkat asi úplně nebudu, ale souhlasím s tím, že tam nás bota netlačí a že zase máme, ne, už to asi nebudeme nazývat štěstí, protože golmany máme většinou vždycky dobrý, takže zase máme tři skvělý golmany, kteří se o to poperou, vlastně pod novým trenérem. Asi si myslím, že budou začínat všichni na stejné startovací čáře a ať se o to poperou a ať chytá potom ten nejlepší. Myslím, že Santi Denia to zmiňoval, že nejspíše dostanou v té lize národů šanci všichni tři a až potom se rozhodnou, kdo bude chytat. Takže já se na to těším, jsem zvědavý, jak se s tím vlastně i kluci poperou v těch samotných zápasech a hrozně jsem na to zvědavý, jak se to bude celé vyvíjet, tady ten souboj o tu brankářskou jedničku.
2: Samozřejmě golmany ještě probereme i s Tomášem Vaclíkem v našem speciálu, ale teď se ještě zeptám na tu velmi jednoduchou otázku i Vladimíra Šmicera. Vláďo, tak kdo bude česká jednička v brance? Koho byste tam viděl?
3: Hrozně těžký, protože jsou všichni tři opravdu moc dobrý. Jo, mysleli by všichni tři ty kluci. A asi bych si tipnul, že určitě proti Anglii bych postavil asi jednoho z těch kluků, že se budou asi točit a je k tomu příležitost, protože těch zápasů je hodně, hrajou se hodně po sobě a nemyslím si, že jeden odchytá všechny čtyři, takže já věřím, že to je příležitost pro všechny tři a třeba se potom srazu právě uvidí, kdo potom půjde dál, kdo se vykrystalizuje jako ta jednička, nevím, jaký má představy Santi Denia a určitě Tonda Kinský má víru, že možná z nich hraje nejlíp nohama, že může začít von a uvidí se, jak to půjde dál. Ale určitě by nebylo špatný třeba, když jsme hráli v poli v devíti a dali dobrali dva. To si myslím, že by bylo docela dobrý, že by jsme mohli zkusit postavit dva golmany. Tam bych potom cítil, že by jsme uhráli docela dost bodů v té skupině.
2: A možná i vyhráli mistrovství Evropy následné. Já se zeptám Tomáše Vaclíka, protože to téma mě hodně zajímá. Tomáš Vaclík byl hodně dlouho v reprezentaci. Dlouhou dobu to bylo tak, že jste byl Tomáši dvojkou za Petrem Čechem, ta jeho pozice samozřejmě byla neotřesitelná. Pak jste byl ale dlouho jednoznačnou jedničkou vy a to bylo prostě dané. Teď jsou v týmu tři golmani, kteří skutečně každý z nich může mít ambici být v reprezentační brance. Nemůže to být trochu na škodu, nemůže to dělat trochu zle v té kabině. Neznám ty golmany osobně samozřejmě, ale vy jste to zažil, víte, jaké to je to konkurenční prostředí. Chytat zkrátka může jenom jeden.
1: Já věřím, že to nějakou neplechu dělat nebude. Samozřejmě myslím si, nebo jsem si jistý, že všichni tři kluci to cítí, že teď se jim otevřela velká šance. Kovy samozřejmě těch zkušeností s reprezentací má nejvíc, že byl už na mistrovství Evropy, dovedl nároďák na mistrovství světa, takže těch zkušeností má 100% nejvíc. Lukáš Horníček má jeden zápas, Tonda nemá ještě žádný, takže nějaká ta nová éra teďkom začíná a jak jste zmiňovali, myslím, že všichni tři si můžou dělat nárok na to, aby tou jedničkou mohli být a budou bojovat. Jsem určitě přesvědčený o tom, že teď tyhle ty dva srazy, ať už teďkom nebo ten následující s těmi dalšími dvěmi zápasy v Lize národů budou o to bojovat a až se v březnu rozhodne, tak budou vědět, jak se na tom všichni jsou, ale teď si myslím, že Je to otevřené, ať bojujou, ať se o to porvou, protože mají velkou šanci vlastně být tou jedničkou na strašně dlouhou dobu.
0: Reportér Lukáš Michalík to v té otázce zmínil. Za dob Petra Čecha nebylo moc pochyb o tom, kdo bude českou jedničkou. To byla éra, ve které ještě také chvílku hrál Vladimír Šmicer. Tak jak moc to pomáhalo i vám hráčům, že jste věděli, že máte jasnou jedničku, na kterou je spoleh?
3: Tak co se týče brankářů, tam nikdy nebyl problém u nás v nároďáku. My musím říct, že naše brankářská škola je opravdu skvělá a před Petrem jsme tam vlastně měli Petra Koubu a to prostě bylo stejný. Jako víte, ty golmany opravdu máme dobrý a tam nás Bota netlačila nikdy, takže když byl Petrček v bráně, tak patřil k nejlepším golmanům na světě a bylo to pro nás dobrý v tom, že ty soupeři samozřejmě z toho měli respekt, takže čím lepší hráče v týmu máte, tím víc respektu cítí ty soupeři a vy to z ní cítíte, že vědí, že jste dobrý, že máte dobrý hráče, nebo že si ho víc hlídej, samozřejmě golmana si hlídat nemusíte, ale prostě ten golman vám pomůže v tom, že udělá nějaký důležitý zákrok, chytí prostě něco navíc a prostě potřebujete mít golmany, který chytí něco navíc a to teda musím říct, že u nás v nároďáku máme, ať už to byl Václav právě, co tady konec s námi, i další, opravdu ty golmany máme dobrý.
0: Já se spíš ptám, Vladimíre, na ten fakt, že teď nemáme jasnou reprezentační jedničku, jo. Máme tam tři, jak zmínil Tomáš Vaclík, hodně vyrovnané, v podstatě téměř vyrovnané golmany. Může to nějakým způsobem ovlivnit hráče? Tyjo, kluci, my nevíme, kdo bude ta jednička, tyjo, bude to tady Lukáš Horníček, nebo to bude Matěj Kovář, nebo to bude třeba Antonín Kinský?
3: Já myslím, že to ty kluky neovlivní. Oni tím, kde jsou, jako už se museli jako vypracovat, museli si prožít hodně takových těžkých okamžiků, dokázat hodně lidem, že na to mají, ať už je to Tonda Kinský v Tottenhamu, teďko Horníček Newcastle podepsal, jo, myslím, že se mu povedl začátek zóny, Kovy to má jako Eindhoven, tohleto. Prostě myslím si, že ty kluci už si dokázali a na národák přijedou a nechají to na tom trenérovi. Já jako určitě každý bude chtít chytat, ale může se stát, že někdo může mít pokles v tom klubu, tak ho nastoupí ten druhej. Prostě myslím si, že může by taky být tahle ta doba teď tak, že nebude úplně o každý jako jednička jako jistá vždycky. A ty kluci to snesou. Já myslím, že já bych jako momentálně Deniou, tak bych jim tu vzal bych si je všechny tři dohromady a snažil bych se jim to podat tak, že jako jsou všichni jako fakt dobrý. A teď bude záležet na tom, jak ten Denia jako každý ho vidí. No. Jako jestli říkám, Tonda Kinský bude hrát dobře nohama, někde jsem čet, že chtějí hrát odzadu, vystavovat hru, tak v tom by mohl být dobrý. Ale zase má málo zkušeností s nároďákem, Kovář má nejvíc, takže uvidíme. Já bych se nebal toho, že já z těch všech těch třech kluků cítím, že jsou celkem v pohodě, že by to měli zvládnout.
2: Já si myslím, že by to taky zvládnout měli, že to skutečně nebude žádný velký problém. Půjde do velké míry samozřejmě o tu souhru golmana třeba s defenzivou. Defenziva by měla stát jednoznačně, už jsme to řešili na Ladislavu Krejčím, který neměl úplně dlouhou pauzu po mistrovství světa a asi neměl ani úplně čistou hlavu. Po sestupu Wolverhamptonu se dost řešilo, jaká bude jeho budoucnost. Řada lidí, včetně tedy mě, si myslela, že zůstane v Premier League, nakonec bude v úvozovkách jen ve druhé anglické lize, o které se říká, že je ale nejlepší druhou ligou na světě. Tomáši, vnímáte to jako problém, že zrovna Ladislav Krejčí, což je skutečný lídr toho týmu, je vlastně i na vrcholu sil, bude hrát druhou ligu v Anglii a ne tu nejvyšší soutěž?
1: Úplně jako velký problém to nevidím. Já jsem samozřejmě, že tu kvalitu té Championship zažil sám na vlastní kůži a souhlasím s tím, co jste říkal, že Championship je nejlepší druhou ligou na světě a myslím si, že tou kvalitou převyšuje spoustu těch lig prvních. Ať už co se týká konkurence, náročnosti, počtem zápasů, vlastně tou historií a tou fotbalovou kulturou okolo, takže nemyslím si, že bychom měli mít strach z toho, že když Láďa Krejčí bude jezdit na nároďák z Championship, takže by nebyl připravený na nároďák, to v žádném případě.
4: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
0: Vladimír Šmicer je sám ještě stále v reprezentačním speciálu, tedy k věnovanému fotbalovému národnímu týmu. Čas se nám chýlí ke konci, ale přece jen ještě na závěr si pojďme shrnout ty zápasy, které nás čekají. Vladimíre, co čekáte od nadcházejícího reprezentačního srazu, co se týče bodů? Z kolika body po čtyřech zápasech v Lize národů odejde národní tým pod vedením Santiho Denii?
3: Tak já bych si přál samozřejmě co nejvíc bodů. Realisticky to vidím na 4. Jo? Když uděláme 4 body, tak si myslím, že bych byl spokojen, protože opravdu ta síla těch týmů je obrovská. Takže, ale třeba můžu říct, že to bude málo po našich výkonech, nebo uvidíme, nebo třeba uděláme bod, ale budeme hrát sympaticky, jak k tomu budeme přistupovat. Nemám, já tak jsem o tom nepřemýšlel, ale já si jenom přeju, aby se poznali ty kluci tam jako s tím trenérem, aby si něco vysvětlili, aby si to sedlo a aby tak nějak se odstartovali k něčemu. No. Nemají, říkám, ten začátek pro takovýhle tým, takovýhle těžký zápasy, bude to extrémně těžký pro ně, pro všechny. A k tomu Láďovi Krejčímu řekl bych, že to není určitě problém, spíš je to jenom škoda pro něj, jo, že prostě nebude rád tu Premier League. Myslím si, že určitě si to přál, možná si myslím, aspoň doufám. Ale nedošlo k tomu, protože vůz za něj chtěli docela dost peněz, takže je to škoda pro něj. Určitě na to má hra Premier League a docela mě to mrzí, že tam zůstal v tom vůz, no, ale někdy si nemůžete poručit, co chcete. No.
0: Říká vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicr, teď mířím otázkou na to, kolik bodů získá český fotbalový národní tým v nadcházejících 4 zápasech k vítězi Evropské ligy, tedy Tomáš Vaclíkovi.
1: Já věřím, že to nebude s nulou. Já už věřím, že se kluci odrazí k něčemu, jak říkal Šmíca, aby se poznali, aby začali, nebo aby se nedostali zbytečně vlastně pod tlak hned na začátku vlastně nějaké nové éry a nějaké nové cesty. Takže už by bylo skvělé vstoupit do tohoto období dobrým výkonem, určitě i dobrým výsledkem. A věřím, že to nebude s nulou.
0: A na Radiožurnálu Sport se samozřejmě zeptám také našeho reportéra Lukáše Michalíka.
2: 4 body by byl úspěch, si myslím.
0: Díky moc všem zúčastněným ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalové reprezentaci. Byl s námi Vladimír Šmicr. Vláďo, díky moc za vás čas a mějte se fajn.
3: Mějte se moc hezky všichni, ahoj, čau.
0: Byl s námi také Tomáš Vaclík, díky moc, naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou, hezký den všem.
0: A ve studiu byl Lukáš Michalík, reporter, který se u reprezentace bude věnovat a bude u ní i nadále. Díky moc i tobě.
2: Díky moc, všichni se mějte fajn.
0: Jen dodám, že vedle tohoto speciálu se fotbalové reprezentaci věnujeme opravdu hojně. Na webu radiožurnalsport.cz najdete rozhovory s Pavlem Nedvědem, Ivanem Haškem nebo třeba Vladimírem Daridou. V pořadu Desítka Pavla Horváta bylo zase Tomáš Holeš, samozřejmě nechybí ani aktuální zpravodajský servis přímo z tréninku a tiskových konferencích. Všechny zápasy vysíláme na Radiožurnálu Sport samozřejmě v přímých přenosech, takže o nic na této jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku nepřijdete. Díky, že jste s námi.
4: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd. Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
5: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
4: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu. Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
6: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
4: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host. Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
7: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
4: Desítka Pavla Horváta v Plzni. V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka. Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
8: Posloucháte ve 22 hodin. Taky zprávy s Terezou Tomáškovou.
9: Koncern Volkswagen svolává na servis 4 miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Hokejisté Třince porazili ve 4. kole hokejové extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
10: Týká se i automobilů Škoda.
11: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
10: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
11: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v přepočtu necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel průměrně na 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
12: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marži čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
13: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. I díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
14: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
13: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na Pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Třince porazili Vítkovice 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas nové extraligové sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově taky 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. České tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Šenčenu porazili Španělsko 2-0. Karolína Muchová i Linda Nosková zvládly své dvouhry ve dvou setech. Pokračuje Nosková.
15: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
9: V neděli se Češky utkají s vítězem semifinálového duelu Itálie-Ukrajina.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D1 za Velkou Bíteší a také u Kroměříže. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Velkou Bíteší na kilometru 118 střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu, na místo jede policie, zatím plynule projedete. Na D1 pozor na nehodu u Kroměříže ve směru do Brna. Ve sjezdu na Kroměříž východ na kilometru 260 osobní auto srazilo srnu. Na místě je policie, s opatrností projedete. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně také u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 máme hlášený pohyb zvěře na vozovce. A na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Pečky. Na 37. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy, v noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách kolem 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
18: Krásný večer ve 22 hodin a skoro 6 minut. Stále je s vámi Radiožurnál Sport.
16: Radiožurnál Sport
19: a Martin Charvát.
18: Hraje se semifinále mistrovství Evropy volejbalistů. Poláci ti už postoupili, když zdolali Slovince 3-0 na sety. A teď je jisté, že se minimálně 4 sady budou hrát v zápase mezi Finskem a Francií. Je to totiž 1-1. Ve třetím setu vedou Francouzi 11-5.

0: byla kapela Linkin Park v 22 hodin a 9 minut. Víc než 6 let po konci profesionální kariéry se bude Milan Baroš oficiálně loučit. Bývalý fotbalový útočník Baníku Ostrava se bude se svými klubovými i reprezentačními spoluhráči loučit před fanoušky v sobotu od 15 hodin na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích. V exhibici se střetne český národní tým z počátku 21. století s výběrem světa doplněném o legendy ostravského Baníku. Nejen o posledním utkání mluvil s Milanem Barošem náš reportér David Procházka.
1: Jak se na to těšíte, Milane?
2: Zdravím všechny posluchače. Já osobně se těším moc, protože jsem už to nevěřil, že bude nějaká rozlučka a ještě před plným stadionem. Patří poděkování všem lidem, kteří na stadion přijdou a budu se s nima moc rozloučit a oni vlastně se mnou a s klukama, s kterýma já jsem vlastně prošel tu kariéru.
1: Vyprodáno bylo za 30 hodin. Vy jste končil kariéru tu profesionální na jaře roku 2020 v covidu, kdy vlastně asi ty myšlenky na loučení se s kariérou byly ty tam.
2: Jasně, já jsem měl ty myšlenky na ten poslední zápas ještě před covidem, že až skončím kariéru, že udělám poslední zápas, bohužel mě to covid neumožnil a pak to nějak vyšumělo, že jsem říkal, že už to nemá cenu vlastně dělat 3 roky po kariéře nějaký poslední zápas a najednou je to, já nevím kolik, 6 let myslím, že 6 let něco a je tady poslední zápas, tak jsem rád, že jsme to zorganizovali, i když jsem tomu moc nevěřil a nevěřil jsem tomu ani, že se to vyprodá, patří poděkování těm lidem, že na ten zápas chcou jít, já bych chtěl jenom poprosit, ať nečekají tempo takové, jak bylo na Euro 24 a ať s náma mají trošku trpělivost a je to spíš o tom se jakoby rozloučit, zatleskat si, poděkovat a užít ten poslední zápas. No.
1: Víte, že já jsem se vás ptal pokaždé, když jsme se viděli na tu rozlučku, kdo vás nakonec teda přesvědčil, kdo vás postrčil?
2: Bylo tam víc lidí, mě se na to spoustu lidí, jako i fanoušků, mojich známých nebo kamarádů ptalo, synové se ptali taky samozřejmě rodina, jestli to nechci udělat, že by to bylo fajn se rozloučit. Já říkám, hele, už je to 6 roků, co jsem skončil a myslím si, že už je to pryč. Nakonec jsme to dali dokupy a jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším.
1: Ano, kromě Milana Baroše, který je u mikrofonu Radiožurnálu Sport, to bude také Simon Baroš a Mateo a Patrik, nejstarší syn nebo starší syn. Jaký bude scénář? Už jsme se bavili, že budete hrát asi poločas tam.
2: Jo, budu nastupovat vlastně začátek za Baník Ostrava, druhý poločas bych měl nastoupit za reprezentaci a ke konci se půjdu převléct jakoby do zpátky do baníkovského dresu a to moje poslední střídání, kdy vlastně ta kariéra, ten poslední zápas, to poslední střídání chci, aby bylo v baníkovském dresu, takhle by to mělo být ukončeno a bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jsem se nezbláznil, že už mají nějaký rok, že nemají natrénován, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi, aby jsme to všichni užili, aby se všichni aj dostali na hřiště.
1: Celkem asi 40 jmen těch největších, co jste prožil v reprezentaci, v Baníku, v zahraničí. Přijede třeba Emmanuel Eboué nebo Salif Diao, tak další hvězdy bohužel nedorazí z Liverpoolu hlavně.
2: No, bude i Jerzy Dudek z Liverpoolu, že ho bude tady vlastně 5 vítězů Ligy mistrů, nebo dokonce i 6, Salif Diao je tam taky, takže 6 kluků, co vyhrálo Ligu mistrů. Jo, bylo v jednání, byli na plakátě spousta kluků, ale i tím, že vlastně teďka Liverpool staré gardy hrajou proti Evertonu přesně 26.9., tak kluci tím, že jsou vázáni na Liverpool, že tam mají nějaké předsmlouvy nebo smlouvy, že by se toho měli zúčastnit těch zápasů, tak museli dát přednost tam. Ještě 14 dní zpátky byli v jednání další jména, ale bohužel spousta kluků třeba začalo trénovat v nároďáku nějaké funkce asistentů nebo v klubech a bohužel jim ten program, který mají, nedovolí přijet, ale i tak si myslím, že jsme dokázali dostat vlastně z toho nároďáku to nejlepší, co tady běhalo za posledních x let. Bohužel Pavel Nedvěd nemůže, který je manažer reprezentace a v ten den zrovna hraje nároďák, že to tak blbě vyšlo taky.
1: Stále Milan Baroš u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Musíme říct také 2 novinky k příležitosti vašich 45. narozenin, které oslavíte za měsíc. Vydala Česká pošta nebo vydá 5 vašich známek, co tomu říkáte?
2: Samozřejmě je to pro mě obrovská podsta, jako poděkování asi za tu moji kariéru a já říkám, já úplně nejsem takový ten fanoušek sám sebe, že bych si myslel, že to je jako že bych to musel mít, nebo ale říkám, jsem na to hrdý, že tohle to bude a jsem za to strašně rád. No.
1: Je to průřez vaší kariérou, Gigantice, Baník, Liverpool, Galatasaray a reprezentace. Milane, ještě v lednu vás čeká premiéra filmu Srdcař, který bude samozřejmě u vás.
2: Tak to je další věc. Já jsem vlastně do toho filmu se taky nechával dlouho tlačit, já se to nechtělo dělat, protože po kariéře jsem si myslel, že v prvé řadě jsem si chtěl uspořádat ty myšlenky a naučit se jakoby nový život ten po fotbalovi. A nějak se mi úplně do toho nechtělo. Nakonec jsem se nechal vykládat, jsem za to strašně rád, teda, že jsme to udělali, protože jsem si prošel znovu ty štace, kde jsem hrával, potkal jsem znovu ty kluky, s kterými jsem hrával po dlouhých letech a zaspomínali jsme a jsem vlastně i v Turecku přímo na ploše stadionu, kde celý stadion 55 tisíc lidí mě tleskalo, takže je tam spoustu emotivních zážitků a je to vlastně průřez té mojí kariéry od dětství až po ten poslední zápas, tím to bude končit a dělali jsme na tom vlastně skoro 3 roky a strašně se na to těším, i když nevím, jestli se na to dokážu dívat několikrát jako sám na sebe, to si myslím, že až zas takový srdcař nejsem, abych se na sebe díval několikrát po sobě.
1: Jeden z nejlepších českých útočníků historie, Milan Baroš, fotbalových samozřejmě, se bude loučit na městském stadionu ve Vítkovicích. Když jste se loučil před 6 lety, majitel Václav Bravec, majitel Baníku, vás vyprovázel do důchodu, tak jste se rozbrečel, vy jste emotivní člověk, tak jste připravený.
2: Člověk nikdy neví, co ho potká, samozřejmě ty emoce jsou, protože vlastně těch 6 let zpátky to končí jedna etapa života, že jo, to je vlastně celý můj život, co byl, tak byl fotbal a najednou ze dne na den zjistíte, že zítra už na trénink nejedete, že už kopačky nepotřebujete a že vám tleská jakoby ten stadion, i teď mám musí kůži, jak o tom vyprávím, takže těším se zítra určitě, už ty emoce asi třeba nebudou úplně jakože, že jak tehdy, když jsem se loučil před těma 6 lety, ale zase bude plný stadion zítra a říkám, nechám se překvapit, jestli slza ukápne.
1: Milane, vy jste za to uměl vzít i po fotbale, tak co ukážete spoluhráčům v Ostravě?
2: Jo, tak je to i o tom pivu, samozřejmě zítra kluci přijedou, máme potom nějakou společnou večeři a dáme si to pivo, Jarek Nohavica nám přijde zahrát, slíbil, takže si aj zaspíváme a strašně se na to těším, protože některé kluky jsem fakt dlouho neviděl, speciálně ty ze zahraničí, vlastně ty kluky z nároďáku nebo i z Baníku, že se občas vídáme, sice to není tak často, ale občas se potkáme a některé kluky jsem třeba toho Salifa neviděl strašně dlouho, takže těším se na ně a bude to mít samozřejmě i kulturní vložku.
1: Tak to říká Milan Baroš před svojí rozlučkou. Moc krát děkuju za rozhovor.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Český vodní slalom má dnes kompletní sbírku medailí z mistrovství Evropy. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl stříbro a kanoistka Tereza Kneblová bronz. Právě s Terezou Kneblovou mluvil o jejím bronzu náš reportér Jan Suchan.
1: Tereza Kneblová už stihla obejmout členy své rodiny, kteří to sledovali přímo tady ze břehu. Je to pro vás o to speciálnější, protože při titulu mistryně světa to sledovali jenom na dálku.
2: Já jsem strašně ráda, že jsou tady, je to fakt úplně něco jiného, když to můžu sdílet s těma nejbližšíma hned po tom dojezdu. A jsem hrozně ráda, že mohli být u konečně povedeného závodu, protože mám pocit, že většinou jsou, když se mi moc nedaří, tak jsem hrozně ráda, že to s nima teďka můžu sdílet.
1: Je z toho další medaile na vrcholné akci, jak to děláte?
2: Já nevím, mám prostě nějakou teďka dobrou šňůru, jezdí se mi hrozně dobře, cítím se na vodě hlavně dobře při tom tréninku, baví mě to hrozně moc a myslím si, že to je to klíč k tomu, aby se jezdilo dobře i při tom závodě, myslím, že aby to člověku bavilo, je hlavní ten základ.
1: A zase to bylo takové, že jste ani nemusela jít ve finále. Byly to velké nervy, jestli se do té dvanáctky vejdete po vašem semifinálovém výkonu. Čím si to vysvětlujete?
2: Já nevím, já ty semifinály jezdím tak trošku pohlídaně. Většinou to bývá, takže mi to jako stačí na nějaký ten střed, ale letos jsem si to možná hlídala až moc a tady jsem na to trošku doplatila. Trpěla jsem celý to semifinále, takže já mám pocit, že furt už jenom čekám a jsem pak jenom ve stresu, takže jsem ráda, že teďka to se mě spadlo a dopadlo to dobře, takže je to super.
1: A pak Tereza Kneblová trpěla i při finále, když sledovala soupeřky, jestli se dostanou přední a nebo ne.
2: Tak samozřejmě tohle čekání už je trošku lepší než čekání na finále. Byla jsem ráda, že se mi povedla i dobrá jízda, kromě pár chybiček, které jsem tam měla, tak se mi jelo fakt dobře. A byla jsem spokojená s tou jízdou a to, že to stačí na medaily, je fakt super. A jsem za to strašně vděčná, je to neskutečná sezóna a hrozně si to užívám.
1: Tereza Kneblová za sebou má, troufnu si říct, životní sezónu. Ostatně stala se mistryní světa, teď má bronz z evropského šampionátu, k tomu dobré výsledky ze světového poháru. Tak jak to zařídit, aby to takhle šlo dál?
2: Tak pokusím se nic moc neměnit. Myslím si, že teďka, jak to mám nastavený s trenérem ve skupině, je to super. A myslím si, že když mi vydrží to nasazení do tréninku a to, jak to mám nastavený na vodě, tak si myslím, že by to mohlo jít. Ale samozřejmě je to slalom, furt je to závod od závodu a jeden se povede, druhý zase ne. Já jsem strašně ráda, že se mi teďka povedlo zajet víckrát za sebou dobře.
1: A teď ten příští cíl, nominace na olympijské hry, kterou máte tak dobře rozjetou?
2: Tak samozřejmě určitě to je cíl každého sportovce, ale já se snažím na to moc nesoustředit, protože vím, že mi to moc nepomáhá, takže se snažím mít to závod od závodu a uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě je to můj velký sen a jako každého sportovce, takže uvidíme, jestli to na to bude stačit.
1: Tak už o tom teď nebudeme mluvit a ještě jednou gratuluju k bronzu z mistrovství Evropy.
2: Děkuju moc, děkuju.
1: To říká vodní slalomářka Tereza Kneblová z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

České házenkářky v druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí o štít města Chebu porazily Polsko 27-25. Po středeční úvodní prohře s B týmem Norska si připsali první vítězství v sezóně. Svěřinkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji dvou účastníků prosincového mistrovství Evropy po celý zápas dominovali a ani jednou neprohrávali. Sedmkrát skórovala navrátilkyně do národního celku, tedy hvězdná Markéta Jiřábková. Teď už Velšli Arms, přejeme vám hezký večer s Radiožurnálem Sport.

0: Radiožurnál je s vámi i teď v 10:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Středočeské vodárny kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se na Českou inspekci životního prostředí. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Zdrojem můžou být například skládky v okolí. Problém se týká asi 15 000 obyvatel. V zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Ten bude 386 miliard korun. Koalice si za návrhem stojí. Koncern Volkswagen svolává do servisu 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi se to týká i některých Škodovek a Seatů. A v pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje, kde budou soupravy jezdit kyvadlově. Dopravní podnik taky zavede náhradní autobusovou linku XC. Dělníci musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Sport. Kajakář Jakub Krejčí získal na mistrovství Evropy ve vodním slalomu zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl stříbro a kanoistka Tereza Kneblová bronz. Zítra šampionát v Itálii pokračuje kajak krosem. Ten nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Velkou Bíteší a překážka na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Velkou Bíteší. Na kilometru 118 se střetlo osobní auto s nákladním. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 51,5 zastavilo nouzově osobní auto s karavanem. Je to s opatrností průjezdné. Na pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru k letišti. Na 76. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. A na silnici 13 pozor na nehodu u mostu ve směru do Teplic. A přímo u sjezdu do mostu na 73. kilometru auto srazilo zvěř. Na místo jede policie, zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Zítra čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 22:36, čeští fotbalisté už zítra vstoupí do elitní divize Ligy národů. Na úvod soutěže přivídají v Edenu Chorvatsko. Už u toho definitivně nebude záložník Vladimír Darida, který po obnovení reprezentační kariéry pro baráž a následné mistrovství světa definitivně uzavřel svou éru v národním týmu. A to navzdory tomu, že ho následně oslovil nový trenér českých fotbalistů Santi Nenia. Vladimír Darida to prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, který vám právě teď nabízíme. Ptá se kolega Karel Schamberger.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s bývalým reprezentantem Vladimírem Daridou a aktuálně záložníkem prvoligového Hradce Králové. Přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nový trenér národního týmu, Španěl Santi Nenia, vás prý chtěl do reprezentace. Proč to tedy nevyšlo?
2: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
1: Proč to rozhodnutí bylo v podstatě jen takto dočasné?
2: Jo, tak já jsem vlastně, když už jsem ukončoval poprvé kariéru, tak tu reprezentační, tak vlastně bylo to hlavně z toho důvodu, abych svýmu tělu dopřál trochu odpočinku, když jsou reprezentační pauze, aby jsem si mohl třeba protáhnout i tu svoji kariéru. Což se vlastně povedlo, že potom, když jsou ty reprezentační přestávky, jsem si dokázal odpočinout, načerpat sílu, být taky trochu víc s rodinou. To byl jeden z těch větších důvodů, které tehdy byly. A vlastně na tu baráž a mistrovství světa mě přemluvil trenér Koubek s Pavlem Nedvědem a velkou i roli v tom hrálo to, že vlastně to byl jeden z mých dětských snů zahrát se na mistrovství světa. Takže jsem to své rozhodnutí na tuhle tu část pozměnil. Chtěl jsem vlastně se zúčastnit toho mistrovství světa být tam, ale i tehdy jsme si říkali, že vlastně to bude opravdu jenom na tu baráž a případně na mistrovství světa.
1: Vladimír Darida s námi na Radiožurnálu Sport. Trochu se omlouvám, že vás budu teď srovnávat, ale Luku Modričovi je 41 let a stále jezdí reprezentovat chorvatský národní tým. Vám v uvozovkách jen 36, není to opravdu brzy?
2: Tohle je likotivý srovnání, ale myslím si, že on je trochu někde jinde. Chápu to, že jemu je víc jezdí, ale já to tak v sobě mám to nastavený, to, že ten čas si trávě s rodinou a že cítím, že moje tělo asi by takovouhle porci zápasů už potom třeba nezvládalo, takže jsem rád za každou možnost si odpočinout v průběhu té sezóny, aby jsem byl schopen a vydržel hrát co ještě nejdéle.
1: Chápu ze slov Vladimíra Daridy, že slova o konci v reprezentaci jsou definitivní. Já se tedy zeptám na to setkání se španělským trenérem národního týmu Santim Deniou. Jaký na vás udělal dojem?
2: Velmi dobrý, po lidské stránce to bylo velmi příjemné setkání, opravdu to bylo fajn a my jsme se vlastně k té sportovní části potom k tomu vlastně, jak by třeba trenér chtěl hrát, ani nedostali, protože jsme si vlastně vysvětlili ty věci, ta situace, jak u mě je, takže jsme skončili vlastně, řekněme, velmi brzy, ale i tak to setkání bylo velmi příjemné a myslím si, že ta spolupráce s ním bude pro kluky příjemná, fajn a doufám, že to bude fungovat i na hřišti.
1: A bylo to pro Santiho Deniu překvapení, že odmítá reprezentaci?
2: Bylo, samozřejmě jsme se o tom bavili, on se snažili pochopit, že vlastně nejenom já, ale bylo víc hráčů, kteří po mistrovství řekli, že už reprezentovat nebudou, tak chtěl pochopit, proč tomu tak je, takže jsme si to vysvětlovali a myslím si, že ty mé důvody pochopil.
1: Proč se ptám, už se to zmínil, Santi Denia v rozhovoru pro španělskou Marku řekl, cituji, z našeho pohledu je to někdy těžké pochopit, protože u nás z reprezentace vás musí vyřadit. Hráči chtějí pokračovat i v 38 nebo 40 letech a podle mě je to správně. Konec citátu Santiho Denii. Patrik Šik ve 30, Václav Černý v 28 letech ukončili reprezentační kariéry. Chápu ty vaše důvody, že si chcete ještě protáhnout kariéru, ale obecně, proč si myslíte, že u nás ta touha hrát za reprezentaci prostě dokud můžu, není tak velká?
2: Těžko říct, složitá otázka. Každý to má v hlavě nějak srovnané, nějaké ty své důvody má. I chápu trenéra, že to pro něj není lehký to pochopit, ale já do hlavy asi těm klukům nevidím. Já jsem vlastně řekl ty své důvody. Těžko říct, že toho teďka najednou bylo těch konců tolik, ale asi myslím, že spíš to byla náhoda, protože v minulých letech tomu tolik nebylo.
1: Vladimír Darida stále s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě jednu otázku položím na téma, které společně probíráme. Myslíte si, že to není tak prestižní událost reprezentovat český fotbalový národní tým?

0: Hráče, myslím si, že u Páti to spíš byla výjimka, že jinak pro většinu hráčů to je čest reprezentovat národní tým. A potom asi, když dojdou do nějakého stavu, kdy už vidí nebo mají nějaký věk a cítí, že už třeba by tomu týmu tolik toho nedali. Nemyslím si, že by to bylo tak, že by v České republice byli hráči, kteří by nechtěli reprezentovat český tým.
1: Tohle byl první kus rozhovoru s Vladimírem Daridou, první část, druhou část uslyšíte za chvíli.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým reprezentantem, aktuálně fotbalistou Hradce Králové, Vladimírem Daridou. O národním týmu si s ním povídal Karel Schamberger.
1: Vladimír Darida, aktuálně fotbalový záložník prvoligového Hradce Králové, s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Začíná tedy nejspíš úplně nová reprezentační éra bez Vladimíra Daridy, nejspíš bez Patrika Šika, nejspíš bez Václava Černého. Bude to hodně poměrně proměněný reprezentační kádr, který vstoupí teď do Ligy národů. Začíná podle vás ta zmíněná nová reprezentační éra?
2: Já myslím, že ano, že nějaká ta generační obměna vždycky musí po nějakém čase přijít a teď vlastně s novým trenérem je tam spousty nových hráčů a já si myslím, že český fotbal má kde brát hráče a že teďka mají čas na to sehrát, ukázat nějakou tvář, nějaký směr, kterým by chtěli jít.
1: Český tým čekají v elitní divizi Ligy národů Chorvaté, Angličané a mistři světa Španělé. Jak si myslíte, že reprezentace k těmto zápasům přistoupí? Slyšeli jsme hlasy, že je to v podstatě formování týmu pro kvalifikaci na Euro 2028. Tak vy s tím souzníte?
2: Já si myslím, že to tak je, že asi upřímně, když na to podíváme, tak nemůžeme čekat, že bychom tu Ligu národů vyhráli, ale pro mě asi

0: Je, i jako pro fanouška, který bude sledovat každý zápas, tak bude důležitý to, jakým stylem se budeme prezentovat, jakou hru budeme předvádět. Úplně bych nekoukal na výsledky, ale spíše na to, jak ten tým spolu bude spolupracovat a jak se bude připravovat o tom na kvalifikaci, která za mě bude mnohem důležitější, než teď je ta Liga národů, a asi bych to pojal tímhle stylem, spíše připravovat na tu kvalifikaci.
1: Vladimír Darida s námi na Radiožurnálu Sport řekl, že se bude teď už jako fanoušek českého fotbalového národního týmu hodně zaměřovat na to, jak národní tým funguje. Kolik je toho potřeba tedy změnit, protože vy jste ještě byl u toho posledního zápasu reprezentace na mistrovství světa, tak jak moc velký skok čeká právě reprezentaci?
0: Práce je dost, ale věřím, že se to trenérům povede. Samozřejmě bych si přál, aby ten náš fotbal byl líbivý na pohled, aby český fanoušek mohl být hrdý, když kouká na národní tým, a ruku v ruce s tím, aby šly výsledky. Samozřejmě je to těžký, nebude to jednoduchý, protože v dnešní době opravdu ty týmy všechny jsou velmi silné, ale věřím, že se trenérům podaří poskládat mančaft, který bude konkurenceschopný.
2: Tohle byla druhá část rozhovoru s Vladimírem Daridou, tu třetí uslyšíte po Manic Street Preachers.

0: 22 hodin 52 minut, jsme rádi, že stále jste s naším vysíláním. Nabízíme vám v něm poslední část rozhovoru s fotbalistou Vladimírem Daridou, který ukončil obnovenou reprezentační kariéru po mistrovství světa. Ptal se ho reportér Karel Schamberger.
1: Vy jste do roku 2013 hrál v české nejvyšší soutěži za Plzeň, se kterou jste získal dva ligové tituly, pak jste více než dekádu spojil kariéru se zahraničními angažmá, hrál jste v Bundeslize za Freiburg a Hertu Berlín a následně jste se podíval také do Řecka, kde jste nastupoval v dresu Arisu Solun. A teď druhou sezónu jste zpět v Česku, a to v Hradci Králové. Můžete tak srovnávat, proto jsem ten výčet říkal, na jaké úrovni je oproti takovému Řecku například česká liga?
2: Já myslím, že za ten čas, co jsem vlastně strávil v cizině, se ta česká liga hodně posunula směrem dopředu tou kvalitou. I vlastně celkově takovým tím vnímáním toho okolí chodí více fanoušků, je spousty bohatých majitelů nyní vlastně v klubech, kupují se kvalitní hráči a ta česká liga opravdu stoupá, je lepší a lepší. A kdybych to měl třeba porovnat s tou řeckou, tak myslím, že by to mohlo být jako vyrovnaný v některých věcech. Si ten největší rozdíl je třeba v tom fyzičnu, že myslím si, že česká liga je mnohem víc fyzická a je mnohem náročnější v tomhle ohledu než řecká. Na druhou stranu řecká zase je taková víc techničtější, ale asi když by se to porovnalo nebo skloubilo potom dohromady jako nějaký výsledek suma sumárum všeho, tak si myslím, že ty ligy mohou být vyrovnaný. I vlastně konec konců to je vidět na tom koeficientu, že vlastně s Řeckem bojujeme vždycky o to 10. místo.
1: A ptám se z jednoduchého důvodu, česká reprezentace je převážně složená z hráčů právě z tuzemské nejvyšší soutěže. Myslíte si, že to je problém, že právě v reprezentačním dresu se objevují hráči nejvíce z fotbalové šance ligy?
2: Nemyslím si, že by tohle byl vyloženě problém, protože vždycky se vytáhnou ty nejlepší hráči z těch klubů a myslím si, že u nás ty kluby, jako je Sparta, Slávě, Plzeň, ty, co hrajou nahoře, tak mají kvalitu a dá se velmi dobře poskládat mančaft z těch hráčů.
1: To je sice pravda, na druhou stranu nezdobí nejvíce šance ligu ve velké části cizinci, kteří tady určují ten trend toho v uvozovkách něčeho navíc, jestli víte, o čem mluvím.
2: Vím, rozumím tomu, že vlastně většinou v těch týmech na těch ofenzivních postech hrajou cizinci a vlastně čeští hráči jsou většinou ty defenzivní hráči. Od toho tam potom budou ty hráči, jako je třeba Adam Lože, který je velmi dobrý ofenzivní hráč a hraje v zahraničí. Takže když se to potom dobře poskládá, dobře se vezmou tito hráči, tak si myslím, že to může dobře fungovat.
1: Vladimír Darida, aktuálně záložník prvoligového Hradce Králové, ještě stále s námi na Radiožurnálu Sport. Náš rozhovor se chýlí ke konci. Já se zeptám ještě na jedno téma. V době, kdy natáčíme tento rozhovor, tak právě do této chvíle musela reprezentace udělat už 7 změn v nominaci. Jak moc to podle vás naruší začátek reprezentačního srazu, protože už je to víc než čtvrtina úplně nových hráčů?
2: Je to pravda, máme to většinou ty podzimní srazy, tak to bývalo, že přece jenom těch zápasů po té letní pauze začíná být hodně a většinou se to tak stávalo, že bylo hodně omluvenek v září, v říjnu, ale i tak myslím, že to je aspoň zase možnost pro jiné hráče, kteří tu šanci dostanou, bude jenom na nich, jak se ukáží, jak jim to půjde a aspoň o to víc bude moct trenér vidět i třeba další hráče, který by třeba neviděl, kdyby byli ostatní zdraví, ale věřím, že i ti se budou chtít ukázat a budou chtít předvést se v co nejlepším světle a doufám, že to bude fungovat.
1: Vladimír Darida byl s námi na Radiožurnálu Sport, bývalý reprezentační záložník, ale aktuální fotbalista Hradce Králové v minulosti, třeba hráč Freiburgu nebo Herty Berlín a také Arisu Soluně. Moc díky za váš čas a mějte se fajn.
2: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.

0: Posloucháte Radiožurnál 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Třinečtí hokejisté porazili Vítkovice a jsou v extralize nadále 100%. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dříve porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin také nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů ze řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Damajl na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, jak vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
1: Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku, která na zvěř upozorňuje. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
4: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
1: Sport. Hokejisté Třince vyhráli 4. zápas sezóny a v čele tabulky mají 100% bodový zisk. V pátek zvítězili oceláři nad Vítkovicemi vysoko 8-2. Využili celkem 5x přesilové hry. Jednou se v početní převaze prosadil i Michal Kovařčík, který po otřesu mozku v přípravě odehrál první zápas v sezóně.
5: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
1: V dalších zápasech 5. kola Tipsport Extraligy porazili Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Brno vyhrálo v Olomouci 4-2, Sparta Praha v Litvínově 4-1, stejně jako Pardubice v Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D4 u Dobříše a taky překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na nehodu u Dobříše. Na 29. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují tam odstavný pruh, na místo jede policie, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy jste hásili překážku za Měřínem. Na kilometru 129 v prostředním pruhu leží větší předmět, může jít o matraci. Na D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za Velkou Bíteší. Na kilometru 118 se střetlo osobní auto s nákladním. Odstavný pruh je uzavřený, místo už je označené šipkou. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové očekáváme uzavírku mezi 22. a 35. kilometrem. S úžením má projíždět nadměrný náklad a dálnice bude v následující půl hodině asi na čtvrt hodiny uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Zítra pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
8: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
9: Krásný den.
8: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V Kilometrech Jiřího Ješka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
9: Hezký den, dobrý den.
8: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
9: Tak ani ve snu. Mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jako přirozenou cestou.
10: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
9: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
8: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
9: Ano, Ondřej.
8: A ten je mladší než Barbora.
9: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
10: No ale ten sport, o kterém se bavíme, tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
9: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
10: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
9: Ano.
10: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
9: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně od malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začali chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně. Takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek. To znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam. Takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic jenom řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální taková souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo jedna, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, taky to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
8: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
9: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, myslel si teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to tak asi to tak jsou všechno.
8: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor. To, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
9: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl svým dětem, běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, že aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhat, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají jako všichni rádi, aby to bylo standard.
10: No, já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
9: Ano.
10: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
9: Hory máme rádi, turistiku do toho, v zimě běžky, lyžování. No postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola přeci jenom člověk je většinou v přírodě. Takže i takhle to.
10: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
9: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z, řekněme, z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo to jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost, a to bylo jako nás hlavní jako moto.
8: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
9: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy, vlastně v bajcích pro mládežníky, vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec neztratila. A tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní, a dokázala s nima závodit, tak jsem říkal, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
10: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci i ti junioři a juniorky už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče? Že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika.
9: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
10: Tak, že je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
9: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali do toho závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod od závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď musíme, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na sraz vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
8: Byly to velké změny?
9: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako
8: myslím
9: uvnitř,
8: vlastně naše pocity. Logistické, které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek nebo mít to jako zálibu a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
9: No, já musím říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklusy i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
10: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
9: Tak u Barči to vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ, naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě. A pak zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně jako... To byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali. Ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak. Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že si to moc nebere a moc to ani neskoumá. A prostě si jede to svoje, co má nastavený, a za to myslím, že dobře.
8: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
9: Ale opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
8: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
9: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, jedu prostě v provin. Tak tohle to nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
10: Tak ono asi to, že ta bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
9: Nechodí.
10: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiné možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
8: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
9: Já si myslím, že zase bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě vůči, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat. A ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do doža nebo do tělocvičný autem a tam si vystup a tam si hodinu a půl trénuje. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
10: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům. Tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo, ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
9: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý tě jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když jsem je jako začínal ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
8: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ježka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat, už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
9: Jo, takže za prvý to byly znalosti, si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc a další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
10: Jako rodič, ale zároveň i jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
9: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky spíš konzervativně a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože do trénu to můžou vždycky, ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
8: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
9: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
8: A jinak už nic tedy?
9: Jinak už nic asi už. No.
10: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
9: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přesně jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok naspátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
8: No, tak ať tahá ona, ne?
9: Jo, však tahala už pak ona. Jo.
10: No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
9: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let naspátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku byl takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl. Fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu. To spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
8: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
9: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. Tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. I nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nedopadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
10: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má a že to na ní není zbytečný tlak a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
9: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, on se říká jako skromnost, ale to myslím ve slova, špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň. Jo. Takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
10: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku. Může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
9: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika, to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do ty Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát, jako řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou a hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
8: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý, když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
9: Já si myslím, že by to mělo trošku se začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak se říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaké doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom, tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, získá emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý, nechci zase tady jako říkat, kdo ví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný a posloucháme a prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
10: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svému kolu, ke svému oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník a to dítě si to neváží a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umyju a v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
9: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dětí, jak to je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší, tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou, u nás taky jako šlo postupně, rozhodně děti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celoodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič na to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celoodpružených kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý

0: to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech.
1: Jo, tak Barče je taková, že je úplně jedno, na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou, kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí prsina, prostě hardtail, to znamená pevný kolo, a od juniorů, že už teda pořídíme to celé odpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak, když přestoupal těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod, a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celou juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonu je ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho, a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to tak asi jako není to takové důležitý, bych řekl.
2: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teprv teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
1: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když zase trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou. Takže ano, horský kolo. Takže když si pořídím horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený. A dej se třeba pořídit i starší kolo, ať to musí úplně nové. Takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
0: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
1: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A si vám říkám, letos určitě to je úplně, úplně jinak, takže...
0: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
1: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál, a natož World Tourovými jezdci, závodníky, a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho. Prostě je to tak, byla zvolenou králem cyklistiky, královnou cyklistiky, a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní. No.

0: Takže
1: na druhou stranu, tak... jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty. Nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor. Já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste stoprocentně přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty s mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
0: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie z U23, z juniorek na U23, takže cyklokrosová sezona. Samozřejmě to už nebude jako to bývalo, to je jasný, protože ta výkonnost, tam je už hodně let vlastně skok výkon a i výkonnostní tím pádem, ale co jsem rád, že sama Barča má jasnou představu a že i o tom výsledku teďka vlastně na těch horských kolech, celá ta sezona, takže už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco vejš. Něco víš.
2: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bulkovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného, a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
1: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane, a nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize, nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudeme u televize. Pokud to půjde, tak určitě ty závody budeme podporovat, ale spíš už to bude pozdálí. Možná, když si někdy přijde nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže...
2: Stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jen ty taxi.
1: cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na tož třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, člověk hledá čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně například, tak samozřejmě to jsou nějaké hodiny, kdy člověk musí vidět, že to může, musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná oběť to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jeli na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a 103 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidím na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že je tomu věnovat, ale to pro mě je jedno, jestli cyklistika nebo cokoliv jiného.
1: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
1: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako, všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
1: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříká to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se naschanou.
1: Já díky za tuhletu, vlastně za tenhle ten vhled do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej Evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
3: České vodárny podali trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Koncern Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. A dnes bude většinou slunečno s teplotami až do 22 stupňů. Je sobota 26. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
4: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
5: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
4: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
5: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzel.
6: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
5: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v Pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
7: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
8: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
7: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
9: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí.
7: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
3: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu také škodovky.
10: Týká se i automobilů Škoda.
11: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
10: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
11: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieselovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Zahájil v pátek čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval také před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V projevu papež mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
12: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
3: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev XIV. Tento zákon nezmínil. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
13: 92.
14: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
15: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
14: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
16: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
14: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
12: Naposledy zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
17: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
12: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní. Říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
18: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
12: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Představením Akt v tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat budou v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
19: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
20: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
21: Vzpomíná Milon Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté dnes odehrají první utkání pod španělským koučem Santim Deniou. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v pražském Edenu na úvod nového ročníku Ligy národů proti Chorvatům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos celého zápasu. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
22: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
3: V nedělním finále soutěže, dříve známé jako Fed Cup, nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám. A hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek také Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D2 u Břeclavi a na D48 za Novým Jičínem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé, tak zpomalte. Na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. V místě se náhle zpomaluje. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 z Kroměříže do Přerova opatrně u Hulína. Ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle mohou vyskytovat mlhy. A dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Producenti mléka a mléčných výrobků kritizují podle nich nesmyslné a nereálné ceny mléka a másla v tuzemských obchodech. Používají velké řetězce neférové praktiky? Je správné prodávat potraviny levněji, než za kolik se dají vyrobit? A co by přinesl zákaz podnákladových cen, o který usiluje potravinářská komora? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
2: Dobrý den všem.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Čeští výrobci mléka a mléčných výrobků si stěžují na propad cen. Na nedávné konferenci v Přibyslavi řekl šéf Českomoravského mlékárenského svazu, že výkupní ceny mléka u nás meziročně klesly o více než čtvrtinu, a kritizoval také obchodní řetězce, kterým podle něj ani to nestačí a tlačí na ještě nižší ceny. Mlékaři přitom tvrdí, že některé řetězce prodávají mléko a máslo za nesmyslné a nereálné ceny, hluboko pod náklady na výrobu. Připouštíte, že řetězce komplikují život tuzemským mlékárníkům?
2: Jediný, kdo komplikuje život tuzemským lékárníkům, jsou oni sami. Tady v poslední 3 roky byly velmi vysoké výkupní ceny mléka. Průměrný zisk na 1 litr byl skoro 3 koruny. Takže tady si mohli bez pochyby vytvořit obrovský finanční polštář pro horší časy. Zároveň jsme viděli, že tím, jak to byl tak super ziskový biznis, tak velmi rychle po celé Evropě, včetně Česka, rostla produkce mléka. A my teď aktuálně máme v Evropě zhruba o 3 miliardy litrů mléka víc, než jsme měli před pouhým rokem. To je v podstatě, jako byste do Evropy přidal jednu další Českou republiku v produkci mléka. A logicky, ekonomicky platí, ve chvíli, kdy produkuju příliš hodně, tlačí mi to ceny dolů. Zároveň velkým odberatelem mléka z Evropy byla Čína, ta zavřela před téměř rokem dveře evropskému mléku a zase máte obrovskou nadprodukci, vypadne vám jeden velký zákazník, logická ekonomická reakce je, že to tlačí ceny dolů.
1: Když se podíváme na aktuální stav, kolik platí řetězce firmám, od kterých odebírají mléko a máslo?
2: Platí, záleží na produktu, těch produktů je strašně hodně, ale...
1: Dobře, základní výrazně, mléko, základní máslo.
2: Platí výrazně víc, než za kolik se o tom mléko a máslo prodává v obchodech, protože ty ceny obchody dotují, protože vědí, že právě mléko, máslo, k tomu vajíčka, kuřecí, maso, cukr, jsou takové ty základní výrobky, na které jsou, na jejich cenu jsou zákazníci velmi citliví, když tu cenu dáte dostatečně nízkou, přitáhnete si zákazníky k sobě, takže to, že se prodává někde mléko třeba za, v akci za 5,90, 6,90, 7,90, tak ta mlékárna dostane výrazně nad někdy mezi 10 až 15 korunami. Oni dostanou to, co si vyjednají, a obchodník potom z vlastních peněz tu cenu snižuje, protože ví, že díky tomu přijde zákazník k ním a nakoupí celý nákupní košík.
1: Říkáte mezi 10 a 15 korunami, že dostane ten producent mléka nebo ten dodavatel mléka, ale dodavatelé tvrdí, že litr mléka nejde vyrobit za méně než 11 nebo 12 korun za litr. Tak není přesně už tady to, o čem mlékárníci mluvili, že řetězci tlačí přímo ty dodavatele do cen, které jsou pod výrobními náklady?
2: To není tak, že tlačí řetězce. Taková je cena po celé Evropě. Protože mlékaři, řada z nich se nevyužila ty super tučné roky, které měli. Tady zhruba 3 roky vydělávali 3 koruny na každém litru. Dneska jsou ti efektivní na nákladech, ti málo efektivní někde kousek pod náklady. Ale pořád, kdyby jenom si ty peníze, které vydělávali, šetřili, tak tady dalších několik let můžou bez problémů zvládnout tuhletu situaci.
1: Pardon, já se omlouvám, ale je spravedlivé chtít po podnikateli, aby vyráběl několik let něco, za co bude dostávat méně peněz, než kolik ho to bude stát?
2: Ale to je přece problém toho, kdo nevyužil ty ziskové časy na to, aby investoval, modernizoval, diverzifikoval. My tady přece nejsme jako obchodníci a potažmo zákazníci od toho, abychom dotovali špatně nastavený biznis českých zemědělců. A znovu, my se nebavíme o cenové úrovni v České republice. My se bavíme o cenové úrovni mléka v celé Evropě. A přece nikdo rozumný nemůže chtít, aby český obchod zbytečně platil víc a zbytečně zdražoval českým zákazníkům život, když ta cena v Evropě je výrazně nižší.
1: Vy jste už před chvílí řekl, že mnohé řetězce prodávají právě máslo nebo mléko za ceny výrazně nižší, než za kolik je nakupují od dodavatelů. To se hodně řešilo právě už o prázdninách, kdy, a vy jste tu cenu uváděl, jistý německý řetězec prodával litr mléka za 5,90, rakouský řetězec za 6,90. Teď, když jsem se díval, tak aktuálně nejnižší cenu jsem našel 8,90, což je pořád méně tedy, než je ta výrobní cena a než to, co jste říkal, že dáváte dodavatelům. Je tohleto férová praktika?
2: Je to naprosto férová, naprosto běžná praktika všude po celém světě. Prostě máte produkty...
1: Pardon, já se omlouvám, všude po celém světě? To je opravdu ve všech státech dovolené?
2: Jsou nějaké regulace v některých zemích, typicky ve Francii třeba, a pak když se podíváte samozřejmě na cenovou hladinu i těch základních potravin, tak to je prostě ve Francii výrazně vyšší, než je v Česku. Takže zase je to nějaké politické rozhodnutí.
1: Dobře, ale po celém světě tedy tak, jak jste říkal, to není.
2: Pardon, ve většině zemí se asi. Ve Francii je tam regulace u potravin, ale když budete prodávat prací prášky, tak můžete prodávat pod nákupní cenou. Takže někde mají nějaké regulace a to, co jednoduše vidíme, každá taková regulace lidem zdražuje to, co si nakupují.
1: Podle čeho řetězec rozhoduje, co a od kterého výrobce bude takhle pod výrobní cenou prodávat?
2: Protože za ty roky každý obchodník dobře ví, na co reagují jeho zákazníci, každý má trošku jinou zákaznickou skupinu, někdo má i tu komunikaci postavenou třeba na jako kvalitnějších výrobcích a neprodává tolik těch běžných komodit. Jsou obchodníci, kteří fungují zejména řekněme na menších městech, obsluhují řekněme jako masovější klienty a tam ti vědí, že naopak musí hodně investovat do toho, aby ty základní potraviny byly co nejlevnější, protože to je to, podle čeho se tahle zákaznická skupina rozhodne, jestli když stojí na náměstí, tak jestli půjde do obchodu vpravo nebo vlevo.
1: Já tou otázkou, podle čeho to řetězce vybírají, mířím k tomu, jestli téhleté praxe nevyužívají řetězce právě k dalšímu tlaku na dodavatele, aby přistoupil na nižší cenu, jestli to není ve stylu, když nám to zlevníš, zařadíme tě do takové akce, ty toho prodáš výrazně víc, když nám to nezlevníš, tak se dohodneme s někým jiným a ty budeš mít smůlu.
2: Tak ale to je přece běžné fungování obchodu. Vždycky hledáte toho nejlevnějšího dodavatele, který vám splňuje to, jak si definujete, jakou kvalitu chcete, jak ten produkt má vypadat a pak logicky soutěžíte při té stejné kvalitě na dodavatelskou cenu. Takhle to funguje v celé ekonomice od počátku vzniku ekonomiky. A je jenom na každém, aby si tohle to vyhodnotil. A jsou výrobci, kteří postavili i svou produkci potravin právě na tom, že mají jako velkokapacitní výrobní linky, dává pro ně smysl vyrábět velké objemy zboží s nižší marží. A pak jsou třeba jiné mlékárny, které naopak...
1: Pardon, tomu já samozřejmě rozumím, ale tady říkáte s nižší marží, ale my se bavíme o situaci, kdy ti obchodníci prodávají se zápornou marží, to znamená, že na ten výrobek doplácejí. Tak právě se ptám, jestli tahle ta praktika, kterou vy označujete za férovou, jestli není součástí toho nástroje, kdy tlačíte výrobce, aby prodávali za méně, než kolik je to stojí.
2: Ten výrobce vždycky dostane ty peníze, které si vyjedná a je potom na rozhodnutí obchodníka, jestli to potom prodá naopak s nějakou vyšší marží, nebo jestli naopak si rozhodne, že bude dotovat tu cenu, ale ten výrobce dostal to, co si dohodl, a když se dívám na data Českého statistického úřadu, tak prostě vidím, že dneska i producenti potravin v Česku nemají problém ekonomicky dobře fungovat. Když si otevřu účetní závěrky, rozhodně tady není jako žádná mlékárna v Česku, která by měla zítra zkrachovat.
1: To jsou ale závěrky za loňský rok, kdy pořád ještě ty ceny byly vyšší.
2: Tak ale tam vidíme naopak ještě ten jako velmi luxusní polštář a zároveň si vidíme, jak ta ekonomika funguje, protože samozřejmě s těmi výrobci mluvíme neustále a opravdu nejsme v situaci, že by kdokoliv z nich propouštěl zaměstnance, omezoval výrobu. Vlastně ekonomicky ty věci pořád fungují a jediné, co tam ukazuje, je to, že byly mlékárny a zpracovatelé mléka, kteří využili ty dobré časy na to, aby modernizovali, aby třeba postavili novou výrobní linku něčeho, za co si lidi rádi připlatí. A ti jsou i v této situaci fungují celkem dobře. A pak jsou ti, kteří ty peníze jenom projedli. A ti samozřejmě v tuto chvíli mají výrazně dražší výrobu, ale byla to jejich volba, že neinvestovali a ty peníze projedli.
1: Šéfka potravinářské komory kritizuje, že při těchto praktikách podnákladových cen vlastně zákazník neví, co je férová a reálná cena. V tom nevidíte problém?
2: Já tuhle tu větu slýchám často a když se ptám, co to znamená, tak mi nikdy potravinářská komora neuměla odpovědět, co to vlastně znamená. A jenom když my jsme si to zkoušeli ověřovat vlastně v různých výzkumech, tak lidi jediné, co říkají, pro nás je důležité, aby víme, jakou chceme koupit kvalitu, jestli chceme koupit prostě běžnou komoditu, jestli chceme koupit, nevím, běžný jogurt nebo jogurt s vyšším obsahem proteinu. A pak víme, kolik na to ochotní zaplatit. A to je to, co lidi řeší. Neřeší nějakou obecnou větu o tom, že mléko má stát 12 korun. Takhle vlastně žádný zákazník v Česku nepřemýšlí.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste vysvětloval, že ty podnákladové ceny u některých druhů potravin fungují tak, že si to vykompenzuje ten obchodník, když to tak řeknu, na jiných výrobcích. Na čem doplácíme to, že je levné mléko a máslo? Na čem vybírají větší marže obchodníci?
2: Na tom, kde lidi daleko víc než cenu řeší kvalitu. Takže přesně. Vlastně mléko, krabice trvanlivého mléka je vlastně v hlavách lidí běžná komodita, většina másla je pro ně taky běžná komodita, ale naopak jsou lidi ochotní připlatit si za kvalitní bio jogurt, jsou ochotní připlatit si čím dál tím víc za mléčné výrobky se zvýšeným podílem proteinu, jsou ochotní připlatit si za bioprodukci a tam to, na co zákazníci slyší, je právě ta kvalita, biokvalita, nějaký nový výrobek a tam neřeší cenu. A obchodník to, co vždycky dělá a jedno, jestli prodává potraviny, drogery nebo auta, tak vždycky cílíte na nějakou průměrnou marži ve vašem portfoliu. Stejně tak u aut prostě víte, že základní model Škodovky musíte prodávat téměř za náklady, ale naopak na Superbu v tom výbavě prostě budete mít výrazně vyšší marži. Ale to, co potřebujete vždycky dobře nastavit, je ten průměr, abyste vydělali to, co potřebujete.
1: Vy opakovaně obhajujete ty podnákladové ceny. V nedávném článku na platformě Medium jste psal, že kdyby podnákladové ceny v Česku skončily, tak by to zdražilo život běžným lidem. Přitom, co jste teď vysvětloval, není to demagogie?
2: Není to demagogie, protože vidíme samozřejmě, jak vypadají nákupní košíky. A vlastně lidi, kteří mají vysoké platy, tak mají nějak složený nákupní košík, kde je, budou mít daleko víc toho nejkvalitnějšího, často z dovozu, protože takové potraviny v Česku třeba vůbec nejsou. Ale člověk, který má hluboko do kapsy, tak tam má daleko větší podíl těch základních potravin, a velmi často má taky daleko víc času, aby si třeba ten nákup během týdne složil z nákupů ve třech různých obchodech právě podle toho, kde jsou jaké slevy. A když to těm lidem seberete, tak jim ten život výrazně zdražíte, zatímco to, že zlevníte těm nejbohatším, tak oni vlastně vůbec nepoznají a vůbec to pro ně nebude důležité.
1: Vy říkáte, že se zdraží nákupy běžným lidem. Já slovo běžný beru jako průměrný, tak jestli se bavíme o průměrném člověku, tak tam je to možná demagogie, protože tam se možná srovnají ty zlevněné věci a naopak ty, kde ta marže je větší nebo ne?
2: Dobrá, tak pojďme si říct, že to zdraží život spodním 40%, středním 20% to zachová ceny a zlevní to život těm horním 40%. Takhle nějak to prostě bude vypadat, ale znovu, to jsou přece ti lidé, ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy, které mají politici nejvíc chránit. A to jsou ti lidé, kteří jsou to důchodci, jsou to rodiny se samoživiteli, rodiny, které mají více dětí. A to je přece to, na co se obecně soustředí politika jakékoliv vlády, která vlastně nejvíc pomáhá této skupině lidí. A tady najednou téhleté skupině, kterou jinak chráníte různými sociálními dávkami, navyšování důchodu, ten život zároveň zdražíte. To nemá ani politickou logiku.
1: Máte pocit, že tomu politici rozumí, anebo to, že intenzivně vysvětlujete tyhle ty věci v poslední době, tak je výrazem toho, že máte pocit, že sílí hlasy pro to, co prosazuje tedy potravinářská komora a další sdružení, třeba mlékárenské sdružení, aby ty podnákladové ceny byly zrušeny?
2: Já myslím, že většina politiků chápe, jak problematické by bylo, kdyby tady prostě nějakým politickým zásahem vzrostly uměle ceny potravin. Historicky, když si vzpomněte, vždycky fungoval takový ten politický vtip, že vláda, která lidem zdraží pivo, takže skončí. Tady by to zdražení bylo ještě výrazně větší. A vidíme naopak, jak jsou důležité ceny potravin. Vzpomněte si na poslední volební kampaň, kdy několik stran mělo levné potraviny jako jedno z hlavních témat. Jedna strana dokonce organizovala svá předvolební shromáždění a nabízla tam dotované potraviny, aby byly levné, aby přilákali lidi. Takže myslím, že politici tomu rozumí. Rozumí samozřejmě tomu, že dneska typicky mlékaři jsou ve velmi těžké situaci. A myslím si, že je dobře bavit se třeba o tom, jak jim pomoct v jednodušších investicích, aby si snížili energetickou náročnost produkce potravin. To jsou věci, které bez pochyby má smysl dělat, protože to posílí české zemědělství a potravinářství. Myslím si, že je dobře, že minister zemědělství Šebestyán tady tak hodně tlačí na to, aby se v Česku začaly ty komodity zpracovávat, protože to je naše strašná slabina. My tady vyprodukujeme levné komodity, včetně třeba levného mléka, ale tu vyvážeme do Německa, do Rakouska. Tam z nich německé mlékárny vyrobí mléčné výrobky. A my musíme kupovat zpátky už tu drahou zpracovanou surovinu v tom kvalitním výrobku a vozit zpátky do Čech. Takže to jsou věci, které pro mě má smysl řešit. Ale vyhrožovat lidem, že jim zdražím, žádný smysl nemá.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před týdnem prezident Petr Pavel podepsal zákon o elektronické evidenci tržeb. EET se tedy příští rok vrátí do Česka. Vítáte to?
2: Rozhodně ano.
1: Proč?
2: Protože tady pořád vidíme, že funguje vlastně velmi silná šedá ekonomika. Pro mě bylo absolutně nepochopitelné to, že předchozí vláda EET zrušila, byla tam spousta věcí na zlepšení, ale ve chvíli EET zrušila, tak vlastně řekla, že je OK neplatit daně. A to, vlastně to nám strašně vadilo, vadí nám to. A strávili jsme hodně času debatou s Alenou Schillerovou, nejenom o tom, že se má obnovit EET, ale hlavně, aby skutečně fungovalo jako nástroj pro vyhledávání těch, kteří neplatí daně. Prostě vidíme, přijete do menšího města na náměstí, jsou tam dvě podobné restaurace, jedna má o 15-20% vyšší ceny, ne protože by měla kvalitní polední meníčka, ale protože poctivě platí daně, ta druhá může být levnější, protože je neplatí. A to jsou věci, které prostě je potřeba srovnávat. Prostě není možné, aby podnikatelský úspěch stál na tom, že podvádím a neplatím daně.
1: To je opravdu tak jednoduché v tom současném systému neplatit daně?
2: Jednoduché neplatit část daní. Vidíme to v gastru, vidíme to třeba na příkladu toho, kdy existovala na nějakém malém městě nějaká prodejna potravin, která skončila, převzala ji, stala se z ní nějaká večerka a najednou, když ještě fungovalo to první EET, tak sice ta večerka měla otevřenou déle než ten předchozí obchod, měla širší sortiment než ten předchozí obchod, ale vykazovala třeba jenom třetinu tržeb. což je jasně vidět, že tam prostě zatajovali velkou část příjmu a nedanili je. A tohle to jsou prostě věci, které nemůžou fungovat a je potřeba je postihovat.
1: Jak velká část podnikatelů v tom vašem oboru, to znamená obchod cestovní ruch, podle vás obchází zákony tak, jak teď popisujete, to znamená, že nedaní všechny příjmy?
2: Jsou to především ti, kteří hodně fungují v hotovosti, kteří je prostě jednoduché samozřejmě transakce zatajit. Ve velkých obchodech je dneska už 80 až 90% nákupů placeno digitálně kartama. V restauracích, zase ve velkých městech, dneska lidi primárně platí kartama. Takže pokud někde vidíte cash only, je to nějaké znamení toho, že nechtějí, aby na ně bylo vidět. A teď to bude pro ně samozřejmě složitější díky novému EET, ale tam, kde je to pořád primárně cashový biznis, tak tam bez pochyby nějaká část daní vlastně není zaplacena. Nikdy to není 100%. Ty firmy už se naučily pečlivě si hlídat to, aby ušetřili třeba čtvrtinu toho, co by měly zaplatit, ale pořád je to nefér výhoda proti těm, kteří fungují poctivě.
1: Při schvalování znovu zavedení EET musela koalice ve sněmovně přehlasovat veto Senátu. Senátoři navrhovali některé dílčí změny, třeba výjimku pro zemědělce, kteří prodávají přebytky na svém vlastním dvoře, nebo také to, aby se EET vztahovala jenom na platby v hotovosti, protože platby kartou nebo převodem na účet už stejně jsou zaznamenané. Není pro podnikatele v oblasti obchodu a cestovního ruchu škoda, že tyhle ty pozměňovací návrhy neprošly?
2: Je škoda, že neprošel ten pozměňovací návrh paní senátorky Smotlachová, která právě vyjímala ty nejdrobnější zemědělce. Tam prostě opravdu, pokud někdo prodává na dvoře sousedům 100 kilo jablek, tak tam nemá smysl tyhle ty podnikatele trápit. EET, to je bez pochyby pravda, protože pro ně to není ten biznis, to je jenom spíš služba toho, aby vůbec na té vesnici ještě nějaký obchod fungoval, si mohli něco koupit. To vymutí plateb kartou by naopak znamenalo, že EET 2.0 můžeme hodit do koše, protože ano, platby kartou jsou někde evidovány, ale nevidí je finanční správa automaticky. Musí si je vyžádat u každého kontrolního podnikatele a v tu chvíli by vám přestal úplně fungovat ten analytický systém, který musí stát na tom, že vidíte veškeré tržby, protože vy musíte vidět veškeré tržby, dívat se potom na náklady, které ten podnikatel má a na tom posuzovat, jestli náhodou nezapomíná reportovat část transakcí. Když uvidíte jenom ty hotovostní a nemáte rovnou v systémech i ty další způsoby plateb, tak ta analytika prostě nikdy nemůže fungovat a tohle by byla vlastně největší nesmysl, který by se mohl stát, kdyby se ty karty z toho vyndaly.
1: Mimochodem, vy jste už mluvil o některých provozovnách nebo stáncích, kde je napsáno cash only, kde nepřijímají platební karty. Se zavedením EET předpokládáte, že tahle praxe zmizí?
2: No, už jsme to viděli nakonec, když fungovalo EET 1.0, tak ve chvíli, kdy ho předchozí vláda zrušila, tak výrazně narostl počet těch cash only provozoven, tak to je zase jenom důkaz toho, že ve chvíli, kdy stát říká, že je mu jedno, že neplatíte daně, tak to logicky řada lidí využije.
1: Uvítal byste nějaké další změny EET?
2: Pro nás bylo důležité, a ten dialog už dneska vedeme s finanční správou, aby tam fungovala ta analytika. Přitom byla vlastně největší problém toho prvního EET, že i z pohledu kontrol se soustředili na to, jestli vždycky každý hnedka vydal účtenku a týrali pak nějakou drobnou malou cukrárnu na náměstí, ale nefungovala ta analytika. Dneska jsme i technologicky o výrazný kus dál. A bavíme se s finanční správou o tom, jak bude přesně vypadat to vytipování těch, kteří z nějakého důvodu vyčnívají z toho, jak vypadá běžný biznis. A my prostě dneska víme, když si vezmeme data za 500 obchodů s potravinami na městečku, který má 3000 lidí, tak my prostě víme, jaká je jeho průměrná tržba po celé republice. A ve chvíli, bude někdo bude reportovat 30% běžného průměru pro takovýhle ty prodejny, tak pak to má být důvod pro finanční správu jít se tam podívat. Ale nemají týrat toho, kdo reportuje 95% průměru.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
2: Moc díky za pozvání a hezký dlouhý víkend všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
5: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Americký prezident Donald Trump Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mu to šéf Bílého domu řekl na jejich schůzce tento týden, informovala o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku šarže d'affaires Wang Xingzuo. Úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky, informovalo o tom kazachstánské ministerstvo vnitra. A lidé můžou navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat až do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun.
0: Sport.
3: České házenkářky oslavily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy první výhru. Na tradičním turnaji o štít města Chebu porazily další účastnice šampionátu Polky 27-25. 7 branek nastřílela spojka Markéta Jiřábková, která se do národního týmu vrátila po mateřské pauze. V neděli Češky uzavřou turnaj v Chebu soubojem se Slovinkami.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehody na D2 u Břeclavi a na D48 na Novojičínsku. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna vyšetřují nehodu u Břeclavi. Poblíž sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností projedete plynule. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku překáží nehoda za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se v mírné zatáčce, tak opatrně. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na překážku za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 čekejte překážku u Hulína, pokud jedete směrem na Ostravu. A ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí porouchaná dodávka. Blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Ano, začíná noční Radiožurnál 7 minut po půl jedné. Předchozí půlhodina patřila mluvenému slovu, konkrétně repríze 20 minut Radiožurnálu, a tato půlhodina bude naopak patřit hudbě. A to nejen díky Reddy Kirken, kteří za moment zazní, ale i první noční téma dnes bude hudební. Rocková skupina U2 totiž slaví 50 let od svého vzniku. Jaká byla její cesta z kuchyně dublinského řadového domku na největší světové stadiony? To uslyšíte za chvíli v nočním Radiožurnálu.
0: Noční Radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb, které si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě. Kromě obří popularity získali U2 přes 20 cen Grammy. Členové skupiny se nejen ve svých písních vyjadřují už roky i k politickým, společenským nebo náboženským problémům.
1: Vše začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let.
2: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
1: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první Boy vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
2: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
1: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
3: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
1: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste Linkin Park a v tuhle chvíli máme 5 minut před 1 hodinou a za hodinu a pár minut k tomu tu bude soutěž nočního radiožurnálu. Dnes o audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Seznámíte se s osudy dvou žen, kdy jedna před minulostí utíká a druhá naopak hledá svou ztracenou rodinu. Tak nezapomeňte po 2. hodině po zprávách ladit noční radiožurnál a teď už do zpráv Cranberries a píseň Linger.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. 5 migrantů se utopilo v řece na hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem. Mistr světa ve vodním slalomu Krejčí vyhrál i evropský šampionát. A dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici, třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. Podle zakladatele centra místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
3: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
1: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
4: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Dam Isle na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám sám pro vstup migrantů do Evropské unie. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho už včera otevřel snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci mají letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
5: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
1: Filmový festival Finále Plzeň potrvá až do středy 30. září. Sport. České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly až po 2 hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila i Linda Nosková. Finále je na programu v neděli. Češky vyzvou buď Italky, anebo Ukrajinky. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a 2 vítězství ve světovém poháru.
6: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešíčka na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři 4., Jan Bárta 8. a mezi ženami Amálie Helgartová 7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D2 u Břeclavy a taky na silnici u Hodonína. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor u Břeclavy. Přímo u sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné, čekejte ale pohyb lidí na vozovce. Na D48 za Novým Jičínem ve směru do Frýdku Místku havarovalo osobní auto. Na 21. kilometru narazilo do svodidel. Náhle se tam brzdí a kolona se ale netvoří. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 128 stojí na kraji porouchané osobní auto. Je za ním šipka, je to ale za zatáčkou. Na silnici 55 z Břeclavi do Veselí nad Moravou překáží nehoda u Hodonína. Osobní auto tam srazilo divoké prase. Z vozidla vyteklo palivo a kvůli úklidu čekejte omezený průjezd. A v Praze teď vyšetřují nehodu ve Vysočanské ulici. U nájezdu na Libereckou ve směru z Prahy bourala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu s datem 26. září. Začal nám víkend, a to dokonce prodloužený. Pondělí je státní svátek a tak nás čekají 3 dny volna. Užijte si je, odpočiňte si, počasí by mělo být sice už podzimní, ale celkem slunečné po celé 3 dny, tak bez obav můžete začít plánovat výlety, návštěvy a další víkendový program. A z nočního radiožurnálu vám teď posílám Dermota Kennedyho s písní Kiss Me.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu opět zapátráme v našich rozhlasových archivech. Nabídneme další díl série Svět podle Havla, ve které vybíráme to nejlepší z hovorů z Lán. Blíží se totiž 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta. Tentokrát uslyšíte, jak Václav Havel mluvil o své fence knírače Dule.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Někdy

0: Nebyla úplně vychovaná, prezident Václav Havel na ně ale nedal dopustit. Řeč je o fence knírače Dule, která prezidenta doprovázela. Některé ústavní činitele sice Dula označila otiskem svých zubů, u jednoho hosta na Pražském hradě ale udělala výjimku a nechala se dokonce i pohladit. Kdo na ně takhle zapůsobil, teď uslyšíte v další části našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Copak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Václav Havel se v hovorech z Lán nevyhýbal ani soukromým tématům. Na Silvestra roku 1995 se řeč stočila i na fenku Dulu. Jak se chová v televizi nebo ve chvíli, kdy prezident přijímá státní návštěvy?
2: Já bych o naší Dule rád řekl přinejmenším dvě věci, nebo tři. První věc, že to je bytost nejvěrnější. Je to bytost, která mi nevyčítá, když přijdu pozdě domů. Je to bytost, která zároveň za druhé je neobyčejně bezprostřední a svá v tom smyslu, že na ní naprosto nepůsobí to, co působí na mnoho lidí a především politiků, totiž takový ohled na tu veřejnou image, jak se dnes říká. Ona například je v televizi zdaleka nejlepší ze všech, protože absolutně si nevšímá té kamery, chová se úplně stejně, jako by se chovala, kdyby tam ta kamera nebyla. Ona se nepředvádí, ona se nezviditelňuje, ona si žije svým osobitým životem, vedena svými instinkty, vedena svými sympatiemi a antipatiemi, a naprosto jí je jedno, jestli je psem prezidentovým nebo psem nepřítele vlasti. To je na ní sympatické a potom bych rád u ní ještě zmínil jednu věc. Ona nemá vůbec úctu k ústavním činitelům. Ona je schopna roztrhat kalhoty ministrovi, když jí nevoní nebo když se jí nelíbí a je jí úplně jedno, že ten člověk je obtěžkán významnou státní funkcí. Absolutně toho nedbá. Na rozdíl ode mě, já jsem člověk, který celý život měl podivnou, téměř iracionální úctu k lidem známým, slavným, vlivným. Sám jsem se nad tím pozastavoval. Já jsem se vždycky styděl ve styku třeba se známými herci, když jsem byl kulisákem v divadle, nebo jsem vždycky měl respekt k někomu, kdo má nějakou státní funkci, dokonce i ministry, které jsem sám přemluvil, aby ministry byli a posléze jmenoval, tak ve chvíli, kdy se stali ministry, najednou jako by se těšili jakési větší mé úctě. To je vlastnost, kterou naprosto nemáme s Dulou společnou. Dule je úplně jedno, kdo je kdo. Ona prostě k tomu, co jí voní, se přilne a k tomu, co jí nevoní, tak toho rafne.
3: Fenka knírače se hrála svoji roli i v březnu 1996, když Václav Havel vyprávěl, jak probíhala návštěva britské královny Alžběty II.
2: Když jsem se s královnou loučil na Pražském hradě, tak jsem jí předvedl svého psa Dulu, protože vím, že je milovníkem psů. To setkání dopadlo velmi dobře. Dula sice pravda neudělala pokrle, možná nepociťovala tu míru respektu, které pociťujeme my ke královně, ale v každém případě se k ní přitulila, královna ji pohladila, což jsem byl rád, že k tomuto setkání došlo.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Minimálně 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy se nakazilo salmonelózou kvůli špatnému obědu. Potvrdili to hygienici. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, některý z nich na jednotce intenzivní péče. Škola podle hygieniků v pondělí uvařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Škola zároveň prodloužila ředitelské volno a žáci se tak do lavic vrátí nejdříve ve středu. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. Papež kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. A seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Začal už i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Jediný gól národního týmu dal obránce Filip Lisach. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody jsou na D2 u Hodonína a také na silnici 55. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, ale pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru auto narazilo do svodidel. Náhle se tam zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 128 nepojízdné osobní auto. Je označené šipkou v odstavném pruhu, vybočuje se za zatáčkou. Na D1 z Ostravy do Přerova podobná překážka za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 325,5 stojí porouchané vozidlo. A na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou se stále uklízí po nehodě u Hodonína. Z osobního auta po srážce s divokým prasetem vyteklo palivo a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Vypracované paže, tílko a výraz, ze kterého šel strach. Linda Hamiltonová jako Sarah Connorová, zejména v Terminátorovi 2, ukázala, že akční hrdinka nemusí čekat, až ji někdo zachrání. Dnes slaví 70. Jak se z nenápadné servírky stala jedna z nejslavnějších bojovnic filmové historie? Uslyšíte to za moment.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jen Arnold Schwarzenegger. Visela na nich také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connorová. Její představitelka Linda Hamiltonová dnes oslaví 70. narozeniny a přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zajistila filmovou nesmrtelnost.
1: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
2: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni.

0: z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
1: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sára. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
2: Oxid siřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
1: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
3: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be judgment day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
1: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Vodní slalomář Jakub Krejčí korunoval svůj parádní rok titulem mistra Evropy. Jako první kajakář historie získal v jedné sezóně jak světové, tak evropské zlato. V Ivreji porazil o necelé 2 sekundy domácího Itala Ferraciho. Čtvrtý skončil Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. S Jakubem Krejčím mluvil po závodě reportér Jan Suchan.
1: Nás teď zajímají pocity nového mistra Evropy Jakuba Krejčího.
2: Tak jaký ty pocity můžou být, co nejlepší, a vlastně po těch 2 světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba a ty pocity jsou prostě skvělý.
1: Cítíte to, že je to aktuálně ve vaší formě tak, že můžete porazit jen sám sebe, když se vám to prostě nepovede?
2: Já si myslím, že takhle by to mělo být nastavený každý profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom, nebo individuální profesionální sportovec, kdy vlastně jede jenom proti sobě, proti tomu času a ne vůbec proti těm ostatním závodníkům. Já vím, kam jste tou otázkou mířil, ale myslím si, že to tak není, že tady je spoustu kvalitních závodníků, kteří můžou být rychlejší než já, ale já primárně závodím proti sobě.
1: Titul mistra světa, mistra Evropy, k tomu 2 vyhrané světové poháry v této sezóně, ještě jedno 3. místo, taková asi nemohla být ani vaše přání před startem tohoto ročníku, nebo ano?
2: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch 1. světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný. A tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
1: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovouto sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
2: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času, po tom, co jsem XY závodu prohrál a musel jsem, ač nerad, zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Jak se teď odměníte po té úspěšné sezóně?
2: To ještě jsem nestihl takhle přemýšlet, teď jsem mistr Evropy chvilku a předtím jsem byl pořád hlavou v tom závodu, takže uvidím, na co budu mít zrovna chuť, asi něco dobrýho k jídlu.
1: To říká mistr Evropy ve vodním slalomu kajakář Jakub Krejčí, který k letošnímu zlatu ze světového šampionátu přidal i to evropské. Jiří Prskavec obsadil 4. místo. Z Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová za zní zprávy.
1: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstává obránce Ladislav Krejčí. A dnes bude většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani na vaření. Vodárny v ní ve čtvrtek zjistili příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, říká generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
3: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
1: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích jsou k dispozici cisterny s pitnou vodou. Německý Volkswagen kvůli možným problémům se řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Seat a Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
4: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
1: Podle Straškraby nebyly v souvislosti s tímto problémem hlášené žádné případy zranění ani významných škod. Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Pokračuje Nikola Jandová, mluvčí archeologického centra Olomouc.
5: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený a výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
1: Práce na obchvatu Úlibic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029. Sport. Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lýtkem. Na tréninku před utkání s Chorvatskem ale Krejčí nechyběl.
6: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Pardubic slaví druhou výhru v novém ročníku Tipsport Extraligy. Obhájci titulu ve čtvrtém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem vyhrála Sparta Praha v Litvínově. Brno triumfovalo v Olomouci 4-2, Plzeň na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1 a Třinec před vlastními fanoušky přehrál Vítkovice 8-2.